0: David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
1: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
0: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 a nehoda v Rudné v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně pracovali silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi 1. a 5. kilometrem sekali trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce ukončili před pár minutami. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tak plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů. V údolích můžou minima padat až 5 stupňů a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. A je s vámi noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5 minut po 2. hodině ladíte noční vysílání radiožurnálu a nyní je před námi čas na soutěž. Dneska a po zbytek týdne hrajeme o audioknihu na radiokartě Román pro pitomce a jedná se o dílo Lukáše Balabána, syna slavného spisovatele Jana Balabána. A právě o dospívání a životě s vynikajícím spisovatelem, ale také otcem a složitou osobností Janem Balabánem vypráví tato kniha, ovšem vypráví to s vtipem, parodií a dávkou černého humoru. Takže jestli hledáte chytrý a zábavný poslech třeba na dovolenou, na pláž, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Ed Sheeran zkrátil čekání na soutěž nočního radiožurnálu a teď jdeme na to.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a i pro zbytek týdne tedy známe, připomněli jsme si ji a teď pojďme zjistit, kdo z vás už čeká na telefonní lince na svoji příležitost. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý den, slyšíme.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu? Přemku, než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes se budeme ptát na autora knihy Román pro pitomce Lukáše Balabána. Ten vystudoval angličtinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, ale předtím studoval a nedokončil jiný obor na Brněnské Masarykově univerzitě. A dnes budeme hledat, který to byl. Napovím, že tomuto oboru se věnovali například profesor Jan Patočka nebo profesor Erazim Kohák. Za A to může být medicína, za B filozofie, za C právo.
3: Za B filozofie.
0: Nebudu vás napínat, myslíte si to správně, gratuluji. A jste tam, výborně, já jsem se lekl, že jsme ztratili signál. Skvělé, poprosím vás tedy... Jasně, já jsem to poznal. Poprosím jenom tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit, samozřejmě zase zítra v nočním radiožurnálu po druhé hodině, tak jako dnes.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I opravdu.

0: Kapela Queen zazněla v nočním radiožurnálu a my teď mimořádně míříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodec na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy hlásíte za sjezdem na Nový Bydžov chodce na vozovce. Pohybuje se v okolí 86. kilometru a není dobře vidět.
3: Je chodec černým, neosvětlený, prostě je vidět až úplně opravdu na poslední chvíli. Jde v odstavným pruhu, ale samozřejmě to je situace, kdy by tady na té dálnici neměl co dělat.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v nočním radiožurnálu teď pokračujeme další reportáží. Kdo by neznal povzdech Panenko skákavá? Toto rčení pochází z barokního kostela Navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudecká obec už dávno zmizela z povrchu zemského. Na místě stojí jen kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl nejspíš jen díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců a milovníků tohoto kraje. Kostel ve Skocích totiž stojí uprostřed lidu prázdné krajiny, i když čas od času se tam pořádají poutě nebo koncerty a dobrovolníci udržují kostel v chodu.
4: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
5: No, mě to ani tak nenapadlo, já jsem k tomu přišel jako slepý houslín, jak se říká, kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili. A my jsme se vlastně o tom dozvěděli, tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
4: Ještě vás to baví pořád, jo?
5: Ještě nás to baví, ano.
4: Když se ohlédnete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
5: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil, naprosto pustý místo.
4: Romana se hlásí o slovo.
6: My jsme sem s manželem chodili pravidelně. My dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
4: Až se z Romany Janatové stala správkyně a průvodkyně.
6: Ano, z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No,
5: no takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
4: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí.
5: Dá se říct, že jsme stále ještě jako neobjevení, i když samozřejmě Skoky za ty léta už se jako zviditelnily, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o Skokách vlastně nikdo už nevěděl.
7: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hej, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Takže jsem přišla tomu uvěřit, že to je fakt jako dobře.
4: Jarmila jsem přijela poprvé a je...
7: Je z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšela jenom sama, ne? Ano.
4: No a ten váš první dojem?
7: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované. My jsme furt čekali, kde se to objeví. A škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
4: Nakonec to dopadlo dobře.
7: Teďko, jo.
4: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako.
7: Jo.
4: Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
8: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
4: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy, Gasthaus, který tady zůstal 80
8: no,
4: let.
8: No, no.
4: A málo kdy to bývá na ráno, v podstatě to je vždycky.
8: Právě, že dneska jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
4: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost, než by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Lenka Pištěková.
5: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muže čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Ropa na světových trzích zase zdražuje. Severomořský Brent přeskočil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Soud v Sýrii udělil bývalému syrskému prezidentovi Basharu Asadovi trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Před 2 lety utekl do Moskvy, když jeho režim svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí její vůdce Ahmad Šara. A v Česku přibývá tras pro jízdu na koni. Například v okolí brněnského Ořešína je nově vyznačených přibližně 20 kilometrů. Lidé mají na výběr stezky pro kratší výšťky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Sport. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl v třetím předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Chodec na D11 u Hradce Králové a omezení na D1. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy dávejte pozor za sjezdem na Nový Bydžov. Hlásíte, že se v okolí 86. kilometru pohybuje na vozovce chodec v odstavném pruhu a není dobře vidět. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce. Na místě probíhá vyšetřování nehody a zatahují tam záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tady plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noci jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, ale minima v údolích můžou padat až 5 stupňů a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo Adam Carda.
7: Uprostřed pole u Valašského Meziříčí v pondělí hořela hromada včelích úlů. Včelaři tam museli utratit celá včelstva kvůli moru včelího plodu. My jsme byli u toho, podrobnosti nabídneme už za pár minut v nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Then the rainstorm came over me.

0: Britské duo Eurythmics s vámi bylo v nočním radiožurnálu. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí napjatě čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana – všechno spálit. V pondělí tak na poli za městem skončily v ohni úly, nástavky, vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plasty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
4: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev.
2: Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let. A teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: To, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou drubkovitý květy. Tohleto.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání. Ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou.
3: Loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové v zemědělství nezbytná. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech Věra Hájíková.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Lenka Pištěková.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Letos zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Český kladivář Myslivčuk byl na mistrovství Evropy 4. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Letošní rok patří v Česku zatím těm nejsušším od roku 1961. Většina stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek, například na Svitavě, ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
3: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
1: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty mají stoupat a minimálně do víkendu nemá ani pršet. Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Rusko po víc než 4 letech propustilo z vězení bývalého amerického vojáka Roberta Gilmana. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že jeho propuštění vyjednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten měl udělit milost z humanitárních důvodů s ohledem na zdravotní stav vězně. Gilman byl ve vězení od roku 2022 kvůli tomu, že údajně v opilosti napadl policistu. Oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou potrvá až do října. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Čeká je přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Ve svém prvním velkém finále byl 4. výkonem 79 metrů a 42 cm. A k medaili mu scházelo 7 cm. Dálkař Petr Meindl-Schmidt pak skončil 8., když předvedl 781 cm, ale po 2. pokusu už neskáká kvůli svalovému zranění. Po závodě tak měl 20-letý atlet smíšené pocity.
5: To místo se hodnotí dobře, už teďka 8. místo mezi Evropany je jako super, jenom mě trošku mrzí ty výkony, no, v kvalifikaci i teďka ve finále. Vím, že jsem měl o dost navíc a i ten 2. pokus s tím přešlapem to ukázal, že můžu jako skákat dál. Mrzí mě hlavně ty číselné výsledky, ne úplně to umístění.
1: Soutěž dálkařů vyhrál na mistrovství Evropy po 4. v řadě Erik Tentoglu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Kamenice a uzavřená Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny raní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavený přívěs, projíždí se plynule. V Darkovičkách v ulici Jandova vyšetřují nehodu. Poblíž fotbalového hřiště havaroval řidič motocyklu. Na místě zasahují policie a záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, na jihu Moravě může být až 12. V údolích mohou minima padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 5,5 minuty po 3 hodině posloucháte noční radiožurnál s datem 12. srpna a dnes večer nastane zatmění slunce. Z území Česka pozorovatelné jako částečné. Zakrytí by mělo být někde mezi 85 a 87% povrchu. A to není zdaleka veškeré dění na obloze, které nás čeká. V noci potom totiž vrcholí meteorický roj Perseidy. My se tématu budeme podrobněji věnovat za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Na večerní a noční obloze se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce, z českého území viditelné jako částečné.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Mezi sluncem a zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Česká republika bude ležet téměř na hranici toho pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pokud už na hvězdárně neseženete speciální brýle k pozorování slunce, pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12. Pokud máte třeba dva filtry číslo 6 a dáte je za sebe, tak to opravdu lze takhle jednoduše sčítat.
2: Velikost zatmění i čas, kdy bude zákryt největší, se může i v rámci Česka o několik minut lišit, podle toho, jestli jsme na severu, jihu, západu nebo východě. Například v západních Čechách se mezi vrcholem zatmění a západem slunce na několik minut ještě rozjasní. Naopak v Moravskoslezském kraji už na zatmění plynule naváže soumrak. Rozdíly jsou výrazné už ve vzdálenostech stovek kilometrů.
4: U zatmění slunce je to opravdu kritické a pokud je třeba o úplné zatmění, tak to je vidět jenom z velmi úzkého pásu, maximálně má pár set kilometrů, ale někdy tak jenom pár desítek.
2: Zatmění slunce nastávají přibližně jednou za půl roku, z toho průměrně jednou za rok a půl, dokonce úplná. Jenže stín měsíce přitom pokaždé dopadá na jiná místa na Zemi.
4: Dráha měsíce kolem Země je poněkud skloněná vůči té rovině, ve které obíhá Země, tak ta zatmění nastává jenom občas, když se právě ta tělesa sejdou v té jedné rovině.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přes příštím roce, i když v jiné části území než letos.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027. Tam teda to zatmění bude o něco lepší v Egyptě, to bude druhé nejdelší úplné zatmění slunce v tomto století.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Zajímavostem na večerní a noční obloze věnujeme i speciální vydání vědecko-technického magazínu Experiment. Už dnes večer po 19. hodině. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Alvaro Soler a Marta Santos s vámi byli v nočním radiožurnálu. 14 dravců včera dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí. Na jejich návrat do přírody se přišlo podívat hned několik lidí.
1: Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
2: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový, vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře, jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
1: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
2: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
1: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
2: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor.
3: Ten je veliký.
2: Teď, ty už se těšíš.
4: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
1: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
4: A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
1: Jak vlastně zvířata, které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
4: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpály střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z níst. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohly tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovémhle rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky z Kunětické hory a na Svobodová.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit ve čtvrtek ve 13 hodin tím, že otevřou aplikaci a počkají na automatickou aktualizaci. Ministerstvo vnitra s digitální a informační agenturou chtějí před podzimními komunálními a senátními volbami vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Loni při sněmovních volbách totiž systém kolaboval. Aplikace má teď víc než milion uživatelů. Americká armáda z vrtulníku vypálila v Ománském zálivu dvě rakety na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července. V nizozemském Rotterdamu exhumovali ostatky zakladatele organizace ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že budou s poctami pohřbené na Ukrajině. Konovalecem vedení nacionalisté v meziválečném období bojovali za samostatnost Ukrajiny proti ruským bolševikům i bělogvardějcům. V roce 1938 na něj v nizozemském exilu spáchal atentát sovětský agent. A v Jílovém u Prahy bude za dluhy vůči městu hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového systému s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy. Některé dosahují až 100 000 korun. Sport. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. A fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi ligy mistryň utkají se Servet Ženeva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají začátkem září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a v tunelu Radejčín. Na Pražském okruhu pracují na silnici mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na dva pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Bezce se jezdí pouze jedním pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavěný přívěs. Projíždí se plynule. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Na silnici 20 na trase z Plzně do Českých Budějovic dejte pozor u Mladotic. Na 157. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Může se tam vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů, ale v údolích můžou padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě spíš do 25, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A je s vámi noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jed zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Jong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR. Právě o tomhle chemickém útoku bude další díl Jedů. Tentokrát s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
4: Otrávili Kim Jong-nama.
5: Bratra vůdce Severní Koreje.
6: Letiště v Kuala Lumpuru.
0: Dnes je středa 12. srpna.
7: Pražetkyně se přiblížila.
8: Toxická látka VX.
4: Skolaboval a zemřel cestou do nemocnice.
0: Ahoj, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12 a že jsi tu se mnou v rámci naší série Jedy.
9: Buď zdrav.
10: Část první. Otrava.
8: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno. A přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam a najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci? A co se stalo potom?
9: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpur, jak si správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
8: přes obličej,
9: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letištní kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi, oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně a ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
8: Takhle rychlý to bylo.
9: Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou, a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
8: Nino, už v té době věděli, o koho se jedná?
9: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily, hned ten den se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam. Ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
8: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
9: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den. Potom úmrtí.
8: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla, a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
10: Část druhá, VX.
11: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
10: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
11: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičtější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, které je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, které následně vyústí v paralýzu, a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době, během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí, a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
10: Část třetí, oběť a útočník.
8: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl, nebo odkud přiletěl zrovna?
9: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10:50, takže to, že na tom letišti bude, nějaké složky mohly vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta Čas říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpur, ten přesný důvod nevíme.
8: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocniční?
9: Ano, sám. Letišní. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
8: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
9: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil, ale s bodyguardy, nebo aspoň s takými jako viditelnými bodyguardy nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Makau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu, v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
8: Proč nežil v Severní Koreji?
9: Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě, ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu, takže padl v nemilost.
8: Padl v nemilost a chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem, jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
9: On, Kim Jong-nam, měl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Do toho se mu přezdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam nebo vládnul tam, už potom tady ty ambice neměl.
8: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, teda vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se vydával za někoho jiného.
9: To bylo běžné a ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější i v rámci novinářů, úřadů i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
8: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
9: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jak je nástupnictví v Severní Koreji. Občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
8: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
9: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
8: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými službami.
9: S Čínou.
8: To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
9: To není potvrzené, to jsou takové jako věci, spekulace, říká se to, jsou tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
8: Že by donášel informace, ale z exilu, tak jaké, že jo?
9: Právě, přesně tak, že možná je to samozřejmě postava z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
8: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle té bázi,
9: nejsou.
8: To není.
9: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
8: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
9: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong-nam vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong-nam poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka toho, že prostě něco se v uvozovkách tušilo. Ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudů, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
8: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěly zabít?
9: Ty dvě ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi, tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační fozovkách legrační, že ona měla na sobě tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jakoby vidět. Takže je zadrželi v Kuala Lumpur a oni od začátku tvrdili, že se mysleli, že to je nějaký šprým, že jo, vlastně, takhle. Že to je šprým, mysleli si, že už vlastně předtím s nima tady ta skupina Severokorejců, kterých se jako najala, říkala, že natáče nějaké skryté kamery, jak je lidem do obleče něco jako chrstnou. A vlastně nikdy se neprokázalo, jestli opravdu věděli, že jdou zabít severokorejského Kim Jong-nama nebo nevlastního bratra Kim Jong-una. To, že tam je napojení na ty Severokorejce, tak to se prokázalo, ale ty čtyři hlavní Severokorejci, kteří v tom figurovali, okamžitě ten den a druhý den ráno odletěli zpátky do Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
8: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
9: Dát jim jed, dát jim pokyny.
8: A ale motivace teda jednoznačná za tebe, totiž odstranit nepohodlného žijícího v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
9: Já se nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom, pořád to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouřek, nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
8: Mm-hmm. Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
9: To nevím.
8: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
9: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková si myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita, tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír, příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
8: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vstáhnout.
9: Já si to myslím taky, ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
8: Nikdy to nepřiznali.
9: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec, jo, jakoby, že, tady ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně s Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
8: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
9: Ono se třeba v severokorejských,
8: ono se v severokorejských
9: médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel Severokorejec Kim Chol.

0: to se...
1: To nevím, to jsem nezaznamenala.
0: Modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidí v zahraničí, to není jako úplně běžné.
1: Ono je otázka, co je vidět a co vidět není.
0: No, jo, to, jasně.
1: Takže to je vlastně další věc, ale že by bylo běžné, že každý rok severokorejci takto tráví lidi, to ne.
2: Část čtvrtá, epilog.
0: Ty ženy mimochodem vyvázly.
1: Vyvázly
0: bez trestu úplně?
1: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli. A na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně i hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
0: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
1: No, u té malajské policie
0: tak
1: je vlastně,
0: jestli se do toho nějak tak.
1: Tohle jsem třeba nečetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje. A oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
0: jak se mohly stát,
1: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
0: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy, to se můžeme,
1: nejsou.
0: Můžeme jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
1: Měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy, oni měli jako velmi dobré vztahy. A když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky, oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy a vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
0: Uvalili i sankce, kvůli použití teda VX.
1: Ano, ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl.
0: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo?
1: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
0: Severokorejci a severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už potom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
1: Tohle
0: lety?
1: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kvaliso, což je politický. Kvaliso to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Ježiš. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
0: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
1: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady ta linka utichla, úplně to zmizely.
0: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
1: Taky děkuju, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy.

Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Chong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnálu.
1: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Rajniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové Vlaskale v italském Miláně? V hostu Radiožurnálu Jiří Rajniš popíše, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. A vyplatilo se, že si jako dítě lepil bílkem na obličej vatu, aby vypadal jako vousatý?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila, zdražila hlavně paliva. Maďarsko má nového prezidenta, stal se jím Andráš Baka. Plavkyně Janíčková byla na kralovské stovce na mistrovství Evropy 5. Semanová 7. Dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Oproti červnu je to o 0,2% bodu výš. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
5: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
6: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
7: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
5: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil 15 let za mřížemi pro Karla Nováka ze Siřemi na Lounsku. Za to, že ve sklepě 3 měsíce věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Soud potvrdil i tresty pro 3 jeho spolupachatele, kteří dostali od 5,5 roku do 6 let vězení. Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, protože se všichni obžalovaní k činům přiznali. Ženě musí taky vyplatit necelý 1 milion korun. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar před 3 týdny donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarů, letos už na 33 tisících.
8: Třeba statek Domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
9: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
8: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
10: Na Jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
8: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli na hřišti Olympique Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy. České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila 5., když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
11: Mě se dělo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně ne, v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta 8. dráha, kdy jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
4: Dosavadní rekordmanka a obhájkyně zlata Barbora Semanová doplavala sedmá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D11 u Žiželic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5 kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu pracují na silnici. Mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na dva pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Vesce se jezdí pouze jedním pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy už se v tunelu Radejčín jede bez omezení. Na 59. kilometru odstranili odstavený přívěs. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do dnešních 5 hodin. V Praze v Záběhlicích v Pražské ulici dejte pozor před základní školou. Na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě, území spíš do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji příjemný poslech stále nočního radiožurnálu 6 minut po 4. hodině. Probouzíte se do středy s datem 12. srpna. A další téma nás zavede na Havlíčkobrodsko. Ve Slavníči totiž lidé na podzim nepůjdou k volbám. Nesestavili tam žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to může neochota znovu kandidovat, ale i rozepře ohledně elektrické přípojky. Více si poslechněte za moment v reportáži.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Limp Bizkit v nočním radiožurnálu. A ve Slavničina Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji nikdo neodevzdal. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
1: Mě se dotkne třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma je těžko. Těžko jde do zastupitelstva, no.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne, no. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014, byly pak až mimořádné, o rok později. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu dostane prostor náš prázdninový seriál Autoškola radiožurnálu. Dopravní policisté v něm budou ve zbytku srpna odpovídat na to, co vás nejvíc zajímalo, tedy vás, naše posluchače. Dnešní téma bude přednost v jízdě na dálnici.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Je to věc, ve které řidiči chybují poměrně často. Jeden jede po tříproudové dálnici v pravém a druhý v levém pruhu. A oba chtějí do prostředního. Jenže kdo má přednost? V dalším dílu našeho prázdninového projektu Autoškola Radiožurnálu to zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu.
2: Letní autoškola Radiožurnálu pokračuje otázkami posluchačů. Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Je 16:30. Krátké zprávy přináší Lenka Pištěková.
5: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejmíň srážek od počátku měření. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánovaného společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pyongyang opakovaně odsuzuje. Počet potvrzených obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat.
0: Sport.
5: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 u Žižilic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Kolony se netvoří. Omezení by mělo skončit v 5 hodin ráno. V Praze v Záběhlicích v Pražské ulici dejte pozor před základní školou. Na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. Na silnici 35 mezi Jičínem a Turnovem čekejte omezení u obce Ktová. Přesněji za kruhovým objezdem u odbočky na Rovensko pod Troskami spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. A s vámi je noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: Mívalové severní jsou roztomilí, přítulní, inteligentní, ale v Evropě nepůvodní. Na místní podmínky se ale skvěle adaptovaly a při schánění obživy dokážou zdecimovat celé kolonie malých živočichů, proto je povolený jejich celoroční odstřel. Nedaleko polské Vratislavy však existuje místo, kde se snaží mívaly dostat z volné přírody bez zabíjení. My se tam vypravíme v nočním Radiožurnálu za chvíli.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody. Mezi ně patří i mýval severní, který se do Polska, ale i do Česka dostal z Německa. Malé šelmě z tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách daří, ovšem na úkor původních živočišných a také rostlinných druhů. Od roku 2022 je tak povolený jeho celoroční odstřel. V malé výšce pod Polskou Vratislavou je ale místo, kde se snaží mývala z přírody dostat bez zabíjení.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali. Takže ten počet se dost mění.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostal od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit. Je to šelma. Je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková.

0: Desítek let byl v kostele ve Vraclavě u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz skončil včera a nebyl jednoduchý. Některé ze soch váží až 150 kg a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují nahoru Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec skývat a nakonec jsme je lehce připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní.
1: Když se podívám na tu cestu právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo?
3: To jsou schody. My jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami, aby to přesně bylo na vozejk. Ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlicko-Ústecku Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Eliška Zábrocká.
1: Ve Francii kvůli rozsáhlému suchu zasedne krizový štáb vlády. Končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů a čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče lidem ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
3: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Úplně zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela už na konci července, poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit zítra. Černá voda běžně pokrývá asi pětinu rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, ani to už ale nestačí. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev je lhůta na opravu do příštího pondělí, pro kandidáty do senátu do příštího čtvrtka. Úřady pak rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Dnes večer po 19. hodině v Česku nastane částečné zatmění slunce. Vědci varují, že je nebezpečné dívat se do něj napřímo, přes objektiv nebo přes obyčejné sluneční brýle. Zrak při pozorování ochrání třeba brýle se speciálními filtry.
4: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
5: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
5: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě třetího předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. A český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nebýt přešlapu při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
6: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče toho města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale 4. město, snad to pocitím dobře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 u Žižilic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stále pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Kolony se aktuálně netvoří. Silnice 35 mezi Jičínem a Turnovem u obce Ktová je dočasně uzavřená. Za kruhovým objezdem spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Osobním autem se to dá objet přes Rovensko pod Troskami. V Roudnici nad Labem v ulici Špindlerova třída došlo k nehodě. Na kruhovém objezdu u Byly naboural cyklista do obrubníku. Aktuálně se projíždí bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 12. srpna, den, kdy slunce zmizí z oblohy pomyslně. Kolem 8. večer přibude lidí, kteří budou přes něco tmavého hledět vzhůru. Takže to je informace, ke které se dnes také dostaneme. Minimálně poradíme třeba s tím, přes co hledět, abyste ten unikátní úkaz zatmění slunce viděli. K nebi pohlédneme i v ranním radiožurnálu už za pár minut a zajímat nás bude jeden starý výškový dům v centru Ostravy. Začíná jeho přestavba. Ta stavba je stará více než 60 let. Původně měla jít k zemi, ale teď z něj bude luxusní bydlení podle návrhu věhlasné architektky Evy Jiřičné. Jak to může vypadat? Dozvíte se od nás. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 508. Z problematického věžáku na dohled od ostravské radnice bude luxusní bytový dům. Podobu nového ostravského mrakodrapu o 24 patrech navrhla věhlasná architektka Eva Jiřičná.
1: Dobrý rytmus. Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům Růzy. Za průměnou stojí architektka Eva Jiřičná.
2: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až k podlaze a tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
1: Linoleum u makartové příčky, hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let, podle stavby vedoucího Denise Siudy. Z něj ale zůstane jen železobetonová kostra.
3: Cca za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku a vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
1: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsnila, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho zbourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
4: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější a takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva. To jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
1: Říká zástupce developera Jakub Blaťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:06. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už nemůže se pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat větší pravomoce. Například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT daty infrastrukturou cizí země v momentě kybernetického anebo dezinformačního útoku. Informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
1: Probouzíte se do středečního rána, které je poměrně chladné. Teploty se zatím pohybují od 14 do 10 stupňů Celsia. V údolích můžou klesat teploty k 5 stupňům. V mrazových kotlinách, tedy třeba v Jelení nebo Kořenově a Rolavě, klesají dokonce pod nulu. A nebe je jasné. Během dne ale půjdou teploty rychle nahoru a bude opět letní teplé počasí s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě maxima do 25 stupňů. Na horách naměří okolo 17 stupňů Celsia. Po celý den bude většinou jasno. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 25. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý výkonem 79,42 metru. K medaili mu chybělo 7 cm, v poslední sérii překonal 80 metrů, ale útok na stupně vítězů překazil přešlap. 20letý dálkař Petr Mindelschmidt obsadil 8. místo, v první sérii skočil 781 cm, ale potom po neplatném pokusu odstoupil kvůli zranění. No a z juniorského mistrovství světa v americkém Eugene se vrátili i čeští mladí atleti, a to hned se 4 medailovými úspěchy. Na letišti Václava Havla některé z nich vítali rodinní příslušníci s bochníkem českého chleba a nechyběli u toho také reportéři Radiožurnálu.
1: Protože v Americe nemají normální chleba, ale je jenom sladký, a ty snídaně byly strašný. Opravdu za to nedalo jíst po dvou dnech, takže jo, ten mě vlastně chyběl, ale jsem úplně zapomněla, těším se, až si dám prostě chleba s máslem a s vajíčkem.
2: Vyhlíží malé české radosti Nicole Krutilová, nová juniorská mistryně světa ve skoku o tyči.
1: Je to neuvěřitelné, jako když se to řekne takhle nahlas, tak furt se mě tomu nechce věřit. Je to prostě něco, co jsem jako snila už hrozně dlouho, ale teď je to jako realita, takže furt to prostě zpracovávám. Myslím, že ještě nějaký den to potrvá, ale je to opravdu krásný a strašně si to užívám.
2: Roli velkého favorita v Oregonu potvrdil překážkář Michal Rada, který zlato na 400 získal v novém evropském rekordu ve své kategorii 48,59 sekundy. Staré maximum platilo 42 let.
3: Ten evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulý sezóny, kdy mi uteklo o 4 setinky. Jsem neskutečně jako šťastný, že se mi to podařilo, že mám konečně titul nejrychlejšího juniorského Evropana. Určitě si nejradši vracím za svou rodinou, to je pro mě takový místo, kde já si můžu odpočinout, kdy můžu vypnout, kdy na chvilku můžu přestat myslet na veškeré povinnosti. A kdyby jsem si měl vybrat nějakou věc, nějaký jídlo, tak věc bude moje postel a jídlo bude český pečivo.
2: Vrací se i Michal Rada k tomu, co mu v Americe chybělo. Na to má velmi osobitý pohled i nový bronzový medailista v 10 boji Adam Juliš.
4: Těším se i na zásuvky, že tam měli ty adaptéry, tak to bylo takový blbý, no. Takže těším se na normální evropské zásuvky.
2: Posledními medailisty do party byla smíšená štafeta na 4x400 metrů, která z juniorského světového šampionátu přivezla stříbro. Z letiště Václava Havla, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, máme novou českou rekordmanku na 100 metrů kraul. Rádi ji představíme v našem vysílání už té příští půl hodině. A odvody také k suchu. Zemědělci mají velké problémy se zvířaty na pastvinách. Situace se nelepší a asi ani nezlepší. I to je téma pro nás po půl šesté.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, půl šesté. A teď Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. A rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na dva týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za dva týdny navštívilo asi 12 000 lidí.
1: Sport.
6: Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Humpolce a uzavřená 35 za Ktovou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za u Humpolcem počítejte s omezením na kilometru 94. Provoz je stažený do pravého pruhu, finišují tam s nočními opravami vozovky, projíždí se plynule. Silnice 35 z Jičína na Trutnov je u Borku uzavřená. Při nehodě tam z podvalu spadl pracovní stroj a traverzy, jet se dá přes Rovensko. A na 34. Humpolec Pelhřimov už se tvoří fronty před omezením u Záhoří, plní se úsek od Komorovic, z druhé strany od odbočky na Velký rybník. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: 25 až 29 stupňů Celsia na severu a severovýchodě, maxima do 25 stupňů na horách v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia a většinou jasná obloha. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve středu. Pokud vyrážíte ven už teď, je poměrně chladno. Zatím se teploty pohybují do 14 stupňů Celsia. Hodit se tak bude třeba svetr nebo lehká bunda. A teplo bude i zítra. Maxima vystoupají k 30 stupňům Celsia. Chladněji opět bude na severovýchodě území, kde se budou teploty pohybovat okolo 24 stupňů. A směrem k víkendu se bude dál oteplovat. V pátek tak už opět denní maxima až 32 stupňů Celsia, v sobotu až 36 stupňů. Noci a rána se ale budou i dál ochlazovat. To byly zprávy. Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále, tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, vysílání dnes Barborové, to byla Barbora Borovská s počasím, ještě nás čekají Barbora Haníčková a Barbora Sémanová, naše úspěšné plavkyně, o těch budeme mluvit před 6 hodinou a vyrazíme také na pastviny, a to proto, že zemědělci stahují v některých oblastech právě z pastvin zvířata kvůli suchu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

0: Radiožurnál Lucie i Marie. Na některých pastvinách zbyla kvůli suchu jenom suchá tráva. Zemědělci tak musí dobytek, koně, ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem ale vystačí do další sklizně a tak jim nezbývá, než nakupovat krmení v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
3: Ten porost je spálený doslova na trout.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
1: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
1: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu. Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech. Doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
4: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: let you know. You wanna make Jinak se zpět 43 ranní radiožurnál. Před soudem se znovu ocitl případ takzvaného číhošského zázraku z roku 1949. Krajský soud Hradci Králové totiž rehabilitoval farníka a svědka této události Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 po zatčení umučení faráře Josefa Touhara podle soudu komunisty nezákonně vězněn.
1: Bývalý pomocník faráře Toufara Václav Trtík sice zemřel v roce 2007, o očištění ale usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Podle jejího advokáta Lubomíra Millera strávil Trtík nezákonně ve vazbě několik týdnů.
2: Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak scháněla svědky, který by to měli dosvědčit, případně měli být spolu obžalovaní.
1: A podle Královéhradeckého krajského soudu má Trtík nárok na rehabilitaci. Vycházel přitom z několika listin, hlavně z rodinné kroniky. Státní zástupce František Jedlička si vzal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Podle něj je ve věci málo důkazů.
3: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení.
1: Podle advokáta Lubomíra Millera je rozsudek důležitý.
2: Je to zásadní věc, aby došlo k morálnímu očištění pana Trtíka, protože dosud žádný státní orgán neřekl, že byl v tom vězení nespravedlivě.
1: Toufar i Trtík se do hledáčku STB dostali potom, co se 11. prosince 1949 při mši v Číhošťském kostele na Vysočině údajně pohnul kříž na oltáři. To komunisté označili za podvod a využili případ k útoku na církev. Sám Toufar 25. února 1950 po brutálních výsleších zemřel. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Za provozování domova pro seniory bez registrace by mohlo hrozit vězení. Změnu se prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď je to přestupek. Resort ovšem plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Podle kanceláře ombudsmanky jich poslední dobou nejvíce vzniká na území Jižní Moravy. Když dnes večer zvednete hlavu k obloze, tak uvidíte částečné zatmění slunce. Tento výjimečný úkaz začne ve střední Evropě před 7:30 večer. Maximum v Česku uvidíme zhruba 11 minut po 8. Úplné zatmění slunce bude večer viditelné třeba z Grónska, ale i Španělska a Portugalska. Kam se na pozorování vypravit v Česku? Taky o tom budeme mluvit po 6. hodině.
4: Omezení na D1 za Humpolcem a neprůjezdná 35 u Borku. Na D1 z Prahy na Brno kus za Humpolcem se jede pomaleji mezi 95. a 96. kilometrem. Po nočních opravách vozovky je tam provoz vedený jenom pravým pruhem, teď opatrněji to omezení sklízejí. Silnice 35 Jičín Trutnov je za Borkem uzavřená v obou směrech. Na vozovku tam spadl při nehodě stavební stroj a traverzy, objížďka přes Rovensko nebo Hrubou skálu. A v Praze pozor v Ústecké mezi Chabry a Kobylisi v křižovatce s ulicí Kládví u Bauhausu se srazilo auto s motorkou, provoz je omezený zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Právě vychází slunce a zapadne krátce před 8:30 večer. Téměř hodinu před jeho západem ale budeme moct pozorovat částečné zatmění slunce. Měsíc ho překryje skoro z 90%. Dnes se tak setmí dvakrát. Nejdříve při zatmění, po něm se trochu rozední a pak, až slunce půjde zapadat za horizont. A pocítíme i pokles teploty. Během dne si ale užijeme opět letního počasí s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude chladněji. Maxima do 25 stupňů. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: která tady je, i nějaký rozpravy s týmem a s ostatními, tak mi určitě pomohly se do toho víc jako uvolnit. A možná paradoxně i ta osmička, já jsem dostala takovou vlnu po obráce, jak na té trojce, a jela jsem si to víc sama na sebe a tak mě to všechno sedlo.
1: Páté místo ve finále neřešila. Zlepšila se. Medaile byla ještě skoro o půl sekundy výš, a tak se Barbora Janíčková ráda koukala spíše na to, jak se blíží svému hlavnímu snu. Chce na olympijské hry do Los Angeles. Oficiálně ještě limity na hry nejsou, ale už jsou uvažované časy, které budou na postup na olympiádu stačit. A ona tímto čas na stovce kraul výrazně překonala.
0: Já bych řekla, že to je fajn, ale tím, že se nám teďka ty časy nepočítají, tak vlastně je to taky dobrý, že na to člověk jako má, ale důležité bude, co se stane za rok, za dva roky, protože prostě ta sezona, ten rok je dlouhý, může se tam stát cokoliv, nechci nic ale přivolávat. A určitě se do toho vstupuje líp, než když vám tam chybí samozřejmě třeba 8/10.
1: Barbora Janíčková byla na stovce pátá, Barbora Sémanová sedmá.
2: Jelo se mi to fajn, vlastně se mi to jelo úplně stejně jak ty předchozí dva starty, a což je pro mě hezký znamení, že se trošku vracím do té stovky, nicméně furt nemám takový ten rozjezd rychlej zadarmo, který na tu stovku je potřeba, takže byl to takový můj zpátky průměrný čas.
1: Říkala Sémanová, které dnes začíná rozplavbami její hlavní trať, kraulařská dvoustovka. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Eliškou Závrovskou.
1: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky, pršet by minimálně do víkendu nemělo. Některé české obce nemají kandidáty do podzimních voleb. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po nehodě je uzavřená silnice 35 Jičín Turnov za Borkem a čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku patří letošní rok zatím k nejsuším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině s celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitávkách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
3: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
1: Podle meteorologů se situace do konce týdne nezlepší. Teploty budou stoupat a pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec. Ve 3 obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči, na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí.
4: Čítám, že v lednu budou na lednu vypsané nové volby a pokud se teda někdo tam domluví, někdo bude kandidovat.
5: Popisuje bezpartijní starosta Rokytovce Jaroslav Misík, že sám už kandidovat nechce. Očekává ale, že se mimořádné volby v obci uskuteční. Stejně tak to totiž dopadlo před 4 lety, kdy obyvatelé v řádném termínu taktéž nevolili. Už podruhé nesložili kandidátku ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Zda se to podaří později, zatím nezávislý starosta Jan Korbela neví.
6: Nevylučuju nic, ale je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že jsme tady samostatná obec a máme tu možnost o nás rozhodovat.
5: Ve Slavníči kandidátku vůbec neodevzdali. Část současných zastupitelů už neměla zájem, další se nepohodli. Volby se v obci nekonaly ani v roce 2014. O rok později byly mimořádné. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
1: Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Vichér je první ze 3 víceúčelových fregat, navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
7: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
8: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dietrich. Fregata ORP Vichér je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodním vítězství 2-1 prohráli na stadionu Olympiku Lyon 0-3.
10: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Český kladivář Vladimír Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo v Birminghamu. Hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 centimetrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D4 i D7 před Prahou, uzavřená 35 u Borku. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou už vzniká kolona z 11. kilometru do omezení u exitu 9 Jíloviště, zdržení 10 minut. Taky na příjezdu do Prahy dálnicí D7 směrem z Chomutova už čekejte kolonu od exitu 3 Kněževe, zatím je to zhruba na 5 minut do omezení u odbočky na letiště. V Praze v Ústecké ve směru ze Zdib na Kobylisy se tvoří chvílemi kratší fronta u Bauhaus. Bauhausu v křižovatce s ulicí Kládví zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. A na silnici 35 z Děčína na Turnov za Borkem při nehodě spadl na vozovku stavební stroj a traverzy, obou směrně uzavřeno. Objížďka vede přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Vítejte u dalšího vysílacího dne. Radiožurnálu Sport je středa 12. srpna.
2: Radiožurnál Sport.
12: Adam Weidenthaler a David Prouza.
9: Hezké ráno, Davide.
13: Krásné ráno i tobě. Jak se máš?
9: Nic moc.
13: Je brzo.
9: Špatně jsem spal.
13: Je brzo, ale my to zvládneme a zase budeme servírovat sportovní výsledky. Byť to, Adame, tentokrát minimálně z fotbalové stránky tak veselé nebude.
9: Tam to rozhodně veselé nebylo včera pro fotbalisty Sparty, kteří, jak už jsme taky slyšeli ve zprávách, prohráli na hřišti Olympiku Lyon zcela jasně 0-3. Za tu prohru asi částečně může. Červená karta už v úvodním poločase pro spartianského brance Adama Ševínského. Navzdory tomu nebyl to takový parádní večer pro spartianského fanouška.
13: Jako před týdnem. No, probereme to s fotbalovými experty, probereme to třeba s Pavlem Horvátem, také s Tomášem Petrem, který komentoval právě tohle utkání, ale jednoznačně fotbal nebude to jediné, o čem se budeme bavit. Samozřejmě máme upřeny své zraky na atletiku a také na plavání.
9: A taky se zmíníme několikrát jistě o tenise, protože třeba Jakub Menšík hrál své noční utkání s Benem Sheltonem na turnaji v kanadské.
13: A to se taky nepovedlo,
9: tak se k tomu dostaneme třeba za pár okamžiků. Krásné ráno.

0: Ani o hokej nepřijdete v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport. Včera tenhle sport zastoupil v našem vysílání Martin Procházka v jeho pořadu Čistá hra a musíme přiznat, že byl hodně zajímavý. Jaroslav Nedvěd totiž přišel do studia Radiožurnálu Sport, v tuto chvíli už bývalý spartianský trenér, který má ale za sebou docela zajímavou sezonu právě na střídačce pražského týmu a v současnosti je taky trenérem týmu reprezentačního do 18 let.
1: Přesně tak, nedávno s ním také působil na Hlinka Grecky Cupu. Pokud máte rádi právě hokej, tak určitě nalaďte třeba v našem archivu nebo v podcastových aplikacích, protože je to opravdu vzácný host, kterého měl včera Martin Procházka tady ve studiu na Vinohradské. No a když už zmiňujeme hokej, tak můžeme připomenout právě ten klub, který trénoval Jaroslav Nedvěd, který zahájil přípravu vítězně, ale mě tam tedy pobavila jedna věc v tom zápase Sparty s Litoměřicemi a to jakýsi fanoušek, který přišel v dresu s nápisem Čekám od 07, který naráží tedy na to, že už je to docela dlouho, co právě tento klub získal titul v extralize a měl by ho k němu teoreticky dovést nový kouč Patrik Augusta.
0: Ano, Sparta mimochodem porazila Litoměřice, které jsou takovým B týmem v podstatě Sparty, takovou farmou, takže to není asi úplně výhra, od které by se měl ten fanoušek ano. S tím dresem odpíchnout. Každopádně 4-2 Sparta Litoměřice. Co se týče dalších zápasů, tak Třinec jakožto extraligista porazil prvoligový Frýdek Místek a pak tam jsou ještě dva zápasy,
1: jestli vidíš. Dva soupeře porazil hned.
0: No, ano. Frýdek 3-1 a Místek taky 3-1, takže dohromady 6-2 to bylo, prosím tě, povídej.
1: Děkuju, nevím, co mám dal povídat.
0: Tak dobře, tak Hradec Králové, ten porazil Jihlavu 3-0 a Olomouc, ta ještě hrála z extraligových týmů, Olomouc zvítězila nad Vítkovicemi 2-0. Ještě něco k lednímu hokeji máš?
1: Myslím si, že ne, můžeme pokračovat vesele dál písní.

0: Vydáváme se na atletické mistrovství Evropy, protože je za českými reprezentanty a taky reportéry radiožurnálu Sport druhý soutěžní den.
1: A můžeme to odstartovat touhle informací. Mohl to být první český kladivář v samostatné historii s medailí z atletického mistrovství Evropy, ale nakonec to nevyšlo.
0: Ukrajinskému rodákovi Volodymyru Myslivčukovi konkrétně, který závěrečný pokus za 80-metrovou hranici nezapočítal.
2: Kladivo letí daleko, jo. Je to za 80 metrů! Teď tam rozhodčí zvedli červený praporek, zhruba tak o palec přišlápl, vyšlápl.
3: Pro Myslivčuka to byl smolný závěr povedené finálové soutěže. Nejlepším platným pokusem zůstalo 79 metrů a 42 centimetrů. Český reprezentant potom necítil žádnou emoci.
4: Já se právě nevím, že žádného pocitu, co se týče toho města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
3: Myslivčuk prožívá nejlepší období své kariéry. V březnu si na Kypru vylepšil osobní rekord na 80 metrů a 69 centimetrů a doufá, že podobně to půjde i dál.
4: Chtěl bych v to věřit, no, že to je takový začátek a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
3: Na předchozím evropském šampionátu a na posledním mistrovství světa skončil v kvalifikaci. V Birminghamu si tak Myslivčuk poprvé užil na velké akci finále a večerní atmosféru.
4: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri, takhle, a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
3: Říká Volodymyr Myslivčuk, který do Česka přišel z Ukrajiny původně za prací. Místo toho se stal trojnásobným republikovým šampionem a jednoznačně nejlepším českým kladivářem posledních let. A když se po finále mistrovství Evropy loučil s novináři, dodal, že na jazykových dovednostech pracuje.
4: Děkuji vám taky.
3: Díky.
4: Já jsem se snažil jako dát víc na ty češtiny, no, tak snad.
3: Je to super. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 21 minut vy posloucháte Radiožurnál Sport. Musím říct, že mě včera na sociálních sítích zaujalo, jak nový trenér fotbalového Newcastlu, Němec Matthias Jaisl, po úvodní tiskové konferenci obešel všechny novináře a s každým si osobně potřásl rukou. Zajímavý návyk, který úplně v Česku není zas tak často k vidění.
1: No ale pozor, já teda přidám svoji historku, byť na fotbal třeba nejezdím tak často, nebo na fotbalové akce, ale něco podobného dělával i Jindřich Trpišovský a třeba při odletu hráčů Slávie, ať už na jakýkoliv zápas, třeba v rámci Ligy mistrů, tak něco podobného si taky pamatuji. Takže tenhle zvyk, asi to není poprvé, co to někdo udělal, ale tak souhlasím s tím, že to není úplně časté.
0: A to jsme se krásně dostali k tomu, jestli kynul rukou soupeřům, respektive ne soupeřům, novinářům, Brian Friske po tom včerejším zápase odvetném ve třetím předkole Ligy mistrů.
1: Na to se můžeme zeptat Tomáše Petra.
0: Zeptáme se na to našeho reportéra. Každopádně úplně nadšený být nemohl po včerejším zápase.
1: Úplně nadšený být nemohl, byť hodnocení nakonec jeho si myslím, že mohlo být i příkřejší s ohledem na to, že Pražané zase nedali gól v součtu se zápasem v Mladé Boleslavi. Už jsou to tedy dva duely, což prostě i když tohle byla Liga mistrů, i když se hrálo na soupeřové stadionu, tak prostě je to podle mě málo. I na takový klub, jakým je Sparta, jakými ambicemi se tituluje, tak bez gólu to prostě nepůjde.
0: Šancí tam tentokrát nebylo tolik, navíc Lyon už od 20. minuty vedl díky dorážce Nuanmaha, to byla střela, kterou Jakub Storovčík vyrazil před sebe a Nuanmah to tak neměl úplně těžké. Pak ten zlomový moment, 34. minuta, červená karta pro Adama Ševínského a od té doby se téměř dopředu Sparta nedostal. Ještě tam byl takový záchvěv po akci Karabec Brunes, jenže Brunes přestřelil vysoko nad, podobně jako v Mladé Boleslavi paradoxně. A tak tou jednou jedinou střelou mezi tři tyče, kterou Sparta vyprodukovala za ty poslední dva zápasy, bylo zakončení Santiago Enemeho v tom včerejším zápase někdy na prahu nastaveného času.
1: Tak to bych tedy...
0: Jedna střela na bránu za dva zápasy.
1: Kdyby si mě zabil, tak bych netypoval zrovna Santiago Enemeho, že bude ten, který se trefí do brány. Byť ho mám rád, ale tedy je to tristní. No.
0: Ano, střídající střední záložník. Tak to by člověk čekal něco víc. Každopádně Sparta je tedy pryč z kvalifikace do Ligy mistrů, jakožto náplast může být ten fakt, že díky té své pozici nemusí ještě do čtvrtého předkola Evropské ligy, ale rovnou je tedy v té hlavní fázi.
1: Přiznejme si, s ohledem na ty výkony, to je možná dobře.
0: Ano, to se dá tak říct. Jinak Hradec Králové, ten už tuší, jak to bude mít se soupeřem, co se týče případného postupu v Evropské lize. Tenhle tým by narazil na Žalgiris Kaunas v případě, že by dokázal otočit ten vývoj dvojzápasu s Bešiktašem Istanbul. Litevský klub totiž prohrál s Dynamem Záhřeb i svůj druhý zápas ve třetím předkole Ligy mistrů, takže dál jde Dynamo a Žalgiris Kaunas čeká právě na to, jestli to bude turecký anebo český soupeř.
1: No a soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy ví také Plzeň a bude to Červená zvezda Bělehrad.
0: Děkuji za doplnění.
1: Není zač.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál teď je 6:30. To jsou to zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Začíná platit první část nových pravidel pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Německá vláda bude dnes hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat širší pole působnosti a větší pravomoce. Německé poválečné zpravodajské služby se omezovaly zejména na sběr informací. Například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT infrastrukturou cizí mocnosti v momentě, kdy kybernetického útoku nebo dezinformačního útoku, informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Letenské čeká přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně i na D4 a D7 před Prahou. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona hlavně kamionů v pravém pruhu už před sjezdem na Vídeň ze 193. kilometru do omezení u D2 na 196. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou popojíždí kolona už skoro 20 minut z 12. kilometru do zúžení na 9. u Jíloviště. Na D7 z Chomutova na Prahu se za Středokluky dojíždí do kolony na 4. kilometru do omezení u odbočky na letiště 10 až 15 minut. V Praze v Ústecké do centra v Chabrech vzniká kolona za Prunéřovskou, je to asi na 5 minut do křižovatky u Bauhausu, vyšetřují tam srážku auta s motorkou. Jinak v Praze obvykle ranní fronty, mimo jiné už se plní celá Novopatská z 0. kilometru Boleslavské D10 ke Kbelské, nebo východní okruh směr Lanový most za sjezdem z Hradecké D11 za sjezd na Běchovice kolona. A na silnici 35 Jičín Turnov nadále uzavřeno za Borkem, nad ránem tam vypadl z vozidla stroj a traverzy, jezdí se přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Ještě dnes teploty pod 30-stupňovou hranicí, od zítřka ale bude s každým dnem tepleji a o víkendu, především v sobotu, naměříme opět až 630 stupňů Celsia. V neděli už ale bude přes naše území přecházet zvlněná studená fronta a začne se pomalu od nového pracovního týdne ochlazovat a přijdou přehánky. Dnes ale bude převládat jasná obloha, bude slunečno s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude chladněji, maxima do 25 stupňů Celsia. Na horách okolo 17 stupňů. Obloha už teď ráno je jasná, teploty jsou ale zatím nízké. Nejtepleji je v Praze a také v Brně okolo 15 stupňů, v mrazových kotlinách už ale padaly teploty pod nulu. Třeba v Kořenově naměřili meteorologové minus 1,9 desetiny stupně Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 39 minut, krásný den s Radiožurnálem Sport. Slibovali jsme tenisové aktuality, tak tady jsou. Jakub Menšík se nedostal dál nežli na Američana Bena Sheltona, tedy do čtvrtfinále tenisového turnaje v kanadském Montrealu. Jak to bylo konkrétně, Davide?
1: No, řeč statistik a čísel je dost nemilosrdná. Už jenom to, že Jakub Menšík prohrál zápas s Benem Sheltonem za hodinu a 14 minut, svědčí o tom, že asi z české strany to nebyl úplně ideální výkon a samozřejmě není úplně potřeba se strachovat. Myslím si, že to hlavní přijde až za pár týdnů na US Open v New Yorku na závěrečném Grand Slamu sezóny a myslím si, že tam Jakub Menšík bude připravený, ale porážka s Benem Sheltonem 3-6, 1-6 za takhle krátkou dobu, to je pochopitelně možná takový trochu budíček. Zaujal mě na tom zápase jeden fakt, jedno číslo, 3 nevynucené chyby Američana v celém zápase. To je na čtvrtfinále tisícovky tak neuvěřitelně dobrý výkon, že Jakub Menšík to prostě v tomhle ohledu musel mít neuvěřitelně složité, žádné body zdarma, moc se mu ani nedařilo pomáhat si třeba esy nebo vítěznými balóny, byť jich nasázel relativně dost, ale i tak Ben Shelton, neuvěřitelný poměr vítězných balónů s nevynucenými chybami 18-3. S tím se prostě reálně nedá hrát, navíc Shelton hraje obrovské bomby, žádný čas na odpočinek, žádný čas na rozmýšlení se, jak to v té výměně uděláte, než se nadechnete, tak ten balon máte zpátky a je vidět, že prostě Američan aktuálně možná se začíná řadit k favoritům na zisk titulu na US Open, protože Carlos Alcaraz stále zdravotně nestoprocentní, Jannik Sinner se odlašuje z jedné tisícovky za druhou, nebude hrát ani v Cincinnati a myslím si, že po dlouhé době je to tam tedy opravdu mezi muži hodně otevřené.
0: A to mě zajímá tvůj názor, protože jsem si rozklikl YouTubeový kanál Tennis TV, který sleduje více než 2 miliony lidí. On tam tedy Ben Shelton za prvé říká, jsem hráč velkých zápasů a za druhé vlastně takový titulek k tomu sestřihu z dnešního zápasu nebo nočního zápasu, lépe řečeno Shelton Menšík je, byla tohle Sheltonova vůbec nejlepší hra, co kdy předvedl a jeden z komentujících doplňuje, pokud by Shelton hrál takhle každý zápas, tak by byl přesně, jak říkáš, na úrovni Jannika Sinnera nebo Carlose Alcaraze. Souhlasíš?
1: Je to tak, ale samozřejmě pokud by hrál Shelton takhle každý zápas, to můžeme říct v podstatě o komkoliv a měli bychom tady 15 Rogerů, Federerů a 20 Rafaelů Nadalů. Takhle to zkrátka nejde, ale pochopitelně, když se to Sheltonovi sejde, tak je to na tvrdém povrchu velice nebezpečný soupeř, ale zároveň vlastně nikdo se třeba nebude úplně tolik divit, pokud by na US Open dohrál ve třetím kole a řekněme, zahojil by se na něm nějaký mladý, nadějný jiný tenista. Takže, jak jsem říkal, no, přijde mi to neuvěřitelně v New Yorku otevřené pro všechny a to je samozřejmě velká šance i třeba pro Menšíka s Jiřím Lehečkou, protože tentokrát ten Grand Slam vypadá, bude zkrátka, nebo ta trofej Grand Slamová bude možná viset o poznání níže, než tomu bývalo v posledních ať už letech nebo desítkách let, protože prostě vždycky tu byl někdo, o kom se mluvilo, že bude jasným adeptem na titul a teď si myslím, že nikdo takový není.
0: Kvůli teplotě nebo respektive kvůli počasí se tuším hrála všechna ta čtvrtfinále v jeden den, postoupili další dva Američani, Thien a Nakashima a taky Španěl Chodar, takže to je složení semifinále.
1: Mimochodem právě neuvěřitelně nízký věk u všech. Ben Shelton je tam podle mě nejstarší, Thien je mladší než podle mě Jakub Menšík a pokud se bavíme o Rafaelu Choderovi, tak tomu není snad ani 20 let.
0: A Nakashimovi, ale tomu už táhne na 30, ne?
1: No, nejsem si úplně jistý,
0: nevím,
1: rychle to ověřím.
0: Typuju.
1: No, je mu 25, dobře, no, tak je to opravdu veterán už skoro.
0: Dědek. A ještě tuším, že měl hrát Dalibor Svrčina ten svůj kvalifikační zápas na turnaji v Cincinnati, ale on byl odsunutý kvůli tomu, že se zkrátka nestihl dostat na kurt, takže ten bude hrát až dnes proti Estonci Lajalovi.
1: Vyslovil jsi to krásně, čekal jsem na to, co vymyslíš.
0: Nejde
1: a udělal jsi to dobře.

0: life. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo je ženatý, vzal si svou dlouholetou partnerku Georginu Rodriguezovou.
1: Oba tuhle novinku oznámili společnou fotografií prstenů na Instagramu, jsou toho plné asi primárně bulvární zahraniční sportovní weby, ale i takhle někdy můžeme pojmout tuhle rubriku, pokračuje Pavel Tilšar. Dobré ráno.
2: Krásné ráno, server People přišel s informací, že mělo jít o malou komorní svatbu v portugalském městečku Cascais, které leží zhruba 30 kilometrů západně od Lisabonu. Civilní obřad byl soukromý a mezi hosty byli hlavně rodinní příslušníci, včetně 5 dětí, které Ronaldo a Georgina společně vychovávají.
1: No, přiznám se, že mě zaujalo, že to byl malý obřad. Čekal jsem, že to bude taková ta pompézní svatba veliká, ale zjevně Cristiano Ronaldo už to chtěl pojmout jinak.
0: Tak vzhledem k tomu, že má 5 dětí, tak to stačilo. Asi ne, jako dobrá kulisa. Už v minulém týdnu se ale šířily informace o možné svatbě a fanoušci si tak nenechali nic náhodě a evidentně si posvítili na tu svatbu.
2: Přesně tak. Fanoušci portugalské legendy a taky sportovní novináři si nechtěli nechat svatbu Ronalda ujít, jenže spekulace byly v tomto případě mylné. Zvěsti totiž říkali, že svatba proběhne už v sobotu na Ronaldově rodné Madejře. I tamní katedrála v největším městě Funchal byla na ten den zarezervována, a to kvůli svatebnímu obřadu, takže vše opravdu nasvědčovalo tomu, že fotbalová hvězda nebude mít soukromí ani na svatbě.
1: Tak takhle neuvěřitelně si to Cristiano Ronaldo naplánoval a vyzrál na zvědavé fanoušky a novináře. Samotná katedrála měla novinářům potvrdit, že půjde o svatbu. Novináři si rázem tedy mysleli, že se jedná o rezervaci na falešné jméno asi.
2: Fanatici se tak v sobotu rozmístili okolo vstupu do katedrály, podle listu Hola jich byly tisíce, jenže když se nevěsta kvůli plným ulicím se zpožděním probojovala na místo, tak byla v šoku z toho, kolik neznámých fanoušků v dresech Ronalda přišlo podpořit její sňatek. Šlo sice o svatbu nikoli Ronalda a Georginy, ale ve světě showbiznisu neznámých Fabia Ramose a Nicole Teixeirové. Francouzští novomanželé ale mají zážitek na celý život a prý vše vzali z grácí, napsal server People s citací jednoho z hostů. Cítíme se slavní, to řekli ti francouzští novomanželé.
0: Tři svobodní páni si ve vysílání Radiožurnálu Sport teď povídali o svatbě Cristiana Ronalda. Pavel Tilšar, ten, který doručil tyhle informace právě ze španělských bulvárních serverů. Díky moc.
2: Taky díky, naslyšenou.

0: Asi se shodneme, vážení posluchači, že největší české naděje, co se týče plavání, jsou pravidelně vkládané na každé velké akci do Barbory Sémanové.
1: No, ale tentokrát našla tahle česká reprezentantka přemožitelku právě ve své krajance, byla to Barbora Janíčková, ta je totiž novou českou rekordmankou na 100 metrů kraul.
0: Česká plavkyně trati ve finále mistrovství světa ovládla, mistrovství Evropy, pozor, ovládla za 53,36 sekundy a skončila tak pátá.
2: Bylo to lepší, jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
3: Na tváři Barbory Janíčkové to bylo poznat. Po mírných rozpacích po semifinále teď po tváři tančily úsměvy a nakonec i radost, že krajní dráha nebyla tak špatná, jak se jí obávala.
2: Teďka samozřejmě byl to druhý start odpoledne, takže člověk se zvykne na tu atmosféru, která tady je. I nějaký rozpravy s týmem a s ostatními, tak mi určitě pomohly se do toho víc jako uvolnit. A možná paradoxně i ta osmička, já jsem nedostala takovou vlnu po obráce, jak na té trojce. A jela jsem si to víc sama na sebe a tak nějak to všechno sedlo.
3: Páté místo ve finále neřešila. Zlepšila se. Medaile byla ještě skoro o půl sekundy výš, a tak se Barbora Janíčková ráda koukala spíše na to, jak se blíží svému hlavnímu snu. Chce na olympijské hry do Los Angeles. Oficiálně ještě limity na hry nejsou, ale už jsou uvažované časy, které budou na postup na olympiádu stačit. A ona tímto čas na stovce kraul výrazně překonala.
2: Já bych řekla, že to je fajn, ale tím, že se nám teďka ty časy nepočítají, tak vlastně je to taky dobrý, že na to člověk jako má, ale důležité bude, co se stane za rok, za dva roky, protože prostě ta sezóna, ty roky dlouhé, může se tam stát cokoliv, nechci nic ale přivolávat. A určitě se do toho vstupuje líp, než když vám tam chybí samozřejmě třeba 8/10.
3: Barbora Janíčková byla na stovce pátá, Barbora Sémanová sedmá.
4: Bylo se mi to fajn, vlastně se mi to jelo úplně stejně jak ty předchozí dva starty, a což je pro mě hezký znamení, že se trošku vracím do té stovky, nicméně furt nemám takový ten rozjezd rychlej zadarmo, který na tu stovku je potřeba, takže byl to takový můj zpátky průměrný. Čas.
3: Říkala Sémanová, které dnes začíná rozplavbami její hlavní trať, kraulařská dvoustovka. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A díky Martinu Charvátovi jsme na Radiožurnálu Sport měli čerstvé informace nejen o českých plavkyních, ale i plavcích.
1: Přesně tak, a Martin Charvát přinesl do našeho vysílání ty pozitivní informace s tím, že Jan Čejka v semifinále evropského šampionátu na 200 metrů znak vylepšil o sekundu vlastní český rekord a prošel tak do finále. Na rozdíl od Miroslava Knedly, ten skončil 11. a nepostoupil. Připomínám, Martin Charvát třeba už dnes v 9:45 by měl komentovat právě rozplavu Barbory Sémanové na té dvoustovce.
0: A stejně tak i finále Jana Čejky právě na té trati 200 metrů znak.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
3: Hasiči zasahují u požáru skládky poblíž Příbrami, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na mši papeže Leva 14. v centru Paříže se registrovalo už 200 000 lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli z kvalifikace Ligy mistrů. Kolona vzniká na dálnici D4 před Prahou kvůli omezení u Jíloviště. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: U Příbrami hoří skládka, hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera večer před 8 hodinou a před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Je vyhlášený druhý stupeň poplachu. Skládka stále prohořívá, hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígerová.
4: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
3: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodové sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
5: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
3: Navštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 000 zájemců. Oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie.
6: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 000 míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
7: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
3: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
8: Vyhrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových.
3: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po domácím vítězství 2-1 nad Lyonem prohráli v odvetě ve Francii 0-3 a čeká je Evropská liga. V úvodu sezony Pražané vyhráli jen 2 z 5 soutěžních zápasů. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
10: V téhle práci jste pořád pod tlakem, ať už vyhrajete nebo prohrajete. Před týdnem po velmi dobrém zápase doma jsme byli skoro mistři světa. O týden později máme za sebou prohru v Mladé Boleslavi a s červenou kartou i v kvalifikaci Ligy mistrů v Lyonu. Proto moje nastavení mysli zůstává stejné jako před týdnem. Nechodil jsem po Strahově s rukama nad hlavou a nemyslel jsem si, že jsem nejlepší na světě.
9: Plavkyně Barbora Janíčková byla na evropském šampionátu v Paříži pátá na 100 metrů volným způsobem. Barbora Sémanová skončila sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za Studenkou, kolona na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Brna na Ostravu pozorně za sjezdem na Studenku kolem kilometru 340. Policie tam má hlášené dvě srnky pobíhající vedle dálnice. Na D1 v Brně z Prahy na Vyškov se od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru sune kolona oběma pruhy do omezení u D2. Osobní auta to mají asi na čtvrt hodiny. Silnice 35 z Jičína na Turnov je za Borkem stále obousměrně uzavřená, nad ránem se tam na vozovku vysypaly traverzy, na objížďce přes Rovensko už je silný provoz. A k Praze hodně ucpaná je D4 s Příbrami do Prahy za Řitkou, kolona ze 13. kilometru až 35 minut do omezení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou z Chomutova se to vleče od exitu 5 Středokluky čtvrt hodiny do zúžení u letiště. V Praze silný ranní provoz kolony třeba na okruhu směr letiště od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova, Novopatskou se popoždí kolem čtvrt hodiny z 0. kilometru D10 Kekbelské, před tou se zpomaluje i v Cínovecké u sjezdu na Čakovice, kolono odtamtud i dolů Libereckou k Bulovce. Na ohradě zůstává výkop křižovatce plus uzavírka pod Krejcárkem, už se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25. Tolik zprávy.
2: Dobré ráno v 7 hodin a skoro 7 minut.
12: Krásné ráno, venku už zase svítí sluníčko, vypadá to na další krásný den. Byť ráno, Adame, už mi bylo docela frišno, když jsem letěl do auta.
2: Šel jsem skoro bos, takže mě taky, měl jsem si vzít mikinu radši. Každopádně, co se týče fotbalové Sparty, tak ta bude možná pro někoho i spokojená s tím, že bude hrát tu dlouhodobou fázi Evropské ligy, protože přeci jenom Liga mistrů zdá se být nad síly tohoto týmu, pokud se do ní tedy nekvalifikuje rovnou jakožto český mistr. Dívám se na nasazení do různých košů. Sparta by měla figurovat v koši číslo 2, stejně jako Viktoria Plzeň, pokud se tedy dostane právě do té dlouhodobé fáze Evropské ligy. Ve třetím koši mimochodem několik týmů z anglické Premier League. Ve čtvrtém třeba číhá Hoffenheim, tedy tým s početnou českou enklávou.
12: No, bude to zajímavé, samozřejmě i v Evropské lize se může sejít ta skupina velice těžká a zároveň v tu chvíli odpadá trochu ten argument, že české kluby mají větší šanci právě v té druhé nejprestižnější fotbalové soutěži, ale přiznejme se, že prostě Sparta na Ligu mistrů letos neměla.
2: Ligová fáze tedy bude čekat pražskou Spartu a to už po desáté. My u ní samozřejmě budeme na Radiožurnálu Sport, mimochodem, když se bavíme o desáté, tak po desáté hodině u nás na Radiožurnálu Sport taky pořad dnes na síti Andrej Sestiny Hlaváčkové.
12: A to s bývalým nejlepším házenkářem světa Filipem Jíchou, tak si na to počkejte, ten rozhovor byl předtáčený, snad to takhle můžeme říci, ale bude jistě velmi zajímavý.
2: Krásné ráno.
1: Radiožurnál Sport.
0: Adam Weidenthaler a David Prouza.

0: V minulých dvou týdnech jsme sledovali cestu dvou českých celků do Ligy mistrů, potažmo Ligy mistryní. Slávistkám to nevyšlo hned na tom úvodním miniturnaji, co se týče druhého předkola Ligy mistryní, no a Sparťanům, těm taky ne, ti skončili ve třetím předkole Ligy mistrů.
1: No a na rozdíl od svých konkurentů z mužské Slávie tedy tuhle prestižní soutěž hrát nebudou. Ve třetím předkole je totiž vyřadil Olympique Lyon po výhře 2-1 na Letné, prohráli svěřenci kouče Priského v odvetě Francii 0-3.
2: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
3: Litoval obránce Sparty Martin Suchomel, že Pražané nedokázali úvodní domácí vítězství 2-1 přetavit v Lyonu ve vytoužený postup. Odvetu zlomil vyloučení Ševínského krátce po půl hodině hry, to už navíc hosté po nejistém zákroku Surovčíka prohrávali, když se trefil Nuamach. Ve druhém poločase pak Olympik přeslovku dvakrát využil. Skóroval ještě Maitland-Niles a Morton.
4: Vím, že 0-3 je vysoká prohra, ale viděl jsem tu ochotu bojovat i v těžké chvíli jeden za druhého. Jak jsem také řekl hráčům v šatně, každý z vás se musí zaměřit na ty malé rozhodující okamžiky v zápase. Ale hlavně musíte zvednout hlavu a uvědomte si také ty věci, které se povedly. Zůstali jste v zápase a pokusili jste se o zázrak.
3: Prohlásil trenér Brian Priske po už třetí prohře Sparty v úvodu sezóny. Pražané neuspěli ve třech venkovních zápasech v Brně, Mladé Boleslavi a Lyonu.
2: Tým máme silný, takže sílu máme a hlavně tu touhu, takže samozřejmě ten začátek sezóny není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali, ale teď máme další zápas sobotu doma, tím to musíme změnit.
3: Tvrdí obránce Martin Suchomel a i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a v samostatné historii nejhorší vstup Sparty do domácí nejvyšší soutěže, zůstává zatím optimistický i trenér Brian Priske.
4: Tito hráči jsou na dobré cestě. Je to nový tým s jinými kvalitami, ale jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme hodně zápasů.
3: Dokázat to fotbalisté Sparty můžou na podzim i v hlavní fázi Evropské ligy, která je čeká po neúspěchu ve třetím předkole Ligy mistrů. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: My jakožto moderátoři radiožurnálu Sport máme občas zatmění mysli, když se snažíme předat něco smysluplně dál vám, váženým posluchačům, ale dnes budeme moct sledovat taky zatmění slunce, jak správně připomněl teď během písničky David Prouza.
1: Je to tak, myslím si, že to zazní ještě několikrát třeba i ve zprávách na radiožurnálu Sport. Přiznám se, že docela ano, že když to bylo naposledy takhle významnější, tak jsem byl ještě docela malého věku a nebylo vůbec hezké počasí, takže se to nepodařilo, tak třeba se to dnes povede a to, co jsem neviděl já jako malý, uvidí můj syn. Samozřejmě s těmi potřebnými pomůckami, abych ho neoslepil takhle na startu života.
0: Pozor na to. My míříme ale každopádně z Česka do Velké Británie, do Birminghamu za informacemi za dálkařem Petrem Mindlschmidem.
1: Velká škoda, protože tenhle český reprezentant měl solidní formu, jeho úvodní skok dokonce by býval stačil na užší finále. Nicméně Mindlschmidovi se přihodilo takové nepříjemné nebo obnovilo zranění, pokud jde o pravý hamstring nebo o zadní stehenní sval, kde ho mělo píchnout při druhém pokusu. A od té doby samozřejmě už to nemohlo být tak dobré, jak by třeba mohlo.
0: Co se týče dneška na evropském šampionátu v atletice, tak první polovina desetiboje čeká před loňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, dále pak Ondřeje Kopeckého a taky Viléma Stráského. A pak budou soutěžit v semifinále závodu na 110 metrů překážek Jonáš Kolmazník a Štěpán Štefko. A o další medaile pak budou bojovat třeba kladivářky, čtvrtkařky, ženy na 400 metrů překážek a tedy už je zmiňovaní muži v závodě na 110 metrů překážek. My to všechno probereme v dnešním vysílání určitě ještě několikrát.
1: V 9.20 s Jakubem Markem.

0: Olympijské šampiony máme ve vysílání radiožurnálu Sport hodně rádi a věřme tomu, že i dostatečně často na to, abychom vám přinesli ty největší zajímavosti ze světa elitního sportu. Před 10 lety se konaly olympijské hry v Rio de Janeiro a vlastně tam vzešel jeden jediný český olympijský šampion a byl to vůbec ten první, kterého Češi kdy měli v judu a vlastně stále zatím jediný.
1: Přesně tak a ještě si to jednou zopakoval Lukáš Krpálek, právě před 10 lety získal v Brazílii tuto zlatou medaili. Měli jsme s ním včera rozhovor, vedl ho Petr Kadeřábek, komentátor toho tehdejšího zlatého zápasu. Najdete celý rozhovor třeba na stránkách irozhlas.cz. O úspěchu z Ria teď už vědí i děti, které Lukáš Krpálek sám trénuje na letním kempu ve své Krpálek akademii.
2: Děcka, víte, co se stalo před 10 lety?
3: Nevíte, jo.
2: Fakt to nevíte? Ten borec vyhrál poprvé olympijské hry.
4: Já to mám vědět, že se nemám 10 let.
2: A před pěti se stalo co?
4: Vyhrál zase.
2: A jak se vám tady líbí?
4: Dobře.
2: Hele, a chcete Lukáše porazit ve všem?
4: Jo.
2: A v čem nejvíc?
4: Judu.
2: Judu? V basketu ne.
3: Ale vy si nedáváte malý cíl, ale.
5: Ten smích Lukáše Krpálka je v areálu ve Zbraslavicích slyšet hodně často. I přesto, že děti absolvují tréninkové dávky v judu, ale i v jiných sportech, jsou vlastně pořád v dobré náladě. Lukáši, máte vy na to nějaký recept?
6: Já se snažím prostě zapojit do všeho, co jde, a samozřejmě děcka jsou soutěživí a když můžou mě v něčem porazit, tak o to větší chuť do toho dávají a takže je to fajn. No. A není to jenom v těch ostatních aktivitách, ale je to samozřejmě i v judu, že kolikrát na mě jde 5-10 dětí a snaží se mě někde svalit, porazit a podobně, takže je to fajn.
4: Vyhráli bychom tím, že všechny Krpálek akademie by na něho skočili a to bychom vyhráli.
2: To ale jedině. Jeden bude chybět a stejně prohrajete.
4: Ne. Jen nás víš nestol.
5: Tady ten malý klučina, kterému se evidentně zalíbil diktafon, má určitě pravdu, protože těch dětí je více než 100, přesně 112. A kromě Lukáše Krpálka se o ně starají další někdejší výteční judisté nebo trenéři a třeba také Petr Lacina, který dovedl Lukáše Krpálka ke všem jeho úspěchům. I Petr Lacina se tak jen pousměje, když vidí, jak se jeden z nejlepších světových judistů historie baví při hrách s dětmi.
7: To prostě srdcař, duše šampiona a to srdce dává i tady do těchto kempů, do těch akcí Krpálek akademie i do té celé akademie, do toho budování toho všeho.
6: Mě na tom nejvíc těší to, že potom ty reakce, ať už těch dětí nebo rodičů, tak jsou opravdu krásné a to mě samozřejmě na tom nejvíc baví.
5: Navazuje na Petra Lacinu Lukáš Krpálek a odměnou mu je pohled do spokojených očí dětí a to, že děti už teď hlásí, že na tábor s ním pojedou i za rok. Ze Zbraslavic, Petr Kadeřábek, Radio.

0: Radiožurnály půl osmé. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: V Česku bude večer možné pozorovat částečné zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě před 7:30 večer. Maximum bude možné v Česku zaznamenat kolem 8:45. Ne všude bude ale viditelné. Na východě země bude největší zatmění už pod obzorem. No a víc řekneme v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pjongjang opakovaně odsuzuje. A pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. Skončili ve třetím předkole, když po domácím vítězství 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká hlavní část Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy čtvrtý. V Birminghamu mu k medaili scházelo 7 cm. Vyhrál Maďar Halas. A tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. Američanu Sheltonovi podlehl po setech 3-6 a 1-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D49 u Holešova. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už za Rosicemi se kolem kilometru 181 dojíždí do kolony, ta je místy roztržená do omezení u D2 osobním autem kolem 25 minut. Na D49 z Hulína směrem na Fryšták, na exitu 9 Holešov jich se střetlo osobní auto s nákladním, zasahují záchranáři a je to uzavřené, nedá se sjet z dálnice ani najet do směru na Fryšták. Na D4 s Příbrami do Prahy za Řitkou teď kolona ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jíloviště zabere kolem 30 minut. Na D7 před Prahou z Chomutova se popojíždí 15 až 20 minut od exitu 5 Středokluky do zúžení u letiště. A potom na pražském okruhu z letiště na D1 vzniká kolona od nájezdu z plzeňské D5, je to asi na 15 minut, k nehodě u exitu 19 Ořech, ale tam by měli auta už odstavit. A v Dobřížské směr Mrázovka čerstvě nehoda za Zlíchovským tunelem. Kolona už z jižní spojky skoro od McDonald's až na 20 minut. A ještě silnice 35 Jičín Turnov za Borkem po noční nehodě stále uzavřená, odklon obou směrně přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: O víkendu si užijeme opět tropického počasí a jasnou oblohu. V sobotu naměříme na teploměrech 31 až 36 stupňů Celsia, v neděli 28 až 33 stupňů Celsia. Od západu ale začne přibývat mraku na obloze a můžou se začít objevovat přehánky a bouřky. S novým pracovním týdnem se už začne ochlazovat. Do té doby ale budou stále teploty stoupat. Dnes maxima do 29, zítra do 30 a v pátek až 32 stupňů Celsia a bude stále jasno a také slunečno. Noci ale budou i dál poměrně chladné. Na některých místech budou klesat i pod 10 stupňů Celsia. Třeba dnes už v mrazových kotlinách klesly teploty pod nulu. To byly zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Fotbalisté Sparty budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. Do prestižnější ligy mistrů nepostoupili, jak připomeneme taky na úvod sportovního přehledu spolu s Pavlem Tilšarem. Hezké ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
2: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí výhru 2-1 končí. Ve 20. minutě otevřel skóre Nuamach, následně byl vyloučený obránce Pražanů Ševinský. Po přestávce se pak trefili Maitland Niles a Morten. Podle obránce Sparty Martina Suchomila se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě o necelou čtvrt hodinu později.
3: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem. Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně ty situace rozhodly ten zápas.
2: Fotbalovou Spartu probereme po 8. hodině s reportérem Tomášem Petrem, který byl přímo v Lyonu, a po 9. s naším expertem Pavlem Horvátem.
4: Letenští tady mají jistou Evropskou ligu, další český klub Plzeň o ní ještě bude muset zabojovat ve 4. předkole a už zná soupeře. Viktoria se utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský tým totiž vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů, ve kterém prohrál oba zápasy s izraelským týmem Hapoel Beerševa. Naposledy doma 0-2.
0: Fotbalový Hradec Králové by v případě zítřejšího postupu přes Bešiktaš Istanbul hrál ve 4. předkole Evropské ligy se Žalgirisem Kaunas. Pokud se mu to nepodaří, klesne do konferenční ligy, kde by ho pak čekal Panathinaikos Atény. Litevský tým totiž vypadl z kvalifikace Ligy mistrů s Dynamem Záhřeb, ten řecký zase uspěl v kvalifikaci konferenční ligy s bulharským CSKA Sofia.
2: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
5: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi, kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
2: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu vítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve slavném Wembley.
4: Český kladivář ukrajinského původu Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 cm. 7 cm hodilo od medaile. V poslední sérii přehodil 80-metrovou hranici, která by znamenala bronz, jenže přešlápl. Poprvé v kariéře si užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
6: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri, takhle, a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
4: Nejlepším světovým výkonem roku 84 metrů a 25 cm zvítězil Maďar Halász.
2: Dálkař Petr Mindl-Schmidt pak na evropském šampionátu skončil 8., když předvedl výkon 781 cm, ale po druhém pokusu už neskákal kvůli svalovému zranění. Po závodě tak měl 20-letý atlet smíšené pocity.
7: To místo se hodnotí dobře, už teďka 8. místo mezi Evropany je jako super, jenom mě trošku mrzí ty výkony, no, v kvalifikaci i teďka ve finále. Vím, že jsem měl dost navíc a i ten druhý pokus s tím přešlapem to ukázal, že můžu jako skákat dál. Mrzí mě hlavně ty číselné výsledky, ne úplně to umístění.
2: Soutěž dálkařů vyhrál na mistrovství Evropy po 4. v řadě Řek Tentoglu. 100-metrovému sprintu vládl Brit Glave.
0: Dnes začnou v Birminghamu závodit 10 bojaři, včetně českého tria Tomas Jervinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský. V rozběhu na 400 metrů se pak představí Barbora Malíková a ve večerním semifinále na trati 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník se Štěpánem Števkem. V Birminghamu o tom uslyšíte od našich reportérů a my se spojíme právě s nimi ještě dnes ráno i po 9:45.
4: Medaily na mistrovství Evropy kromě českých atletů nezískali ani plavkyně Barbora Janíčková a Barbora Sémanová. Na trati 100 metrů volným způsobem Janíčková skončila 5., když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
8: Mě se dalo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta osmá dráha, kde jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
4: Obhajkyně zlata Barbora Sémanová doplavala sedmá, vyhrála světová rekordmanka Nizozemka Stene Berchenová.
2: České maximum zlepšilo taky Jan Čejka, který do dnešního finále 200 metrů znak postoupil třetím časem. Čejka vylepšil vlastní rekord, a to o sekundu.
1: Tak to se nikdy nedá říct, že to člověk čeká, ale jako určitě v tréninku to vypadalo dobře. Ty výsledky z nějakých kontrolních testů vypadaly jakože na rychlej čas, takže neřekl bych, že to je úplně překvapení, ale samozřejmě nikdy člověk neví, s jakou formou přijede tady, jak mu sedne bazén, jak mu to všechno sedne. Zatím mi to sedí dobře a doufám, že se mi to ještě povede vylepšit víc.
2: Miroslav Klendl do finále dvoustovky nepostoupil. V dopoledních rozplavbách dnes zahájí Barbora Sémanová útok na třetí evropské zlato za sebou, a to na trati 200 metrů volným způsobem. I to rozebereme s naším reportérem Martinem Charvátem před půl devátou.
0: A na závěr sportovního přehledu ještě tenis. Jakub Menčík si semifinále na turnaji série Masters v Montrealu nezahraje. S obhájcem titulu, tedy Američanem Benem Sheltonem, prohrál ve dvou setech, a to 3-6 a 1-6.
2: Říká na závěr sportovního přehledu číslo 1 dnes ve středu 12. srpna Pavel Tilšar. Díky za tvou práci.
0: Pěknou středu.

0: jsme to několikrát říkali, je 12. srpen, to znamená zase narozeniny několika sportovních osobností, pokud zůstaneme v české extralize třeba u jednoho českého a jednoho slovenského hokejisty, tak Jiří Novotný dnes slaví narozeniny, mistr světa v ledním hokeji z roku 2010 a jiný mistr světa, ale už z roku 2002, Peter Pucher, kterého asi máme spojeného hlavně se znojemskými Orly, ale posléze hrál třeba i za Pardubice nebo brněnskou Kometu.
1: A když se podíváme za naše hranice, tak 38. narozeniny slaví někdejší mistr světa v těžké váze v boxu Tyson Fury a 55 je dnes někdejšímu tenistovi Pete Sampersovi. Kdysi to byl Grand Slamový rekordman, celkem 14 titulů v singlu získal tenhle americký tenista, který se, řekněme, jak to říci, prezentoval krásnou hrou, servis, síť, velká rána, velká smeč, obrovský borec, který se proháněl po tenisových kurtech a jeden z mála hráčů, který skončil opravdu na vrcholu, vyhrál US Open 2002 a ukončil kariéru.
0: A i proto je to vzor Davida Prouzy, který ano, o něm teď krásně mluvil.
1: Je to tak.
2: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností,
3: olympijských vítězů nebo mistrů světa?
2: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak náslevení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport teď míříme za volejbalem, protože po dlouhých a úspěšných 15 letech opustil extraligové volejbalistky Ostravy trenér Zdeněk Pomr mladší a zamířil do rodné Prahy k tamním Levicím. To ale není úplně nová zpráva, řekněme, to už se nějakou dobu vědělo.
1: No a s Ostravou se bude tedy potkávat v extralize jako soupeř, no a soupeřem mu bude také nový trenér Ostravanek Tomáš Jambor, bývalý nahrávač, který působil především na Ostravsku, ale zahrál si i ve francouzském Toulouse. Pane trenér, přejeme vám dobré ráno, děkujeme za spojení.
7: Dobré ráno všem i všem, co nás slyšíte.
1: Tomáši, tak jaké to je vlastně přijít do klubu po někom, kdo tam strávil takhle dlouhou dobu? 15 let, znovu opakujeme.
7: Já jsem nepřišel vlastně po něm, já jsem už v klubu byl a přišel jsem tím pádem už přes 4 lety a ano, u A týmu jsem teďka, no nastavil nějakou laťku a uvidíme, jestli ji překročíme nebo podlezem.
0: Jak se to angažmá v pozici hlavního trenéra tedy rodilo, když jste se dozvěděl, že Zdeněk Pomr končí, tak hlásil on to nějak dopředu, byli jste spolu třeba domluvení na tomhle posunu do nové role?
7: Úplně dopředu to nahlásil, bylo to částečně pro nás i překvapení, pro mě každopádně, a takže domluva tam nebyla. Rodilo se to asi zkrátka tak, že jsem byl v klubu asi po ruce ten, který by to teoreticky a vlastně i prakticky mohl to žezlo převzít. A já po té cestě kráčím, nebo jsem sedal na tu trenérskou kariéru, tak to je asi nějaký přirozený vývoj.
1: Tomáš Jambor, trenér teď tedy ostravských volejbalistek, je s námi ve spojení. Vy jste, Tomáši, po konci kariéry před 4 roky celkem brzy se vrhl na to trenérské řemeslo a konkrétně se začal trénovat ženy. Tak bylo to tím, že se tahle příležitost takzvaně naskytla, nebo vás lákaly ženy víc než muži?
7: Ta příležitost se naskytla, objevila, i když jsem si kdysi říkal, že bych byl v budoucnu rád trenér, tak nikdy mě nenapadlo, že bych byl u žen, takže se to tak nějak spíš naskytlo, ale vlastně jsem za to velmi rád.
0: To říká Tomáš Jambor, trenér extraligových volejbalistek Ostrava.

0: vysílání radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí v tomto angažmá.
1: Děkuji.
2: A připomeňme i fanouškům ženského volejbalu, že domácí extraligová sezóna začne za zhruba měsíc a půl. Ostravanky se mimo jiné představí v úvodním kole na palubovce Českých Budějovic.

0: Některé týmy dnes vstupují do domácího poháru. Můžeme přát na dálku třeba našemu fotbalovému expertovi, oblíbenému Pavlu Horvátovi, jehož Baník Most Souš se představí na hřišti Turnova, tedy týmu, který v prvním kole porazil Pěnčín vysoko 3-0.
1: Ano, těch zápasů je samozřejmě výrazně více. Zahlédl jsem zde třeba také někdejší druholigový tým z Varnsdorfu, který bude hrát v Brandýse, a také na Twitteru, kdysi velmi populární, a teď mi to jméno vypadlo, a dáme pomoc mi, Rokycany, děkuju, tak ty hrají také. No ale hraje se i takový, řekněme, významnější pohár, dokonce můžeme říci super pohár, a utká se vítěz Ligy mistrů s vítězem Evropské ligy, takže Paris Saint-Germain a Aston Villa.
0: Dnes od 21 hodin právě Paris Saint-Germain bude hrát s Aston Villou a konkrétně se to utkání hraje nedaleko od nás v Lipsku, takže pokud ještě máte možnost se podívat třeba do nějaké fanzóny před lipským stadionem, určitě to tam bude zajímavé.

0: Radiožurnál 8 hodin. A teď zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Fotbalisté Sparty si Ligu mistrů nezahrají. Z kvalifikace vypadli ve třetím předkole po prohře v Lyonu 0-3. Dlouhá kolona je po nehodě na dálnici D1 z Brna na Prahu před Šmejkalkou. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Začínají platit nová pravidla pro obaly, vychází z nařízení Evropské komise. Na trh by se ode dneška například už neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
3: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Větší změna bude v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chybu, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
4: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jinde nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. Pokračuje majitel hradu Octavian Piláty.
5: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
1: Součástí hradního léta je i několik výstav o historii a filmech, které se na hradě natáčely.
6: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. Z kvalifikace Ligy mistrů vypadli ve třetím předkole, když v odvetě v Lyonu prohráli 0-3. Pražanům tak nestačilo úvodní domácí vítězství 2-1. Soupeřem plzeňských fotbalistů ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Červená zvezda Bělehrad. Hradec Králové by v případě postupu přes Bešiktaš Istanbul hrál ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. Pokud Východočeši klesnou do konferenční ligy, utkají se s řeckým Panathinaikosem Atény. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 cm. 7 cm ho dělilo od medaile. Poprvé v kariéře si Myslivčuk užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
7: Neskutečná, neskutečná. Právě já se mám rád házet už po večeri. I víc lidí a magická atmosféra, krásný zažitek, no.
6: Vyhrál Maďar Halás.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Šmykalky, taky na D49 u Holešova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně dojíždějte do kolony už kolem 31. 32. kilometru a čekejte až 3/4 hodiny po poujíždění. Za exitem Chocerady totiž nejdřív v koloně na 28. kilometru řeší drobnou nehodu v levém pruhu a hlavně se na začátku omezení před mostem u Šmykalky srazil autobus s kamionem v pravém pruhu na kilometru 25. Před 5 minutami je policie eskortovala mimo, takže se to postupně, ale pomalu rozjíždí. Na D1 před Brnem z Prahy velmi silný provoz od exitu 182 Popůvky, různě pomalu se jede k D2 osobním autem až půl hodiny. Na D49 Hulín Frišták je po vážné nehodě uzavřený exit 9 Holešov Jih, sjezd i nájezd na dálnici. Na D4 s Příbrami na Prahu se za Řitkou popojíždí 25 minut ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou z Chomutova od sjezdu 5 Středokluky kolona 20 minut do omezení u letiště, fronta už je i opačně od Evropské, taky 20-minutová. Po Praze jinak řada dalších ranních kolon a silnice 35 Jičín Turnov u Borku nadále uzavřená po nehodě, jezdí se obou směrně přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25. Tolik zprávy.
6: Hezký den s Radiožurnálem Sport, nejposlouchanější digitální stanicí v Česku, je 8 hodin a 6 minut. Zdravíme vás spolu s Davidem Prouzou.
9: Dobré ráno, dobrou chuť, šťastnou cestu, ať už se nacházíte třeba v jídelně nebo ve svém osobním automobile.
6: Že v 8 hodin a 50 minut se budete nacházet u svého telefonu, protože budeme soutěžit na Radiožurnálu Sport a dnes to jsou dvě velmi zajímavé vstupenky.
9: Přesně tak, na zápas šance ligy mezi Spartou a Teplicemi, tohle utkání se bude hrát 15. srpna, k tomu ještě přihodíme jako bonus červenou kšiltovku. Někdo z našich kolegů nedávno říkal, abyste se mohli prezentovat v čepici Radiožurnálu Sport na té akci, na kterou vyhrajete vstupenky. Tak já to ukradnu, mně se to líbí, tak takhle.
6: Číslo 221-552-222 si můžete připravit už teď, každopádně soutěžit budeme za zhruba 43 minut. Za chvilku povídání taky o fotbalové Spartě.
2: Radiožurnál Sport.
10: Adam Weidenthaler a David Prouza.

0: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a hlavní část Ligy mistrů si tedy nezahrají.
1: Nezahrají a nakonec to vlastně, když to tak řeknu, nebylo ani těsné a v tuhle chvíli se můžou soustředit tedy na Evropskou ligu, tam budou hrát tedy tu ligovou fázi. Zápas v Lyonu komentoval pro radiožurnál Sport Tomáš Petr, ten je s námi teď ve spojení, tak tě zdravíme Tomáši do Francie.
2: Hezké ráno do Česka.
1: Tak když bys měl teď ještě jednou trochu v hlavě zrekapitulovat ten zápas, tak těch rozhodujících faktorů v prvním poločase bylo několik, ale co podle tebe jako první rozhodlo o tom, že Sparta nakonec nebude hrát v Lize mistrů?
2: Já jsem nad tím uvažoval, jestli větší roli hrála ta první inkasovaná branka nebo následná červená karta pro Ševinského o čtvrt hodiny později. Ptal jsem se i vlastně trenéra Briana Priského, který řekl, že ta červená karta asi byla tím horším okamžikem a zpětně bych se pod to podepsal, protože i za toho stavu 0-1 vlastně i teoreticky v deseti tam byly třeba nějaké náznaky šancí, ale pak to Spartu zkrátka doběhlo, že hrála v oslabení a domácí dokázali tu početní výhodu zužitkovat, vyhráli 3-0 a postoupili. Překvapení se nekonou.
0: Dostanu se ještě k tomu prvnímu gólu, kde neměl úplně čisté svědomí zřejmě brankář Jakub Surovčík, tak byly i třeba nějaké reakce na to, jak on nepodržel balon vystřelený z dálky a následně měl tedy dorážející soupeř Nuamach poměrně jednoduchou práci?
2: Já jsem neviděl opakovaný záběr, ale na první dobrou bych řekl, že tam určitě neměl čisté svědomí. Na druhou stranu, pokud bychom ho chtěli ukonejšit, tak pak tam pár dobrých zákroků měl ve druhém poločase třeba, ale je potřeba říci, že to už bylo za toho stavu 0-1, že už zkrátka ta chyba tam byla. Brian Priske se trošku postavil za Surovčíka, vlastně hájil i Ševinského, říkal o tom, že je silný, že to zvládne. A vlastně na můj vkus možná až moc celá ta tisková konference vyznívala do pozitivna, že Sparta dokázala potrápit domácí asi víc, než čekali. O tom mluvil Brian Priske, také chválil své svěřence za to, že vlastně i za toho stavu 0-1 v deseti bojovali, že to dohráli až do samotného závěru a že vlastně se snažili neustále o nějaký ten zázrak. A vlastně jako největší problém Brian Priske viděl asi ten první zápas, že tam Sparta nedala třeba o gol nebo o dva více, že zkrátka tady už jako kdyby to ani nemělo jít, když to tak řeknu, ale řekl bych, že ten Sparty problém je mnohem hlubší než ta dnešní odveta. No.
1: Tomáši, trochu si ještě zůstaneme u tohoto tématu, protože je to také pro mě překvapení, když jsem se díval na třeba přepis tiskové konference nebo na rozhovory s Brianem Priskem, tak stále jako mi chyběly takové ty palčivější otázky s ohledem na to, že ze Sparty spíše teď hráči odešli, než by nějací přišli, tak opravdu Brian Priske prostě nedostal nějakou jednu nepříjemnější otázku takzvaně na tělo, protože jsou to dvě prohry za sebou v soutěžních zápasech a není to úplně pozice, ve které byste jako trenér Sparty chtěli teď být.
2: No dvě prohry za sebou, to by bylo ještě to méně špatné, ale je to vlastně třetí prohra z pěti zápasů na úvod sezóny. Venku v téhle nové sezóně Sparta vlastně nedokázala v úvozovkách bodovat. V lize dva zápasy, dvě prohry, v Lyonu prohra, vždy navíc minimálně dvě inkasované branky, jednoznačná prohra. Brian Priske dostal otázku na to, jestli se cítí pod tlakem, nebo jestli zkrátka není jeho pozice v ohrožení. On odpovídal tím, že je vlastně neustále pod tlakem, ať už se vítězí nebo prohrává a že vlastně minulý týden Spartané byli, on to řekl, mistři světa, nebo to vypadalo, že jsou mistři světa, neříkal, že hráči jsou mistři světa, ale že se zdálo, že zkrátka Sparta je šampionem světa, když porazila Lyon a že vlastně o týden později dvě porážky z Boleslaví a s Lyonem a že zase všechno zpátky. Ale že on ten přístup svůj nemění, že před týdnem nelétal v oblacích, že nechodil s nosem nahoru, že zkrátka neustále to má stejně nastavené, že pracuje pořád stejně. Takže jedna nepříjemná otázka může být odškrtnutá. No a pak pro něj asi nejvíc nepříjemná byla ta moje otázka, kterou on úplně nepochopil, protože on mluvil o tom, že vlastně je spokojený s kádrem, který, nebo s tím přístupem takhle, jak to vlastně vyplynulo, tak já jsem na to chtěl navázat tím, jestli když je spokojený, tak jestli to znamená, že ho netlačí nikde v sestavě Bota, jestli třeba nechce posílit, já bych řekl, že na pravé straně defenzívy by to bylo zatraceně potřeba. A on vlastně to nepochopil moc otázku, on to pochopil tak, jestli je spokojený po tom zápase, takže řekl, že to je nefér a že samozřejmě spokojený není a že je naštvaný a tak dále. A vlastně na tu moji otázku původní pak už se ani nedostal.
0: To říká náš reportér Tomáš Petr, bavili jsme se s ním o tom, kterak Sparta vypadla z kvalifikace Ligy mistrů, protože prohrála 0-3 na trávníku Olympiku Lyon, celkově tedy 2-4. V součtu s tím úvodním zápasem znamená to, že Pražané se dostávají do ligové fáze Evropské ligy. A to bude dál Tomáš Petr jistě taky sledovat. Díky moc za tvůj příspěvek, díky za včerejší přímý přenos a šťastný návrat domů.
2: Díky, hezký den.

0: 8 hodin 20 minut a správná poznámka od našeho amatérského muzikologa Davida Prouzy. Tahle písnička je velmi oblíbená v Německu, konkrétně v Bavorsku.
1: Konkrétně v Mnichově, v momentě, kdy se hraje bundesligový zápas a trefí se Harry Kane, tak z publika nebo z tribun se právě ozývá refren této písně od skupiny Scorpions, akorát, že místo hurikánu je tam právě tento anglický fotbalista.
0: Pokud se scháníte po německém fotbale, německá Bundesliga začne až za 2,5 týdne, konkrétně v pátek 28. předehrávkou právě mezi Bayernem Mnichov a Stuttgartem. Kompletní ligové kolo pak o víkendu, včetně třeba některých českých hráčů, ať už v Leverkusenu nebo v Hoffenheimu. Ale teď míříme z Německa ještě kousek dál na západ.
1: Do bazénu, do Paříže, na mistrovství Evropy a máme tam reportéra Martina Charváta. Martine, hezké ráno.
2: Krásné, dobré ráno.
1: Tak pojďme začít tím, co se u tebe dělo ve večerních hodinách. Páté místo Barbory Janíčkové, sedmá příčka Barbory Semanové na stovce. Ty už si trochu avizoval, myslím, před začátkem toho šampionátu, že asi nemůžeme očekávat opět to umístění 1 a 2. Tak jaký je ten výsledek v tvých očích? Je to trochu zklamání nebo je to prostě realita aktuální situace?
2: Je to velmi příjemná realita aktuální situace, protože Barbora Janíčková výrazně posunula svůj osobní rekord a dostala se i pod ten český rekord, pod nejlepší čas Barbory Sémanové, že za to je pátá příčka, je naprosto oprávněný odraz reality a vlastně pro české plavání hezký odraz reality, protože na světě bude jen pár rychlejších plavkyň obecně, dvě Australanky, dvě Američanky, jedna plavkyně z Hongkongu a pár dalších, ale tohle by vlastně znamenalo semifinále na olympijských hrách, kdyby to třeba předvedla Barbora Janíčková a kdyby se tam dostali, jakože to k tomu celé míří. Takže pro české plavání vzhledem k tomu, jak se zlepšuje Barbora Janíčková, je to velmi příjemné. Barbora Semanová možná doufala, že bude o trochu rychlejší v tom finále, že také ona se dostane pod svůj vlastní český rekord, ale jedinou desetinu sekundy za ním zaostala a vzhledem k tomu, že její hlavní disciplína se teprve blíží, tak ta stovka pro něj vlastně skončila příjemně.
0: Pojďme ještě rozpitvat ten čas, protože včera padly dva české rekordy. Barbora Janíčková tedy předvedla tu stovku kraulem za 53,36 sekundy, tak pokud bychom tomu nerozuměli jakožto lajkové, tak jak dobrý je tohle výkon?
1: Mě napadá taková ta frázička explain in football terms.
0: Ano, vysvětli to ve fotbalovém příměru.
2: No tak to vůbec nevím, jako gol to rozhodně není, ale řekněme, že je to velmi slušná šance pro Barboru Janíčkovou se nějakým způsobem dostat na olympijské hry a pro plavce obecně dostat se na olympijské hry ukazuje, že to je zkrátka světová extra třída a Barbora Janíčková se právě mezi tuhletu extra třídu tímhletím řadí, kdyby se dostala na olympijské hry jakožto žena, která vlastně ty limity bude mít dost těžké a na stovce obecně ty limity splní, řekněme, takových 15-20 žen celkově na světě za to kvalifikační období, tak to naznačuje, jak velmi dobrý výkon to od Barbory Janíčkové je. No a Barbora Sémanová, ta je vlastně přibližně na hraně toho limitu, ale pro Barboru Sémanovou daleko jednodušší bude cesta na olympiádu z dvoustovky. Nicméně ten čas 53,36 sekundy je opravdu velice, velice kvalitní čas, ale nebyl to ten nejkvalitnější český čas, který včera padl.
1: Ano, a to, na to už narážel i trochu Adam Weidenthaler, mluvil o tom, že padly dva české rekordy, tak pojďme se zaměřit také na Jana Čejku společně s naším kolegou Martinem Charvátem. Ten zaplaval také tedy české maximum na dvoustovce znak. I tady bych tě možná poprosil o nějaké zasazení do kontextu a doplním pod otázku, co můžeme čekat tedy od Čejky dnes večer?
2: No, to zasazení do kontextu tady možná pro někoho bude působit, že to je až moc nadnesené, ale se vší vážností a k tomu, co předváděli Barbora Sémanová, Simona Baumertová, Květoslav Svoboda, Daniel Málek, ten nejlepší Čech v historii olympijských her, nebo Hana Černá v 90. letech, tak tohle byl jeden z 20 nejlepších výkonů v české historii. Opravdu se vší vážností. Vždyť Jan Čejka se stal 15. nejrychlejším mužem na dvoustovce historii. A v současnosti je Jan Čejka pátým nejrychlejším mužem. Před 2 lety na olympiádě, kdyby tohle předvedl, bere stříbro. Říkám to v kontextu země, která žádné medaily v historii v bazénových disciplínách na olympijských hrách neměla. Kdyby to předvedl loni na mistrovství světa, bere bronz. Jan Čejka, byl tam tehdy šestý ve finále, tak měl by z toho bronz, kdyby tohle zaplaval před rokem v Singapuru, a to ještě doufám, že to nebyl ten nejlepší výkon a že to nejlepší si nechává na dnešní finále. Ale tohle dává opravdu velké naděje českému plavání. Jak říká klasik, objevují se tam reálné kontury toho, co české plavání doufá, že by se tady jednou mohlo předvést. Samozřejmě to, že vedle něj Hubert Koš ve stejném semifinále předvedl historicky druhý nejlepší výkon, naznačuje, že už se posouvá to evropské plavání na dvoustovce na opravdu extrémně dobré časy, ale když se podíváme daleko kratší distancí než na příští olympiádu a příští mistrovství světa a zůstaneme jenom u dnešního večera, tak dnes večer je to rozložené naprosto jednoznačně. Hubert Koš by si měl dopravovat pro jasno zlato a možná překoná jeden z těch nejstarších plaveckých rekordů, tedy rekord Aarona Piersla, a dostane se pod touhle hranici minuty a 52 sekund jako druhý v historii. No a Jan Čejka by měl s Řekem Apostolosem Siskosem bojovat o stříbrnou medaili, a když to nedopadne na stříbro, tak by to snad nejhůř měla být bronzová medaile, pokud tedy Jan Čejka zůstane u té včerejší výkonnosti. Než jsem jel na šampionát, zakroužkoval jsem si dva dny, tedy středu a čtvrtek jako ty medailové. Dnes je středa, dnes by Jan Čejka opravdu měl na dvoustovce znakové bojovat o medaily. No a zítra, protože dnes začíná svou disciplínu, zítra je finále na 200 metrů kraul u Barbory Semanové. Semanová do soutěží vstoupí dnes v 9 hodin a 45 minut rozplavbou na dvoustovce, což by v jejím podání měla být jen formalita.
0: Těšíme se tady na souboj Jana Čejky a Huberta Koše. Řekl nám o tom Martin Charvá. Díky moc.
2: Hezký den.

0: Je 8:30. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
1: Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiřikovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Americká armáda z vrtulníku vypálila 2 rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi, plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které je porušilo. A kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek a to je pro některé farmáře neúnosné. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Domácí vítězství 2-1 jim k postupu do další fáze kvalifikace nestačilo. Pražané tak budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. A plavkyně Barbora Janíčková byla na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která skončila 7. Vyhrála Nizozemka Stenberchenová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u všech rom kolony před Prahou na D4, D5 i D7. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna nová potíž, nejdřív se mezi

0: Jezdí 34 Sázava a 29 Chocerady, rozjíždí kolona, ještě je to na 20 minut po dřívější už dořešené nehodě na mostě u Šmykalky, jenže o kousek dál na Prahu za Mirošovicemi další fronta zatím z 18. kilometru na 10 minut a dá se čekat na růst k exitu 15 Velké Popovice, tam hlásíte čerstvou nehodu.
1: Bledý pruh, 3 auta.
0: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona těsně před sjezdem na Popůvky ze 181. kilometru osobním autem k D2 půl hodiny. Na D49 z Hulína na Frišták je po vážné nehodě uzavřený sjezd i nájezd exitu 9 Holešov-Jih. Na D4 z Příbramy na Prahu za Řitkou ze 13. kilometru se popojíždí půl hodiny do omezení na 9. u Jiloviště. Na D5 se před Prahou z Plzně vzniká kolona u Rudné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobní auta půl hodiny. V Praze ucpaný příjezd k letišti kolony z D7 od Středokluk i z okruhu od Evropské na 20 minut, na východním okruhu fronty od D11 k Europarku i celou Novopatrou Kekbelské a kolona mimo jiné i na jižní spojce od McDonald's ke Zlíchovskému tunelu 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: 25 až 29 stupňů Celsia na severu a severovýchodě, maxima do 25 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia a většinou jasná obloha. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve středu, a teplo bude i zítra. Maxima vystoupají k 30 stupňům Celsia, chladněji opět bude na severovýchodě území, kde se budou teploty pohybovat okolo 24 stupňů. A směrem k víkendu se bude dál oteplovat. V pátek tak už opět denní maxima až 32 stupňů Celsia. V sobotu naměříme až 630 stupňů. Noci a rána ale budou i dál chladná. V noci na zítřek spadnou teploty k 12 až 7 stupňům Celsia a obloha bude jasná až skoro jasná. To byly zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: To byl Tom Petty na radiožurnálu Sport v 8 hodin a 38 minut, kdy se pomalečku blíží soutěž radiožurnálu Sport už za zhruba 10-12 minut. Do té doby ale ještě jedno zajímavé tenisové téma. Na sociálních sítích se teď šíří záběry z tenisového turnaje v Kanadě v Montrealu, kde si Alexander Zverev zahrál s hokejistou tenis. A vypadalo to tak, že na jedné straně kurtu byla, řekněme to, taková klasicky vydlážděná část, po které mohl běhat Alexander Zverev. No a na té druhé prostě a jednoduše namalované čáry na ledové ploše a hokejista se snažil odehrávat míčky od Alexandra Zvereva. Ten u toho tedy hodně vzdychal, bylo to až příliš výrazné na to, že ty údery zase neměly, myslím, takovou sílu. Každopádně zajímavá show a na sociální síti Instagram si to už pozbíralo, no, 10 tisíc lajků a další zhlédnutí.
1: No, je to docela zajímavá tematika, není to poprvé, co se na sociálních sítích objevují videa lidí, kteří hrají tenis na bruslích, a ono to někdy vypadá opravdu hodně ladně, pokud tedy ti dotyční umí dobře bruslit, takže v momentě, kdybychom se sešli na ledě my dva, tak to by samozřejmě vypadalo úplně jinak, ale možná by to taky sbíralo celkem slušná čísla,
0: tenis protože
1: v pádu.
0: <Ano. laughs>
1: Na každý pád ještě jedno tenisové téma pro vás máme nachystané, už jsme o tom trochu mluvili i ve včerejším vysílání radiožurnálu Sport. Dost možná se chýlí ke konci jedna z nejdelších sérií vůbec v tomto sportu. Teď si trochu vypůjčím výzkum tenisového novináře Bastiana Fachana, který tohle prezentoval na svém profilu na síti X. Od prvního Grand Slamu v historii Wimbledonu 1877 platilo, že byl vždy minimálně jednou v roce na Grand Slamu v semifinále hráč s jednoručným backhandem, a dost možná v roce 2026 tahle série skončí, protože mezi favority na blížící se US Open asi nemůžeme úplně řadit hráče právě s jednoručáky. Obecně tenhle úder trochu mizí z tenisového prostředí. Aktuálně šanci na záchranu této série má asi největší Lorenzo Musetti, italský reprezentant. Potažmo někteří, řekněme, staří známí jako Stan Wawrinka nebo Grigor Dimitrov, ale prostě je dost možné, že opravdu tahle série skončí. A upřímně, Adame, vůbec bych nečekal, že bude trvat takhle dlouho s ohledem na to, jak se vytrácí jednoruční backend v posledních 15-20 letech.
0: A to mi řekni, kdo držel tuhle sérii, protože říkáš semifinále jednoho z Grand Slamů, tak to není zase tolik pozic, tím spíš, když prostě v jedné éře nastupovali tenisté v podstatě pouze čtyři, nebo řekněme v nějakém úzkém okruhu právě do těch semifinálových zápasů, tak jeden z nich hrál ten jednoruční backend, to byl Roger Federer.
1: Je to tak, ten to držel opravdu hodně dlouho, předtím to zase tak neobvyklé nebylo, tam zase hrál Pete Sampras a jakmile budeme kráčet směrem do minulosti, tak tam vždycky nějaký jednoručný silný backhand byl i s ohledem na to, že vlastně převažoval nad dvouručákem. Od doby Rogera Federera čas od času ho zastoupil třeba právě Stan Wawrinka, nebo už mnou zmiňovaný Grigor Dimitrov, Tommy Haas hrál také docela často Dominic semifinále Thiem Grand Slamu, a Dominic Thiem, přesně. Ten by pravděpodobně tuhle sérii mohl držet dál, nebýt vedkého zdraví. Na každý pád v tuhle chvíli možná třeba Stefanos Tsitsipas by ještě mohl zkusit pozvednout ten prapor, ale je to opravdu zajímavé, jak dlouho tohle trvalo, a teď tady možná je to trochu smutné, ale nakonec to tak dopadne, že teď to bude poprvé v roce 2026, kdy v semifinále mužských Grand Slamů budou pouze dvouručné backhandy.

0: somebody.
1: Čeští atleti se vrátili z juniorského mistrovství světa v americkém Eugene se 4 medailovými úspěchy.
2: No a na letišti Václava Havla některé z nich vítali rodinní příslušníci s bochníkem českého chleba.
3: Protože v Americe nemají normální chleba, ale je jenom sladký a ty snídaně byly strašný. Opravdu za to nedalo jíst po dvou dnech, takže jo, tam mě vlastně chyběl, ale jsem vůbec zapomněla, těším se, až si dám prostě chleba s máslem a s vajíčkem.
0: Vyhlíží malé české radosti Nikol Krutilová, nová juniorská mistryně světa ve skoku o tyči.
3: Je to neuvěřitelné, jako když se to řekne takhle nahlas, tak furt se mě tomu nechce věřit. Je to prostě něco, co jsem jako snila už hrozně dlouho, ale teď je to jako realita, takže furt to prostě zpracovávám. Myslím, že ještě nějaký den to potrvá, ale je to opravdu krásný a strašně si to užívám.
0: Cesta k výkonu 445 cm a světovému juniorskému zlatu ale pro Krutilovou po celou sezónu byla kvůli zdravotním problémům složitá.
3: Problém s tříslem a se stiskou kostí, byl to 2 měsíce výpadek, takže to bylo jako dlouhý. Pak jsem měla propíchnutou nohu tretrou, kdy prostě mě šlápli na bosou nohu a na to vznikla alergická reakce a musela jsem chodit o berlích, protože jsem nemohla došlápnout na nohu, jak to bylo oteklý. Mě po kvalifikaci ta noha otekla ještě, takže pak jsem to rvala do té tretry, bylo to na knop, musela jsem to trošku zatlačit, ale hlavně mě ta nemoc trošku limitovala, mám jako kašel a ucpaný dutiny, takže to na tyči, když je člověk vzhůru nohama, úplně není příjemný, ale to v tom závodě prostě člověk přehlíží, protože je to prostě světový finále.
0: Roli velkého favorita v Oregonu potvrdil překážkář Michal Rada, který zlato na 400 získal v novém evropském rekordu ve své kategorii 48,59 sekundy. Staré maximum platilo 42 let.
4: Ten evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulý sezóny, kdy mi uteklo 4 setinky. Jsem neskutečně jako šťastný, že se mi to podařilo, že mám konečně titul nejrychlejšího juniorského Evropana. Určitě si nejradši vracím za svou rodinou. To je pro mě takový místo, kde já si můžu odpočinout, kdy můžu vypnout, kdy na chvilku můžu přestat myslet na veškeré povinnosti. A kdyby jsem si měl vybrat nějakou věc, nějaký jídlo, tak věc bude moje postel a jídlo bude český pečivo.
0: Vrací se i Michal Rada k tomu, co mu v Americe chybělo. Na to má velmi osobitý pohled i nový bronzový medailista v 10 boji Adam Juliš.
5: Těším se i na zásuvky, že tam měli adaptéry, tak to bylo takový blbý, no. Takže těším se na normální evropské zásuvky.
0: Posledními medailisty do party byla smíšená štafeta na 4x400 metrů, která z juniorského světového šampionátu přivezla stříbro. Z letiště Václava Havla, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: Všem Klárám dnes přejeme vše nejlepší k svátku. Je 12. srpen roku 2026 a přesně 8 hodin a 50 minut.
2: A to znamená, že budeme soutěžit a máme opět poměrně hodnotné ceny pro někoho z vás, kdo se dovolá na číslo 221552222 v momentě, až pustíme zvukovou ukázku a budeme hrát o 2 vstupenky na utkání Šance ligy Sparty s Teplicemi. To se bude hrát 15. srpna a aby toho nebylo málo, tak přihodíme ještě červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport. Venku svítí sluníčko, kšiltovka se hodí.
1: Ať dobře reprezentujete, i když si dneska ráno říkal, že už ti byla zima. Tak to brzy bude na kulicha Radiožurnálu Sport, nevadí. Takže, co potřebujeme? Pustit zvuk soutěžní a slyšet od jednoho z našich posluchačů jméno?
2: A možná říct nějaká pravidla, Adame, hodí se to vždycky zopakovat, pokud jste s námi zvítězili v posledních 2 měsících, tak pokud možno nevolejte, protože my vám tu cenu stejně nepošleme.
1: Tak ještě jednou otevíráme číslo 221552222.
3: Mám platnou zmluvu, v Spartě se cítím skvěle, ne, je to něco, čím bych se chtěl uspokojit a samozřejmě jsem v Spartě proto, lebo jsem chtěl vyhrávat. Bohužel sám to nepodarilo druhý rok po sebe, takže jsem z toho trošku smutný, ale čeká nás důležitá fáze Ligy mistrů.
1: První volající, na drátě radit asi nemusíme, nebudeme. Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý, Belasí.
1: Dobrý Belasí, den. Slyšel jsem dobře.
4: A jasně, jasně.
1: Tak kdo to mluvil?
4: Je to Šulo, Hraslín.
2: Je to tak, je to tak.
4: Náš odchovanec.
2: Tak jste to trefil vlastně bez nápověd, dali jsme to symbolicky právě, protože hrajeme lístky na Spartu, byť už Lukáš Hraslín teď je reprezentantem jiného klubu.
1: No ještě to není úplně oficiální, ne, Davide?
2: No ale tak víceméně.
1: Je tam na námluvách, ano. Do Saúdské Arábie totiž míří současný spartianský kapitán, jinak tedy slovenský reprezent

0: Vítěze naší dnešní soutěže na Radiožurnálu Sport už tedy známe, teď jenom taková malá hádanka. Kdo pak zavítá do dnešního pořadu na síti Andrej Sestiny Hlaváčkové, tak je to vítěz kolika? 7 bundesligových titulů, 2 španělských, další trofeje má doma taky dlouhodobě jeden z nejlepších českých reprezentantů ve svém sportu.
1: No a je to taky člověk, který je hodně spojený s německým Kýlem, ať už jako hráč nebo jako trenér, tak nevím, jestli máme ještě říkat to jméno.
0: Plzeňský patriot.
1: To poznali, každopádně bude to Filip Jícha u Andrej Sestiny Hlaváčkové, tak třeba dojde i na popovídání si o Plzni, protože z tohoto regionu oba vlastně pochází.
0: 8 hodin 57 minut, za chviličku další zprávy na Radiožurnálu Sport, po nich ještě jednou probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem to, co se dělo včera v Lyonu z pohledu pražské Sparty samozřejmě a následovně se ještě vydáme na mistrovství Evropy v atletice do dalekého Birminghamu.

0: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
1: Ve Francii kvůli rozsáhlému suchu zasedne krizový štáb vlády. Večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Fotbalisté Sparty vypadli z kvalifikace Ligy mistrů ve třetím předkole. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Paříž dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče lidem ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
3: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězením. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort ale plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Večer po 19. hodině v Česku nastane částečné zatmění slunce. Vědci varují, že je nebezpečné dívat se do něj napřímo přes objektiv nebo přes obyčejné sluneční brýle. Zrak při pozorování ochrání třeba brýle se speciálními filtry.
7: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
8: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
7: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
8: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí vítězství 2-1 skončili. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se utkání ve Francii zlomilo v prvním poločase po úvodním inkasovaném gólu a následné červené kartě o necelou čtvrt hodinu později.
9: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem. Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost, a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně ty situace rozhodly ten zápas.
0: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil čtvrtý na evropském šampionátu v atletice. 7 cm ho v Birminghamu dělilo od medaile. Vyhrál Maďar Halás. A plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy v Paříži na 100 metrů volný způsob. Barbora Sémanová obsadila 7. místo. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Všechrom a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď popojíždí kolona o sjezu na Benešov z 22. kilometru k exitu 15 Velké Popovice. Tam po nehodě teď všechno sklízejí do odstavného pruhu a právě teď už jedou všechny 3 pruhy. Až půlhodinové zdržení by se mohlo pomalu krátit. Na D1 taky na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, různě pomalu jedoucí do zúžení u D2 osobním autem až půl hodiny. Na D49 z Hulína na Frišták je po střetu osobního auta s nákladním na exitu 9 Holešov jih uzavřený sjezd i nájezd na dálnici. Na příjezdech do Prahy vznikají kolony na dálnicích. Na Strakonické D4 za Žitkou ze 12. kilometru ještě asi 25 minut do omezení u Jiloviště. Plzeňská D5 od exitu 5 Rudná je plná na pražský okruh k Ořechu, celý úsek osobním autem až 40 minut. V Praze řada ranních kolon, mimo jiné na příjezdu k letišti z D7 od středu Kluk i z okruhu od Evropské, nebo z jižní spojky se to táhne od McDonald's k Mrázovce. A silnice 35 Jičín Turnov zůstává u Borku uzavřená, nad ránem se tam vysypaly traverzy, objíždí se to přes Rovensko, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Krásné ráno nebo už dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, je 9 hodin a 6 minut a ještě stojí za to připomenout, že vedle jiných sportovních hvězd, kde jsme zmiňovali jako tu největší Pita Semprese, slaví narozeniny taky hvězda naší stanice František Typovský.
11: A taky hvězda Hanspalského týmu Hanspalský beton.
0: Ano, umělých trávníků tady v Praze, kde František Typovský rozdává fotbalovou radost, i když na to postavou úplně nevypadá. Ale to jsme se dostali jinam.
11: No,
0: chceme k tenisu.
11: Teď jsi mi to takzvaně nechal a já jsem zapomněl, že chci mluvit. Kateřina Siniaková bude dnes bojovat o postup do finále turnaje kategorie 1000 v Torontu. Nehraje s Taylor Townsendovou, hraje s Číňankou Chang Shuai, ale je to vlastně úplně jedno. Kateřina Siniaková sbírá tituly víceméně s kýmkoliv, s kým nastoupí, a teď tady bude bojovat o finále proti slovensko-britské dvojici Mihalíková Nicholsová. Jenom jedna zajímavost ke Kateřině Siniakové, která je aktuální světovou jedničkou a docela rychle se blíží k metě 200 týdnů v čele žebříčku WTA. Teď má zatím u svého jména těch týdnů 195. Pokud jde o absolutní rekord, tak tam je Martina Navrátilová 237 týdnů. Myslím si, že Kateřina Siniaková by tohle klidně mohla opravdu celkem brzy zvládnout a stát se v tom ohledu nejúspěšnější doblízkou všech dob.
0: A to se bere v kuse, nebo nezáleží na tom, jestli tam seš?
11: To se podle mě bere tak, jak je nazbíráš, tak je máš. Můžeš samozřejmě i tenhle žebříček na to počet týdnů v kuse. Tam to bude taky zajímavé, ale celkově je to zkrátka takhle.
0: Tam vidím Kateřinu Siniakovou, že aktuálně má 46 týdnů a její maximum bylo 52, takže to evidentně sčítá. Martina Navrátilová byla non-stop, bez přerušení, v čele deblového žebříčku 181 týdnů.
11: Neuvěřitelné.
0: To je kolik? Přes 3 roky. 3,5 roku.
11: Kateřina Siniaková, ale to klidně může zopakovat znovu také, protože aktuálně má náskok nějakých 1200-1300 bodů a s ohledem na tu formu, jakou má, tak vlastně ani nevadí, že musí pořád obhajovat ty výsledky, protože zkrátka stále a stále získává na kurtech znovu a znovu.
0: Myslíš, že bude po boku Číňanky Chang nebo Američanky Townsendové hrát US Open?
11: 100% Taylor Townsendové, je to americký Grand Slam a tam si Kateřina Siniaková užívá, řekněme, takovou tu upozaděnější roli, že najednou v tom týmu není vlastně absolutní hvězdou, protože Townsendová je domácí hráčka. Ale myslím si, že i pro Siniakovou je to příjemná změna, jinak ona je většinou ta tahounka, takhle si to, řekněme, zažije také z té druhé strany.
0: Za chviličku uslyšíme tahouna našeho fotbalového vysílání Pavla Horváta.
2: Radiožurnál Sport.
12: Adam Weidenthaler a David Prouza.

0: Tenhle refrén jsme možná mohli nechat doznít, protože je hodně oblíbený u jednoho našeho oblíbeného experta.
1: Davide. Je to tak, Pavel Horváci tady pobrukoval do rytmu, je to v podstatě stejná úroveň jako hlas Johna Bon Joviho.
0: Pavle, můžeš potvrdit?
2: No tak to si netroufám vůbec říct, ale samozřejmě Bon Jovi je, dá se říct, takovou mojí nejoblíbenější cizí kapelou, protože jsem ho poslouchal, když jsem byl mladší, a samozřejmě tyhle ty písničky, který jsou starší, tak velmi rád si zopakuju, to je jasný.
0: Můžeme potvrdit, že to rozhodně šlo. Co už úplně nešlo, tak to bylo fotbalistům Sparty to včerejší utkání třetího předkola Ligy mistrů. Odvetné na trávníku Lyonu. Davide, připomeň.
1: Připomenu to, nehrát, ale je to tak. 0-3 z pohledu českého celku, který se tak nějak odsoudil k tomu nepostupu do Ligy mistrů už v prvním poločase. Nejprve inkasoval, pak hrál v deseti ve zbytku zápasu. Dojem Pavla Horváta z tohoto utkání, jaký byl?
2: No já musím říct, že hodně rozpolcených. Já jsem byl spokojený s tím, jak Sparta do toho vstoupila, nepodlehla tomu tlaku domácích. Samozřejmě pro mě rozhodující momenty jsou šance Sparty v první půli a ten gol, který dostali, no a červená karta Adama Ševinskýho. To prostě jsou věci, které na téhle úrovni jednoznačně mluvili pro Lyon, no a to se těžko vyhrává.
0: Vypadalo to, že Ševinský se chtěl vyhnout soupeřícímu Opendovi, přesto podle tebe to byl faul na červenou kartu. On by jinak šel sám na bránu, takže asi se to nedalo posoudit jinak, ale šlo o faul?
2: No, tak byl tam špatně Adam Ševinský, no, nebyl tam včas a na téhle úrovni prostě rozhodčí Marciňák vůbec neváhal a tam VAR vůbec o to asi nestaral, nebo ne, nestaral. Za mě to byla jasná červená karta, ale jenom bych připomněl, za mě takový dvě nebo možná tři určitě výrazný tahání za dres Sparťanů ještě před tou červenou kartou. Tam si myslím, že hráči Lyonu měli dostat jednoznačně žlutou kartu. Samozřejmě by to neovlivnilo tu červenou, ale zase pro ten další vývoj třeba by to mělo nějaký vliv. Nicméně pro mě fakt jako čtyři rozhodující momenty toho zápasu. Dvě šance Sparty, špatný zákrok Sudovčíka bohužel a červená karta. No.
1: S Pavlem Horvátem jsme ve spojení, povídáme si o zápasu Sparty na hřišti Lyonu ve třetím předkole Ligy mistrů. Už v deseti si Sparta vytvořila docela solidní šanci, po přihrávce Karabce střílel Brunes, nová posila z Norska, ale podobně jako v Mladé Boleslavi, to zase, já neříkám v obrovské tutovce, nevyšlo, ale ta šance tam byla, Pavle. Tak jaký ty máš zatím dojem z této norské posily? Protože podle mě tohle zkrátka mělo být golové.
2: No, souhlasím s tím, no, na téhle úrovni prostě rozhodují jedna šance, prostě tyhle ty zápasy, pokud chceš vyhrát u favorita, tak musíš proměnit. On měl předtím i Adam Karabec tou hlavou, to byla 100% šance, takže tyhle ty dvě šance já považuji za jako hrubky, který na této úrovni prostě tě potrestají. No.
0: Jak se bude podle tebe Spartě dařit tedy v evropské lize? Protože ta je teď jasná, po tom konci ve třetím předkole Ligy mistrů, ale v evropské lize číhají další soupeři, jenom zkusím přečíst některé už jisté z těch jiných výkonnostních košů, se kterými se tady Sparta může setkat, tak je tam třeba Leverkusen, je tam AC Milan, jsou tam z anglické Premier League Crystal Palace nebo Sunderland, ze čtvrtého výkonnostního koše pak kouká zatím třeba Hoffenheim a mohl by se tam dostat třeba i Bešiktaš Istanbul, pokud se mu zadaří v utkání s Hradcem Králové, tak myslíš si, že to bude o něco lepší z pohledu Sparty?
2: No, tak já si myslím, že Sparta ukázala určitou kvalitu doma. Doma prostě s Lyonem byla odvážnější ještě než včera. Fungovalo jí to, dobrý posily. Alcocer se mi jako velmi líbí, nejenom fotbalově, ale i kondičně tam ke konci toho zápasu vypadal, že je fantasticky připravený. Těším se na jeho další výkony. Jo, prostě Sparta nehrála špatně ten zápas. Takhle to bývá s tím favoritem. No. Bohužel nevyužiješ svoje šance a takhle dobrý mužstva tě potrestaj. Ale jak se bavíme vždycky, tak ta Evropská liga pro naše týmy je jakoby, řekl bych, lepší na to něco tam uhrát a myslím si, že to je i případ Sparty.
0: Pochválil si teď ofenzivní hráče, křídla Sparty, na kterých postech potřebují Pražané posílit, protože Brian Priske na té včerejší tiskové konferenci, řekněme, trochu hasil celou tu situaci, snažil se ji převést do pozitivna a naznačil, že se ještě na některých hráčích pracuje, ale vlastně neřekl, jaká pozice to je a ani neřekl konkrétní jména. Tak kde ty by si v případě, že by si usednul třeba na lavičce Sparty jakožto trenér, vyžadoval ještě nějakou novou osobu?
2: To je těžký. Já si myslím, že mi se třeba líbí Suchomel, já si myslím, že je to mladý hráč, který má perspektivu, začíná, připomíná mi možná trošku Pavla Kadeřábka, když byl mladší, jo, teď spolu vlastně jsou soupeři o tu svoji pozici, o tu jednu pozici. Líbí se mi i Rineš jako krajní obránce, nehraje vůbec špatně. Já si myslím, že pokud někdo přijde, tak by to mělo být jako třeba Macek do základní sestavy, aby to byl hráč, který už bude hotový, a to by Spartě určitě pomohlo, ale koho mají na radaru nebo v hledáčku, to já samozřejmě netuším.
1: Ještě jednu otázku máme přichystanou na Pavla Horváta. Teď tedy Liga mistrů. Konec, Evropská liga je jistá. Co šance liga? Sparta do ní vstoupila, já nechci říct tragicky, ale opravdu vůbec ne dobře. 3 zápasy a pouhé 3 body. Teď navíc soupeř, který je, a to si asi můžeme přiznat, docela rozjetý v podobě teplického celku. Tak jak očekáváš teď výkon Sparty v dalších dnech a týdnech? Protože někdy ten nepoměr mezi Ligou mistrů a domácí soutěží je docela značný.
2: No, tak určitě tam bude změna proti Boleslavi, myslím si, že už tam nebude tolik změn, myslím si, že si to prostě v úvozovkách vyzkoušeli a nevyšlo to, takže teď už musí být absolutní koncentrace na Českou ligu, ta ztráta 6 bodů po 3 kolech je prostě hrozivá a pro Spartu velmi nepříjemná, ale je to pořád začátek té soutěže.
0: Fotbalová liga pokračuje v sobotu, kdy právě Sparta bude hrát se Teplicemi v 17 hodin, stejně jako Pardubice nastoupí proti Mladé Boleslavi, Slovácko proti Sigmě Olomouc a večer pak Viktoria Plzeň Zlín. I o těchto zápasech se budeme bavit v průběhu dalších dní s Pavlem Horvátem, ale uslyšíme se mnohem dřív i kvůli dalším českým evropským zástupcům. Zítra to jsou zápasy Jablonce, respektive Hradce Králové. Tak do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tohle byly Blink-182 ve vysílání Radiožurnálu Sport, kdy se znovu vracíme za evropským šampionátem. Tentokrát to není ten plavecký, ale atletický, takže nikoli Francie, ale Anglie.
1: A po rozhlasových linkách míříme tedy do Birminghamu za Jakubem Markem, kterému přejeme krásný den.
2: Krásné ráno.
1: Tak pojďme nejdřív trochu probrat ještě ten včerejší program, protože nechybělo příliš a mohla tam být medaile, a to v kladivářském sektoru. Pro mě, co by řekněme fanouška atletiky, ale zároveň atletického lajka, velmi překvapivá informace.
2: Bylo to extrémně těžké. Volodymyr Myslivčuk, 30-letý český kladivář, který už teď třetím rokem, třetí sezonou závodí právě za Českou republiku, rodák z Ukrajiny, tak 7 cm mu chybělo právě k bronzové medaili, 79 metrů 42 cm o 7 cm za třetím Michailo Kochanem, a to ještě v poslední sérii, v posledním pokusu. Volodymyr Myslivčuk zmobilizoval síly, přitlačil a kladivo doletěl za hranici, která označuje 80 metrů, to by znamenalo už medailovou pozici, ale byl tam minimální přešlap nebo vyšlápnutí právě z toho kladivářského kruhu, a tak ten pokus nebyl platný. Volodymyr Myslivčuk skončil na krásném čtvrtém místě, trochu hořkosladkém, ale bral to Volodymyr Myslivčuk sportovně, on už není takovým nějakým v uvozovkách vyukaným zajícem, je to táta od rodiny a zkrátka čtvrté místo je i tak jeho kariérním úspěchem.
0: A je mu 30 let, kdy vlastně dosahují kladiváři výkonnostního vrcholu, dá se to nějak generalizovat, co se týče věku?
2: Určitě ten věk, který zmiňuješ, je podstatný, protože v kladivu je nezřídka vidět dlouhověkost kladivářů. Navíc Volodymyr Myslivčuk, on prakticky už jednou ukončil svou kariéru zhruba v nějakých 25 letech a pak přišel za prací právě do Čech, už se rozloučil s kladivem, pak zase začal házet, no a začal házet ještě mnohem lépe než dřív v ukrajinských barvách, takže on to tělo nemá zas až tak opotřebované profesionálním sportem. Takže věřím, že by mohl vydržet ještě nějaké ty roky právě na vrcholu a každým rokem se ne o moc, ale postupně metřík po metříku se zlepšuje. Letos už se poprvé v kariéře dostal za 80 metrů a když vezmeme to, že kladivo, elitní kladiváři jsou především v Evropě, tak si myslím, že ani za rok na světovém šampionátu v Pekingu by nemusel být bez šance. Pokud samozřejmě vydrží zdraví, pokud vydrží mu tato stabilní forma, tak na světě je akorát prakticky Kanaďan Kasberg navíc oproti tomu, co bylo tady v Evropě, protože vítězný Ben Zaláš tím velehodem 84 metrů 25 metrů, to byl nejlepší letošní světový výkon, ten tady bral zlatou medaili, to je mimochodem trojnásobný medailista ze světových šampionátů, druhý Němec Huml, to je zase stříbrný z posledních olympijských her, a třetí Ukrajinec Kochan, ten byl třetí také na předešlých olympijských hrách, takže absolutně světová elita tady byla.
1: Jsme ve spojení dále s Jakubem Markem, naším atletickým reportérem, který je v Birminghamu na evropském šampionátu. Ještě od kladiva můžeme krátce k dálce. Další trochu nečesky znějící jméno českého reprezentanta Petr Mindl-Schmidt. Nakonec osmý, dostal se do užšího finále, ale nakonec vlastně tu soutěž nedokončil kvůli problémům se stehenním svalem. Tak jak velký problém to je? Protože jestli se nepletu, Kubo, tak je to opakovaný problém na stejném místě.
2: Je to přesně tak, jak říkáš, on poslední dva roky se s tím trápí, ale stále je to velký, obří talent české atletiky. On ještě nějaké 4 roky zpátky hrál fotbal nebo dělil svůj čas mezi fotbal a atletiku a nehrál fotbal na nějaké okresní úrovni, ale on byl v mládežnických reprezentacích českých, takže Petr Mindl-Schmidt byl skvělým fotbalistou, přešel k atletice a teď ho tedy trápí ten zadní stehenní sval, kvůli kterému včera po druhém pokusu už musel ukončit soutěž finálovou, přestože i tím prvním pokusem 781 cm se dostal do užšího finále, skončil na velmi pěkném osmém místě, ale byl tak trochu zklamaný s tím, že chtěl zkrátka víc, že věřil, že má třeba na nějakých 815 cm, což už by bylo někde kolem čtvrtého, pátého místa. Soutěž vyhrál po čtvrté za sebou na evropském šampionátu, řekl Miltiadis Tentoglu, 844 cm.
0: Říká náš atletický reportér Jakub Marek. Včera sledoval třeba tak kvalifikaci výškařů, z ní nepostoupil ani jeden z Čechů, to nejvýznamnější jméno je Jan Štefela, tyčka žen kvalifikace, taky neúspěch Apoleny Švábíkové, mladší z téhle sesterské dvojice. Co se týče dnešního programu, tak na koho bys napoutal pozornost? Nejvíc asi na deseti boji, je to tak?
2: Rozhodně hodně se těším právě na desetiboj s českým triem Jervinen, Kopecký, Stráský. Určitě největším želízkem českým je Tomas Jervinen, který letos v Getsisu nazbíral 8400 bodů. Zařadil se tak v českých historických tabulkách za trio Šebrle, Dvořák, Změlík, a Jervinen i tady říkal, že má skvělou formu. Jediné, čeho se trochu obávám, tak on měl také se zadním stehenním svalem nedávno problémy. Je to takové úskalí právě těch rychlostních atletických disciplín, takže pokud zvládne stovku a 110 překážek, tak věřím, že by z toho mohl být parádní součet. Teď nedávno si přískočil osobní rekord ze 3-2 kroků ve výšce 210 cm, takže z toho plného rozběhu by to mohlo být třeba prý dokonce i 220. Rychlostní formu má prý také, takže na to si myslím, že se čeští fanoušci můžou hodně těšit.
0: To říká náš reportér Jakub Marek. První zajímavé informace z mistrovství Evropy v atletice nabídnete dnes před 12. hodinou. Budeme se těšit.
2: Díky, hezký den.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál Půl desáté. Máme pro vás krátké zprávy. Začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery využívající Černomorský přístav v Novorosijsku. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Sport. Fotbalová Sparta si v aktuálním ročníku Ligu mistrů nezahraje. Po domácím vítězství 2-1 totiž prohrála v odvetě třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká ligová fáze Evropské ligy. A fotbalisté Plzně se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud Hradec Králové zítra postoupí přes Bešiktaš Istanbul, bude hrát ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. V případném čtvrtém předkole konferenční ligy čeká východočechy řecký Panathinaikos Athény.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení před Brnem a další nehoda před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru. Do omezení u D2 je to osobním autem zhruba 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy se nejdřív za Šmejkalkou rozjíždí kratší zbytek kolony kolem sjezdu na Benešov na 22. kilometru. Dál už to jede plynule, protože nehodu u exitu 15 Velké Popovice došetřují stranou v odstavném pruhu, ale jenom o kousek dál vzniká další kolona od nájezdu z Pražského okruhu z 10. kilometru, zatím je to na pár minut k Čestlicím na 8. kilometr, tam stojí v levém pruhu dvě auta po lehčí kolizi. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou počítejte s kolonou teď ze 12. kilometru, ještě je to asi na čtvrt hodiny do omezení na 9. u Jiloviště. Na D5 z Plzně do Prahy je fronta od exitu 5 Rudná až na Pražský okruh k Ořechu osobním autem až půl hodiny. Na D49 ve směru z Hulína na Frišták zůstává po vážné nehodě uzavřený sjezd i nájezd exitu 9 Holešov-Jih. A silnice 35 Jičín-Turnov už je u Borku zase průjezdná, následky nehody odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Už jsme o tom na Radiožurnálu Sport taky dnes ráno mluvili. Spekuluje se o tom, kdo bude dělat poradce, asistenta, kolegu Santimu Deniovi u české fotbalové reprezentace, prvnímu španělskému kouči v historii českého národního týmu. Podle deníku Sport je zřejmě nejžavějším kandidátem Radek Bejbl, což je právě Deniův bývalý spoluhráč z Atletika Madrid, muž, který ho velmi dobře zná a který o něm taky velmi poutavě mluvil tady na Radiožurnálu Sport vlastně krátce před tím, než byl Santi Denia oficiálně oznámený. Dá se dohledat tenhle rozhovor s někdejším českým reprezentantem a vicemistrem Evropy z roku 1996 třeba i na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: No ale zároveň, když jsem včera měl možnost sedět na tvé moderátorské židli a mluvil jsem s Lukášem Michalíkem, který byl na výkonném výboru fotbalové asociace, tak David Trunda zatím ještě nepotvrdil ani nevyvrátil tuhle informaci, ale co je taky zajímavé a co říkal včera Lukáš Michalík, že kouč Denia si vyžádal ještě osobní schůzku s Patrikem Šikem, tak aby mu případně třeba rozmluvil ten jeho konec v reprezentačním dresu, ale ani na tohle úplně David Trunda nechtěl odpovědět, tak si prostě musíme počkat na ty informace, až k nám přijdou.
0: A myslíš, že Patrika Šika nakonec zlanaří ta vize nového trenéra, který přece jenom asi bude mít trošku jiné návyky, nežli ti čeští, kteří vedli v minulosti v reprezentačním dresu Patrika Šika?
1: Já se trochu obávám, jestli je to opravdu spíš tou trenérskou stránkou věci, nebo tou realitou, že zkrátka Patrik Šik v českém národním dresu nemá takový servis, jaký má a na jaký je zvyklý v Leverkusenu, ale třeba Santi Denia použije argumenty, které budou úspěšné. Přiznejme si, že bez ohledu na to, jak český fotbalový tým se prezentuje, tak s Patrikem Šikem vždycky bude silnější.
0: Mimochodem Patriku Šikovi se docela daří v přípravě na novou sezónu za Leverkusen v posledních dvou zápasech 3 góly. Teď si dáme divokého Billa v 9:39 a potom už se vydáme zase zpátky do Paříže, protože nás bude hodně zajímat, jak se daří Barboře Sémanové a jak se taky bude dařit našemu reportérovi Martinu Charvátovi s precizním popisem toho výkonu elitní české kraulařky.

0: Samá voda. To je timing. To je timing.
1: Samá voda, my jdeme do francouzského bazénu v Paříži na evropský šampionát za Martinem Charvátem. Martine, je to tvoje?
0: Je tam taky samá voda.
2: Samozřejmě, že je tady samá voda, tady na mistrovství Evropy v plavání, kde se dnes začíná disciplína, která je pro české plavání, když v ní startuje Barbora Sejmanová, pokaždé zajímavá, protože začíná dnešní program dvoustovkou kraul. Barbora Sejmanová, když byla na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu, pokaždé vyhrála na 200 metrů kraul, ať už v roce 2021 nebo v roce 2024. 21 výrazně cennější vítězství, protože tehdy v období koronaviru se nemohlo úplně závodit a tak ten šampionát byl výrazně lépe obsazený než ten v Bělehradě 2024. Barbora Sejmanová jako jedna z hlavních favoritek závodu nejen v rozplavbách, ale v rozplavbách především teď v té předposlední v dráze číslo 4. Pro ní poměrně, ne nepříjemné, ale takové zvláštní, že do závodu v dráze číslo 5 nenastoupí žena, se kterou se potkává především v krátkém bazénu, tedy všem velmi dobře známá Britka Freya Andersonová. Barbora Sejmanová připravena ke startu, stejně jako devítka jejich soupeřek, respektive jenom osmička bez zmíněné Andersonové. Nedá se úplně předpokládat, že by Barbora Sejmanová už v samotných rozplavbách nějak výrazně útočila na to, co je jejím cílem na tomto mistrovství Evropy, tedy konečně se dostat se svým časem pod minutu a 55 sekund. Spíše bych to očekával večer na semifinále, anebo případně až zítra na finále. Že by měla z rozplavy postoupit, je v celku snad doufejme jednoduchou záležitostí. Na obráce na 50 metrech Sejmanová na třetím místě. Dopředu se dostává soupeřka z Litvy a takhle vedle Sejmanové plavoucí Němka Rotová je poměrně rychlá, ale na 75 metrech už se vedle Litevky posouvá také Barbora Sejmanová se svým poměrně dost dlouhým záběrem, hezky pluje klouže po hladině, zatímco Litevka míří za poměrně rychlým časem na stovce. Na stovce Litevka otáčí jako první, Sejmanová na třetí pozici stále za Rotovou, ale jen výrazně je vidět, že Sejmanová plave s poměrně rychlou frekvencí záběru, ale nepotřebuje snad nějak výrazně spěchat, byť na 125 metrech by člověk možná doufal, že to bude mít celé možná více pohlídané, ale samozřejmě jde také o to, jakým způsobem si Barbora Sejmanová rozloží celý závod. Jestli náhodou třeba si nechce zkusit v závěrečné 50 mírně zasprintovat, protože pro poklidný postup by to možná trochu potřebovala. Obrátka na 150 metrech, stále Litevka v čele, Sejmanová už se posouvá na druhou pozici a teď po obrátce se dostala výrazně před své soupeřky, už se také vyrovnává Litevce na první pozici a posouvá se výrazně dopředu, zrychluje poměrně dost hodně na 175 metrech. Už Sejmanová plus minus srovnaná s Litevkou na prvním místě a na dohmatu na dvoustovce Sejmanová je první v čase minuta 57,1 desetina sekundy. Zatím je to ten vůbec nejrychlejší čas a vzhledem k tomu, že už je před námi pouze 10 žen posledních, tak je prakticky úplně jedno, jak vlastně ty ženy doplavou, protože Barbora Sejmanová jistě postupuje do večerního semifinále. Je to celé podle předpokladů, žádné velké nervy, žádné velké emoce okolo postupu Barbory Sejmanové z dopoledních rozplaveb. Ani by to tak být nemělo, protože pokud Sejmanová míří k tomu, že by tady měla být medaily na 200 metrů kraul, tak nemůžeme očekávat něco, co by mělo být dramatické v ranních rozplavbách. Sejmanová tedy postoupí jistě a poslední rozplavba na 200 metrů kraul rozhodne o tom, z jaké pozice a jestli večer bude v prvním anebo ve druhém semifinále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Byla kapela Three Doors Down ve vysílání radiožurnálu Sport, kdy se ještě jednou můžeme vrátit na tenisový turnaj, kde Jakub Menšík nakonec neprojde do semifinále. Hrálo se v Torontu, říkám to správně.
1: Hrál se v Montrealu.
0: To druhé Menšík, kanadské město.
1: Jakub Menšík nestačil na Američana Bena Sheltona a s úřadujícím vítězem tohoto turnaje prohrál 3-6, 1-6. To samo o sobě vypadá docela krutě, ale krutější, řekl bych, je ta další statistika. Ten zápas trval jenom hodinu a 14 minut a co je úplně neuvěřitelné, tak to je ta bilance Bena Sheltona v poměru vítězných balonů a nevinucených chyb. Prostě perfektní 10 z 10 výkon od amerického tenisty, který, věřme, tu formu třeba vystřílí teď a na rozdíl od Jakuba Menšíka už nebude mít na blížícím se US Open, kde bude také radiožurnál Sport, tak jako v minulých letech.
0: Abych teda konečně trefil do Toronto, tak tam hrály ženy a mířili do semifinále turnaje, jenže na kurce nakonec dostali pouze dvě z nich. Japonka Osaková prohrála 1-2 na sety s Rybakinovou z Kazachstánu a Goffová z Ameriky, ta postupuje dál bez boje, protože z turnaje odstoupila Švýcarka Benčičová.
1: To samozřejmě se hodí každému tenistovi, takzvaný postup bez boje, tak věřme, že s Belindou Benčičovou bude vše v pořádku pro další turnaje, protože já ji tak trochu beru jako Češku, byť reprezentuje Švýcarsko, ale česky se domluví, rozumí a působí celkem sympaticky.

0: aktivní kolegyně, bývalá tenistka a také tady bude házenkář, bývalý házenkář Filip Jícha, toho času nejlepší házenkář světa.
1: Krátce po 10. hodině s ním tedy uslyšíte pravidelný hodinový pořad, který se střídá taky s pořadem Na place Davida Novotného a nebo se středeční klasikou Kateřiny Neumannové. Davidu Prouzovi přeju hezký den.
0: Já Adamu Weidenthalerovi též.

0: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Soud se bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Začíná festival nového cirkusu Letní Letná. Fotbalisté Sparty podlehli ve Francii Lyonu 0-3 a v kvalifikaci Ligy mistrů skončili. Po vážné nehodě je na dálnici D49 směr Frišták uzavřený exit 9 Holešov. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simple Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
3: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simple Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníši na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. Rokitovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Vicher je první ze tří víceúčelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
4: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
5: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dietrich. Fregata ORP Vicher je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
6: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
1: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
7: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových.
1: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a z Ligy mistrů vypadli ve třetím předkole. V úvodním domácím zápase totiž Pražané zvítězili 2-1, což jim na postup do další fáze kvalifikace nestačilo. Sparta tak v této sezóně bude hrát Evropskou ligu. Plavkyně Barbora Sémonová má za sebou na mistrovství Evropy rozplavbu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži u toho byl reportér Martin Charvát.
8: Barbora Sémanová vyhrála rozplavby, všechny rozplavby, postoupila do semifinále nejrychlejším časem těsně přes minutu a 57 sekund. Naopak dvojce Jurčík a Slavík se do semifinále na 100 metrů motýlek nedostala. Večer tedy bude bojovat ve finále na 200 metrů znak o medaili Jan Čejka v 18 hodin a 40 minut v našem přímém přenosu. Před ním poplave Sémanová zmíněné semifinále na 200 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 u Čestlic, taky na D49 u Holešova. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna počítejte s kolonou od sjezdu na okruh z 12. kilometru, zabere kolem 10 minut k Čestlicím, na 8. kilometru tam řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy od exitu 182 Popůvky zůstává kolona kamionů v pravém pruhu, osobní auta v levém jedou taky pomaleji, kde dvojce ještě asi 20 minut. V Brně na městském okruhu vznikají kolony v Židenické směr Královo pole od nájezdu ze Svatopulkovy i z Rokytovy, protože
10: před Husovickým tunelem vyměňujou svodidla, to tam stojí. Celá ta estakáda až skoro na Vinohrady.
9: Na D49 z Hulína na Frišták na exitu 9 Holešov jich stále vyšetřují vážnou nehodu. Sjezd i nájezd na dálnici zůstává uzavřený. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu už za Řitkou vzniká jenom kratší kolona z 11. kilometru do omezení na 9. u Jiloviště, je to na 10 minut. A v Hradci Králové na městském okruhu ve Střelecké ulici ve směru na Reslovu se před křížením s Gočárovou třídou srazila 4 auta. Kolona začíná už před křižovatkou v Lipkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
11: Dobrý den, vítám vás u pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes je mým hostem bývalý nejlepší házenkář světa, vítěz Ligy mistrů, jako hráč i trenér a muž, který spojil 16 let své kariéry s německým Kielem. Filip Jícha. Filip, ahoj.
12: Ahoj.
11: Plzeňáci se opět scházejí v Praze a já jsem hrozně ráda, že jsi přijal pozvání, protože úplnou náhodou, což ty vůbec nevíš, já jsem si s Karlem Nocarem psala asi před měsícem, jestli by bylo možné tě dostat sem na rozhovor, a on mi právě říkal, on je pořád pryč, to asi nemá moc cenu se zkoušet, a tak jsme se na to jako vykašlali a teď to přišlo, a přišlo to ale z důvodu tvého konce v německém Kielu po 7 letech na lavičce v roli trenéra. Čekal jsi, že to může přijít?
13: Určitě jsem čekal, protože ta trenérská kariéra je svým způsobem náročná a takový to opotřebení těch mechanismů se stává a já z toho mám, jak bych tomu řekl, velkou pokoru. A že jsem tam mohl být 7 let jako hlavní trenér a rok jako asistent, já jsem úplně mega šťastný, že to takhle dopadlo a teď momentálně nabírám síly a právě proto všechno, co jsem vždycky blokoval, všechny rozhovory, tak všechny teď říkám, jo, já jsem ready, já jsem tady, já jsem k dispozici, takže díky moc za pozvání a jsem moc rád tady.
11: Jak to samotné oznámení probíhalo? Bylo to emotivní z tvojí strany, ten konec?
13: Ani ne, jelikož nás spojí za těch 16 let v Kielu, kde jsem si vydobil, musím říct, skvělou pozici na co jsem obrovsky pyšnej a je to, že jsem nejúspěšnější aktér, který kdy v Kielu působil z těch tisíce hráčů a trenérů. To je pro mě obrovská zadosti učinění a podle toho se také ty představitelé ke mně chovali. Já jsem vždycky říkal, že já sloužím tomu klubu a pokud už teď mu nemůžu tolik dát, tak je absolutně logický, transparentní, že přijde někdo novej a pokusí se ten klub trošku mu navrátit takový šmrnc a to je pro mě to absolutně prioritní. Takže probíhalo to asi přibližně normálně, protože jsme s tím generálním manažerem mluvili, co je možné, co je zlepšit, jaký hráči přivést, jakou strategii jsme řešili, ale nakonec jsme řešili i to, pokud je lepší, když by mi odvolali, tak ve světě se to musí udělat a na takovým rozhodnutí jsme se domluvili a probíhalo to úplně ve velmi přátelském duchu.
11: Dokážeš teda popsat přesný důvod, proč tahle etapa skončila, proč jste se rozešli?
13: Já si myslím, že tím, že když jsem začal, tak jsme měli hned enormní úspěchy. Potom v té etapě se mi zdá, když to hodnotím, jsme udělali jednu velkou chybu a já jsem byl tak trošku jakoby přesvědčený, že to zvládneme s tím hráčem a nebyl jsem tak důrazný na to, že potřebujeme znova další hráče obnovu a spíše jsem byl
11: zarputilej,
13: byl jsem spíš na takový ty kompromisy, teď bohužel nemáme na tohle, musíš si vystačit s tím, jo, to samozřejmě zvládnu, ale víceméně to byla ta pravá chyba. Ale pro mě je to takový koloběh života, který já jsem za to obrovsky vděčný, že já všechny ty svoje negativní věci, které se mi stávají v životě jako sportovci, ať už jsou prohry, ať už jsou různé překážky nebo i názory ostatních lidí, ty se snažím víceméně přehodit do takového pozitivna, takže i pro mě tohle tuto etapa, ty 16 let je fantastická, mohl jsem to teď zavřít. Ale na druhou stranu říkám, že to je taky něco, kterého jsem ještě nikdy nezažil a bylo to, je takový srovnatelný jako s rozchod s holkou, kterou člověk prostě miluje 16 let.
11: Tohle už je skoro rozvod, člověk.
13: To už je skoro rozvod.
11: Tam jsou i právní atributy.
13: Zabolí to a teď prostě ten první týden potom jsem cítil, že to přichází v takových vlnách a jsem říkal, já už vlastně nejsem trenér toho mýho klubu. A teď už to mám takový spíš nastaven, jo, že to je super, že se těším, až se budu dívat, ale na druhou stranu to, jak to prostě ještě přichází, ale cítím, že začínám nabírat energie a jsem podle mě po nějakých pár měsících zase připravený do toho skočit.
11: Co bude teď? Ty jsi zmiňoval, že léto strávíš, nebo jsi strávil na dovolený tyhle ty letní měsíce, tak chceš úplný odstup, najít si čas pro sebe, pro rodinu a nebo se vrháš okamžitě hlavou do něčeho nového?
13: Ne, teď potřebuji trošku odstup. Cítím, že po těch 8 letech koučování jednoho z největších klubů světa potřebuji trošku nabrat energii. I cítím, že to mi bylo dané teď, že se můžu trošku rozkoukat, můžu strávit čas s rodiči, který posledních 8 let z toho ode mě moc neměli, takže i se budu snažit trávit víc času v České republice, nejenom v Německu. V Německu budeme dál žít, protože děti tam chodí do školy, mají tam svoji bázi, všechno je tam zaběhlé, ale já budu více věnovat tomu tak, abych byl trošku viděný tady se svýma kamarádama, se svýma rodičema, věnovat se i možná nějakým projektům, které jsou mimo házenou, který já mám v hlavě a to, což mě je obrovský žene plno myšlenek a nápadů a teď budu chtít něco zkusit zrealizovat a rozhodně si dám pauzu do prosince. Svým agentům jsem říkal, že do prosince nejsem k dispozici, jenom kdyby to je taky to. Jenom kdyby
11: přišlo
13: nějaká
11: nabídka. Giga.
13: Přesně tak, nějaká nabídka, která se nedá odmítnout, že to je z těch největších klubů, ale což neočekávám, protože tam je to pěkně zastaven.
11: S Filipem Míchou jsme otevřeli konec jedné velké kapitoly. Po písnice se podíváme na to, jak se za poslední roky změnil samotný kýl i světová házená. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Po písničce vás vítám zpátky u pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je házenkář Filip Jícha. Když jsi se, Filipe, stal trenérem Kýlu, o kterém jsme teďka mluvili, přebíral si jednu z nejsledovanějších laviček světa. Jak velký tlak to byl jít z pozice asistenta trenéra teda v té době? Když budeme konkrétní, tam se působil rok, ale hlavně z pozice toho bývalého hráče, toho kádru.
2: No, bylo to určitě netypický pro tak velký klub, že dal šanci ve své podstatě nováčkovi a jmenoval mi hlavním trenérem. Já jsem osobně byl totálně přesvědčený o tom, že to zvládnu, že budu, protože mi to trenérství a víceméně ta taktická, jak bych to nazval, vyzrálost možná myšlenky a taktika mě hrozně fascinovaly už jako hráči a myslím si, že jsem pomáhal vždycky trenérům zrealizovat to, jak budeme hrát a jak budeme chtít víceméně mít ten projev. Takže o to jsem byl jako přesvědčený, že to zvládnu, ale samozřejmě ta realita je trošku jiná, protože ty atributy, které tě drží jako hráči, který tě obrovsky pomáhají, ať už je to nějaká urputnost, kdy na tom hřišti to můžeš udělat sám, tak jako trenér víceméně ta tvrdohlavost a urputnost je spíš na škodu, protože třeba naslouchat hráčům je třeba je dokázat nastavit tak, aby oni tu tvoji myšlenku vzali za vlastní. Potom je tam taková symbioza, která je vzájemná. A to je hrozně těžký někdy udělat, protože někteří ty hráči samozřejmě jsou olympijští vítězové, hvězdy svých daných zemí a mají svoji vlastní hlavu. Ale na druhou stranu, to mi právě na tomto obrovsky bavilo, být takový ten mentor, být někdy psycholog, být otec mladších, to mi na tom hrozně bavilo a to trénování je víceméně to, co ta esence, co vlastně jsem. I když ty první dva roky, když mi říkali, ty jsi trenér, já jsem se tak necítil, protože jsem říkal, ještě to nebylo úplně to, ale pak se to přechýlilo a víceméně nikdo mi neříká jménem, všichni mi říkají jenom coach, což jsem tak jako na začátku říkal, já jsem ale pořád Filip, ale všichni, a teď už jsem se na to tak zvyknul, že vlastně, když mi někdo řekne Filip, tak říkám, OK.
1: Tak Filipe, když zmiňuješ tu proměnu z urputného hráče, který se musel naučit být psychologem. Je opravdu trenérská pozice něco, co ti změnilo život i v osobním světě, protože takhle, když to porovnám třeba s těma tenistama, je to hodně v tenise, jak je to individuální sport, je to hodně sobecká pozice, je to hodně o těch tvých jediných nárocích a konkrétně třeba, když budu mluvit za sebe, pak jde holka jako do mateřství, kde to je vlastně úplně všechno o někom jiným a o všech ostatních než o ní samotný a vlastně mě to strašně proměnilo, ten další život a práce, tak jak moc ty vnímáš, že právě to trenérství tě proměnilo jako osobní?
2: Tak já jsem tu startovní čáru jenom přece měl trošku jinak postavenou, jednak s tím, jakou jsem měl roli v té světové házené, takže jsem trošku věděl, do čeho jdu. Což mě hrozně proměnilo, bylo to, že já jsem si myslím na sebe přísnej s tím, že chci věci dělat dobře, až puntičkářsky dobře a ty zápasy, tréninky připravovat tak, abych je měl opravdu připraven tak, jaká je moje nějaká kvalita. A to hrozně stojí času a ten čas jsem samozřejmě ubíral všude možně, ne v té házené. Takže ten pracovní den víceméně nekonečný a na to byla největší určitě to, co rodina na tom nejvíc trpěla. Víceméně děti sice, kteří vyrostli v Německu, mají to rádi oba dva hrou házenou, tak pro ně to bylo samozřejmě něco speciálního, že táta byl trenérem Kýlu, ale na druhou stranu
1: moc
2: ze mě neměli. A to je ta druhá strana mince, kdy někdy občas to opravdu jakoby byla ta proměna z toho hráče, kdy má člověk hrozně relativně hodně času, tak přesto ten trenér dělá stejný job, ale diametrálně odlišně víc. A to je ta největší podle proměna toho, že jsem se stal takový jakoby pracant v kanceláři, jsem chodil prostě a seděl jsem hodiny a hodiny v kanceláři. Nikdy prostě do noci, abych to obstihnul, abych to další den ráno dokázal tím hráčům tu moji ideu prezentovat na tom meetingu, tak jak to chci vizuálně i mluveným slovem pro mě připraven. A to stálo hrozně času.
1: Když ještě zůstaneme na chvilinku u Kýlu, tak bývala to výkladní skříň německý házený. Platí to pořád? Je to, ty jsi zmiňoval vlastně ty ústupky, který jsi musel v posledních letech dělat, nemohl si mít každýho hráče. Je to tak, že už nesouhlasí každý hráč, na kterýho si Kýl ukáže, že by ho chtěli do týmu?
2: Přesně tak to je. Já když jsem přišel, tak jsem myslel, že to bude mnohonásobně jednodušší, ale ta konkurence je brutální. Teď v Německu se to obrovsky rozsáhlo na začátku. Když já jsem hrál, tak my jsme měli arenu na skoro 11 000 diváků, která byla pořád vyprodaná, ale teď je dalších 5 týmů, který mají velké areny, možnosti, mnohem vyšší rozpočty. A to se prostě ukazuje nakonec, jak se říká, peníze nedávají gole, ale i dávají, a to se v našem sportu absolutní. Takže z tohohle úhlu pohledu jsou obrovský ústupky, ale mně se to naopak moc líbí, že ta konkurence je tak báječná, že prostě člověk neví, kde se dostane, ať už má vizi a nárok na to hrát lize mistrů, co jsou první dvě místa v německé Bundeslize, tak skončí jako mi letos šestý a aniž by mrknul okem, stačí dvě, tři zranění těch důležitých hráčů, který nemůžeš vykompenzovat, a to je na tom, si myslím, to nejhezčí, protože to je nevypočitatelné.
1: A živý.
2: A živý, ano.
1: Po písnici se podíváme na to, co bude s Filipem Jíchou dál, také na to, jestli se jednou dokáže představit svůj návrat k české házené. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.

nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit asi 6 milionů 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje více než dvojnásobek. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu. Doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu i před necelým týdnem. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy anebo kaple. Sport. Fotbalisté Sparty si Ligu mistrů nezahrají. Po úvodním domácím vítězství 2-1 prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli ve třetím předkole. Pražany tak v této sezóně čeká Evropská liga. Do mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zasáhne 6 českých atletů. V první polovině 10 boje se představí Tomáš Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. V rozběhu na 400 metrů Barbora Malíková a ve večerním semifinále na trati 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolona před Brnem a nehoda před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se od exitu 182 popůvky stále tvoří kolona. Celý úsek k D2 zabere v osobním autě 25 až 30 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna už se tvoří jen kratší kolona. Od nájezdu z okruhu z 10. kilometru je to na 5 minut, k nehodě na 8. u Čestlic v levém. Opatrně dojíždějte. Kolony potom v Praze na jižní spojce delší od Spořilovské, čtvrt hodiny na Lanový most a potom další fronta ze Štěrboholovské spojky od sjezdu na Dolní Počernice, asi 40 minut osobním autem přes východní okruh a Novopatskou k Zúžené k Belské. Mimochodem její rekonstrukce má skončit zítra v podvečer. Na silnici 37 z Jaroměře na Trutnov se za Kuksem popojíždí 10 až 15 minut do omezení v Choustníkově Hradišti.
4: Proběhly nějaké stavební úpravy, odvozy Jízenky Vadlově.
3: Opačným směrem na Jaroměř fronta jenom kratší. A v Olomouci na průtahu městem po silnici 35 v Tovární ulici čekejte kolonu za estakádou Holého před křižovatkou s Rolsberskou, havarovalo nákladní auto. Zdržení se tam pohybuje mezi 5 a 10 minutami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čeká nás většinou jasný den, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě republiky jen do 25, na horách dnes naměří většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
5: Jsme zpět v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Hostem je stále házenkář Filip Jícha. Filipe, už máš jasno, co bude tvoje další trenérská štace? Protože já v té vášni pro to, co jsi teďka popisoval v předchozím vstupu, pro tu práci v Kýlu a pro ten přerod z hráče do trenéra vnímám, že to je ale tvůj jako osud, že se možná podíváš do nějakých dveří teďka, který se otevřou, ale že to je něco, co je tvoje vášeň.
6: 100% házená je moje vášeň, já z toho neutíkám, naopak já chci dál předávat, koučovat, sbírat, učit se, to je něco, co chci a rád bych zůstal ještě pár let ve světové házené, ale na druhou stranu musím říct i svůj jeden takový sen, cíl, který bych moc rád, já bych chtěl zkusit koučovat i nějaký národní tým, zkusit se probojovat a zúčastnit se olympijských her, což jsem jako sportovec, jako hráč nemohl. Mm-hmm. A to je můj obrovský cíl a tomu jsem i otevřen samozřejmě jako kouč Kýlu, k tomu absolutně nesnoubitelný. Mm-hmm. Ale teď jsem k tomu připravený a já jsem takový, jak bych to řekl, světoběžný, takže já nejsem úplně zarputilej zůstat tady v Evropě. Já jsem otevřený od Japonska po Argentinu všem možnostem, protože mě baví cestovat, mě baví objevovat svět a i z toho úhlu pohledu rozhodně jsem otevřený. Otázka, jestli se to stane nebo nestane, to je otevřený jsem tomu každopádně.
5: Když zmiňuješ tohle ten kočovný život, tak jak na tohle pohlíží tvoje žena?
6: To je otázka asi na delší dobu, protože jako hráč víceméně v jednom klubu, ale hráč národňáku plus ty zápasy venku, cestování venku, je člověk přibližně 180 dní z roka pryč. Půl roku je člověk teď s malýma dětma. Je to prostě obrovská zátěž pro tu ženu, která je na to tak jako tak sama. A potom, když přijde ten atlet domů, tak není úplně jako, že já si mu děti a ty si běž jako
5: odpočnout.
6: To tak možná nefunguje. Takže víceméně moje obrovský dík a vděčnost patří za to, že Hanča prostě to držela tuhle tu bázi a dokázala a dala nám možnost, abych já mohl prostě se běhat za těma svýma snama, stát se nejlepším házenkářem světa, vyhrát tolik titulů. A na druhou stranu jsme to takhle drželi dohromady a ta moje vděčnost za to, že to je slovy podle mě nepopsatelná, protože bez toho bych buď neměl rodinu a něco by mi to prostě chybilo, protože ta rodina, ty děti mi dali takový klid do toho, abych byl lepší sportovec, lepší atlet, protože jsem skrze mě jsem získal nádhled na to, co je ve životě nejdůležitější a ten sport mi dal takovou lehkost do toho bytí a takže jsem za to moc vděčný.
5: Zmiňuješ, že svýmu agentovi si řekl, že do prosince chceš mít čistou hlavu, otevírat jiné dveře a přesto informuje tě třeba o tom, jestli přichází nějaké nabídky, přišlo už něco?
6: Jednou se mi zeptal, jestli bych si dokázal koučovat jeden tým lehce od roku 2027, tak jsem říkal, toto se můžeme povolit ještě chvilku dál, ale teď rozhodně ne. Takže víceméně jsem to teď takhle stopnul. Jenom jsem říkal prostě pár týmů, pár těch
5: men, o kterých by ti měl zavolat, i když budeš mi vyplej mobil.
6: Ano, přesně tak. Tak, o ty bych chtěl být informovaný, a jinak ostatní se budeme bavit až třeba v prosinci.
5: Když jsi zmiňoval ten cíl, ten sen té olympiády, který asi pro spoustu sportovců, a já říkám spoustu, a ne každýho, protože já ho třeba vůbec neměla, což je komický v tom, co mě se pak v kariéře povedlo. Ale pro ty tenisty jsou prostě ty cíle trošku jinde. Když zmiňuješ tu olympiádu a národák, tak je to třeba reálný, pokud by si přijal nabídku Českýho svazu?
6: Já si myslím, že v Čechách máme skvělý trenéry u národňáků, který odvádí skvělou práci a naopak já se vůbec jsem neměl jakoby pohnutky se dostávat sem do České republiky. Já si myslím, že...
5: Fakt ne? To je první, co každýho napadne, že dostaneš prostě okamžitě nabídku od Českýho národňáku.
6: Ne.
5: Ne?
6: Ne. My jsme v nějaké fázi mé kariéry, já jsem byl prostě, snažil jsem se být velkým kritikem, protože jsem viděl, jakým způsobem světová házená jde, a snažil jsem se prostě to za každou cenu urvat a pochopil jsem samozřejmě v roli trenéra toho, že některé věci prostě nejsou srovnatelné a nejde to takhle lámat přes koleno. A na druhou stranu bych chtěl spíš, aby jsme byli jednotní, aby jsme byli jednotnější, protože to ne vždycky je možný. A moc rád bych si přál, aby česká házená v klidu pracovala, vychovávala talenty. Já si myslím, že někteří trenéři, který tady máme, jsou velmi talentovaní, jsou velmi, velmi šikovní, ať už kteří pracují teď na svazu a starají se o metodiku, nebo kteří jsou kluci o národňáku, ať už je to z Karviná, z Plzně, v Dukle. Já jsem hrozně fanoušek tady toho a teď rozhodně jsem po 8 letech, když jsem nebyl na žádném zápase českého národňáku, tak se těším, že se určitě ukážu a vemu i svoje děti ukázat jim taky českou házenou a český národňák, který jsem strávil spoustu let a hrozně mi to bavilo.
5: Takže uvidíme časem.
6: Uvidíme časem.
5: Po písničce se zaměříme na českou házenou jako takovou. Co je potřeba změnit, aby se česká reprezentace pravidelně vracela na ty největší turnaje? A vy posloucháte Radiožurnál Sport s Filipem Jíchou.

0: Vítám vás zpět v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Dnes si povídám o házené samozřejmě s Filipem Jíchou. Filipe, jak se tedy dnes díváš na tu českou házenou? Zmiňoval jsi, že jsi 8 let nebyl na zápase. Přesto asi vnímáš nějaký progres, to, kde se pohybuje, jde správným směrem?
1: Nebyl jsem sám reálně na zápase, ale samozřejmě házenou sleduji, jednak plno mých kamarádů, opravdu srdečných kamarádů působí ve funkcích hlavních trenérů tady v České republice a tím moc fandím a konec konců tomu českému národňáku, který když vidím, tak samozřejmě to pro mě neustále srdeční záležitost a bude to konce mých dnů tady. Takže jak já českou házenou vidím, já vidím, že plno klubů začalo pracovat v těch daných možnostech profesionálně. Některé samozřejmě kluby jsou poloprofesionální, některé jsou amatérský, ale tak, jak se snaží, tak je to obrovský plus. Co samozřejmě nám v tom daném rozvoji a momentu chybí, je to, aby jsme mohli ještě více kvalitních trenérů si dokázat zaplatit, což samozřejmě je plně spojen s tím, jak je ten sport financovaný v České republice, ale to není jenom házená, a to jsou všechny míčové sporty, ať už je to volejbal nebo basketbal, ty jsou potřeba financovat, protože ten sport je tak komplexní. A dobří trenéři, jako všude kvalitní pracovní síla, je třeba zaplatit nebo si udržet a udělat jim to nějakým způsobem zajímavý i s tou perspektivou. A v české házené plno dobrovolníků, který prostě se snaží absolutní maximum odvádět tomu sportu a za to jim patří obrovský dík. Ale pokud se teď sedneme a budeme polemizovat a filozofovat o to, co je třeba, aby Česká republika jako reprezentace každoročně jezdila na akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa a byla jedna z těch okruhů širších favoritů, tak to si myslím, že je pro nás zatím veliká utopie. Myslím, že ve všech sportech, kdy procházíme takovou vlnou té postkomunistické etapy, bych řekl, a naopak v tomhle tom musíme být, trpělivější, 100%. Musíme mít takový ty koňský klapky na to, protože všichni chtějí úspěch hned a jezdit na mistrovství světa a být v širším okruhu je strategický rozhodnutí. Není rozhodnutí toho, že teď nám to momentálně vyjde s trenérem XY, ale to je strategický rozhodnutí, která ve své podstatě nabere nějakou metodiku, kde se dokáže financovat od ohromně základem na to, aby trenéři se dokázali vychovávat a ty trenéři to potom předávají. A v tuhle z těch různých centrech je potřeba si udržet trenéry, který mají kvalitu, a to není jednoduchý v žádném sportu v České republice. A házená není výjimkou, ale na druhou stranu v tom, co máme, v tom, co momentálně máme k dispozici, tak se mi zdá, že ty kluci, trenéři, že se snaží s jakou urputným ohněm bojovat a dělají to profesionálně v těch daných možnostech, za co jim ode mě patří obrovský dík.
0: Když zhodnotíš české hráče v Německu, je jich tam víc než dřív, ale v těch největších klubech stále ještě nejsou. Jaký mají čeští hráči v Německu pověst?
1: To je zajímavá otázka, protože já samozřejmě jsem celý svůj život skoro až na 3 roky v Barceloně na 2 aktivně jsem působil v německy mluvících zemích. A čeští házenkáři mají víceméně pověst
0: Teď se trochu bojím.
1: No jo. A v tom absolutně největším měřítku, v těch nejlepších státech, ať už jsou Dánové, ať už jsou Francouzi, prostě s těma nejlepšíma hráčema, že čeští hráči jsou talentovaní, ale jakoby nemají takovou průbojnost. Občas, když se na to podívám, tak říkám, jo, to možná někdy sedí na někom, protože nám stačí, my jsme jako pokorní, jako s tím, a přitom bychom mohli být, máme v sobě víc a dokázali bychom, ale tím, že jsme jakoby nechceme moc jako vybočovat a tak nám to občas někdy stačí, a to bych samozřejmě, když bych měl možnost s hráčem XY, tak prostě jakoby nekoukej dopředu, dozadu, ta kariéra možná 6letá, možná 7letá a stojí to za to prostě vybočit, a já jsem víceméně toho příkladem, že jsem nebral ohled a byl jsem vždycky takový zarputilý a nakonec se jim povedlo to, co asi by nikdo neřekl, že nikdo z České republiky, který hraje v český národ, jako kdy ta trofej nejlepšího házenkáře světa je samozřejmě i vizitka toho českého národ, jako nebo respektive potřebuješ ten národní tým k tomu, aby se dostalo. A proto bych každému říkal prostě teď a tady je možnost toho prostě nebejt přízemní. Ano.
0: Je to možná meta, o kterou prostě usilují ty hráči, a když ji dosáhnou, dostat se ven, takzvaně do ciziny, a když ji dosáhnou, tak možná jakoby si říkají, tak teď tady co nejvíce udržet a moc nevystupovat, to je prostě česká natura. Co Dominik Skopár nebo Daniel Bláha mohou znovu otevřít brány do evropské špičky pro Česko?
1: Já věřím, že tyhle kluci se dostanou do první ligy, že se dostanou do toho, aby mohli v Bundeslize hrát. Nejenom aby, ale dostali nějakou možnost hrát. A je to podle mě zásadní v tomhle tom Dominik Skopár, který jde teď do druhé Bundesligy a určitě bude hrát. A záleží na něm prostě, aby měl tuhle tu drzost, že ta druhá Bundesliga není cíl. A to je hrozně důležitý atribut, protože on bude 100% mít skvělý zápasy, agenti, hráči se na něm budou dívat. Já jsem víceméně, když jsme se na to dívali jsme s generálním ředitelem, my bychom ho na tu pozici toho druhého hráče tenkrát i vzali, ale on už podepsal smlouvu do té druhé Bundesligy a Dan Bláha je hráč, který potřebuje 100% hrát a to je...
0: Vyhrát se.
1: Přesně tak, to je jako pozice spojky a v tom, když brání v centru, je obrovsky důležitý, aby převzal roli v týmu, kde to nezná. Co znamená, pryč z Plzně, pryč kamkoliv do ciziny a začít hrát. Já jsem tak začal hrát ve Švýcarsku a bylo to prostě pro mě absolutně nejlepší škola a doporučil bych to každému, který jde tady odsaď z té poloprofesionální ligy nebo poloamatérský, aby šel napřed a převzal prostě roli v nějakém týmu, který je profesionální.
0: Zůstaňte ještě s námi dnes na Radiožurnálu Sport. V posledním vstupu se podíváme na to, co si Filip Jícha ze své mimořádné kariéry odnáší a co by chtěl jednou možná i české házené nebo jakékoliv jiné vrátit. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Jsme na konci pořadu Na síti na radiožurnálu Sport, ale naším dnešním hostem byl házenkář Filip Jícha a já si ho tu ještě chvíli nechávám. A Filipe, když se dnes ohlédneš za tou svojí obrovskou dlouhou kariérou, na co jsi nejvíc pyšný?
2: Já jsem to je plnou věcí, na které jsem pyšný. Nejvíc jsem asi pyšný na to, že ten sport házená, že jsem mohl být atlet. Co mi házená dala všechno. Víceméně, když jsem začínal v 17-18 letech jako talentovaný hráč, který byl, měl svoji hlavu, byl urputný, ale rozhodně jsem nebyl osobnost, jako jsem teď. To je asi to možná víc než veškerý samozřejmě tituly, to nejznámější, že tady zrovna v České republice to o mě, že jsem nejlepší házenkář světa, že jsem byl prostě mezi tou absolutní světou šičkou. To je něco takového pro to mužský ego možná dobrý. Na druhou stranu ta chuť toho vítězství je vyhrát jeden titul a přijít do kabiny a zžít tu euforii a tu energii. To, co tam člověk zažívá, to je něco jakoby hmatatelného. Mm-hmm. A to chceš zažívat znovu a znovu. A
1: je jít, to trošku droga.
2: Jo, a jít prostě skrze absolutní nížiny až k tomu znova tomu vrcholu a prostě to je něco, co mi, to byl můj absolutní hnací motor.
1: Ty jsi už několikrát dneska naznačil to, jak moc nebo málo

0: syn 14, tak to tak ale odpovídá. No, pojďme si říct, že za 3 roky syn třeba taky přijde pro radu.
1: Já jsem k dispozici k tomu, já rád s ním trénuju, rád chodíme do holy, že si něco děláme. A každý má víceméně svoji hlavu. Syna vidí, že má prostě takový tvrdohlavnější v tomhle tom, ale já jsem hlavně rodič a že mám know-how trenérský, to se snažím předat, pokud jsem tomu vyzván, ale rozhodně nejsem ten, že prostě do něčeho nutím, to bože můj ne. Hlavně ať to, co dělají, ať je naplňuje a baví.
0: A když jsi dneska zmiňoval kluky, co jdou do ciziny a možná tam trochu zakrní v nějaký pozici, v nějakým komfortním spotu, zmiňuješ vlastně to, jak přistupuješ ke svým dětem a k jejich sportu a tě hlavně baví a naplňuje. Jakou by si dal radu takovýmu budoucímu novýmu Filipovi Jíchovi, možná tady z Čech, protože nás poslouchají čeští posluchači, tak co by si dal jako takovou radu? Já vím, že to je trochu kliše, tato otázka, ale přece jenom mně přijde, že jsi takový mentor a že to myslíš tak nějak pro celý ten sport.
1: Jedna rada pro, ať už je to pro budoucí házenkáře nebo sportovce, ať trefí to správné rozhodnutí. Když trefí správné rozhodnutí, a teď už je to, ať už je to v tenise nebo házené, když je nějaká situace a nastávající mladí sportovci trefí plno dobrých rozhodnutí. Vystřelí, ale nedají gola. Vemeš si v tenise smeč, ale dáš to do sítě. Prostě a je důležitý vědět, že tuto rozhodnutí bylo správné. Sice si se neobohatil tím, že si dal prostě vítězný 15, nebo že si dal branku. A plno lidí na tuté cestě potom zakrně řekne, prostě tady tuto jsem nedal gola.
0: Že se bojí.
1: Že tady jsem z toho nedal gola, z toho jsem se neobohatil tím, prostě proč to dělám. Ale to rozhodnutí bylo správné. A když na tom ty mladí lidi vytrvají a zjistí, že tyhle rozhodnutí jsou správné a jsou na té cestě, tak za rok budou dávat
0: prostě to
1: gole.
0: Přijde.
1: Za rok budou dávat gole, za rok budou dávat vítězný 15 a potom je to bude volet. Takže ty rozhodnutí, stůjte si za nima, skálo pevně a buďte přesvědčeni o tom, že to v tom, co vám říkají ty trenéři, jestli je to správně rozhodnutí, tak se tam stojte a nekoukejte moc na ten výsledek. Ten přijde až potom a to by byla asi taková ta největší moje apel na mladý sportovce, co říkám svým dětem extrémně. Tuto rozhodnutí si udělal správně. Bohužel si to nedal, ale když to budeš dělat takhle, teď ti možná tečou slzy, protože si nedal z toho nebo nedal z toho gola. Ale věř mi, že za 2 roky to budeš o to víc dominantnější.
0: Jak chceš, Filipe, aby si tě lidi pamatovali v tom prostě veřejným názoru jako člověka, jako nejlepšího házenkáře světa, jako jednoho z nejúspěšnějších trenérů. Co je vlastně tvým cílem? A nebo to je máš ve všech těch, protože nejlepším hráčem světa už jsi byl, tak teď jsi byl jedním asi nebo jedním z nejlepších trenérů světa, minimálně v tom nejlepším týmu. Tak jaké je jakoby tvoje vize, když i zmiňuješ, budu se víc vracet do Česka, jsem otevřený a vlastně se bavit, dávat rozhovory, to, co jsem dřív nemohl, tak budeš si tady víc a víc budovat image, kdy tě lidi budou víc poznávat. Zatím to bylo jenom to jméno s tabulkovými výsledkama.
1: Jako sportovec, jako atlet jsem rád, ať mi lidi spojují s nejlepším házenkářem světa, protože jsem na to extrémně pyšný, že se mi to podařilo jako z České republiky, ale jako člověka, jako kamaráda, jako otce, bych si hrozně rád přál, aby lidi dali nejenom mě, ale nám všem prostor k nějaké k diskuzi a vytvořit si vlastní názor na to podle různých atributů, který nesem. A to je pro mě důležitý, ale když nikdo mi tu šanci nedá a udělá si názor na mě, jakou chce mít, tak proti tomu neboju. Ale jenom my dokážeme víceméně ovlivnit, co nás čeká, jakým způsobem to poneseme. Já jsem připravený diskutovat, hovořit a připravený jsem přispět k tomu, aby jsme se měli i další 26 let, nebo jak dlouho to bude, skvěle.
0: Filipe, děkuji moc za dnešní obohacující rozhovor, za to, že jsme byli na Radiožurnálu Sport jedni z těch prvních, co tě tady zpátky v Česku uzmuli k rozhovoru. Užij si, ať tě už toto léto čeká cokoliv s rodinou a nahrazuj si všechny ty zážitky, kterým si musel říkat, ne každý to moc dobře zná po té kariéře nebo po nějaké uzavřené kapitole. A přeju ti, aby ta další, která přijde, ta nová kapitola, byla vysněná. Ta přesně, kterou si přeješ a kterou si zasloužíš.

0: Děkuji moc.
1: Děkuji.
0: Dnešním hostem na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti byl nejlepší házenkář světa Filip Jícha.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Ondřej Látol.
3: Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu, přijeli nakoupit zbraně. Fotbalisté Sparty vypadli z kvalifikace Ligy mistrů ve třetím předkole. Kvůli požáru vzniká kolona na D1 za Prahou ve směru do Brna na 10. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila práva Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
5: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
3: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají, stížnost k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace zvané Kartel Jalisco, nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům anebo proti policii, informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
6: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
3: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. USA loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
7: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Po domácím vítězství 2-1 tak v kvalifikaci soutěže skončili a čeká je hlavní část Evropské ligy. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po úterním zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je Krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
9: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
8: Češi na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 požár za Prahou a kolona před Brnem. Na dálnici D1 při výjezdu z Prahy na Brno opatrně za Čestlicemi kolem 9. kilometru se dojíždí do kolony, sune se to pár minut mezi sjezd a nájezd z Pražského okruhu na kilometru 10,5. Tam hořelo velkým plamenem nákladní auto, hasiči už zvládli největší plameny, zachovali provoz v levém pruhu, zabírají střední a pravý, vznáší se tam hodně kouře, i když teď už to hodně slábne. Přesto i na D1 ve směru opačně na Prahu dejte pozor. pozor na 10. pultem se přihlíží a někteří řidiči přibrzďují. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se od exitu 182 popůvky sunou nejprve kamiony pravým pruhem, kolem sjezdu k výstaviště se přidávají i osobní auta v levém pruhu a odtamtud je to do omezení u D2 asi na 20 minut. Na dálnici D49 z Hulína na Frišták už je exit 9 Holešov-Jih zase otevřený sjezd i nájezd na dálnici Volný, havarovaná auta po těžké nehodě odtáhly. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
8: Hezké dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji 5 minut po 11. hodině. Španěl Santi Denia se zžívá s novou rolí trenéra české fotbalové reprezentace. Spolu s asistentem Pablem Amem poznává zdejší prostředí, včetně klubu a hráčů. Z dosavadních poznatků jsou oba nadšení a pozitivní dojem má Denia i z české ligy. V rozhovoru pro web České fotbalové asociace taky řekl, že z jeho angažmá má radost kouč úřadujících mistrů světa Španělů De La Fuente, se kterým v minulosti spolupracoval. Denia na konci července nahradil ve funkci Miroslava Koupka, který po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa skončil. S vedením České fotbalové asociace se domluvil na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky.
4: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: 10 minut po 11. hodině posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport a teď bude řeč o plavání. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problému zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob a nejen její výkon teď probereme s naším reportérem přímo ve Francii Martinem Charvátem. Martine, dobré dopoledne do Paříže.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak připomeň ten výkon Barbory Sémanové.
1: Barbora Sémanová plavala, řekněme, zadrženě, ne tak, že by tam nutně potřebovala předvést to úplně nejlepší, má poměrně slušně natrénováno, na stovce ukázala, že dokáže být poměrně rychlá a ke svému rannímu výkonu, kdy se vlastně až na poslední 50 se dostala na první místo, říkala toto.
2: Jo, měla jsem v plánu to vystupovat tak nějak jako v Podolí na mistráku, takže jsem ráda, že se to povedlo, tu poslední padesátku. Jsem nechtěla, aby mi to někdo vzal a chtěla jsem doplavat někde mezi těma prvníma, ne, ale spíš první, takže jsem ráda, že se to povedlo.
1: Barbora Sémanová tím samozřejmě narážela na to, že ona byla v rozplavbě, ve které nemohla vidět, jak bude plavat Britka Freja Kolbertová, jak bude plavat Marit Stenberchenová, vítězka na stovce. Takže potřebovala zkrátka rychlý čas, ona nemá ráda žádné krajní dráhy, no a tím pádem, že vyhrála nejen tu svoji rozplavbu, ale celkově měla nejrychlejší čas, tak to podle mě docela potvrdila. Odpoledne tím pádem bude až v tom druhém semifinále, což musím říct, že technicky pro vysílání radiožurnálu Sport je mnohem příjemnější, protože její disciplínou začíná ten odpolední program. Nejprve bude semifinále první, potom to druhé, ona bude až v tom druhém a hnedka na to navazuje finále na 200 metrů znak s Janem Čejkou, takže vlastně dopoledne jsem Barboru Sémanovou byl poprosit, jestli by nedokázala nějakým způsobem počkat v mixzóně, podívat se spoza bazénu, abychom také ohlasy Barbory Sémanové před očekávaným zítřejším finále měli a ona tou mix zónou, kde se setkávají sportovci a novináři, neproběhla vlastně v době, kdy Jan Čejka bude závodit.
0: Martin Charvát je s námi na radiožurnálu Sport, náš reportér na mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Ty už si to, Martine, nakousl. Večer čeká finále možná největší českou medailovou naději znakaře Jana Čejku. Souhlasíš s tímto tvrzením, že opravdu Čejka může být tou největší českou medailovou nadějí?
1: Je poznat, Lukáši, že ty se v tom plavání prostě vyznáš, asi v něm tak říkajíc jak ryba ve vodě, takže ano, souhlasím s tebou naprosto, to, co včera předvedl Jan Čejka v semifinále na 200 metrů znak, byl opravdu fenomenální výkon a co se týče finále, tak když jsem se před malou chvílí bavil s jeho trenérem Tomem Raštnem, tak ten říkal, že by bylo moc hezké, kdyby se dokázal dostat pod minutu a 54 sekund a vlastně se dostat do nejlepší desítky historie na 200 metrů znak, což by byl fenomenální úspěch. Ostatně samotný Jan Čejka, když jsem s ním mluvil, tak naznačoval, že vlastně finále ho dokáže ještě víc vyhecovat. Konkrétně říkal toto.
3: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím si, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
1: Z toho českého pohledu, když jsem mluvil s Tomem Raštnem, právě trenérem nejen Čejky, ale i Sémanové, tak on říkal, že to, co tady přijde českému plavání, téměř až neuvěřitelné, že se Čejka zlepšil v závodě, který je na necelé 2 minuty o 1 sekundu, tak pro něj to vlastně žádné překvapení nebylo. On vidí, jak trénuje, on ví, v jakém je procesu, jak jde nahoru a že tohle byl podle něj očekávatelný výkon, což vzhledem k tomu, co to mohlo znamenat, že kdyby to předvedl před rokem, tak má medaily na mistrovství světa, kdyby to předvedl před 2 lety, tak má stříbro na olympijských hrách, tak to působí skoro až neuvěřitelně.
0: Janu Čejkovi pochopitelně ve večerním finále na 200 metrů znak budeme držet palce. Nechci končit úplně negativně, ale tak samozřejmě sluší se připomenout také to, jak se dnes vedlo dalším českým reprezentantům, Martine, tedy těm, o kterých jsme ještě nemluvili.
1: to nekončíme negativně, to, že Ondřej Slavík a Jan Jurčík nepostoupili na motýlkářské stovce, byl u těchto mladých českých reprezentantů očekávatelný výsledek. Ne všichni samozřejmě jsou tady ve formě jako Janíčková, Sémanová, jako Knedla, jako Čejka, na některých ta reprezentace stojí a někteří tady jsou proto, aby třeba se nějakým způsobem dostali k tomu, že by jednou mohli napodobit zmíněnou čtveřici, a z těch 10 českých reprezentantů řekněme, že takových 6-7 má na postup třeba do semifinále ve svých disciplínách, ale zrovna na 100 metrů motýlek, Jurčík ani Slavík k ním rozhodně nepatřili, což se podle očekávání potvrdilo.
0: To říká náš reportér Martin Charvát toho času na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži, odkud se samozřejmě v další fázi našeho vysílání znovu přihlásí. Martine, moc díky za tvůj čas a zase brzy naslyšenou.
1: Hezkou moderaci, Lukáši, díky.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

dnešním vysílání radiožurnálu Sport už jste určitě slyšeli o tom, že tenista Jakub Menšík si semifinále turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Na obhajce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl mu 3-6, 1-6. Američan udělal jen 3 nevynucené chyby a zatím na turnaji nestratil ani set. Jeho dalším soupeřem bude Krajan Tín, v semifinále je i další Američan Nakashima a taky Španěl Chodar, osmifinálový přemožitel Jiřího Lehečky.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport, tedy jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku, dohrála kapela Tublatanka. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů na rozdíl od Slávie nezahrají. Ve třetím předkole Ligy mistrů je vyřadil Olympique Lyon. Po výhře 2-1 na Letné prohráli svěřenci trenéra Priského v odvetě ve Francii 0-3.
1: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
2: Litoval obránce Sparty Martin Suchomel, že Pražané nedokázali úvodní domácí vítězství 2-1 přetavit v Lyonu ve vytoužený postup. Odvetu zlomil vyloučení Ševínského krátce po půl hodině hry, to už navíc hosté po nejistém zákroku Surovčíka prohrávali, když se trefil Nuamach. Ve druhém poločase pak Olympik přeslovku dvakrát využil. Skóroval ještě Maitland-Niles a Morton.
3: Vím, že 0-3 je vysoká prohra, ale viděl jsem tu ochotu bojovat i v těžké chvíli jeden za druhého. Jak jsem také řekl hráčům v šatně, každý z vás se musí zaměřit na ty malé rozhodující okamžiky v zápase. Ale hlavně musíte zvednout hlavu a uvědomte si také ty věci, které se povedly. Zůstali jste v zápase a pokusili jste se o zázrak.
2: Prohlásil trenér Brian Priske po už třetí prohře Sparty v úvodu sezóny. Pražané neuspěli ve třech venkovních zápasech v Brně, Mladé Boleslavi a Lyonu.
1: Tým máme silný, takže sílu máme a hlavně tu touhu, takže samozřejmě ten začátek sezóny není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali, ale teď máme další zápas sobotu doma, tím to musíme změnit.
2: Tvrdí obránce Martin Suchomel a i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a v samostatné historii nejhorší vstup Sparty do domácí nejvyšší soutěže, zůstává zatím optimistický i trenér Brian Priske.
3: Tito hráči jsou na dobré cestě. Je to nový tým s jinými kvalitami, ale jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme hodně zápasů.
2: Dokázat to fotbalisté Sparty můžou na podzim i v hlavní fázi Evropské ligy, která je čeká po neúspěchu ve třetím předkole Ligy mistrů. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Krátké zprávy a Ondřej Látal.
1: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem. Informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Nemocnice svolala taky krizový štáb. A Pražská Leta ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Kontinentální šampionát zahájili Češky výhrou 2-0 na sety nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Vergeovými Deprejovými.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem i u Prahy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se teď kolona tvoří až kousek za sjezdem na Popůvky. Ze zhruba 185. kilometru se vlečou kamiony pravým pruhem. Od sjezdu k výstavišti ze 190. je kilometru je plný i levý pruh a do zúžení na 196. u sjezdu na Bratislavu je to pro osobní auta kolem 20 minut. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno se sune kolona od exitu 8 Čestlice kolem 10 minut za sjezd na okruh. Na kilometru 10,5 tam po dřívějším požáru nákladního vozu zůstává průjezd jenom levý pruh. Opačně na příjezdu do Prahy z D1 v brněnské Zapruhonicemi se ze 3. kilometru řadí kamiony v pravém pruhu, sunou se dál s Pořilovskou na jižní spojku směr Černý most. Tam pak postupně vázne provoz i v levém pruhu, před Lanovým mostem už je kolona ve všech pruzích a pokračuje dál za sjezd do Průmyslové, tam už na Štěrbholské spojce u Europarku řeší srážku osobního auta s nákladním. A na silnici 38 na výjezdu z Mladé Boleslavy na Českou Lípu dejte pozor, hned za kruhovým objezdem u Debře, a to v obou směrech, objíždí se tam stojící nákladní auto.
4: Nebezpečně se člověk vyhejbá tý odtahovce a musí dávat bacha, a mu to vyšlo s tím druhým směrem.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. A zítra bude převážně jasno, s teplotami od 25 do 30 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Hezké dopoledne, posloucháte čtvrteční vysílání Radiožurnálu Sport. Slovo si neponechám dlouho, na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu totiž vstupují během na 100 metrů do závodu 10 bojaři. Ve startovní listině je i trojice Čechů Kopecký, Stráský a Jervinen a přímo v Anglii máme reportéra Jakuba Marka.
7: Příjemné dopoledne, Ondřej Kopecký, ten bude teď v úvodním z těch tří běhů 10 bojařů na 100 metrů. Ondřej Kopecký letos neběžel zatím nějak rychle 100 metrovou trať 11,57 sekundy. To se tady rozhodně bude snažit vylepšit, ale on má jinak osobní rekord pod 11 sekund 10,91. Není to nějak excelentní stovka, excelentní sprinter, proto je také v tomto prvním běhu, ono je to seřazeno tak, že se jde od nejpomalejšího papírově, nejpomalejší běhu k tomu nejsilnějšímu, nejrychlejšímu. Ve druhém běhu za dalších 7 minut bude další z Čechů Vilém Stráský a v tom závěrečném zhruba v nějakých 11 hodin a 49 minut Tomas Jervinen, tedy největší naděje, největší adept na zajímavý výsledek tady na evropském šampionátu právě z toho českého tria. Jervinen se to dostal na skvělý součet 8400 bodů na nejkvalitnějším a nejprestižnějším světovém desetiboji v rakouském Getsisu a rád by tady potvrdil to, že v 21 letech patří mezi největší naděje nejen českého, evropského, ale i světového desetiboje. Teď už se připravuje osmička desetibojařů právě na start na 100 metrů, včetně Ondřeje Kopeckého. Ve třetí dráze vedle sebe má po levé ruce Johannese Erma, Estonce, který by ho mohl vytáhnout k nějakému zajímavému času. On sice Erm je zařazený právě do této papírově nejpomalejší skupiny, ale to proto, že letos ještě stovku vůbec neběžel. Jinak na posledním evropském šampionátu, kde ovládl celý desetiboj, tak tam běžel 10,60 sekundy. Vše je připraveno, ale ulitý start hned na úvod soutěže, ale tady to neznamená jako při specializovaném sprintu, že by byl daný sportovec vyloučený, bylo by to hodně, hodně přísné právě u toho dvoudenního martýria, u dvoudenní soutěže, že by jeden pokažený start na úvod znamenal konec v soutěži. Ten, kdo se provinil, byl Litevec Ben Kunskas, ten si bude muset dávat pozor, tento Litevec už má také běženo pod 11 sekund, stejně jako Kopecký a Erm, to by měla být nejrychlejší trojice právě v tomto úvodním běhu desetibojařů na 100 metrů. Teď ještě varování právě pro litevského sprintera, start se bude opakovat. Ještě zmíním v osmé dráze Němce Niklase Kaula. Ten není rozhodně nějakým rychlým sprinterem. On třeba letos z Getsisu běžel 11,30 sekundy, byl jedním z nejpomalejších závodníků. No a pak z toho nakonec bylo třetí místo, protože to je muž s extrémně silným druhým dnem a hlavně s nejlepším součtem v historii mezi desetibojaři v posledních dvou disciplínách. Kal umí oštěpem k 80 metrům a pak 15 stovku zhruba za 4 minuty a 15 sekund. Je to mimochodem světový šampion z roku 2019 z katarského Dauha. Teď už je vše připraveno k opakovanému startu. Vše proběhlo teď bez problémů. Velmi dobře Ondřej Kopecký vystartoval ze startovních bloků, ale teď suverénně už jde před něj Erm, ten potvrzuje, že je sprintersky úplně nikde jinde než ta zbylá sedmička a Ondřej Kopecký si myslím tam cíloval někde na druhé, třetí pozici. To místo není podstatné, podstatný je čas a samozřejmě z toho budou rezultovat určité body a jaký bude vstup Ondřeje Kopeckého právě do tohoto víceboje. Erm 10,88 na druhé pozici, Kopecký 11,21, to si myslím, že je takový průměrný relativně solidní start do tohoto desetiboje na evropském šampionátu pro Ondřeje Kopeckého. Zhruba za nějakých 5 minut vyrazí do běhu na 100 metrů i další z českých desetibojařů Vilém Stráský. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: To byl Phil Collins ve čtvrtečním vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 42 minut. Jak už jste v našem vysílání slyšeli, na mistrovství Evropy atletů závodí 10 bojaři. Běh na 100 metrů po Ondřeji Kopeckém čeká i Viléma Stráského a v Birminghamu máme reportéry Jakuba Marka s Adamem Procházkou.
1: Hezké dopoledne, Vilém Stráský už je připraven za startovními bloky, jen připomenu Ondřej Kopecký v tom prvním běhu 11,21 sekundy, to je jeho nejrychlejší stovka v této sezóně, takže solidní základ byl druhý za Johannesem Ermem, který byl suverénní právě v tom prvním běhu, ale jak už jsem říkal, on zas tak úplně nepatřil do toho prvního nejslabšího běhu, protože on ještě letos neběžel stovku, ale prokázal, že je velmi rychlým sprinterem, no a teď už se připravuje kompletní osmička ke druhému běhu a v páté dráze i Vilém Stráský.
2: Vilém Stráský dokáže stovku zaběhnout i rychleji než Ondřej Kopecký. Připomeňme, že Ondřej Kopecký si tedy vylepšil své sezónní maximum, tak doufejme, že se bude podobně dařit i Vilému Stráskému, který tedy nastoupí v páté dráze. Všichni závodníci, desetibojaři už jsou připraveni ve svých blocích a jenom čekají na startovní výstřel. Samozřejmě nejvíc nás zajímají výkony českých reprezentantů. Na řadu ještě přijde taky Tomas Järvinen za několik dalších minut, ale teď se soustředíme na Viléma Stráského. Máme odstartováno, Vilém Stráský, dobrý start, podobně jako předtím Kopecký, a vypadá to, že si běží dokonce pro první místo v tomhle běhu, zatím se stále drží na první pozici. Vilém Stráský dobíhá na cílové čáře, no nakonec to bylo docela těsné, ale myslím si, že Vilém Stráský byl první nebo druhý, teď si počkáme na fotofinish, protože to bylo hodně těsné, Vilém Stráský dlouho vedl, pak ho ostatní doběhli, ale oficiální čas 10.88, což je hodně solidní čas pro Viléma Stráského, který tedy nakonec v tom svém běhu na 100 metrů na úvod desetiboje na prvním místě před Estoncem Rozlechtem a taky Norem Skotheimem.
1: Ano, Vilém Stráský velmi solidní, také základ tohoto desetiboje, do osmdesátky mu to jelo perfektně, pak už to nebylo úplně ono, ale zvládl to zaběhnout pod 11 sekund, takže další solidní základ. Trochu mě překvapil Nor Skotheim, čekal jsem od něj rychlejší úvodní stovku než 10,95 setin sekundy. Skotheim, ten byl stříbrný na posledním evropském šampionátu v Římě, právě samozřejmě v desetiboji, a loni v Getsisu dokonce se dostal přes 8900 bodů, pak ho ale trápila různá zranění a teď se vrací. On na něj Vilém Stráský letos neměl úplně ideální sezónu, hodně laboroval se zády, dlouho nevěděl, jestli se vůbec probojuje sem na evropský šampionát, ale vypadá to, že přijel ve velmi solidní formě a věřme, že ve skvělé formě přijel Tomas Järvinen, jehož běh na 100 metrů přijde zhruba za dalších 5 minut.
0: Děkujeme našim reportérům na mistrovství světa v atletice v Birminghamu. Ano, za malou chvíli tedy běh na 100 metrů v podání desetibojaře Tomase Järvinena. Poté s našimi reportéry probereme i to, jaký program šampionát nabídne i v dalších hodinách.

0: Posloucháte čtvrteční vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednoho českého desetibojaře čeká na atletickém mistrovství Evropy běh na 100 metrů. Na svůj závod se po dvojici Kopecký-Strázký chystá i největší česká desetibojařská naděje Tomas Järvinen. Slovo mají znovu naši reportéři v Birminghamu Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Příjemné odpoledne ze dvou úvodních běhů je nejrychlejší zatím Vilém Strázký, ale pravděpodobně teď si myslím možná i kompletní osmička se svými časy dostane právě pod čas Viléma Strázkého, bude tedy rychlejší. Tento běh je papírově nejkvalitnější, nejsilnější a v dráze číslo 4 teď zakleká do startovních bloků Tomas Järvinen. Ten se letos v Táboře dostal dokonce na skvělých 10,54 sekundy, ale dnes tu opět fouká poměrně silný protivítr, víc než 2 metry za sekundu foukali proti Vilému Strázkém v minulém běhu na 100 metrů, ale teď jo, třeba to může být zase úplně ne, protože ten vítr se tady stále točí. Je odstartováno všechno bez problému, na rozdíl od prvního běhu Tomas Järvinen velmi dobře vypadl z bloku, skvěle i Švýcar Portman, teď Järvinen se lehce propadá, nakonec nějaké třetí, čtvrté místo, ještě na 60 to vypadalo velmi dobře, pak se před něj dostal dva nebo tři soupeři, byl tam právě Švýcar Portman, Nizozemec Tesselaar, pravděpodobně i Francouz Mackensen Gletti. Jaký bude čas Järvinena, to je podstatné, není podstatné pořadí. První Portman 10,69 setin sekundy, není to až tak rychle, jak by se třeba čekalo, uvidíme také podle toho větru, jak nakonec foukalo, ale teď bylo téměř bez větří, teď měli nejlepší podmínky v tomto běhu vícebojaři, takže Portman 10,69, Tesselaar 10,75, Gräber Němec 10,79, čtvrtý Gletti 10,80 a na páté pozici Järvinen 10,82. Asi i sám od sebe čekal, že to bude rychlejší, ale oni panovali spíš trochu obavy z toho, aby se tady neprojevilo nedávné zranění zadního stehenního svalu Tomase Järvinena, aby třeba mohl vůbec pokračovat v soutěži. To vypadá, že nakonec bude bez problému, a ten základ není nijak špatný právě na tom desetiboji.
2: No, když si zmínil to zranění, tak to byl vlastně první cíl, který zmiňoval před odletem do Birminghamu. Kromě toho, že by se chtěl dostat do top osmičky, překonat osobní rekord, tak hlavně dokončit celý desetiboj ve zdraví, tak aby ho netrápil ten zadní stehenní sval. Takže byť to třeba není úplně ten čas, který si Tomas Järvinen představoval, tak důležitější samozřejmě bude, že bude moct pokračovat i dál. Už jsme to zmiňovali, že je to největší česká naděje a to je mu tedy teprve 20 let, to znamená, že má ještě celou kariéru v podstatě před sebou.
1: Po první disciplíně tedy, když vezmeme všechny ty tři běhy na 100 metrů, tak Tomas Järvinen na průběžné páté pozici, Vilém Strázký sedmý, Ondřej Kopecký 18. a ve 12 hodin a 20 minut českého času začne soutěž dálkařů, respektive desetibojařská soutěž dálkařů, tedy druhá disciplína.
0: Pánové, samozřejmě o desetiboji v našem vysílání bude řeč v těch následujících hodinách, ale i ten dnešní program na atletickém mistrovství Evropy bude o poznání bohatší. Tak co nás ještě v dalších hodinách čeká, jak z českého pohledu, tak obecně, i třeba večer?
2: Tak čekají nás samozřejmě další disciplíny desetiboje, dnes ještě dálka, koule, výška a taky 400 metrů, ale co nás ještě čeká, tak to začne před 9 hodinou večer, to je semifinále závodu na 110 metrů překážek, tam se představí dva Češi, Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko, což jsou dva velcí kamarádi, dva, co studují medicínu v Olomouci, a taky dva muži, kteří běhají úplně stejné časy, to je taková kuriozita, oni mají nejlepší výkon letoška, stejný taky nejlepší osobní rekord, no a stejnými časy se taky kvalifikovali do semifinále.
1: Budou se dnes rozdávat čtyři medailové sady, samozřejmě v tom večerním bloku Češi v nich nebudou, ale Slováci mají velmi zajímavé zastoupení v běhu na 400 metrů překážek žen, protože Emma Zapletalová ta letos vede nejen evropské, ale i dokonce světové tabulky právě v běhu na 400 metrů překážek. V semifinále tady úplně nepřesvědčila, přes to je velkou adeptkou i na zlatou medaili z evropského šampionátu, takže Slovensko by se dnes mohlo dočkat velkého úspěchu.
0: To říká Jakub Marek, který je s naším dalším reportérem, tedy Adamem Procházkou, aktuálně na evropském šampionátu v atletice v Birminghamu. S našimi reportéry se na radiožurnálu Sport zase velmi brzy spojíme. Tak pánové, zatím díky a brzy naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to
8: taky. Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Jsou tu aktuální zprávy.
10: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
11: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly, podnikatelé to kritizují.
12: Řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny.
11: Lidé na severní polokouli budou večer pozorovat zatmění slunce.
13: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude

0: zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
1: Na atletickém mistrovství Evropy začal 10 boji i se třemi Čechy. Kolona po pojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, tady jsou hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Ondřej Látal.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Začala platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak už třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
3: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
4: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
3: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
5: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k třeba k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
3: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, odkdy budou zakázané další jednorázové obaly, třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Severní polokoule Země dnes večer prožije zatmění slunce. Z území Česka bude pozorovatelné po 19. hodině jako částečné.
0: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
6: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování tzv. Padajících hvězd.
0: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna. Letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
6: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářečské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Částečné zatmění slunce budou sledovat lidé po celém Česku. Radiožurnál odvysílá z hvězdárny Akademie věd v Ondřejově pořad Experiment. Speciál mezi 19. a 20. hodinou. Úplné zatmění slunce bude viditelné na Pyrenejském poloostrově. Některé španělské regiony proto zaplavily davy turistů.
7: Úplné zatmenie slnka si dnes večer vychutnajú napríklad aj dovolenkári na Maľorke, Ibise alebo na východnom pobreží Stredozemného mora v oblasti Valencie. Najlepšie však bude možné sledovať totálne zatmenie na severozápade a severe Španielska, v Galícii, Astúrii a Baskicku. V centrálnej časti v regióne Kastília a Leónu potrvá zatmenie najdlhšie minútu a 40 sekúnd. Mini lokalitu Villalibado v provincii Burgos si na pozorovanie zatmenia slnka vybrali aj experti z NASA. Záujem domácich a turistov o zatmenie prinesie krajine benefit v hodnote asi 350 miliónov eur. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní správy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Hasiči pokračují v hašení skládky odpadů v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 dobrovolných i profesionálních jednotek. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
9: No, v současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměná, lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá, je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
1: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže, ti pomáhají se zajištěním nápojů a jídla pro zasahující hasiče. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové. Hrozí zákaz výkonu advokacie. Kujínek-Polodnová už dřív dostala podmínku za to, že zpronevěřila 8 milionů korun z advokátní úschovy, zjistil to server iRozhlas.cz. A z detaily je ve studiu reportér Jan Duchoslav.
10: Advokátka tvrdí, že část peněz od ní vylákal její synovec poté, co se jí naboural do účtu. Další peníze mu pak poskytla na údajné investice. Recidivista ale peníze použil na svou potřebu. U soudu se advokátka přiznala a klientům škodu nahradila. Půjčila si na to od příbuzných. I přesto Kujínek-Polodnové hrozí vyškrtnutí ze seznamu advokátů, říká mluvčí komory Roman Chrenčík.
11: Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
10: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Tvrdí, že nešlo o úmysl. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Německá vláda schválila rozšíření pravomocí tajných zpravodajských služeb. Ty by do budoucna neměly jen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat vůči protivníkům. Zákon bude ještě schvalovat parlament. A z Německa informuje zpravodaj Tomáš Hamlín.
12: Berlín tvrdí, že Německo se stává stále častěji terčem tzv. Hybridních útoků, hlavně ze strany Ruska. Příkladem toho má být dron naložený výbušninami nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Zákon by tedy měl dát zahraniční rozvědce i domácí kontrarozvědce možnost třeba ještě s nás pronikat do internetové a mobilní komunikace, ale taky vstupovat do soukromých bytů anebo zneškodňovat zbraně, které by mohli případní útočníci použít proti Německu. Opozice reformu kritizuje, zmiňuje obavy z nekontrolované činnosti tajných služeb. Zákon by mohl začít platit zhruba od začátku příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Duo Pat a Mat baví diváky už půl století. Příběhy vytvořené režisérem Lubomírem Benešem a kreslířem Vladimírem Jiránkem patří k nejznámějším českým animovaným seriálům.
13: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Íránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
14: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
13: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
15: Sport. Do mistrovství Evropy v atletice vstoupili i 3 čeští desetibojaři. V Birminghamu jejich výkony sleduje reportér Adam Procházka.
16: Nejlépe do 10 boje vstoupil nejmladší a nejnadějnější z Čechů Tomas Jervinen. Stovku zaběhl za 10,82 sekundy a patří mu průběžné 5. místo. Vilém Stráský je 7. a Ondřej Kopecký zatím 18. A rozběh na 400 metrů má za sebou Barbora Malíková. Cílem proběhla 5. v čase 52,43 sekundy. Jestli postoupí, se dozví až po dalších rozbězích. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
15: Znakaře Jana Čejku čeká finále mistrovství Evropy v plavání. Na 200 do ní postoupil výrazně zlepšený českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
17: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl 3. z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
15: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová. V rozplavbách byla nejrychlejší ze všech.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřená D1 v Ostravě, kolona před Brnem. Dálnice D1 v Ostravě je mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum v obou směrech neprůjezdná. V omezení na kilometru 359 zasahují záchranáři po vážné nehodě motorky. Kolony stojí od exitu 357 směrem na Polsko a od exitu 361 směrem na Brno a prodlužují se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru do omezení u D2 osobním autem půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem na 16. kilometru pozor na stojící vozidlo ve stoupacím pruhu. Na D8 z Prahy na Drážďany za Ústím ve druhém tunelu Panenská překáží na 86. kilometru v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď je většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách zítra naměří kolem 21. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní vítr. To byly hlavní zprávy.
20: Hezké středeční poledne a taky dobrou chuť, pokud třeba právě krátce po 12. hodině obědváte. Posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu evropského superpoháru. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Utkání začne v 21 hodin. Pařížané vybojovali v minulém ročníku 5 z 6 možných trofejí. Podobně jako před rokem chtějí začít sezonu vítězně. Loni zdolali v superpoháru Tottenham po penaltovém rozstřelu. Aston Villa vyhrála superpohár Evropské fotbalové unie v roce 1983.
18: Radiožurnál Sport
8: a Lukáš Michalík.

0: Po kapele One Republic se ve vysílání radiožurnálu Sport vracíme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy. Aktuální informace především o Barboře Malíkové, která má za sebou rozběh 400. Pro nás mají naši reportéři v dějišti šampionátu Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Hezké odpoledne, Barbora Malíková 52,43 sekundy, to rozhodně není čas, se kterým by byla nějak extra spokojená, věřím, že doufala v čas pod 52 sekund, ona hodně pomalu rozběhla tu 200, ona vždy spolehá na svůj závěr na 400, ale tady přeci jen řekl bych, že si nechala hodně až příliš utéct soupeřky a už to zkrátka v cílové rovince všechno stáhnout nestihla, skončila na 5. pozici v tom prvním běhu a teď dokončili druhý běh čtvrtkařky a v tomto běhu byla čtveřice sprinterek rychlejších než právě Barbora Malíková, to znamená aktuálně na 9. pozici 12 nejlepších postupuje, je ještě jeden rozběh, takže tam bude doufat, že se před ní nedostanou 4 atletky, to by znamenalo, že by do semifinále nepostoupila.
2: Mezitím už ale postupně začne další disciplína 10 boje, máme za sebou úvodní běh na 100 metrů, teď začne tedy dálka za nějakých zhruba 5 minut. Připomínám, jak si vedou 3 čeští reprezentanti 10 bojaři po té úvodní disciplíně, po tom sprintu. Nejlépe je na tom zatím Tomas Järvinen na průběžném 5. místě, mezi 10 nejlepšími je taky Vilém Stráský, ten je 7. a Ondřej Kopeckému patří zatím 18. pozice.
0: Jak už jste slyšeli od našich reportérů z Birminghamu, tak právě do Anglie se v našem vysílání zhruba za 4 minutky opět vrátíme, protože snažení českých 10 bojařů nás pochopitelně bude velmi zajímat.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí švýcarskami Vergeovými Depreovými. Zvítězili taky Markéta Svozilová s Marí Sárou Štochlovou, naopak Kylie Neuscheffrová s Martinou Meixnerovou prohráli. Na polském písku se dnes představí i všechny tři české mužské páry. Vysílání radiožurnálu Sport je v těchto dnech hodně atletické. Birmingham totiž hostí mistrovství Evropy a v akci jsou teď deseti bojaři i s Čechy Kopeckým, Stráským a Järvinenem. Po rozhlasových linkách míříme do Anglie za reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
1: Příjemný den, Karel Tilga, to je estonský desetibojař, který teď otevřel druhou disciplínu desetiboje, tedy dálku. Měl tam, řekl bych, poměrně velký nedošlap, na prkně hodně pojištěný pokus. Za 7 metrů to bylo, ale nebylo to na úrovni 7,5 metru nebo výkonu, se kterým by nějak extra byl spokojený Karel Tilga, který už má osobní rekord 769 cm, teď 728 cm, opět výrazný protivítr, víc než 2 metry za sekundu tady fouká proti desetibojařům. To je hodně nepříjemný faktor, ale samozřejmě mají to všichni stejné, nebo úplně stejné to nemají, protože on se tak trochu točí ten vítr, ale většinou je to od nějakého 1 do 3 metrů za sekundu proti. I to je rozdíl třeba oproti velkým světovým meetingům vícebojařským, třeba v Getisu, kde zkrátka organizátoři dají ten sektor na tu stranu, kam vítr fouká. Když fouká na druhou stranu, tak se skáče zkrátka po větru většinou. Tady tomu tak není. Teď ještě tady s Adamem Procházkou sledujeme třetí rozběh na 400 metrů a s napětím čekáme, jestli Barbora Malíková projde do semifinále ženské čtvrtky.
2: Barbora Malíková v tom svém rozběhu zaběhla čas 52,43 sekundy, to znamená, že průběžně je devátá v součtu těch úvodních dvou rozběhů a postupuje dál, tedy do semifinále prvních 13. To znamená, že z tohohle posledního rozběhu, když se přes ní přeženou čtyři závodnice, pořád to ještě bude stačit na postup do semifinále. Tak si počkejme na to, až se dozvíme přesně, jaké časy a...
1: Ten rozběh byl jasně nejrychlejší z těch tří rozběhů a teď se tady dívám na velkou plošnou obrazovku a vidím, že na pátém místě Rakušanka Gogl Valijová má 52,12 sekundy a to znamená, že Barbora Malíková velmi překvapivě nepostupuje do semifinále čtvrtky tady na evropském šampionátu.
2: Celkově tedy pro Barboru Malíkovou 15. místo z těch všech rozběhů, takže možná zklamání, byť to po jejím rozběhu vypadalo dobře, tak ten poslední byl jasně nejrychlejší. No a tak můžeme už zrak upínat zase k dálce v desetiboji, protože tam už na řadu co nevidět přijde Tomas Järvinen. Bavili jsme se tady o tom větru, který tu hodně koluje a vlastně on to tady zmiňoval i Libor Varhaník, kterého jste mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport, že tohle je hodně otevřený stadion, to znamená, že ten vítr sem proudí a pak často překáží atletům. Ono, když se podíváme tady na ty tribuny, tak jsou tu vlastně, dejme tomu, dvě velké tribuny, ale zleva i zprava sem proudí hodně větru a občas taky třeba prachu, takže to nejsou z tohohle pohledu úplně ideální podmínky, každopádně to nebrání atletům předvádět to nejlepší, co v nich je a doufejme, že to nejlepší předvede taky už za malou chvíli Tomas Järvinen, tedy český desetibojař, který je zatím průběžně pátý po té úvodní disciplíně po stovce, no a půjde na to.
1: To nejlepší se teď snaží předvést Nino Portmann, Švýcar, který také překvapivě byl nejrychlejší z desetibojařů na hladké stovce, ale ty rozdíly jsou tam minimální. Nino Portmann, to je muž, který skáče právě před Tomasem Järvinenem a toto byl, řekl bych, přešlap. Je to tak, na prkně to nebylo v pořádku, tak bude mít dva pokusy na to, aby tady zapsal nějaké zajímavé body, protože v tom úvodním pokusu nakonec zapisuje 0,6 cm, nebyl to velký přešlap, ale zkrátka v zápisu bude mít zatím Švýcar Portmann křížek. Doufejme, že něco podobného nebude mít i Čech Tomas Järvinen, juniorský světový šampion před dvou let z peruánské Limy. Ten tady zaběhl stovku za 10,82, teď by v dálce potřeboval přidat nějaké zajímavé body. Letos se dostal na 749 cm v dálce. ale tam říká, že má velké rezervy. On už má osobní rekord dokonce 777 cm. On je výborným skokanem, jak dálkařem, tak výškařem. Teď si tak roztáhl dlaně, dívá se, jaký je vítr, dívá se na trenéra Josefa Karase. Je to tady něco podobného, jako vídáme při skocích na lyžích, kdy vlastně trenéři pouští z nájezdového můstku podle větru své svěřence, ale teď už Tomas Järvinen se rozeběhl ke svému úvodnímu pokusu. Na prkně řekl bych všechno v pořádku, ale nebyl to nějak extra dlouhý pokus, odhaduji nějakých 725 cm, ale počkáme si ještě na změření.
2: Počkáme si na změření, každopádně osobní rekord má 20-letý Tomas Järvinen ještě o poznání dál. Dokázal to v Brně před 2 lety, kdy skočil do dálky 7 metrů a 77 cm. Počkejme si tedy na oficiální změření výkonu českého reprezentanta a je to nakonec 7 metrů a 18 cm. To řadí tedy Tomase Järvinena zatím v té dálce na druhou pozici za Estonce Tilgu, který skočil ještě o 10 cm víc a třetí tedy zůstává Francouz Ferranti.
0: A u atletického mistrovství Evropy teď ještě zůstaneme, mohl být prvním českým kladivářem v samostatné historii s medailí z kontinentálního šampionátu. Ukrajinskému rodákovi Volodymyru Myslivčukovi se ale závěrečný pokus za 80-metrovou hranici nezapočítal.
1: Kladivo letí daleko, jo. Je to za 80 metrů. Teď tam rozhodčí zvedli červený praporek zhruba tak palec přišlápl, vyšlápl.
2: Pro Myslivčuka to byl smolný závěr povedené finálové soutěže. Nejlepším platným pokusem zůstalo 79 metrů a 42 cm. Český reprezentant potom necítil žádnou emoci.
3: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče toho města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
2: Myslivčuk prožívá nejlepší období své kariéry. V březnu si na Kypru vylepšil osobní rekord na 80 metrů a 69 cm a doufá, že podobně to půjde i dál.
3: Chtěl bych to věřit, no, že to je takový začátek a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
2: Na předchozím evropském šampionátu a na posledním mistrovství světa skončil v kvalifikaci. V Birminghamu si tak Myslivčuk poprvé užil na velké akci finále a večerní atmosféru.
3: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri, takhle, a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
2: Říká Volodymyr Myslivčuk, který do Česka přišel z Ukrajiny původně za prací. Místo toho se stal trojnásobným republikovým šampionem a jednoznačně nejlepším českým kladivářem posledních let. A když se po finále mistrovství Evropy loučil s novináři, dodal, že na jazykových dovednostech pracuje.
3: Děkuji vám taky. Díky. Já jsem se snažil jako dát víc na ty češtiny, no, tak snad.
2: Je to super, je to super. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
5: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
6: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
5: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
7: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
4: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
5: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
8: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
4: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
5: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 12:30. A zprávy má Ondřej Látal.
10: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatelé patří třeba i soukromí lékaři, umělci anebo zemědělci. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války.
11: Sport.
10: V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy, do kterého vstoupili i 10 bojaři. Jak se daří těm českým, to sleduje reportér Adam Procházka.
2: Po běhu na 100 metrů pátý Tomas Järvinen vstoupil do dálky skokem dlouhým 718 cm. Na první pokus ještě čekají další dva čeští desetibojaři. Vilém Stráský je po první disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. A čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále ze svého rozběhu nepostoupila. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: D1 uzavřená v Ostravě, kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum havarovala motorka, záchranáři už odjeli, provoz ale zůstává zastavený v obou směrech. Vyteklo tam hodně benzínu, kolona bez pohybu je od exitu 361 směrem na Brno, tam se sjíždí do města. Ve směru na Polsko fronta od exitu 354, tam je ale kvůli opravám na Rudné uzavřený výjezd z dálnice do směru na Havířov. Najet se dá jenom do směru na Opavu, takže se musí objíždět přes Porubu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 popůvky, osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak do zúžení u D2 celý úsek až půl hodiny. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na okruh na kilometru 10,5 je po požáru nákladního auta stále zabraný pravý pruh, ale tam se jede plynule. Za to na příjezdu z D1 do Prahy za Pruhnicemi se kolona tvoří z 5. kilometru, brzdí krátce i v levém pruhu osobní auta, dál se táhnou hlavně kamiony pravým pruhem, a to v dlouhé koloně jižní a Štěrbholskou spojkou dál východním okruhem a Novopatskou ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dále většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách dnes většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
12: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Příjemné středeční odpoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeji, jak jste slyšeli ve zprávách. Tři čeští deseti bojaři aktuálně na atletickém mistrovství Evropy bojují o co nejlepší výsledek v dálce. Podrobnosti mají přímo z Birminghamu reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Tomas Järvinen zatím 7 m 18 cm v první sérii Ondřej Kopecký bohužel přešlápl, takže má ještě další dva pokusy na to, aby zapsal nějaké body v druhé disciplíně desetiboje, a teď Vilém Stráský si roztleskává zdejší publikum při prvním pokusu. Vilém Stráský letos bojoval s problémy se zády, ale když jsem se optal na to, v jaké disciplíně by se mohl výrazně zlepšit, tak říkal v dálce. Tak jsme na to teď zvědaví. Vilém Stráský, to byl pokus, řekl bych, ani ne za 7 metrů. Na prkně pravděpodobně všechno v pořádku, ale neletěl dostatečně daleko, neletěl tak daleko rozhodně, jak by si představoval, protože teď, když se dívá právě na tu stopu, kterou udělal v písku v doskočišti, tak jen zakroutil hlavou, přestože ještě nemá změřený tento pokus. Teď to trvá trochu déle naměřit pokus. Viléma Stráského stále fouká proti vítr, někdy mírný, někdy větší v dálkařském sektoru, i když jeden muž tady je, kterému foukal mírný vítr dozad, a to byl Tomas Järvinen. Vilém Stráský teď v prvním pokusu pouze 666 cm.
2: Pouze tolik, a navíc ten protivítr ani nebyl tak náročný pro českého reprezentanta. Každopádně, kdo zatím zvládá tu dálku úplně nejlépe ze všech deseti bojařů, to je jeden z favoritů na vítězství Němec, Leo Neugebauer, který tedy skočil při tom svém prvním pokusu 761 cm a má tak vlastně velký bodový přísun oproti ostatním zatím. Ale připomínám, že nás čekají ještě dva pokusy, to znamená, že všechny tři české reprezentanty uslyšíte ještě minimálně dvakrát ve vysílání radiožurnálu Sport, a zatím tedy Ondřej Kopecký jediný, který ještě nemá zapsaný platný pokus. No a co se týká toho úvodního bloku deseti bojařů, tak potom za nějakou hodinku a pár minut nás bude čekat taky koulařská soutěž.
0: Děkujeme za aktuální informace našim reportérům na atletickém mistrovství Evropy. Já odsud z Vinohradského studia radiožurnálu Sport ještě připomenu, že obhájkyně zlata plavkyně Barbora Sémanová zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Česká reprezentantka dohmátla v čase 1 minuta 57,10 sekundy a byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes podvečer a s radiožurnálem Sport budete přímo u toho, stejně jako u mužského finále na 200 metrů znak, ve kterém o medaili zabojuje Jan Čejka. V úterním semifinále 25-letý plavec vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím nejlepším časem.

0: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje soutěž 10 bojařů, kteří jsou aktuálně v dálkařském sektoru a snažení nejen české trojice Kopecký, Stráský, Jervinen sledují přímo na místě reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Před chvílí začala druhá série v dálkařském sektoru, začal jí Karel Tilga 728 cm, na centimetr stejný pokus, na centimetr stejný výkon jako v první sérii. Teď přijde na řadu Švýcar Nino Portman, po této disciplíně, jak už Adam Procházka o tom před chvílí mluvil, přijde ještě kůlařská soutěž 10 bojařů, pak budou mít 10 bojaři pauzu a večer pak samozřejmě tak jako vždy první den to bude výška a čtyřstovka. Během výšky by tady měl být zajímavý úkaz na obloze, stejně tak asi jako v České republice, ale na západě, respektive v západní Evropě, by to mělo být znát ještě mnohem víc zatmění, částečné zatmění slunce. Tady by to mělo být Birminghamu nějakých 91,5% zatmění kolem nějaké 19. hodiny a 10. minuty. Zrovna ve chvíli, kdy budou výškaři skákat, tak jsem zvědavý, jestli to třeba nebude mít nějaký vliv na zdejší výkony, když to asi berte spíš s nadsázkou a takovou zajímavost.
2: No, s kolegou Jakubem Markem stejně nemáme speciální brýle, takže my se budeme dívat spíš na atlety.
1: Jedině, kdybychom nějaké svářeče tady potkali před stadionem.
2: Ale my se samozřejmě budeme víc soustředit na výkony českých reprezentantů. Za malou chvíli už přijde na řadu druhý pokus Tomase Jervinena, tedy v dálce. Ten první pokus 718 cm asi s ním nebude úplně spokojený a o to větší škoda to je, že nevyužil zrovna příznivého větru, který mu hrál do karet v tu chvíli, když skákal 0,2 metru za sekundu dozad, protože většině ostatním z toho desetibojařského pole foukal proti vítr. Teď tedy už má za sebou druhý pokus taky Švýcar Portman, no a pomalu se připravuje Tomas Jervinen, teprve 20-letý český reprezentant, který roztleskává fanoušky tady v Birminghamu na Alexander Stadium. Jsou to i čeští fanoušci. Vídali jsme vlajku s nápisem Uherský Brod na té protilehlé tribuně. Teď už se Tomas Jervinen rozebíhá, nabírá rychlost, už skáče do písku. Bylo to nakonec, to nebude vlastně skoro nic, protože
1: proběhlo
2: tím pískovištěm a těžko říct, jestli mu hodně nevyšel krok, nebo spíš, jestli si neporanil zadní stehenní sval, který ho trápil v přípravě a vlastně už ho trápí dlouho.
1: Ano, přesně tak, jak říká Adam, řekl bych, že si tam tak poskákal po pravé noze levou nohu, i když to je lítko, není to zadní stehenní sval, lítko má zatejpované, no on s tím zdravím má často problémy, jak už Adam Procházka říkal, tak on Tomas Jervinen při odletu mluvil o tom, že doufá, že dokončí desetiboj a to rozhodně nebyla hezká grimasa Tomase Jervinena právě po tom, co se odrazil při svém druhém pokusu v dálce.
2: No, byla to taková grimasa bolesti a možná i takového zklamání. Nechci teď malovat čerta na zeď, ale bál bych se toho, že možná bude zranění, je to velká škoda. Už jsme to zmiňovali, že to byl jeho první velký cíl, než začal mluvit o nějakých výsledcích a ambicích, tak říkal hlavně dokončit desetiboj zdraví. Tak doufejme, že to po druhé disciplíně nebudeme muset smést ze stolu.
1: Věřme, že to bude spíš nějaká svalová křeč, ale trenér Tomase Jervinena, který právě teď s Jervinenem mluví, je velmi zkušeným trenérem a ten určitě by nepustil zraněného Tomase Jervinena do dalšího pokusu. On to tady byl vlastně podobné včera večer, protože i Petra Mindl-Schmidta trénuje právě Josef Karas a ten zakázal Petru Mindl-Schmidtovi pokračovat v tom dálkařském finále, přestože 20-letý český dálkař chtěl pokračovat, ale Josef Karas se bál nějakého většího zranění, takže říkal určitě, ať už nepokračuje. Petr Mindl-Schmidt skončil včera na 8. místě.
0: Nejsou to dobré zprávy od našich reportérů Jakuba Marka a Adama Procházky z atletického mistrovství Evropy. Připomínám, že naši reportéři aktuálně sledují snažení českých 10 bojařů v dálce. Pánové, pokusím se vám trochu zlepšit náladu. Máte rádi houby?
1: Ano,
2: docela jo.
0: Tak vám do Birminghamu posílám houby magický.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Už jste o tom v našem vysílání slyšeli a také to ještě několikrát uslyšíte. Tři čeští desetibojaři aktuálně na mistrovství Evropy v atletice bojují o co nejlepší výsledek v dálkařském sektoru. Aktuální informace z Birminghamu pro nás znovu mají reportéři přímo v dějišti Jakub Marek a Adam Procházka.
1: A nastávající otec Ondřej Kopecký, český desetibojař, se chystá ke svému druhému pokusu. Ten první byl s minimálním centimetrovým přešlapem, takže teď lehká nervozitka pro Ondřeje Kopeckého, který čeká asi na správný vítr, ale už nemůže vyčkávat, protože má posledních 8, teď už 7 sekund na to, aby se rozbize běhl ke svému druhému pokusu ve velmi silném protivětru. Teď ten praporek tam vlaje proti Ondřeji Kopeckému, ale Ondřej Kopecký už musí ke svému pokusu a ten pokus byl relativně solidní. Teď samozřejmě chvilka napětí, jestli to nebyl přešlap, ale ne, ten pokus je platný, bude se měřit za 7 metrů. To bylo u Ondřeje Kopeckého, ale Ondřej Kopecký, ten je velmi kvalitním dálkařem. On letos se dostal na 756 cm, osobní rekord je ještě o dalších 7 cm dál. U tohoto českého desetibojaře svěřence Romana Šebrleho 7 metrů 10 cm, takový dobrý zajišťovák, řekl bych, ale také s tím ještě úplně Ondřej Kopecký spokojený není.
2: Ondřej Kopecký tedy průběžně 8. v té dálkařské soutěži desetibojařů, skočil 710 cm o 8 cm méně než Tomas Järvinen, což je tedy další český desetibojař. Zatím nemáme žádné zprávy a signály, že by měl odstoupit, možná jste to slyšeli v tom předchozím vstupu tady z Birminghamu, kdy Tomas Järvinen ten svůj druhý pokus, on mu byl změřený, bylo to 545 cm, ale to bylo kvůli tomu, že na půl skoku v podstatě přestal a zbytek jenom proběhl v tom pískovišti, asi ucítil nějakou bolest, těžko říct, každopádně zatím tedy podle aktuálních informací nebo podle informací, které máme k dispozici, bude snad dál pokračovat.
0: Do Birminghamu se brzy vrátíme, ale to až po golfové odbočce. Skoro každý týden informujeme o výsledcích českých hráček na Ladies European Tour. Jedním ze způsobů, jak si na elitním evropském okruhu zajistit stálou pozici, je uspět na podpůrném okruhu Access Series, takzvaném Letas. A tam to na český úspěch vypadá i letos. Probereme to s Alenou Benešovou, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
3: Dobré odpoledne.
0: Tak které Češky se z Letas prosadily v nedávných letech na hlavní túru a kdo je k tomu blízko letos?
3: Tak před 4 lety ovládla celkové pořadí sezóny na podpůrném okruhu Sára Kousková a loni byla na celkovém 5. místě Patricie Maková. Obě si umístěním na předních příčkách zajistili členství na Ladies European Tour a v tomhle roce má skvělé výsledky Tereza Zapletal-Koželuhová. Ta si před měsícem v Anglii připsala své úplně první profesionální vítězství a na následujících 4 turnajích byla pokaždé v elitní desítce, což je skvělý ukazatel golfové kvality. Naposledy minulý týden obsadila 4. místo v Dánsku a jediná rána jí chyběla k tomu, aby prošla do playoff o vítězství.
4: Trošku smůly, zůstaly mi 3 paty na hraně před jamkou, jakože

0: jednou z nejlepších českých golfistek historie. Strávila pár let na elitním severoamerickém okruhu LPGA a nastoupila do 20 turnajů kategorie Major. Od konce května se ale neobjevila na žádném profesionálním turnaji a z osobních důvodů se odhlásila i z domácího Czech Ladies Open v Berouně. Teď je tady zpátky, Slovak Golf Open se hraje ode dneška do pátku.
1: Děkujeme za golfové aktuální informace Aleně Benešové. Hezký den.
0: Naslyšenou.
1: A za malou chvíli opět atletika.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport opět míříme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy, kde aktuálně bojují o co nejlepší výsledek i tři čeští desetibojaři, a to konkrétně v dálce. Slovo znovu mají naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
3: Zatím nejdál z českých reprezentantů ve druhé disciplíně dolétl Tomas Järvinen na 7 18 cm, Ondřej Kopecký 710 cm a Vilém Stráský zatím jen 666 cm, ale třeba takový Nor Sander Skodheim, jeden ze spolufavoritů soutěže desetibojařů tady na evropském šampionátu v Birminghamu, tak ten ještě zatím nemá zapsaný žádný výkon, ten v první sérii přešlápl a za chvíli přijde na řadu jeho druhý pokus. Teď čeká na druhý pokus Ital Dario Dester, zatím stále má ve svém rozběhu ten oranžový kužel, který mu zamezuje tomu, aby mohl běžet. Teď tam za ním šla jedna z rozhodčích, vítr se stále točí v sektoru. Dívám se, jestli tam nezahlédnu někde Tomase Järvinena, abychom vám aktualizovali informaci o tom, jestli Tomas Järvinen bude nebo nebude pokračovat dál v soutěži desetibojařů, protože pravděpodobně tam je nějaký ten zdravotní problém u tohoto českého atleta, ale nevidíme ho tam s Adamem Procházkou, takže zatím úplně nemůžeme říct, jestli skončí v soutěži nebo ne.
4: No, byla by to velká škoda, už jsme zmiňovali o tom, jak nadějný je a zároveň vstoupil do toho desetiboje tady v Birminghamu. Vlastně z Čechů úplně nejlépe, stovku zaběhl za 10,82 sekundy, tím pádem mu patřilo průběžné páté místo, které by si mohl teoreticky udržet, respektive by si trošku pohoršil i po té dálce, kde má tedy zatím zapsaný výkon 718 cm, takže zatím velká neznámá, jak to bude s Tomasem Järvinenem dál.
3: Teď Dario Dester už dostal povel k tomu, aby se rozeběhl ke svému druhému pokusu. Obrovský nedošlap, 28 cm v podání tohoto Itala, který už v součtu umí třeba desetiboj za 8300 bodů, ale v dálce se také zatím trápí jen 689 cm. Ten protivítr stále dělá problémy dálkařům, desetibojařům dnes, stejně tak jako včera dělal problémy i specialistům, ale ještě budou mít desetibojaři další pokus na to, aby posunuli ty své výkony, včetně třeba i Nora Sandera Skodheima.
1: To říká reportér Jakub Marek, který je na atletickém mistrovství Evropy společně s Adamem Procházkou. Oba naše reportéry v další fázi vysílání samozřejmě budete opět pravidelně slýchat. Bude 13 hodin, jsou tu aktuální zprávy.
5: Dobré odpoledne, 13 hodin. Zprávy radiožurnálu a Ondřej Látal.
6: Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. Dva dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Znakaře Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále dvoustovky. Odklízení nehody blokuje provoz na dálnici D1 v Ostravě obousměrně. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma z Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale bylo nedostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který

0: požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý.
1: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Reakci ministerstva zahraničí zjišťujeme, proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem čtyři členy kartelu zadrželi policisti v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Kolumbijští záchranáři vyprostili dva dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, hlavně na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
2: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
3: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
4: Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na 200 metrů znak. Závod začne v Paříži v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z prvního místa postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky obhájkyně zlata Barbora Sémanová. Atlet Tomas Järvinen zahájil desetiboj na evropském šampionátu pátým místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský byl po úvodní disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. Jak se českým reprezentantům daří v dálkařském sektoru, řekne přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
5: Järvinen vstoupil do dálky výkonem 718 cm, ale při druhém skoku si pravděpodobně přivodil zranění. Nevíme, jak vážné, ale jisté je, že závěrečný pokus vynechá. Ještě o 10 cm dál než Järvinen doletěl Vilém Stráský. Nejdelší pokus Ondřeje Kopeckého měří 710 cm. Dnes se desetibojaři představí taky v koulařské soutěži ve výšce a v běhu na 400 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a také D8 u hranic. Na dálnici D1 stále komplikace na průtahu Ostravou. V omezení na kilometru 360 odklízí nehodu motorkáře. Provoz je zastavený obousměrně. Dá se to ale objet exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum. Pak se to objíždí přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy na kilometru 196 je omezení, kolona od Kývalky z kilometru 182 osobní auta projíždí rychleji, i tak zdržení pro ně 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Drážďan v tunelu Panenská na 86. kilometru odtahují nepojízdný kamion a provoz na Německo tak museli zastavit. Poslední možný z D8 sjezd před tunely na kilometru 80 na Libouchec. Na D8 směrem z Prahy do Ústí kolona za Prahou za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru zúžení do jednoho pruhu, fronta na 15 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské, stále se projíždí jen jedním pruhem a kolony zejména kamionů začínají už na brněnské D1 u Průhonic a pokračují pak přes Spojky a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dále je většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Tady je Radiožurnál Sport, přejeme vám hezké středeční odpoledne, jsme rádi, že posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, ať už doma v práci, nebo třeba v autě. Nizozemský fotbalista Memphis Depay po dvou letech končí v brazilském klubu Corinthians. Tým ze São Paula oznámil, že se po dlouhém jednání rozhodl nevyužít opci a neprodloužit s 32-letým útočníkem smlouvu. Podle Depaye tím porušil dohodu. Depay na sociálních sítích napsal, cituji: prezident klubu s prodloužením kontraktu souhlasil, stejně jako sportovní, právní a finanční úsek. Někdo se však rozhodl tuto dohodu nedodržet. Konec citace. Nejlepší střelec v historii nizozemské reprezentace Depay přišel do Corinthians předloni z Atletika Madrid. Za brazilský klub odehrál 79 zápasů a dal 20 gólů. V minulosti nastupoval taky za Eindhoven, Manchester United, Lyon a nebo Barcelonu.
6: Radiožurnál Sport
9: a Lukáš Michalík.

0: 13 hodin a 11 minut i dál v našem vysílání sledujeme výkony českých 10 bojařů v dálce na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Další aktuality přímo z Anglie pro nás mají reportéři Adam Procházka s Jakubem Markem.
1: Za chvíli přijde na řadu Ondřej Kopecký, bude to jeho poslední pokus ve druhé disciplíně desetiboje, tedy v dálce, zatím nejlépe 7 metrů 10 centimetrů. To byl druhý pokus, kdy se relativně velmi pěkně trefil na odrazové prkno, ale neletěl rozhodně tak, jak by si představoval právě Ondřej Kopecký, zatím tedy 710 cm, Willem Stráský 728 cm ve druhé sérii se výrazně zlepšil a to tam měl ještě 18-centimetrový nedošlap. No Tomas Järvinen, o tom už jsme mnohokrát mluvili, že Tomas Järvinen bohužel určitě tedy skončil v dálkařském sektoru a vůbec bych se nedivil tomu, že tady skončil úplně na evropském šampionátu, protože ta bolestivá grimasa po druhém dálkařském pokusu u Tomase Järvinena rozhodně nevěstila nic dobrého a zkrátka v tak mladém věku by rozhodně nebylo rozumné, aby riskoval nějaké třeba případné další větší zranění. Teď už Ondřej Kopecký a třetí pokus.
2: Ondřej Kopecký bude překonávat tedy 710 cm, což je jeho nejlepší změřený pokus z dálkařské soutěže. Byl to ten druhý a oni Češi jsou vlastně seřazeni hezky za sebou na 9., 10. a 11. místě v té dálce. Nejlépe na tom tedy Stráský, potom Järvinen a třetí Kopecký, který by teď chtěl tedy ten svůj pokus vylepšit. Teď ještě stojí na začátku svého rozběhu a čeká, roztleskává si tady tribuny na Alexander Stadium. Je to tady podobná návštěvnost jako v těch minulých dnech a už se Kopecký rozbíhá k tomu doskočišti, skáče a dopadá do písku a bude to lepší pokus, ale nakonec nebude změřený, protože tam byl přešlap, takže Ondřej Kopecký si jistě nevylepší ten svůj nejlepší pokus, kterým tedy zůstává 710 cm. Byl to velký přešlap.
0: Tak to je samozřejmě smutné, ale na Radiožurnálu Sport si uděláme radost drobnou hudební vložkou, protože v opeře Kouzelná flétna od skladatele Wolfganga Amadea Mozarta se objevuje několik zázračných momentů a ty by se v rodišti Mozarta v rakouském Salzburku dnes možná hodili fotbalistům Aston Villa. V rámci superpoháru se jako vítězové Evropské ligy utkají se šampiony Ligy mistrů favorizovaným týmem Paris Saint-Germain, který na rozdíl od anglického týmu nasadí i část svých hlavních opor. S podrobnostmi už je v našem studiu Kristian Šveda, tak tě vítám.
3: Krásný den.
0: Celek z Birminghamu, kde se mimo jiné tedy koná mistrovství Evropy, už jsme o tom mluvili tak jako off record vlastně s našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou, že se moc těší. Tak tedy klub z Birminghamu nastupuje proti Pařížanům, kteří Ligu mistrů vyhráli dvakrát za sebou a super pohár se letos pokusí obhájit. Než přijdu k otázce, tak mě vlastně extrémně zaujalo, že v Birminghamu se aktuálně koná mistrovství Evropy v atletice, máme tam reportéry, v Paříži se slaví, respektive koná mistrovství Evropy v plavání.
3: Máme tam reportéra.
0: Máme tam reportéra, to je neuvěřitelná schoda.
3: A teď budeme mluvit o klubech z Birminghamu.
0: Teď budeme mluvit o klubu z Birminghamu a také z Paříže. Tak jak k dnešnímu duelu Angličané přistoupí, tedy Aston Villa?
3: Tak podle trenéra Unai Emeryho je důležitá zejména ta nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech, ale i tomu dnešnímu souboji o super pohár dává Emery velkou váhu.
4: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
3: Unai Emery taky potvrdil, že do utkání nezasáhnou tři velká jména, tři medailisté z letošního světového šampionátu, útočník Ollie Watkins a obránce Ezri Konca, kteří pomohli anglické reprezentaci k zisku bronzu, a taky brankář stříbrných Argentinců Emiliano Martinez. Národní tým Francie, ten skončil na šampionátu čtvrtý a do týmu Pařížanů se teprve v pondělí vrátili reprezentanti Dembele, Barcola, Due, Hernandez a Zaire Emery. S nimi i mistr světa Španěl Fabián Ruiz. Ani u nich se start v tom večerním utkání nečeká.
0: Za francouzský tým by ovšem mohly nastoupit třeba portugalské opory, je to tak?
3: Ano, na pár minut už v tom posledním přípravném zápase Paris Saint-Germain naskočili Nuno Mendes, Joao Neves i Vitinha a všichni tři by měli být na ten dnešní duel připraveni. Vedle nich je na superpohár nachystaný třeba i kapitán brazilské reprezentace Marquinhos, který nosí pásku taky v Paris Saint-Germain. Portugalec Vitinha mluvil před prvním soutěžním utkáním v nové sezóně o ambicích francouzského celku, o tom, že dva tituly za sebou v Lize mistrů, pět titulů v řadě v domácí soutěži Ligue 1 nebo právě loňský superpohár týmu nestačí.
5: V minulé sezóně jsme ukázali, jak jsme hladoví. Chceme vyhrávat dál, získávat další tituly, další poháry. Cíle se nemění.
3: Tak ještě doplním, že zápas o zisk super poháru mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Aston Villou začne ve 21 hodin.
0: A od nás, tedy ze studia Radiožurnálu Sport, se pochopitelně vše podstatné včas dozvíte. Kristian Šveda nás pozval na dnešní super pohár mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Aston Villou. Díky za to.
3: Není zač naslyšenou.
0: Aston Villy, pardon.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin a 21 minut stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Už jste o tom slyšeli od nás, plavec Jan Čejka bude bojovat o medaily na mistrovství Evropy v Paříži. V 18 hodin a 40 minut v našem přímém přenosu nastoupí k finále na 200 metrů znak. Čejka do finále postoupil jedním z nejkvalitnějších výkonů v historii českého plavání.
1: Ke světovému rekordu to teď má méně než 2,5 sekundy. Takhle procentuálně blízko k němu v historii bylo jen minimum českých plavců napříč disciplínami. Zatímco celá česká výprava tady v Paříži žasla, jeho trenér Tom Rushton v šoku nebyl.
2: Ne,
3: vůbec, to fakt nebylo překvapení. České plavání je z toho nadšené, sám jsem z toho měl taky radost. Ale jen to potvrzuje, co plave v tréninku. Lidi ho moc neviděli od loňského roku, ale já s ním trávím každý den a tak mě tenhle výkon nepřekvapil.
1: Klid Rushtona nápadně připomíná klid Jana Čejky. Přitom je s obou poznat, že český plavec může být ve finále ještě rychlejší, než byl v semifinále.
4: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžeme si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
3: Bylo by hezké, kdyby byl ve finále zase rychlejší. Nejrychlejší desítka historie je setinu sekundy pod minutou a 54 sekundami. Bylo by hezké, kdyby do té desítky patřil.
1: V dráze vedle Čejky bude hlavní favorit, Maďar Hubert Koš, který se pokusí překonat světový rekord. Ale český plavec je také ve hře o medaily.
4: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
1: Říká soustředěný Jan Čejka, který o svou první medaili na dlouhém bazénu bude plavat v 18 hodin a 40 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Praha, zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport Praha Birmingham, to je spojení, které v posledních dnech ve vysílání Radiožurnálu Sport funguje a stejné je to i dnes. Na mistrovství Evropy v atletice sleduje výkony tří českých desetibojařů náš reportér Adam Procházka.
3: Hezký den ještě jednou, máme za sebou úvodní dvě disciplíny, tedy běh na 100 metrů a taky dálku. No a zatím je na tom z Čechů nejlépe Vilém Stráský na pátém místě, 1833 bodů, to znamená, že na ty nejlepší, což jsou Němec Neugebauer, Nizozemec Tesselaer a taky Norsk Skotheim, ztrácí nějakých 50-60 bodů. Když půjdeme tím pořadím dál, tak na celkovém průběžném, zatím tedy desátém místě, byl Tomas Järvinen, ale když teď koukám na tu listinu, tak už zmizel. To by mohlo teoreticky znamenat, že už se z desetiboje odhlásil, protože připomínám to, o čem jsme mluvili, on se při tom druhém skoku do dálky zranil, to znamená, že neskočil naplno, neskončil úplně v písku, tak jak jsme zvyklí, ale proběhl zbytek pískoviště. Třetí pokus vynechal a teď to tedy vypadá, nechci to říkat ještě oficiálně, že pravděpodobně skončil v desetiboji celkově. Každopádně ještě tam máme jednoho českého reprezentanta, Ondřeje Kopeckého, ten je zatím průběžně tedy na 17. místě a když jsem zmiňoval ten skok do dálky, tak ten se nejlépe povedl Vilému Stráskému, odpovídá tomu i to celkové hodnocení, protože Vilém Stráský v tom svém posledním třetím pokusu, který třeba Järvinen vynechal, skočil 754 cm, což je pro Stráského nový osobní rekord tady na mistrovství Evropy v Birminghamu. Ještě jenom rychle připomenu, co nás v desetiboji dnes dále čeká. Už za nějakých zhruba 15 minut koulařská soutěž a potom v tom večerním programu výška a taky běh na 400 metrů.
2: Děkujeme za aktuální informace Adamovi Procházkovi, za kterým se brzy opět vydáme, stejně jako za jeho kolegou Jakubem Markem. Teď zprávy.
4: Radiožurnál je 13.30 a jsou tu zprávy Ondřeje Látala.
5: Státní zástupce obžaloval tři lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než 1 100 000 000 korun. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidi, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude pravděpodobně asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 415. místo. A výkony českých desetibojařů sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
3: Po úvodních dvou disciplínách, tedy po běhu na 100 metrů a po dálce, na tom z Čechů nejlépe Vilém Stráský, který skočil osobní rekord 754 cm do dálky, a to znamená tedy celkové páté místo. Ondřej Kopecký je 17. a Tomas Järvinen bohužel se zranil v tom skoku při tom druhém pokusu, a to znamená, že z desetibojařské soutěže odstoupil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a otevřená D8 u hranic. Na dálnici D1 je stále zastavený provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně. V omezení na kilometru 360 stále odklízí nehodu motorkáře. Podle záběru z kamer už je na místě odtahová služba, budou motorku nakládat. Stále se to dá objet exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum, a pak se jede přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz na objízdné trase a také před odklony z dálnice. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je lepší situace v tunelu Panenská. Na 86. kilometru už odtáhli nepojízdný kamion a průjezd tunely na Německo je plně obnovený. Na D8 ale připomínáme kolonu z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy. Na 13. kilometru pracují silničáři, ta kolona už má skoro 4 kilometry, zdržení od Prahy 20 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, ta už se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména na sever. K dálnici D8 začínají už na brněnské dálnici D1 u Průhonic, pokračují pak přes spojky a Novopatskou. A ucpává se i Pražský okruh z D1 z letiště na D1 k Ořechu, zdržení 20 minut od D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách nejčastěji kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
6: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Anna K. dospívala ve vysílání radiožurnálu Sport ve středu ve 13.37. Znakaře Jana Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále na 200 metrů. Detaily přidá hned v úvodu sportovního přehledu Pavel Telšar. Pavle, hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Jan Čejka v semifinále evropského šampionátu výrazně posunul vlastní český rekord a v boji o medaile by mohl být ještě rychlejší.
2: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
1: Finále znakařů začne v Paříži v 18 hodin a 40 minut v našem přímém přenosu. Do večerního semifinále postoupila z prvního místa Barbora Semanová, a to na kraulařské dvoustovce.
0: Deseti bojaři mají za sebou na mistrovství Evropy v atletice první dvě disciplíny, běh na 100 metrů a skok do dálky. Jak se zatím daří českému triu Tomas Jervinen, Vilém Stránský, Ondřej Kopecký, to v Birminghamu sleduje reportér Adam Procházka.
3: Nejlépe se daří Vilému Stráskému, ten je celkově pátý, hlavně díky osobnímu rekordu v dálce. Skočil 754 cm. Nejsmutnější z Čechů bude zatím Tomas Jervinen, nesnad proto, že by se mu nedařilo, ale musel z deseti boje odstoupit kvůli zranění, které si přivodil při tom druhém skoku v dálce. Byl celkově na 10. pozici, ale dál pokračovat už nebude. Ondřej Kopecký, ten je na celkové 18. pozici.
1: Dva ženské české beach volejbalové páry vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Na úvod šampionátu vyhrály sestry Kateřina a Anna Pavelkovy i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou naopak prohrály.
0: Vítězové ligy mistrů, fotbalisté Paris Saint-Germain, se utkají o super pohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezona v nejvyšší anglické soutěži a v evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
4: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
1: Zápas o zisk superpoháru mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne v Salzburku v 21 hodin.
0: A fotbalisté Chelsea mají devátou letní posilu. Na kraj obrany přišel z Vallecana Španěl Pep Chavaria a na Stamford Bridge podepsal pětiletou smlouvu. Chavaria by měl v týmu zaujmout místo krajana Marka Kukureji, který během mistrovství světa odešel do Realu Madrid.
1: A ještě tenis. Jakub Menčík vypadl na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. Američanu Sheltonovi podlehl po setech 3-6 a 1-6 za necelou hodinu a čtvrt.
0: Tak takový byl dnešní druhý sportovní přehled, který připravil Pavel Telšar. Díky za to.
1: Taky díky, hezký den.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin a 44 minut vy posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém i dál sledujeme výkony českých desetibojařů na mistrovství Evropy v Birminghamu. Bohužel už budeme mluvit jen o výkonech dvojce Kopecký-Stráský. Tomas Järvinen se totiž kvůli zranění při skoku do dálky zranil a následně z desetiboje odhlásil. Reportér Jakub Marek před chvílí dorazil na komentátorské stanoviště z Mixzóny, kde s Tomasem Järvinenem mluvil. Tak Jakube, co se odehrávalo v hlavě českého desetibojaře?
1: Hezký den, takový nějaký zmar jsem cítil právě z Tomase Järvinena, není se čemu divit, ve 20 letech byl na své první velké akci mezi dospělými, věřil, že tady ukáže to, že je výjimečným talentem světové atletiky, a i když měl nedávno problémy svalové se zadním stehenním svalem, tak už před závodem se cítil velmi dobře, ale říkal mi, že už posledních 20 metrů na 100 metrovém sprintu, tedy v první disciplíně desetiboje, že už ho to tam nějak zatáhlo, právě zmiňovaný zadní stehenní sval, proto z toho nebyl zas až tak ultra rychlý čas. 10.82 sice bylo nejrychlejší z českých desetibojařů, byl pátý celkově Tomas Järvinen, ale on letos běžel už i 10.54, no a v dálce první pokus ještě prý jakž takž, a ve druhém pokusu už mu tam píchlo natolik, že ho to rozbolelo, a Josef Karas, trenér Tomase Järvinena, říkal právě Järvinenovi, aby už dál nepokračoval a neriskoval další nějaké zranění, takže byl samozřejmě extrémně zklamaný Tomas Järvinen, ale jak říkám, je mu 20 let a pokud se dá nějak zdravotně dokupit, tak on už letos v Gecisu ukázal, že má obrovský potenciál, dal tam 8400 bodů, přestože mu některé disciplíny ne úplně vyšly, tak věřme, že zdraví nebude mít tak křehké jako dosud.
2: Je to velká škoda, každopádně, když se podíváme na to celkové pořadí zatím, tak dobře našlápnuto má třeba Willem Stráský, který je celkově pátý a za malou chvíli už vstoupí taky do třetí disciplíny desetiboje, kterou je tedy koule, koulařská soutěž, no a právě Stráský má osobní rekord někde okolo 14 metrů a 95 cm. Když se podíváme na ty první pokusy, tak ty jsou zatím výrazně slabší, ale to je skupina kvalifikační B, a když se podíváme do toho Ačka, tak tam už třeba Benskunska zhodil 14,85 setinmetru. Teď už ale pozor na českého reprezentanta, protože Willem Stráský se připravuje ke svému prvnímu pokusu v třetí disciplíně desetiboje. Teď už se otočil a vymrštil kouli před sebe někam k hranici těch 14 metrů. Je to za hranici 14 metrů. Samozřejmě dokáže házet i o něco dál Willem Stráský, ale jako první pokus, jako základ to může posloužit. Teď si ještě počkáme na to, jak se ten pokus přesně a konkrétně změří, a vypadá to, že je to 14 metrů a 8 centimetrů.
1: Takový solidní základ, ale určitě Willem Stráský věří, že to bude ještě dál, protože jeho osobní rekord je 14 metrů a 95 centimetrů.
0: To říkají naši atletičtí reportéři Jakub Marek a Adam Procházka, toho času tady na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. Brzy se s nimi znovu spojíme, teď ale jiné téma. Jedna strana tvrdí, že musí respektovat finanční stabilitu, druhá, že už bylo všechno dohodnuté a že přijdou právní kroky. Tak se dá popsat situace v brazilském fotbalovém klubu o Corinthians, kterou jsme vám taky trochu nastínili. Na úvod naší rubriky o zajímavostech ze sociálních sítí to opět vysvětlí Kristian Šveda. Hezký den.
3: Krásný den. Za Corinthians hrál od roku 2024 útočník Memphis Depay. A tento historicky nejlepší střelec nizozemského národního týmu měl podepsat novou smlouvu. Podle vyjádření Depaye na síti X už bylo všechno domluvené, souhlasil prezident klubu, sportovní, právní i finanční úsek.
0: Každopádně klub Corinthians vydal prohlášení, které samotný hráč nečekal.
3: Ano, brazilský celek píše o tom, že smlouvu s Depayem neprodlouží, že se tak klub rozhodl v zájmu finančního zdraví. To vyžaduje důslednou rovnováhu a zodpovědné hospodaření se zdroji, které mají Corinthians k dispozici. Nizozemský útočník se proti tomuto kroku na svých profilech na sociálních sítích jednoznačně ohradil a uvedl, že se bude rázně bránit, že musí chránit své zájmy. Depay píše, a teď cituji, v příštích dnech se vyjádřím a buďte si jistí, že tohle nepřijatelné chování nenechá říkám jen tak.
0: Následující téma je taky fotbalové, ale víc evropské a dokonce rozhlasové. Tak o co jde?
3: Chelsea představila další letos už devátou posilu, jako náhradu za krajního obránce Marka Kukureju přivádí Pepa Chavarriu, který dosud hrál za Rayo Vallecano, a protože si v tomto přestupním okně londýnský klub nachystal takový typický způsob, jak posily představit, tak Chavarria nebyl výjimkou.
0: Jak taková videa vypadají?
3: Na profilech Chelsea můžete během léta sledovat příspěvky, ve kterých se objevuje staré transistorové rádio na různých místech. Maxence Lacroix byl představen třeba u Barbra, u kadeřníka, Dannyho Welbecka rádio představovalo v tréninkovém centru a Chavarriu teď v kavárně, která se mimochodem v ukázce jmenuje Alonso, tedy podle nového kouče Chelsea Xabiho Alonza. Tak nabídneme krátkou zvukovou ukázku.
4: Nacido en Cataluña, ha labrado su camino a través de las categorías inferiores del fútbol español hasta llegar a la Liga. Es un lateral izquierdo rápido.
3: Z rádia zní vždy buď slova moderátora, který ten přestup oznamuje, jako právě v tomto případě, anebo třeba samotného hráče. Záleží na tom, jak to video je zpracované.
0: A ještě jednou fotbal, tentokrát český. Co mají společného kluby Lazio, Řím, Aston Villa, AC Sparta, Praha a SK Praga, Vysočany 1909?
3: Mají společné to, že za ně hrál útočník Libor Kozák. Právě Pragovka, jak se tomu klubu z Vysočan z páté nejvyšší české soutěže přezdívá, tak Pragovka představila zhruba před hodinou Kozáka jako novou posilu příspěvkem na Instagramu a do popisku dala právě ta nejvýraznější angažmá 37-letého forwarda.
0: Ano, Libor Kozák byl v nedávné minulosti několikrát hostem vysílání radiožurnálu Sport a měl vždy perfektní postřehy, takže doufejme, že v tom budeme pokračovat. A tak že se mu stále bude na fotbalovém pažitu dařit. Kristian Šveda byl ve studiu z Hity sociálních sítí. Díky za to.
3: Naslyšenou.
0: 13 hodin a 51 minut, k tomu posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Opět se vrátíme do anglického Birminghamu na atletické mistrovství Evropy. Výkony dvojice českých desetibojařů sledují přímo na místě reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
2: Hezký den, máme za sebou první pokusy českých reprezentantů ve třetí disciplíně desetiboje, tedy v koulařské soutěži, a lépe do ní vstoupil z Čechů zatím Vilém Strástí, který přehodil hranici 14 metrů, konkrétně o 8 cm. No a vstoupil do téhle disciplíny už taky Ondřej Kopecký, teď už tedy můžeme říkat druhý český reprezentant v desetiboji, protože opakuji, že Tomas Jervinen se bohužel musel odhlásit z desetiboje po tom, co se zranil pravděpodobně někde v závěru běhu na 100 metrů a potom taky tedy ve skoku do dálky, takže už jenom dva. A zmiňovaný Kopecký, tomu se ten první pokus v koulařské soutěži nepodařil, hodil pouze 12 metrů a 25 centimetrů. Těžko říct, jestli mu třeba koule trochu vyklouzla z ruky. Každopádně potom, co odhodil tu kouli, tak se okamžitě otočil zády k výseči a jen tak naštvaně mávl rukou. Takže tolik tedy poslední aktuální informace z atletického mistrovství Evropy. Dva Češi vstoupili do koulařské soutěže v desetiboji. Lépe tedy Vilém Strácký, který je celkově pátý, Ondřej Kopecký celkově 17.
0: Za aktuální informace děkujeme. Posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport.

0: i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, na řadě jsou další krátké zprávy.
1: Radiožurnál 14 hodin. Poslechněte si zprávy Ondřeje Látala.
2: Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. Na mši papeže Lva 14. v centru Paříže se registrovalo už 200 tisíc lidí. Český atlet Tomáš Järvinen kvůli zranění nedokončí desetiboj na mistrovství Evropy. Po nehodě je opět plně průjezdná dálnice D1 v Ostravě na kilometru 360. A zítra bude převážně jasno, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
4: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
2: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinů pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí, oznámila

0: to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lurdy na jihu Francie.
1: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 tisíc míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Památník Lidice získá od Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování lidického památníku dětských obětí války. Dohodli se na tom dnes ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a ředitel památníku Eduard Stehlík. Na opravu sousoší se v roce 2024 pořádala veřejná sbírka, ve které se podařilo vybrat 5 milionů korun. Příspěvek ministerstva by měl podle Stehlíka pokrýt zbývající výdaje.
2: Já bych si hrozně moc přál, abychom tyhle práce mohli zahájit v příštím roce, kdy si budeme připomínat 85. výročí lidické tragédie a abychom třeba v horizontu dalších dvou let mohli ten památník na pětním území vidět v takové kráse a v takovém stavu, jaké si bezesporu zaslouží.
3: Sport. Český atlet Tomas Järvinen nedokončí desetiboj na evropském šampionátu. Zranil se při skoku do dálky a do třetí disciplíny vrhu koulí už nenastoupil. Desetiboj dál pokračuje s Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Aktuální informace přidá přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
4: Průběžně pátý Vilém Stráský předvedl na úvod koulařské soutěže výkon 14 metrů a 8 cm, na podruhé 14-metrovou hranici nepřekonal. Ondřej Kopeckému se vstup do třetí disciplíny desetiboje nevydařil, jeho pokus měřil 12 metrů a 25 cm, což je nejméně ze všech. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Tenista Jakub Menšík si na Masters v Montrealu semifinále nezahraje, s Američanem Benem Sheltonem prohrál ve dvou setech. A fotbalisté Paris Saint-Germain a Aston Villa se utkají o evropský superpohár. Souboj úřadujících šampionů Ligy mistrů a vítězů Evropské ligy začne v Salzburku v 21 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Otevřená D1 v Ostravě a kolony v Praze. Na dálnici D1 na průjezdu Ostravou je lepší situace v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a na centrum. Na kilometru 360 už nehodu v zúžení odklidili a kolony se rozjíždí. Stále ale čekejte silný provoz, a to jak na dálnici před omezením, tak i také přímo v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastaví za Domašovem na kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení před Brnem asi 20 minut celkově. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy. Na 13,5 kilometru je zúžení, fronta začíná na 9. kilometru, je asi na 20 minut. V Praze dopravu komplikuje zúžení ve Kbelské ulici. Ještě dnes se tam projíždí pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména kamionů směrem na ústeckou dálnici D8 Dlouhé. Po pojíždí už z Lanového mostu z jižní spojky, pokračují pak na Černý most a pak dál přes Novopatskou. A v Praze jsou komplikace v křížení Průmyslové a Černokostelecké ulice u Zeleného domečku. Srazilo se osobní auto s motorkou, kolona je hlavně směrem z Hostivaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy.
7: Z Vinohradského studia Radiožurnálu Sport vám přeji hezké středeční odpoledne. Krátce po 14. hodině pro vás máme jednu aktuální informaci. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem prohráli na úvod evropského šampionátu v Polsku s Němci Ehlersem a Vistem po setech 14-21, 21-15 a 12-15. I v této hodině našeho vysílání se budeme pravidelně vydávat do anglického Birminghamu, kde aktuálně na mistrovství Evropy atletů bojují čeští desetibojaři o co nejlepší výsledek v kouli. Tak příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
8: a Lukáš Michalík.

0: To byl Shawn Mendes ve vysílání radiožurnálu Sport 10 minut po 14. hodině. Po běhu na 100 metrů a skoku do dálky deseti bojaři na atletickém mistrovství Evropy vrhají koulí. Výkony českých reprezentantů Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského sleduje přímo v Birminghamu reportér Adam Procházka.
1: Hezké odpoledne, oba mají za sebou dva pokusy, lépe z Čechů je na tom Vilém Stráský, který hodil svou kouli za hranici 14 metrů na 14 metrů a 8 centimetrů. Potom tam máme taky samozřejmě i druhého českého zástupce, a to Ondřeje Kopeckého, tomu se první pokus úplně nepovedl, ani ten druhý nebyl o moc lepší, ten druhý je tedy lepší a bylo to za hranici 13 metrů, 13 metrů a 9 centimetrů, ale když se podíváme na osobní rekordy obou, tak dokáží házet mnohem dál. Dokonce Vilém Stráský atakoval osobním rekordem i 15-metrovou hranici. Ondřej Kopecký má osobní rekord 14 metrů 80 cm, takže o skoro 2 metry zatím zaostává. Každopádně ještě se sluší připomenout, že v deseti boji už nemá Česko 3 zástupce, ale jenom 2, protože Tomas Järvinen se odhlásil ze soutěže. Poranil se při skoku do dálky v té dálkařské soutěži, což byla v pořadí druhá disciplína desetiboje. V mixzóně mluvil s Tomasem Järvinenem kolega Jakub Marek, takže rozhovor uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport v průběhu odpoledne. No a stejně tak, jako uslyšíte o závěru koulařské soutěže a potom ve večerním bloku bude čekat desetibojaře taky výška a 400 metrů. No a mezi to se ještě vmísí semifinále závodu na 110 metrů překážek, to bude krátce před 9 hodinou večer, a tam bude mít Česko dva zástupce, Jonáše Kolozmazníka a Štěpána Števka.
0: Na malou chvíli opouštíme Birmingham, ale kouzlo rozhlasového vysílání spočívá v tom, že Adama Procházku uslyšíte i v dalších minutách našeho vysílání, vysvětlím hned. České reprezentantky v lacrosse čeká v listopadu ve Španělsku mistrovství Evropy v Sixies, to je varianta lacrosse, která se ukáže na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. Evropský šampionát bude prvním stupněm kvalifikace. V pořadu české šampionky si nejen o tom popovídal shodou okolností zmiňovaný Adam Procházka, který je aktuálně v Birminghamu, s českou brankářskou Kateřinou Nájemníkovou. Ta národnímu týmu v kvalifikaci na hry věří.
2: Myslím si, že je to reálný. Taky záleží, jestli ostatní týmy si naberou do svých národních týmů americké hráčky. To nám by trošičku ty naše šance snížily.
1: No, to je zajímavé téma těch amerických hráček. Je třeba ve hře, že by se nějaké mohly objevit i v české reprezentaci?
2: Je to možné. My, když jsme se minulý rok kvalifikovali na světové hry do Číny, tak s námi právě hrály sestry Kýsovy, Izzy a Maggie, a myslím si, že nám dost pomohly.
1: A jak se vám vlastně tohle líbí nebo nelíbí, jak vnímáte tohle téma, že vlastně ty výkony těch reprezentací mohou ovlivnit v uvozovkách angažma amerických hráček?
2: No, nám to jako celému týmu vadí. Když to vemu tady z té Evropy, když se hraje mistrovství Evropy, tak to vlastně neukazuje to, jak ten evropský lacrosse na tom je, když se tam vlastně přivádí hráčky z Ameriky. My jsme říkali, že by se nám líbilo, kdyby tam byl nějaký strop toho, kolik ten tým může mít těch amerických hráček. Hmm. Ale to bohužel není na nás, aby jsme rozhodli.
1: To říká česká lacrosistka Kateřina Nájemníková, která hraje lacrosse od 4 let, ale brankářkou se stala vlastně docela náhodou až ve 12 letech. Tak myslíte si, že byste teď byla takhle daleko, i kdyby tehdy neonemocněla brankářka ve vašem týmu a vy jste před těmi více než 10 lety neskusila jít do branky?
2: Možná by byl za mě útočník, ale to už se nedozvíme. A já jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem se do té branky dostala. Vlastně můžu hrát i v poli, ale tu bránu si moc užívám.
1: Jak myslíte, že vaší kariéře pomohlo třeba i to, že jste už od malička bydlela v Radotíně, v jeho západní části Prahy, což kdybychom měli označit nějakou meku lacrosse v Česku, tak by to byl asi Radotín.
2: Je to tak, Radotín je taková lacrosseová vesnice. Ovlivnilo to dost. Myslím si, že kdybych bydlela někde jinde v Praze, tak se k tomu lacrosse ani nedostanu. Protože přeci jen, když člověk v Radotíně chodí do školky nebo do školy, tak tam těch lakrosáků je mnoho a mě to právě zaujalo u spolužáka a mých kamarádů. A mně se ten sport zalíbil natolik, že jsem doma řekla, že já chci tady hrát lakros.
1: To říká Kateřina Nájemníková, česká lakrosistka, brankářka, reprezentantka, která se chystá na další velké turnaje. Kateřino, díky moc, že jste si udělala čas na radiožurnál Sport a hodně štěstí.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
1: Adam Procházka, Radiožurnál.
0: A teď Adam Procházka v akci znovu, tentokrát opět jako náš reportér na mistrovství světa atletů v Birminghamu, kde sleduje koulařskou soutěž 10 bojařů i s Ondřejem Kopeckým a Vilémem Stráským. Adame, máš slovo.
1: Hezký den, doufám, že mě ještě nemáte dost. Každopádně teď už se Vilém Stráský připravuje k dalšímu a to tedy závěrečnému pokusu ve třetí disciplíně 10 boje, tedy v té koulařské soutěži. Bude se snažit překonat svůj výkon 14 metrů a 8 cm. Znovu to bylo za hranici 14 metrů, jako by se teď Vilém Stráský trochu usmíval. Všechny ty pokusy jsou hodně podobné, protože připomínám, že ten druhý byl 13 metrů a 95 cm. Tentokrát po druhé překonána hranice 14 metrů. Ale spíš to byla taková nespokojená reakce Stráského, který už si nasadil modrou kšiltovku a sleduje, kolikže to bude 14 metrů, 10 cm, takže mírné zlepšení o 2 cm pro Viléma Stráského, který připomínám, že před touto disciplínou, tedy před koulařskou soutěží, byl na průběžném 5. místě. Ještě máme v 10 bojařské soutěži taky jednoho zástupce, a to Ondřeje Kopeckého. Ten se na svůj pokus bude chystat za malou chvíli. Ten je na tom v tom celkovém hodnocení o něco hůř než Vilém Stráský, konkrétně na 17. pozici, takže teď si ještě počkáme na pokus Švýcara Portmana, který už tedy hodil svou kouli, vypadá to taky někde k hranici 14 metrů, spoustu z 10 bojařů je v tuhle chvíli poměrně vyrovnaných, co se týká těch výkonů a těch pokusů, které míří k té 14-metrové hranici, takže Portman nakonec si nezapočítal ten pokus, respektive přešlápl, to znamená, že se nepočítá. Portman tedy končí s nejlepším pokusem na hranici 14 metrů. To je určitě hranice, kterou je schopný překonávat Ondřej Kopecký, který zatím zaostává za očekáváními. Připomínám, jeho první pokus 12 metrů 25 cm, to byl hodně nespokojený, potom si to trochu vylepšil na 13 metrů a 9 cm. A teď má ještě poslední příležitost, aby si ten přísun bodu po třetí disciplíně v 10 boji trochu navýšil. Teď už stojí zády k výseči, otáčí se a vrhá kouli někam. Ne, ani k 14 metrům to nebude, takže Ondřej Kopecký si ani nenechá započítat tenhle pokus, úmyslně potom přešlápl. Je hodně nespokojený, ještě nespokojnější než Vilém Stráský, takže nejlepší pokus Ondřeje Kopeckého v té koulařské soutěži měří 13 metrů a 9 cm.
0: Tak Adame, opakování je matka moudrosti, je připomeň, kdy zhruba se uslyšíme znovu.
1: Znovu se uslyšíme večer před 8 hodinou, 19.40, to by měl být přesný čas, kdy začne 10 bojařům výška. Zhruba o hodinu později se v semifinále v závodě na 110 metrů překážek představí Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko a potom po 10. hodině závěrečná disciplína 10 bojařů, co se týká toho dnešního programu, tedy 400 metrů.
0: Bude toho ještě dost a dost, to byl tedy Adam Procházka, jeden z našich reportérů na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Tak Adame, prozatím díky za spolupráci, zregenerujte s kolegou Jakubem Markem a večer se budeme znovu těšit na slyšenou.
1: My se taky těšíme, na slyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Sportovní fanoušek se čas od času musí přizpůsobit posunutí začátku zápasu třeba kvůli dešti nebo horku. Dnešek ale bude unikátní, ovlivní ho jeden astronomický jev. Vysvětlíme to společně s Kristiánem Švedou, kterého znovu vítám ve studiu. Hezký den.
1: Znovu krásný den. Částečnému zatmění slunce musí dnes ustoupit domácí fotbalový pohár. Měsíc totiž projde mezi Zemí a sluncem a na naši planetu vrhne svůj stín a tento mimořádný astronomický jev bude možné dnes v České republice pozorovat po 7:45 večer. A protože se jasně sešeří, tak to museli zohlednit i organizátoři právě MOL Cupu. A to tak, že posunuli i původní čas výkopu z 18. na 17. hodinu. Podrobnosti popsal Radiožurnálu Sport.
0: Zajímavé.
1: Ano, čekal jsem, jestli něco doplníš, ale tak budu pokračovat. Podrobnosti popsal Radiožurnálu Sport Martin Gregor z tiskového oddělení fotbalové asociace.
2: Ten dřívější výkop utkání je stanoven proto, abychom předešli možným problémům s viditelností na hřišti, pokud by se hrálo od těch původně stanovených 18 hodin, tak například v závěru druhého poločasu nebo případně při penaltových rozstřelech by mohla být zhoršená viditelnost na hřištích. Takže proto tady změna na 17. hodinu.
0: To byl tedy Martin Gregor z tiskového oddělení fotbalové asociace. Maximální fáze částečného zatmění slunce bude na území Česka zhruba ve 20 hodin a 11 minut a proto by v ten moment už měla být všechna utkání prvního kola domácího poháru dohraná.
1: No a tak můžete i před pozorováním částečného zatmění slunce zajít právě na zápasy fotbalového MOL Cupu. Bude se hrát ve všech 14 krajích České republiky a celkem je na programu 35 duelů. Ale na prvoligové kluby si ještě budeme muset tedy počkat až do další fáze soutěže.
0: Těch zápasů bude skutečně hodně. Je nějaký, který tě zaujal? Nechci
1: zaujal
0: tě úplně tedy překvapit.
1: Nepřekvapil jsi mě, protože na jeden z nich se dokonce chci vydat.
0: Ano.
1: Protože,
0: to mě zajímá.
1: Protože jsem na gymnázium chodil do Benešova a mám tam několik kamarádů, tak se hodláme vypravit na zápas Benešova proti druholigovému Táborsku. Takže na tento duel se těším.
0: No tak si to užij a případně tedy pořádně zafandi. V tomto případě asi to nebude nic proti ničemu, když budeš fandit domácí.
1: Ano, děkuju moc, krásný den.
0: Díky, brzy naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14.30. Ondřej Látal a přehled zpráv.
1: Advokátní komora zahájila řízení proti telské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. A pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Sport. Pro atleta Tomase Järvinena skončil desetiboj na mistrovství Evropy při druhé disciplíně. Zranil se v dálkařském sektoru. Do vrhu koulí nastoupili zbývající dva čeští reprezentanti Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. Další informace doplní přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
2: Po koulařské soutěži, tedy třetí disciplíně desetiboje, je na tom z Čechů lépe Vilém Stráský, patří mu průběžné sedmé místo, blízko se hlavně osobním rekordem v dálce, skočil 754 cm. V celkovém pořadí Stráský ztrácí na lídra Němce Neugebauera zhruba 250 bodů. Ondřej Kopeckému patří 20. příčka z 24. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 u Kralup a také na D10 v Boleslavi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem po pojíždí kolony za sjezdem na Kralupy na 13,5 km je zúžení, projíždí se dvěma zúženými pruhy a zdržení od Prahy skoro 20 minut.
5: Pomalu jedoucí kolona, jako byla včera, čistěj tam ty kanály u středových svodidel. Ponechány dva pruhy, pravý a odstavný. Začíná to už tady u Sýžáku na Kralupy.
4: Na dálnici D10 zdržení za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy na 40. kilometru. Také pracují silničáři a kolona z kilometru 45 do cizdu na Kosmonosy je asi na 25 minut. Na D1 tradičně vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastavují za Domašovem v okolí kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení na kilometru 196. V Praze stále popojíždí kolony na příjezdu do opravované Kbelské ulice směrem k dálnici D8. Poprvé se zastaví už na jižní spojce u Průmyslové a krokem se pokračuje na Černý most a pak i dál v Novopatské. Navíc v koloně u sjezdu na Štěrboholi překáží i nepojízdné auto v levém pruhu. V Praze jsou pak kolony na 20 minut i na okruhu před sjezdem na Ořech a také ve Vlzenově směr Holešovice před Hlávkovým mostem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území většinou kolem 24, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

14 hodin 38 minut, ideál, posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Majitel zlata a stříbra z posledních dvou fotbalových mistrovství světa Argentinec Nahuel Molina přestoupil z Atletika Madrid do AS Řím. Italskou fotbalovou ligu už dřív hrál za Udine, římský klub jeho příchod oznámil na svém webu. Podle deníku Gazeta dello Sport zaplatil za novou posilu v přepočtu víc než 400 milionů korun. 28-letý obránce byl členem zlatého kádru na mistrovství světa před 4 lety v Kataru. Na nedávném šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku zasáhl do 7 z 8 zápasů. Do prohraného finále proti Španělům naskočil Molina jako náhradník. Za Argentinu má zatím na kontě 65 startů.

0: Fotbalisté Jablonce odletěli do Lotyšska ve čtvrtek od 18 hodin a 30 minut českého času. Je tam čeká odveta třetího předkola konferenční ligy s RFS Riga. Na palubě speciálu nechyběl ani sportovní ředitel severočeského klubu a někdejší mistr ligy z Bohemians Zdeněk Koukal. Právě s ním si o pohárech a cestování povídal reportér Pavel Petr.
1: Co ve vás vyvolává vlastně cesta do Rigi? Vybaví se jí vzpomínky na pohárové bitvy v dresu Bohemians?
2: Samozřejmě, že si vybavím cestování do Rigi a dokonce i zápas, který jsem tam absolvoval, když jsem byl ještě ve Slovanu Liberec, takže bývalý skonto Riga. Navštívili jsme město, krásné město, nakonec jsme postoupili přes skonto, takže to byl zajímavý výlet a zajímavý soupeř. No.
1: Předpokládám, že za dob totalitního režimu právě poháry byly pro vás fotbalisty vítanou možností, jak se podívat do míst, kam se běžný člověk neměl šanci dostat.
2: Jo, tak v té době to bylo jednoznačný. V podstatě jsme se na to těšili, protože jsme mohli se porovnat s tím zahraničním celkem a vidět i kus světa. No.
1: Hráli jste ale domácí zápasy ve Vršovickém Bělíčku, dodnes si vybavím zaplněné tribuny a třeba i tu chuť párku na přepáleném tuku.
2: Ty párky nebyly jenom na Bohemians, byly třeba i v Prešově, ale zůstávají vzpomínky ty hezký, jako když se postupovalo až někam do semifinále, třeba proti Anderlechtu. Takže vzpomínky zůstaly, ale doba už je jinde a já už se věnuju zase aktuální době.
1: Vy jste zmínil Anderlecht, ale ještě předtím se dokázali vyřadit francouzský Saint-Étienne. Vy jste odehrál celé zápasy, to musel být asi neskutečný zážitek.
2: V té době v podstatě si to člověk ani neuvědomoval, bylo to nabalený týden po týdnu vlastně tyhle ty evropské soutěže a byli tam soupeři fakt zvučního jména, jako byl Ajax Amsterdam, který jsme vyřadili, byli tam španělský kluby, byli tam opravdu zvuční jména i nebo skotské mužstvo, Dundee a tak dále. Ty vzpomínky, když se to vyhrálo to utkání, tak byly umocněný a fakt zůstávají až do dneška. No.
1: Mimochodem, jako hráč jste ty zápasy prožíval víc, než je prožíváte teď třeba při funkci sportovního ředitele klubu?
2: Taková předzápasová atmosféra nebo nervozita je podobná, nicméně na hřišti to potom spadne. Když hrajete, tak spadne to s vás a hrajete jako funkcionář, sedíte na tribuně a vlastně nemůžete moc udělat, takže nedá se to moc porovnat, ale nervozita před utkáním je stejná a když se vyhraje, tak potom samozřejmě sladká odměna v podobě vítězství.
1: Pojďme také k prvnímu zápasu třetího předkola konferenční ligy proti Lotyšské Rize. Jak s krátkým odstupem času ten zápas vnímáte?
2: Věděli jsme, že mužstvo je poměrně silný a typově složený trošku z jiných hráčů, než máme třeba my. Jsou to vysoký hráči a tak dále. A dělali zajímavý výsledky i v loňském roce. Když někdo vyhraje titul, to je jedno v jaký zemi, vždycky se musí říct pozor na něj, to není úplně jen tak no name. Čili byli jsme rádi za výsledek, protože hrajete v Evropě, nemáte tak načtený, prostě je to nový zápas pro vás a hraje se to na dvě utkání, takže 2-0 vítězství bylo dobrý z pohledu dalšího kola odvety a teď čekáme, jak to bude dál.
1: Ale možná je trošku zrádný ten výsledek.
2: Výsledek je vždycky zrádný, ale někdy musíte brát výsledek 1-0, někdy i remízu, někdy i prohrajete a jdete do druhého kola. To znamená, je to nastavený pro oba soupeře stejně a navíc máme malou výhodu s tím, že jsme to doma zvládli. No.
1: Co očekáváte od té odvety? A také od prostředí, které vás tam čeká, protože fotbal přece jen není v Lotyšsku nejpopulárnějším sportem a navíc soupeř jablonských fotbalistů hraje na stadionu s kapacitou 1700 fanoušků.
2: Já si myslím, že v době covidu jsme si už vyzkoušeli určitá pravidla s fanouškama a tak dále, takže na to, jak fotbalisté, tak my jako Zalajnou jsme už téměř připravení, že to není už úplně jenom o té atmosféře. Samozřejmě doma, když přijdou lidé, hraje se fotbalistům mnohem líp, ale my si musíme poradit prostě udělat výsledek i bez diváků a samozřejmě i těch 1700 nebo 1500 diváků, kolik bude v Rize, bude hnát místní, takže oni podporu budou mít, ale náš malej kotel tam bude určitě taky.
0: Zmínil v první části rozhovoru sportovní ředitel jabloneckých fotbalistů Zdeněk Koukal, uslyšíte ho i po písničce.

0: Sportovní ředitel jabloneckých fotbalistů Zdeněk Koukal v první části rozhovoru zavzpomínal na hráčskou kariéru a vrátil se i k úvodnímu utkání třetího předkola konferenční ligy z RFS Riga. Teď se ho reportér Pavel Petr bude ptát na spojení fotbalu a cestování.
1: Jak se, Zdeňku, podle vás změnilo cestování fotbalových týmů od doby, kdy jste byl hráčem, do současnosti? Je to jiné?
2: Mění se nejenom fotbal, hra taková, ale mění se i cestování. Dřív se cestovalo autobusy, samozřejmě, které nebyly tak vybaveny. Dneska už je to přece jenom trošku lepší cestování. Nicméně to cestování zůstává v podstatě stejnému. Pro ty hráče je to nadstavba opravdu obrovská, protože je to výdej energie, když se jenom sedí a nemůžete natáhnout nohy a tak dále. Není to jednoduchý a diváci si tohle skoro nikdy neuvědomují, že se musí hráč přemístit tam někdy mnohdy letadlem, autama, autobusama a tak dále. Pokud se hrály evropský poháry, tak to byly opravdu špičkový hotely. Tady ten problém nebyl, ale samozřejmě to cestování a hrát středa, neděle, to prostě bylo nezvyklý, nebo je nezvyklý i pro dnešní fotbalisty. Samozřejmě Sparta, Slavia, kluby, který hrajou pravidelně poháry, jsou na to více připravení, to znamená počet hráčů a tak dále, ale i u nich zůstává ten problém cestování a není to jednoduchý sladit fotbal s cestováním.
1: Měli jste možnost jako hráči vidět něco jiného než jen třeba hotel a stadion? Trénoval vás, jestli se nepletu, legendární Tomáš Pospíchal, tak si neumím ve spojení s ním představit nějaký volnější režim.
2: No, je to pravda, těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě jsme měli docela málo času, dal nám vždycky trošku volna na nějaký, dřív se tomu říkalo, na nákup, ale jinak jsme se museli soustředit na fotbalové utkání, takže spíš jsme viděli město s autobusem a to, co jsme si přečetli jako v prospektech a tak dále.
1: Dokážete si vybavit z vašich cest stadion, který ve vás zanechal ten největší dojem?
2: Vždycky zanechá něco nezvyklého, nebo já si pamatuju, že jsem byl překvapený stadionama třeba ve Španělsku, ale to bylo v době, kdy jsem začínal a přišel jsem vlastně tehdy z vojny a hráli jsme v Chichonu třeba nebo na Atletiku Bilbao a to byly pro mě velký zážitky přijít prostě z tábora z vojny a najednou hrát na takovém stadionu. Samozřejmě jsme potom hrávali na různých stadionech, ať to bylo na Ajaxu, na Anderlechtu a na dalších pěkných stadionech nebo přátelský utkání v Karlsruhe proti Bayernu Mnichov a proti Hamburgu. Byly to krásné doby, ale dneska jsou ty stadiony fantastický. Škoda, že se už mi to nepodařilo prostě zahrát si dneska na nějakém stadionu v dnešní době.
1: Část kariéry jste strávil také na Kypru. Jak právě tato země na vás zapůsobila?
2: Tak paradoxně jsem zakončil v klubu Omonia Nikosia mou kariéru a potkali jsme se tam v poháru s Anderlechtem, na který jsem narazil i v Bohemce. Ještě dokonce asi dva, tři hráči hráli v té době. Na Kypru jsme hráli 1-1, to byl taky dobrý zážitek, protože to bylo po dlouhé době kyperský mužstvo tehdy udělal bod. Tam už jsme prohráli na novém stadionu 3-1, ale byl to pro mě i zážitek to samý, protože jsme na Kypru postoupili do druhého kola, tehdy do druhého předkola vlastně, kde jsme předtím vyřadili Slavii Sofia a pro Kypr to byl tehdy úspěch. Dnes už je to jiný, dnes už Omonia a Pafos prostě pravidelně hrají v evropských pohárech.
1: Přiznejte, když už se bavíme o tom cestování, cestoval jste raději s fotbalem nebo na dovolenou, když jste nemusel ty fotbalové záležitosti řešit?
2: Vždycky jsem si říkal, že tam, kde jsem někde byl, že bych se tam rád podíval ještě na dovolenou. Jo? To se asi skoro nedalo stihnout, protože jsme projeli tehdy, nebo já jsem s fotbalem projel téměř všechny státy vlastně v Evropě a potom světové státy. A po fotbale teda je pravda, že jsem hodně cestoval i do Asie a do afrického světa. Takže já jsem poměrně rád cestoval a s mým povoláním potom jako funkcionář ve fotbalových sférách jsem začal cestovat a tak se mi to trošku splnilo. Jo.
1: A je nějaké místo, které byste chtěli ještě navštívit?
2: Tak fotbalově, já už jsem vzpomínal, nedávno jsem to říkal v nějakém rozhovoru, že jsem viděl derby Galatasaray Bešiktaš, který mě prostě upoutalo. Je to zážitek a jsou některé takovýhle ty myšlenky, mě napadají, že bych rád viděl třeba nějaký jihoamerický derby třeba a tak dále.
0: Přál by si sportovní ředitel jabloneckých fotbalistů Zdeněk Koukal.

0: mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 15 hodin, máme pro vás připravené aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne, je 15 hodin. A zprávy připravil Ondřej Látal.
2: Provozování nelegálních domovů pro seniory v Česku by v budoucnu mohlo být trestné. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Znakař čeká poplavé finále na evropském šampionátu na 200. Omezení komplikuje provoz na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u Kralup. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
7: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma rezort oklamala.
8: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
7: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasné

0: jiného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
2: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
3: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
2: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
3: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Sport. Znakař Jan Čejka bude bojovat ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na dvoustovce postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
5: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
4: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stráský sedmý a Ondřej Kopecký na 20. místě.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D8 u Kralup a také na D1 v Brně. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se ucpává za sjezdem na Kralupy. Před kolonou se brzdí teď na 9. kilometru. Asi 25 minut se pokračuje v koloně pomalu do omezení na 13,5. kilometr. V levém pruhu tam čistí kanalizaci. Pracují silničáři také na dálnici D10, a to za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 40. kilometru zúžení do jednoho pruhu. Kolona má asi 4 kilometry. Čekejte 20 minut navíc. Na dálnici D1 fázne doprava na příjezdu do Brna od Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli rozšiřování D1 a kamiony postávají už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta pak souvisle stojí v koloně z kilometru 190 od výstaviště. V Praze brzdí provoz omezení Vekbelské, kolony se ale zkrátily, teď se stojí z Černého mostu z východního okruhu, zdržení směr Ústecká D8 20 minut. V Praze 20 minut naberete i na pražském okruhu od Plzeňské D5 k Ořechu a také ve Vlzenově směr Holešovice před Hlávkovým mostem. A regulován je i průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské v Troji i v Patočkově na Břevnově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra má být převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
8: Posloucháte Radiožurnál Sport, krátce po 15. hodině vám přejeme pohodové středeční odpoledne. Jak už jste ve stručnosti slyšeli ve zprávách, Vilém Stráský je v desetiboji na mistrovství Evropy po třech disciplínách sedmý. Ve vrhu koulí výkonem 14 metrů a 10 cm zaostal o 85 cm za svým osobním maximem a klesl o dvě příčky. Ondřej Kopecký byl s výkonem 13 metrů a 9 cm třetí nejhorší v této disciplíně a klesl na 20. místo. Poslední český desetibojař Tomas Järvinen odstoupil ze soutěže kvůli zranění stehna při skoku do dálky. Právě tohoto reprezentanta uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Vedení si upevnil Němec Neugebauer, který se výkonem 17 metrů a 13 cm postaral o nejlepší koulařský výkon v desetiboji v historii evropských šampionátů.
6: Radiožurnál Sport
9: a Lukáš Michalík.

0: Český atlet Tomáš Järvinen odstoupil po dvou disciplínách z 10 boje na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 nepokračuje v soutěži kvůli svalovému zranění. A na stadionu v Birminghamu s ním po nešťastném konci v závodě mluvil reportér Jakub Marek.
1: Tomasi, je vidět na vás velké zklamání, co se tam stalo?
2: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to, abych nebyl zraněnější, než můžu být.
1: V prvním dálkařském pokusu to bylo 718 cm, už v něm jste cítil, že to také není dobré?
2: Ano, už v něm mě to bolelo, ale říkal jsem si, že to chci zkusit, chci jít dál, i kdyby to byla lehká bolest, tak bych přesto šel, ale jak to bolelo víc, tak jsme to bohužel museli ukončit.
1: Je to ten stejný zadní stehní sval, se kterým jste měl problémy nedávno?
2: Ano, je to ten stejný sval, jenom je to vejš trochu, ta bolest.
1: Vy už jste se ulížil s tím, že jste říkal hlavně dokončit ten víceboj, takže jste tak nějak tušil, že to bude na hraně.
2: Upřímně netušil, to říkám do každého víceboje, do kterého jdu, že pro mě nejdůležitější to dokončit ve zdraví, ale bohužel no, tohle se ve víceboji stává a budu doufat, že se bude stávat co nejméně.
1: Ono se také často stává, že právě v té největší formě atlet se zraní, tak je to i ten váš případ, že teď jste cítil, že byste tady mohl útočit na osobní rekordy?
2: Cítil jsem, že určitě můžu dělat osobní rekordy, z tréninku to i tak vypadalo, já jsem se teda necítil až tak dobře jako třeba v Peru, ale výsledky ukazovaly něco jiného, takže jsem tomu věřil a je to možný, no, že jsem prostě byl ve formě a stalo se.
1: Je to vaše první akce vlastně takhle mezi dospělými, asi na ní nebudete vzpomínat v dobrém, přesto dávám to něco do budoucna?
2: Určitě. I trenér říká, že ty špatné závody jsou důležitější než ty dobrý, takže si to zkusím vzít co nejvíc a zlepšit do příštích let.
1: Co zbytek sezóny? Už ho věnujete spíš léčením těch bolístech, těch zranění, nebo ještě někde zkusíte zazávodit?
2: Uvidíme, už dneska jdu na Sono se zaďákem a podle toho se asi rozhodneme.
1: To říká největší naděje současného českého desetiboje 20-letý Tomáš Järvinen. Ten nedokončí kvůli svalovému zranění soutěž na evropském šampionátu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Vys?

0: Fotbalový Manchester City získal jako náhradníka za brankářskou jedničku Gianluigiho Donnarummu argentinského reprezentanta Jeronima Ruiho z Marseille. 34-letý golman v roli brankářské dvojky získal s národním týmem zlato a stříbro na posledních dvou mistrovstvích světa. Villarrealu v roce 2021 vychytal triumf v evropské lize. Zástupci City oznámili, že Rui s klubem podepsal smlouvu na 2 roky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin a 22 minut, to je aktuální čas, který svítí na hodinách v našem vinohradském studiu. Stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. V současné době těžko budeme hledat českého hokejového trenéra u zahraniční reprezentace. Historie jich ale několik pamatuje a jeden z nich působil dokonce i u jedné z těch nejprestižnějších. Augustin Bubník vedl národní tým Finska.
1: Já jsem byl v roce 2002 při mistrovství světa v Helsinkách dán do síně slávy finského hokejového svazu. Já jsem pro Finy takovej malej trenér, který oni říkají, konečně dotáhl to finské národní mužstvo z toho podpalubí mezi ty nejslavnější 4 nebo 5 celků světového primátu a to byla doba, kdy já jsem tam vlastně působil.
2: Vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu Augustin Bubník. Na sever Evropy přišel v době, kdy finští hokejisté nezažívali tak úspěšné období jako v posledních letech.
1: V roce 65 bylo mistrovství světa ve Finsku a Finové málem vypadli z A skupiny a naši chlapci tam hráli strašně dobře v Tampere a tehdejší prezident finského hokejového svazu požádal přes našeho velvyslance o vyslání československého trenéra. Já tehdy jsem vůbec do Finska nechtěl, já jsem se spouzel po mnoha a mnoha letech, kdy jsem žádal o možnosti jít trénovat do ciziny, přivydělat si nějaké lepší peníze, ale já jsem nikdy nesměl na západ, já jsem nesměl jít do Německa, já nesměl jít do Švýcarska. Stále jsem neprošel tím politickým sítem, no až když jednou jsem dostal smlouvu ze Švýcarska z Klotenu a šel jsem s ní na státní výbor, tak pan místopředseda Pokorný tuto moji smlouvu vzal, dal jí do šuplíku, vyndal z druhého šuplíku druhý papír a říká, tak pane Bubník, jestli chcete vycestovat, tak tady máte politický úkol, vy půjdete pomoct Finům s hokejem.
2: Vyprávěl Augustin Bubník, který na konci 60. let trénoval finskou hokejovou reprezentaci. Nejslavnější chvíli na střídačce severské země zažil na mistrovství světa v roce 1967 ve Vídni. Finové tehdy porazili Československo v sestavě s Nedomanským, Jiříkem nebo Golonkou 3-1. Blízko senzační výhře byl také Luděk Bukač, když trénoval na začátku 90. let Německo. Ve čtvrtfinále olympijských her v roce 1992 rozhodli o postupu Kanady až samostatné nájezdy.
3: Trenér je vlastně řídící pracovník, řídící síla a ten mužstvo připravuje i vede. Je to otázka rozhodování, je to otázka komunikace s hráči, otázka vytvoření toho klima. Ve vrcholovém sportu nejde získávat výsledky přes noc nebo tím, že někdo přijde a řekne, tohle bychom měli hrát nebo ten by měl hrát. Je to otázka výkonnosti celého systému, který vychovává hráče.
2: Tvrdil Bukač, který převzal německou reprezentaci po krátkém angažmá Ladislava Olejníka. Už na konci 70. let působil u tamního národního týmu také Vladimír Bouzek. To, co se nepovedlo Bubníkovi nebo Bukačovi, dokázal Vladimír Vojtek starší. Ten se díky úspěšnému působení v ruské KHL dostal na střídačku Slovenska, se kterým v roce 2012 získal na mistrovství světa stříbro.
4: Tak já jsem si vždycky myslel, že největší ten úspěch jsou 2 tituly s Lokomotivem a že to už se nedá překonat, ale potom, když přišlo to stříbro se slovenským mužstvem, vlastně jsme tam měli jako outsideri, tak to převyšilo všechno a považuji to za největší úspěch.
2: U zahraničních reprezentací působili i další hokejoví trenéři z Česka. František Výborný v sezóně 2005-2006 vedl hokejovou Spartu a navíc i slovinskou reprezentaci. Ještě exotičtější angažmá mají ve svém životopise další čeští trenéři. Vladimír Rubeš, který získal australské občanství, strávil 3 roky na střídačce tamní reprezentace. Jan Kalivoda, který je známý ze světa motorsportu, zase krátce vedl národní tým Malajzie. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
6: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
5: Reportéry máme na všech stadionech.
6: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
5: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
6: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15.30. A zprávy doplní Ondřej Látal.
1: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o víc než 1 100 000 000 korun. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Praze představí jako hudebník. S kapelou The Gentleman Barbers vystoupí 23. května ve Fóru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert vzniká ve spolupráci s festivalem Metronom Prague a klubem Doupě. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nikolsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melikarovou Martinezovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 je silný provoz v okolí Brna, a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona je od Domašova z kilometru 170 a to až do zúžení v Brně na 196. Pro osobní auta zdržení v koloně asi 20 minut, kamiony stojí výrazně déle. A na D1 je pak další kolona i za Brnem před sjezdem na Slavkov. Důvod přibližuje náš zpravodaj.
4: Na 210. kilometru dávali pracovníkům tojku a místní to tak obdivují, že kolona až na 203. ve všech pruzích.
3: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zdržení za sjezdem na Kralupy na 13,5 kilometru je omezení do 2 zúžených pruhů, i přesto je kolona z 9. kilometru na 20 minut. V Praze je odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích a nehoda na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. U sjezdu na Krč do Vídeňské se srazilo celkově 5 aut, kolona teď má asi kilometr. A na silnici 38 komplikace na obchvatu Poděbrad, odbočky na Sokoleč je větší nehoda, kolona hlavně k dálnici D11 je asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude převážně jasno, ochladí se na 13 až 8 stupňů, v údolích až na 5. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Stále je s vámi Radiožurnál Sport. Přejeme vám příjemné středeční odpoledne, aktuální čas 15.37. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Česká reprezentantka dohmátla v čase 1 minuta 57,10 sekundy a byla v rozplavbách nejrychlejší ze všech. Semifinále ji čeká dnes podvečer a my ho odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako mužské finále na 200 metrů znak, ve kterém o medaili zabojuje Jan Čejka. Tak i dál poslouchejte Sport na Radiožurnálu Sport.

0: Že bývalí sportovci navštěvují jako experti televizní studia je běžná věc, fotbalový brankář Espen Borcen je ale zvláštní případ. V médiích totiž nekomentuje fotbal, ale úplně jiný obor. Mluvit o tom teď budeme v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců, připravuje ho David Nekvinda a ve studiu je Mirko Vasič. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jméno Espen Borcen už je nejspíš i pro velké fotbalové fanoušky trochu zapomenuté, pro mě tedy určitě. Připomeňte tedy prosím brankářovu kariéru.
1: Borcen se narodil v roce 1977 norským rodičům ve Spojených státech amerických. No a tam taky s fotbalem začínal. Ještě jako náctiletý se ale přesunul do Evropy, konkrétně tedy do Anglie. No a tam chytal za tři týmy, nejvíc času strávil v Tottenhamu, kde ale tedy za čtyři roky odchytal jen necelých 30 zápasů a hlavně nikdy se nestal týmovou jedničkou. Nikdy taky nehrál v Norsku, přesto se několikrát dostal do reprezentace rodné země jeho rodičů, se kterou se zúčastnil jako náhradník i mistrovství světa v roce 1998. O čtyři roky později nečekaně ukončil kariéru už v 25 letech a zdůvodnil to tak, že ho fotbal přestal bavit a chce v životě dělat něco jiného.
0: No a čemu se tedy od té doby věnuje?
1: Jednoslovná odpověď, finančnictví. Borcen hned po konci kariéry hodně cestoval a chtěl se taky naučit co nejvíc o fungování různých částí světa. Potom se vrátil do Londýna, kde vystudoval dvě vysoké školy zaměřené na ekonomii a po dokončení studií začal pracovat jako finanční analytik. Postupně se dostal k tomu, že spravoval fondy velkých světových společností a spolu rozhodoval o investicích v řádech miliard liber. V posledních letech už se posunul do role investora a spravuje tedy své vlastní peníze, asi jich má dost. A místo Londýna má hlavní sídlo v irském Dublinu. Pravidelně ale taky obchoduje v rodných Spojených státech amerických.
0: No cesty fotbalistů po kariéře jsou tedy nevyzpytatelné. Na začátku jsme zmínili, že pracuje Espen Borcen taky jako televizní expert. Vrať se k tomu prosím ještě krátce.
1: V jednu dobu byl Borcen pravidelným hostem televizní stanice zaměřené na finančnictví. Jako expert tam komentoval různé pohyby na burze a prostě podobné věci. Je ale pravda, že po přechodu do role soukromého investora se bývalý fotbalový brankář veřejně vyjadřuje čím dál méně a o svém soukromí nemluví prakticky vůbec. To platí i o fotbalu, který podle vlastních slov už vůbec nesleduje.
0: No, má zkrátka jiné zájmy. Někdejšího fotbalového brankáře Espena Borcena a jeho zajímavý život po fotbalové kariéře jsme připomněli s Mirkem Vasičem. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou usilovat o obhajobu evropského superpoháru. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Utkání začne v 21 hodin a v našem vysílání vás o jeho průběhu budeme pravidelně informovat.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na dospělém mistrovství Evropy ve Velké Británii zatím česká atletická výprava na medaily čeká a inspirovat ji můžou výsledky juniorských reprezentantů ze světového šampionátu. Z amerického Eugene se totiž mladé Češky a mladí Češi vrátili se 4 medailovými úspěchy. Na letišti Václava Havla některé z nich vítali rodinní příslušníci s bochníkem českého chleba.
1: Protože v Americe nemají normální chleba, ale je jenom sladký a ty snídaně byly strašný. Opravdu za to nedalo jíst po dvou dnech, takže jo, ten mě vlastně chyběl, ale jsem vůbec zapomněla, těším se, až si dám prostě chleba s máslem a s vajíčkem.
2: Vyhlíží malé české radosti Nikol Krutilová, nová juniorská mistryně světa ve skoku o tyči.
1: Je to neuvěřitelné, jako když se to řekne takhle nahlas, tak furt se mě tomu nechce věřit. Je to prostě něco, co jsem jako snila už hrozně dlouho, ale teď je to jako realita, takže furt to prostě zpracovávám. Myslím, že ještě nějaký den to potrvá, ale je to opravdu krásný a strašně si to užívám.
2: Cesta k výkonu 445 cm a světovému juniorskému zlatu ale pro Krutilovou po celou sezónu byla kvůli zdravotním problémům složitá.
1: Problém s tříslem a cystickou kostí, byl to 2 měsíce výpadek, takže to bylo jako dlouhý. Pak jsem měla propíchnutou nohu tretrou, kdy prostě mě šlápli na bosou nohu a na to vznikla alergická reakce a musela jsem chodit o berlích, protože jsem nemohla došlápnout na nohu, jak to bylo oteklý. Mě po kvalifikaci ta noha otekla ještě, takže pak jsem to rvala do té tretry, bylo to na knop, musela jsem to trošku zatlačit, ale hlavně mě ta nemoc trošku limitovala, mám jako kašel a ucpaný dutiny, takže to na tyči, když je člověk vzhůru nohama, úplně není příjemný, ale to v tom závodě prostě člověk přehlíží, protože je to prostě světový finále.
2: Roli velkého favorita v Oregonu potvrdil překážkář Michal Rada, který zlato na 400 získal v novém evropském rekordu ve své kategorii 48,59 sekundy. Staré maximum platilo 42 let.
3: Ten evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulý sezóny, kdy mi uteklo 4 setinky. Jsem neskutečně jako šťastný, že se mi to podařilo, že mám konečně titul nejrychlejšího juniorského Evropana. Určitě si nejradši vracím za svou rodinou. To je pro mě takový místo, kde já si můžu odpočinout, kdy můžu vypnout, kdy na chvilku můžu přestat myslet na veškeré povinnosti. A kdyby jsem si měl vybrat nějakou věc, nějaký jídlo, tak věc bude moje postel a jídlo bude český pečivo.
2: Vrací se i Michal Rada k tomu, co mu v Americe chybělo. Na to má velmi osobitý pohled i nový bronzový medailista v 10 boji Adam Juliš.
4: Těším se i na zásuvky, že tam měli ty adaptéry, tak to bylo takový blbý, no. Takže těším se na normální evropské zásuvky.
2: Posledními medailisty do party byla smíšená štafeta na 4x400 metrů, která z juniorského světového šampionátu přivezla stříbro. Z letiště Václava Havla, Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
6: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
5: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
7: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odvetě 3. předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
8: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavu styčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
7: Odveta 3. předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Posloucháte zprávy.
1: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu, přijeli nakoupit zbraně. 2 dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Zraněný 10-bojář Jervinen odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Stráský je průběžně 7. Nehoda blokuje provoz na silnici 38 u Poděbrad. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům anebo proti policii, informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Na Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
3: K vám uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
1: 2 Mexičany už podle agentury AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí 2 na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, zejména na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
4: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5leté vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
5: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Policisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil.
6: Sport. 10-bojař Willem Stráský je pod

0: třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřeji Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
1: Tak už při stovce, asi po 60 metrech, mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
0: Desetiboj vede po třech disciplínách mistr světa Němec Neuge Bauer. Ve večerním programu bude soutěž pokračovat skokem vysokým a během na 400 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 38 u Poděbrad. Na dálnici D1 je silný provoz u Brna, a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona před omezením v Brně začíná už u Domašova, více náš zpravodaj.
4: Kamiony ty dobrždí poprvé na 169. kilometru, tak tam se zastaví pravý jízdní pruh. Levým pruhem se dá dostat až na 173. a tam se to zastaví, ale po chvíli se to pak zase rozjede a dobrždíme se pak více až tu na Rosice.
3: A na D1 pak další kolona i za Brnem, směr Vyškov před Rohlenkou na kilometru 205,5, nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona asi na 15 minut. V Praze je odpolední špička, hlavní tahy hodně plné, po pojíždí magistrála asi 30 minut do Holešovic před Hlávkovým mostem. Také pražský okruh je ucpaný před sjezdem na Ořehobou směrně a regulují také průjezd tunely Blanka. Na silnici 38 jsou komplikace na obchvatu Poděbrad, u odbočky na Sokoleč je větší nehoda, provoz zastavený obou směrně. Dá se to objet po dálnici D11 a přes exit 35 u McDonaldu. A uzavřená je i silnice 34 za Třeboní na Jindřichův Hradec po nehodě autobusu. Náhradní trasa tam vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
6: Hezké odpoledne, i po 16. hodině posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Beachvolejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli na úvod mistrovství Evropy v Polsku ve dvou setech Francouzům. Nedařilo se ani třetímu českému páru na šampionátu. Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem prohráli s Němci Ehlersem a Vistem 1-2. Co se ženských českých párů týče, na úvod turnaje vyhrály sestry Kateřina a Anna Pavelkovi i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Kajlí Neuschäferová s Martinou Meixnerovou naopak prohráli.
2: Radiožurnál Sport
7: a Lukáš Michalík.

0: Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní i české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace IIHF. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by mohl o nominaci Ludvíka uvažovat. Poprvé by John Ludvík, který odehrál 41 zápasů v NHL za Pittsburgh a Colorado, mohl být národnímu mužstvu k dispozici na turnaj Euro Hockey Tour ve Švýcarsku. John Ludvík má tedy i kanadské občanství a český dres by mohl obléknout poté, co splnil podmínku být v české soutěži minimálně 16 měsíců a nereprezentoval jinou zemi.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Po kapele Bon Jovi si ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že tenista Jakub Menčík si semifinále turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl mu ve dvou setech 3-6, 1-6. Američan udělal jen 3 nevynucené chyby a zatím na turnaji nestratil ani set. Jeho dalším soupeřem bude Krajan Tín. V semifinále je i další Američan Nakashima a taky Španěl Chodar, osmifinálový přemožitel Jiřího Lehečky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Basketbalistu Děčína Tomáše Pomykálka lidé v poslední době popichují nejen kvůli výkonům na hřišti. Právě dlouholetá klubová opora má totiž prsty v jednom z největších letních přestupů v české nejvyšší soutěži. Právě on dal totiž první impuls k přesunu Tomáše Vyorala, kterého Děčín přebral svému úhlednímu rivalovi z Ústí nad Labem.
1: Ze mě si dělají srandu lidi, jako že vždycky se mě právě, nebo oni se mě ptají, jako, a ty taky jako vybíráš ty hráče, jo? A já říkám, ne, to je absolutně mimo mě a teď jako tohle to byla fakt taková shoda náhod všeho.
2: Potvrdil Tomáš Pomykálek, že šlo o mimořádnou záležitost a popsal, jak se angažování Vyorala se běhlo.
1: Já jsem totiž mezi řečí řekl, že tím, že jsme spolu byli nějakou jako celou dobu v podstatě v nějakém jako aspoň menším kontaktu, že jsme si občas takhle napsali, tak jsem řekl, že by bylo fajn si spolu ještě někde pinknout. A že jsem vlastně jako věděl, že mu končí smlouva a říkal jsem jako tak, hele, já tady mám ještě smlouvu, tak jako co kdybys přišel ty za mnou. No a v podstatě na tomhle to jako začalo tak nějak a pak jsme se nějak zmínili jako tady, jako vedení samo na tím začalo pak jako uvažovat, že ta varianta by třeba byla a teď je tady s náma.
3: Ke konci sezóny jsme si napsali s Tomášem Pomykálkem a vlastně to byl asi hlavní člověk, který to pak nějak jako celý zmanéžoval. Samozřejmě pak jsem byl v kontaktu s Lukášem Houserem, řekli jsme si nějaké podmínky a víceméně pak po sezóně jsme jednali a povedlo se to, za co jsem rád.
2: Řekl Tomáš Vyoral, že kamarádskou domluvu ještě musel potvrdit děčínský generální manažer Lukáš Houser. Přestože Ústí chtělo svou oporu udržet, Vyoral zamířil k rivalovi.
3: Od Ústí jsem nabídku dostal, nicméně prostě jsem hledal ještě lepší nabídku, co mi bude dávat i větší smysl. Jednak i tady budu moct trénovat mladší kluky, takže a já bych do budoucna se tomu basketu chtěl dál věnovat, takže tohle to mi dávalo největší smysl, kdy vlastně i ta mládež je tady na velice vysoký úrovni a ještě bych samozřejmě chtěl hrát plnohodnotně nějaký ten rok a dávalo mi to smysl.
1: Teď jenom doufám, že Vio bude dobrý a abych to nedostal slíznu, to jako no tak ty jsi s náma sem dotáhl, ty jsi to vymyslel, takže doufám, ne, dělám si samozřejmě srandu. Poslední roky tady všichni říkali, že jsme bez emocí věkový, ale já věřím tomu, že teď přišel prostě hráč, který zase to umí jako oživit, který umí udělat nějaký gesto, umí trošku vyhecovat i jak ty fanoušky, tak spoluhráče. Já jsem přesvědčený o tom, že nám hodně pomůže.
2: Řekl kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomykálek. Z Děčína David Kalvas, Radio.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Vladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Do Česka míří více než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Kanadský obránce hokejistů Pardubic John Ludvík by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl realizační tým uvažovat. 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí druhou sezónu v extralize. Tím splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace pro start v národním týmu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Prahou a kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Brna. Za sjezdem na Chodov a Opatov hlásíte překážku na vozovce.
4: Směrem na Brno zhruba na 3. kilometru mezi prostředním a rychlým pruhem leží obrovský bílej pytel, takže vlastně kvůli tomu se tam zpomaluje.
3: Na dálnici D4 za Prahou směrem do Strakonic čekejte kolonu před Jílovištěm. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici a zdržení je od Zbraslavy asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové kolona Usadské, na 28. kilometru také práce údržby, fronta 4 kilometry je na 20 minut. A pracuje se i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu Radejčí na 57. kilometru, tam je to asi na 20 minut. V Praze je odpolední špička, hlavní tahy stále hodně ucpané, kolona je třeba na magistrále na půl hodiny, do Holešovic před Hlávkovým mostem, ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech nebo východní část okruhu na vjezdu do Kbelské ulice. A uzavřená je silnice 34 za Třeboní na Jindřichu v Hradec, je tam těžká nehoda autobusů, náhradní trasa vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večer a v noci bude převážně polojasno nebo skoro jasno. V noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. V údolích můžeme naměřit i kolem 5 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Hezké odpoledne, 16.36, to je aktuální čas, který svítí na hodinách ve studiu radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Znakař Jan Čejka bude bojovat o medaile ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na 200 postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaili.
1: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví. Všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
0: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v našem přímém přenosu. V semifinále kravlařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. Také její závod nabídneme na radiožurnálu Sport živě v přímém přenosu. A ještě můžu připomenout, že desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stránský sedmý a Ondřej Kopecký 20.

0: V naší tradiční encyklopedii mluvíme tento týden o slavných zahraničních trenérech a teď vám řekneme víc o jednom z nejslavnějších fotbalových koučů moderní doby, o Josém Mourinhovi, a to s Veronikou Šlajzovou, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Věhlasný Portugalec oslavil v lednu 63. narozeniny. Během své bohaté kariéry stačil získat 26 trofejí napříč celou Evropou. V Portugalsku, Anglii, Itálii nebo Španělsku. Přitom to u Mourinha nevypadalo na podobně úspěšné fotbalové působení.
0: Jako hráč to nedotáhl příliš vysoko, působil hlavně v rezervních týmech v nižších soutěžích, navíc ho limitovala častá zranění, volný čas při rekonvalescenci si krátil studiem jazyků, hlavně angličtiny, a taky pozorováním trenérů. Po konci kariéry v roce 1988 začal pracovat jako učitel ve škole, poté přešel k mládežnickým celkům v domovském Setúbalu, chvíli taky skautoval nadějné hráče.
1: Klíčovým obdobím jeho kariéry je rok 1992, kdy si jej jako svého asistenta do Sportingu Lisabon vybral slavný Angličan Bobby Robson. Mourinho od něj nabral další zkušenosti a prošel si s ním angažmá v Portu, pak asistoval Luisi van Gaalovi v Barceloně.
0: Na přelomu tisíciletí dostal José Mourinho vlastní trenérskou šanci. Jeho angažmá v Benfice Lisabon ale mělo vinou sporů s vedením jepičí život. Následoval přesun do Porta, který energickému Portugalci změnil život. Když v roce 2004 vyhrál Ligu mistrů a podepsal lukrativní kontrakt v londýnské Chelsea, stal se jedním z nejlépe placených trenérů planety a sám sebe označil za pana speciálního.
1: Díky propracované taktice, podpořené výbornou obranou, slavil José Mourinho v Londýně dva tituly v řadě. Fanoušky si získal třeba tím, že se navzdory trestu od Evropské fotbalové unie UEFA vplížil do kabiny, schovaný v koši na prádlo. V roce 2007 ovšem z Blues odešel po sérii nepovedených výsledků. Do Chelsea se pak ještě jednou vrátil, a to v roce 2013, k dalšímu vydařenému angažmá. Mezitím ale stačil s Interem Milán získat 3 prvenství v jedné sezóně, včetně titulu v Lize mistrů, a na lavičce řádil i v barvách Realu Madrid. Třeba při triumfu v La Lize v roce 2012. Mourinho pak trénoval ještě v Manchesteru United, Tottenhamu, AS Řím, Fenerbahce Istanbul, Benfica Lisabon a teď znovu vede Real Madrid.
0: Mimochodem, José Mourinho, ačkoliv je Portugalec, obohatil anglický slovník o jeden fotbalový termín. Víte jaký?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to termín zaparkovat autobus, v angličtině park the bus. Mourinho tak v roce 2004 popsal defenzivní taktiku jednoho ze soupeřů Chelsea. Paradoxní je, že v následujících letech ho fanoušci i experti kritizovali za příliš opatrný styl hry a taky ho osočovali z toho, že parkuje před brankou autobus.
0: Ano, José Mourinho je také známý tím, že si leckdy užívá novináře na tiskových konferencích. Sám jsem to zažil, když před nedávnem byl v pražském Edenu před utkáním Fenerbahce Istanbul na Slavii. Byť jsem to nezažil přímo na vlastní kůži. Teď jsme si jeho kariéru připomněli s Veronikou Šlajzovou. Díky za to.
1: Naslyšenou.

0: To byla kapela Red Hot Chili Peppers ve vysílání radiožurnálu Sport. Skoro každý týden informujeme o výsledcích českých golfistek na Ladies European Tour. Jedním ze způsobů, jak si na elitním evropském okruhu zajistit stálou pozici, je uspět na podpůrném okruhu Access Series, takzvaném Letas. Pozor neplést s Letapem, to je cyklistický závod. No a v takzvaném Letasu to na český úspěch vypadá i letos. My to teď probereme s Krištofem Kousalem, který se v naší redakci golfu věnuje. Krištofe, krásné slunečné odpoledne.
1: Nádherný den.
0: Které Češky se z Letas prosadili v nedávných letech na hlavní túru a kdo je k tomu blízko letos?
1: Před 4 lety ovládla celkové pořadí sezóny na podpůrném okruhu Sára Kousková. Loni byla na celkovém 5. místě Patricie Maková. Obě si umístěním na předních příčkách zajistili členství na Ladies European Tour. No a v tomto roce má skvělé výsledky Tereza Zapletal-Koželuhová. Ta si před měsícem v Anglii připsala své úplně první profesionální vítězství a na následujících 4 turnajích byla pak pokaždé v první desítce. Skvělý ukazatel golfové kvality. Naposledy minulý týden obsadila 4. místo v Dánsku a jediná rána jí chyběla k tomu, aby prošla do play-off o vítězství.
2: Trošku smůly, zůstaly mi 3 paty na hraně před jamkou, jakože vyloženě na hraně, takže to bylo takový jako trošku smutný, že tak malinko chybělo, ale rozhodně z toho nejsem zklamaná, samozřejmě rána za prvním místem asi bude vždycky mrzet, ale jsem prostě spokojená s celkovým umístěním.
1: V pořadí sezóny totiž patří Tereze Zapletal-Koželuhové průběžně 4. místo a do konce sezóny zbývá ještě 8 zastávek.
0: A hned první ze zbývajících turnajů začal dnes ve slovenských Tálích, kam se vrátila taky Klára Davidson-Spilková.
1: Ano, je to 16 let od jejího debutu na Ladies European Tour právě na tomto hřišti. To jí bylo 15 let. Od té doby se dokázala stát jednou z nejlepších českých golfistek historie. Strávila pár let i na elitním severoamerickém okruhu LPGA a nastoupila do 20 turnajů kategorie Major. Od konce května se ale neobjevila na žádném profesionálním turnaji. Z osobních důvodů se odhlásila i z domácího Czech Ladies Open v Berouně. Ale teď je tedy zpátky. Slovak Golf Open se hraje ode dneška do pátku a když se podíváme na aktuální průběžné výsledky, tak Klára Davidson-Spilková z 6 českých hráček, které jsou na turnaji na Slovensku, tak je na tom zatím nejhůř, na děleném 61. místě plus 7 její celkové skóre, ale je potřeba říct, že hřiště na Slovensku v Tálii hodně trápí golfistky. Aktuálně vede domácí hráčka Michála Vávrová se skóre minus 1 a žádná jiná hráčka pod par nezahrála. Zatím nejlepší z Češek na děleném 3. místě Karolína Stará se skóre plus 2, když jsme mluvili o Tereze Zapletal-Koželuhové, tak ta se dělí o 25. místo průběžně ještě před dokončením prvního kola se skóre plus 4.
0: Věřme tomu, že i Klára Davidson-Spilková ještě půjde nahoru. Golf a Krištof Kousal, to je spojení, které funguje podobně jako třeba chléb a máslo. Krištof to v předchozích minutách znovu dokázal a já mu za to děkuji.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Polodnovou, zpronevěřila miliony z advokátní úschovy. Kvůli požárům letos řecká policie zadržela stovky lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou hrát s Aston Villou o superpohár. Kolona popojíždí po dálnici D4 za výjezdem z Prahy u Jíloviště. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila, i přesto jí ale hrozí zákaz advokacie, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
3: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokacii. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
1: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. U Třeboně dnes odpoledne narazil autobus do stromu. Po nehodě jsou 4 zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí českých záchranářů Vojtěch Míra. Na místo nehody vyrazilo záchranářské auto a vrtulník, říká Míra.
4: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice, do traumacentra. Jedna nezletělá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další 2 nezletělé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
1: Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení a nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku stejně jako ve zbytku Evropy panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchán z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
6: Sport. Vítězové ligy mistrů fotbalisté Paris Saint-Germain se utkají o superpohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
7: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
6: Zápas o zisk superpoháru mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne ve 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D11 u Sadské a zdržení na D4 u Jíloviště. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové kolona u Sadské na 31. kilometru zúžení zastavilo nepojízdné auto a překáží.
9: 31. kilometr pravém pruhu stojí osobní auto, je tam policie u toho, že se to zjíždí do jednoho pruhu, do rychlého, a ta kolona byla od nějakého 25. kilometru ustála.
8: Na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu na 57.

0: kilometrů je zúžení do jednoho pruhu, pracují tam silničáři a kolona z kilometru 53 je asi na 20 minut. Zdržení je i na dálnici D4 za Prahou, směr Příbrama Strakonice u Jíloviště. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici, průjezdný vždy pouze jeden pruh, zdržení od sjezdu na Baně asi 20 minut. V Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné auto v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Smíchov. U sjezdu na Letnou je v pravém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat. Ucpává se v Praze kromě jiného i jižní a štěrboholská spojka na příjezdech Průmyslové i k Barandovskému mostu a také východ Prahy se ucpává kvůli omezení ve Kbelské ulici směr dálnice D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Jste na vlnách nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Krásné odpoledne.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Schamberger.
3: Po 17. hodině jste zvyklí poslouchat náš odpolední rozhovor. Ani dnes o něj nepřijdete, jen vám ho nabídneme za půl hodiny, tedy po půl šesté. Hostem byl fotograf českých tenistů Pavel Lebeda. Teď už ale míříme do Rigy, v lotyšském hlavním městě totiž jsou fotbalisté Jablonce a před několika momenty jim začal trénink před zítřejší odvetou třetího předkola konferenční ligy. Připomeňme, že Severočeši úvodní duel vyhráli 2-0. No a přímo v Lotyšsku, přímo v Rize je také náš reportér Pavel Petr, kterému přeji příjemné odpoledne.
5: Příjemné odpoledne z lotyšské Rigy.
3: Tak můžeme začít tím, co slyším v podkresu tvého hlasu, tedy vítr, jaké panuje počasí v Lotyšsku.
5: Tak úplně jiné, než jsme zvyklí teď v posledních dnech v České republice. Přiznám se, že jsem přijel v krátkých kalhotech, ale na tréninku jsem si vzal ty dlouhé, protože tady fouká vítr, teplota kolem 18 stupňů. No a když jsme přijížděli nebo přilétali do Rigy, tak nás přivítal drobný déšť, ale nic, co by mělo ohrozit samozřejmě samotný fotbal.
3: Do Rigy se jablonecká výprava přesunula leteckým speciálem z Prahy. V jaké náladě jsou Severočeši právě teď na začátku té přípravy na stadionu v Rize?
5: V náladě určitě dobré, všechno je podpořené samozřejmě vedle poháru úspěšným vstupem do ligy, kdy Jablonečtí zůstávají vedle Slávy po třech odehraných kolech jediným neporaženým celkem. Na druhou stranu už po nedělní výhře 1-0 nad Slováckem, ale přišlo také varování, výkon totiž ani zdaleka podle trenéra Luboše Kosla nebyl ideální. Po většině zápasů hrál Jablonec proti oslabenému soupeři, ale nedokázal si s tím poradit. Na druhou stranu říká, že je dobře, že to varování přišlo, aby si totiž hráči nemysleli, že už mají postup po domácím utkání zajištěný.
3: No, zajištění. Je to 2-0 po tom prvním zápase, tedy Jablonec vyhrál doma na Střelnici nad RFS Riga. Jak oni sami berou takový náskok právě před tím zítřejším druhým utkáním v tom dvojzápase?
5: Ze všech stran slyším, že takový výsledek může být hodně zrádný. Na druhé straně dává pochopitelně Jablonci určitě větší klid do odvety než domácím fotbalistům. Riga měla v poli určitě výškovou převahu, ale ani to lotyšskému celku kuriozně nepomohlo k tomu, aby na severu Čech dvakrát inkasoval. A to připomenu, že se stalo po hlavičkách, řekněme, nejmenších hráčů na hřišti, totiž Čanturišviliho a Polidara. Jablonec pak jistě bude těžit ze širokého kádru. V lize to v případě sestavy byla ve srovnání s pohárem hned čtyřnásobná změna, kterou kouč Luboš Kozel přichystal. No a něco podobného jistě připraví také tady v Rize. Tisková konference nás ještě čeká, je ale jasné, že na ní trenér Kozel sestavu neprozradí. Jednu změnu proti lize bych si ale tipnul už dopředu. Do branky by se znovu v případě poháru mohl postavit Jan Hanuš.
3: 17 hodin a 8 minut povídáme si s naším reportérem Pavlem Petrem toho času v lotyšské Rize, kde bude hrát zítra Jablonec odvetu třetího předkola konferenční ligy. Severočechy čeká v Lotyšsku zajímavý stadion, ten je jen pro 1700 diváků, tedy oproti Střelnici velmi komornější stánek. Jak bude pro hráče těžké se s tímto vyrovnat?
5: No, bude to hodně zajímavé. Já jen pro představu bych řekl, že pokud si k tomu domyslíme ještě tribuny za brankou, tak by se to možná dalo přirovnat, ale jen hodně těžko, hodně vzdáleně ke stadionu třeba v Karviné, který známe z už bývalého působení v ligové soutěži. Každopádně tady hraje Riga svá utkání s kapacitou 1700 diváků. Je to moderní sportovní areál otevřený v roce 2022 a nabízí hned několik hřišť přírodní i umělou trávu, které jsme měli možnost odsud z hlavní tribuny slednout. Podle dostupných informací na lotyšskou ligu chodí řádově pouze stovky fanoušků. Jak jsme se tady ale dozvěděli před zápasem, tak na zítřejší duel by mělo být vyprodáno. Jak se s tím hráči, s tou, řekněme, kulisou 17 se diváků vyrovnají, to už zmínil obránce Martin Cedidla.
4: Bude to zajímavé. Sám jsem zvědavý, jak se tomu přizpůsobíme, ale prostě my si s tímhle musíme poradit a určitě to není žádná výmluva, že tam prostě bude méně lidí. Máme nějaký náskok, ale na to se nemůžeme ohlížet, takže prostě půjdeme do zápasu, jak kdyby to bylo 0-0 a pokusíme se dát samozřejmě rychlý gól a věřím, že to zvládneme.
5: Ani ostatní ve bloneckém týmu, včetně trenéra Luboše Kozla, velikost stadionu ve své podstatě neřeší. Nejdůležitější je pro ně postup do další fáze konferenční ligy. No a já už jen dodám, že čtvrteční zápas začne v 18:30 českého času a jde samozřejmě o postup do play-off konferenční ligy.
3: A my samozřejmě ten zápas nabídneme v přímém přenosu. Ještě si ale neodpustím jednu otázku na našeho kolegu a reportéra Pavla Petra. Co se právě teď děje na trávníku, kdyby měli být právě Severočeši při tom tréninku na zítra? Odvetu.
5: Ano, je to tak, ten trénink začal v 17 hodin, no a ta úvodní 15 minutovka vypadá prakticky pokaždé stejně, to znamená, že tam je vidět nějaké rozklusání, teď třeba rozcvičení i brankářů Hanuše a Mihelaka, které provádí trenér golmanů Marek Čech, ale jinak nic, co bychom mohli okoukat a co by případně mohl okoukat soupeř, prostě klasické rozcvičení. Klasická předzápasová příprava.
3: Pavel Petr nám teď zprostředkoval trénink fotbalistů Jablonce před zítřejší odvetou třetího předkola konferenční ligy v Rize. Pavle, moc díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Duel RFS Riga Jablonec začne zítra v 18:30 našeho času. My vám samozřejmě nabídneme přímý přenos, stejně jako z odvety třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové od 19:00. A právě do Turecka, kde budou východočeši trénovat, se vydáme už za hodinu. Teď já rijem.

Ariem ve vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin a 15 minut. Program atletického mistrovství Evropy v Birminghamu bude pokračovat večerním blokem. V 19 hodin a 40 minut nás čeká další část 10 boje, a to konkrétně výška, bohužel bez Tomase Järvinena, který musel odstoupit kvůli zranění. V soutěži tak už jen zůstávají v českém dresu Ondřej Kopecký a Vilém Stráský, které po 10. hodině večer čeká 400 metrů. Mezitím ale ještě před 9. 110 metrů překážek v semifinále se představí Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Vše nabídneme živě z britského Birminghamu díky našim reportérům Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi živě, takže se určitě vyplatí poslouchat, ale informace nabídneme také například z mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Teď už je Imagine Dragons.

0: Plavec Jan Čejka bude bojovat o medaily na mistrovství Evropy v Paříži. V 18 hodin a 40 minut nastoupí k finále na 200 metrů znak. Čejka do finále postoupil jedním z nejkvalitnějších výkonů v historii českého plavání.
1: Ke světovému rekordu to teď má méně než 2,5 sekundy. Takhle procentuálně blízko k němu v historii bylo jen minimum českých plavců napříč disciplínami. Zatímco celá česká výprava tady v Paříži žasla, jeho trenér Tom Rushton v šoku nebyl.
2: Vůbec, to fakt nebylo překvapení. České plavání je z toho nadšené, sám jsem z toho měl taky radost. Ale jen to potvrzuje, co plave v tréninku. Lidi ho moc neviděli od loňského roku, ale já s ním trávím každý den a tak mě tenhle výkon nepřekvapil.
1: Klid Rushtona nápadně připomíná klid Jana Čejky. Přitom je s obou poznat, že český plavec může být ve finále ještě rychlejší, než byl v semifinále.
3: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
2: Bylo by hezké, kdyby byl ve finále zase rychlejší. Nejrychlejší desítka historie je setinu sekundy pod minutou a 54 sekundami. Bylo by hezké, kdyby do té desítky patřil.
1: V dráze vedle Čejky bude hlavní favorit, Maďar Hubert Koš, který se pokusí překonat světový rekord. Ale český plavec je také ve hře o medaily.
3: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
1: Říká soustředěný Jan Čejka, který o svou první medaili na dlouhém bazénu bude plavat v 18 hodin a 40 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

James Arthur nás přiblížil na radiožurnálu Sport k 17:30. Jaké je to fotit tenisové hvězdy, wimbledonské, Fed Cupové nebo Davis Cupové vítěze a vítězky? I to uslyšíte na radiožurnálu Sport v následující půl hodině, kdy vám nabídneme odpolední rozhovor s Pavlem Lebedou, tedy sportovním fotografem. Vyspovídal ho reportér Jaroslav Plašil. Odpolední rozhovor už za malou chvíli po zprávách v půl.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové se pokusí o velký obrat. Po domácí porážce s Bešiktašem Istanbul 0-1 musí v odvetě třetího předkola Evropské ligy dotahovat tureckou ztrátu. A to na stadionu pro 42 tisíc fanoušků nebude podle hradeckého brankáře Adama Zadražela nic jednoduchého.
3: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zdravý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet hlavu styčenou, sebevědomí a nezaleknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci.
2: Odveta třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové začne ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ji přineseme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících masnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na masná jídla. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Od ledna získal Kyjev zpátky pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat.
1: Sport.
5: Český desetibojař Tomáš Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stráský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na čtyřstovce v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D10 u Boleslavy a hodně ucpaná také Praha. Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona začíná za sjezdem na Brodce na kilometru 37, zdržení pak do Boleslavy asi 20 minut. Na D1 ucpaný příjezd do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, kal kolona kamionů tak stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168. Osobní auta pak zpomalují u Kývalky, kilometr 182, zdržení pro ně do Brna 20 minut. Ucpává se i dálnice D4 za výjezdem z Prahy do Strakoniště kvůli omezení u Jiloviště na 9. kilometru, kolona od sjezdu na Baně asi na 20 minut. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, hodně ucpané jsou třeba příjezdy do tunelu Blanka. Ucpává se tak Radlická, Plzeňská nebo i Povltavská ulice. Ucpává se ale i jižní a Štěrboholská spojka vždy Průmyslové a také na příjezdu k Barandovskému mostu je to vždy na 20 minut. Ucpaná je pak i Novopatská z Černého mostu do zúžení Vekbelské a 20 minut naberete v koloně i ve Vlzonově mezi Hlávkovým mostem a muzeem obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Večer a v noci bude skoro jasno, teploty v noci klesnou na 13 až 8 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 5 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport vám nabízíme slibovaný další odpolední rozhovor se zajímavou osobností. Sportovní fotograf Pavel Lebeda je samoukem. V dětských časech ho inspirovaly snímky v časopisu Stadion. Konkrétně slavní autoři Jiří Koliš nebo Jaroslav Skála. I díky těmto vzorům se pak vypracoval v předního českého fotografa, který je desítky let na blízku wimbledonským, Fed Cupovým nebo Davis Cupovým šampionům. S Pavlem Lebedou si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Pavel Lebeda, sportovní fotograf. Pavle, hezký den.
2: Dobrý den, já bych chtěl pozdravit všechny posluchače a zvlášť fotografy.
1: A zvláště?
2: A sportovní fotografy, ještě zvlášť.
1: Fotografy. Když je fotbalista třeba nebo sportovec, tenista, tak má nějaký sen vyhrát Grand Slam, vyhrát mistrovství světa, dát gól ve finále. Jak to má sportovní fotograf?
2: Nemůžu mluvit obecně, já budu mluvit jenom za sebe, jak to mám já. Tak pro mě, jelikož jsem jako na volný noze freelance fotograf, tak je důležitý, abych měl klienty a ty klienti si ode mě brali ty fotky. Nejsem úplně účastníkem soutěží a neposílám žádný fotky před poroty. Já to mám prostě nastavený takhle, že potřebuji, aby byl ten klient spokojený a našel u mě to, co potřebuje. To nad tím už někdy může přijít, ale taky to nemusí přijít.
1: Za těch mnoho let u Fed Cupového týmu, Davis Cupového týmu, tak co přišlo, co bylo to navíc, ten bonus teda?
2: Já jsem teda už se dostal vlastně k tenisu a Davis Cupu a Fed Cupu už vlastně kolem roku 2003, ale to nebylo tak blízko, jako jsem teď. To už jako to bylo takový vzdálenější, tam ta doba byla jiná, byly potřeba jenom fotky z těch zápasů, nic jiného. Takže já jsem tam trošku nakouk a zlomový rok pro mě byl rok 2011. Do té doby já jsem hodně fotil fotbal, ale chodil jsem právě občas na tenis tady na Štvanici přímo na turnaj a tady jeden pán, který vlastně ten turnaj tenkrát organizoval, tak mi říkal, že bych mohl fotit tenis, že by to bylo hezčí, než sedět někde za lajnou v blátě, v dešti, ve sněhu a že bych mohl jít na Wimbledon. Já říkám, to těžko asi a pak přišel za měsíc a říká, jak jsem ti domluvil akreditaci, tak já jsem 2011 vyjel na Wimbledon, neznal jsem nic.
1: Posluchači Radiožurnálu Sport asi tuší, kam míříme.
2: A mířím tam, že vlastně jsem strávil první týden na Wimbledonu jako úplně začátečník, ale jelikož jsem znal Petru Kvitovou a její tým, tak když jsem odjížděl v sobotu, tak jsem říkal, uvidíme se na finále. Pak ve čtvrtek jsem se v Praze díval na televizi a Petra postoupila ze semifinále do finále, takže jsem si zařídil rychle letenku ubytování a vrátil jsem se tam na finále. A tam se stal ten zlom jako můj, protože od té doby už jsem vlastně jenom u tenisu.
1: A u velkých úspěchů taky. Jak se fotí úspěchy, jak se fotí výhry? A 2011 byl první Fed Cupový titul, pak rok na to i Davis Cupový, na
2: tak
1: který...
2: Ten rok 2011 byl právě zlom, kdy jsme ještě vyhráli na podzim Fed Cup v Moskvě a ten Wimbledon, to bylo takový speciální, protože vlastně já jsem tam přijel, to fotooddělení, který je na Wimbledonu, nebo ten manažer fotografů, tak rozdává pozice na tom kurtu. Pro fotografii dostanete číslo na místo a z toho místa se nemůže už člověk jako hnout. Prostě je tam celý ten zápas, nemůže jít nikam nahoru, nemůže jít nikam ze strany, prostě sedí jenom na tom jednom místě a doufá, že se všechno jako odehraje před ním nejlépe. A to, jako nevím, asi štěstí začátečníka nebo prostě... Takový, že se to odehrálo přímo přede mnou, Petra jako dala ten poslední míč, tam začala se radovat a neuvěřitelný, prostě zvedla ten talíř pak. No. Pak následuje takový ceremoniál, kde se předává ta cena a tam se ještě dřív chodilo na kurt, ale to mě tam nepustili, tam prostě neměl jsem jako by tu pozici na to, takže jsme čekali na těch místech fotografických a už mi běželo hlavou, že prostě nebudu mít pořádnou fotku Petry, jak drží talíř. Ale netušil jsem, že to mají tam jako, jako zmáklý. Vědí moc dobře, co je potřeba a tak přišlo kolečko a takže jsme navázali nějaký oční kontakt s Petrou, ukázala mi talíř, políbila ho a tyhle ty fotky pak jako se tady používali prostě jako dokola. Byl to jako obrovský úspěch, že od Jany Novotný naposled, tak po, nevím, 20 letech.
1: Čekalo se dlouho i na Davis Cupový titul.
2: No a pak přišel rok 12, to byl taky neuvěřitelný rok, kdy se vyhrál Davis Cup, Fed Cup, se to hrálo tady v Praze, jako neuvěřitelná atmosféra v O2 aréně. To jako jsem naskočil na takový vlak, který jel hodně do kopce.
0: Vypráví náš host, sportovní fotograf Pavel Lebeda. Rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli, také na téma různých tajemství, která musí držet, tak aby se vztah se sportovci nepokazil. Posloucháte Radiožurnál Sport. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Na radiožurnálu Sport pokračujeme v odpoledním rozhovoru v 17 hodin a 45 minut. Reportér Jaroslav Plašou si povídá s předním sportovním fotografem a Pavlem Lebedou, který byl v posledních letech u mnoha velkých úspěchů českých tenistů.
1: Tak já nevím, jako čím to úplně je, ale musím říct, že tenis vozí prostě ty úspěchy pořád, ať je to juniorka, nebo ať jsou to dospělí, jako víc holky teda, ale samozřejmě ten mužský tenis je trošku úplně o něčem jiným, ale teď zase se probouzejí kluci, takže jako super.
2: Dělá něco jinak očima fotografa Pavla Lebedy ve srovnání třeba s fotbalem?
1: Do tohohle nevím, jako já to sleduju prostě zvenčí, já jsem jako
2: ten... A ten pohled může být taky užitečný, protože má, jako přináší nějaký nadhled jistý?
1: No, tohle nemůžu jako úplně říct. Jo. Já vlastně jsem začal sport fotit, že jsem chtěl nějakou dynamiku, nějakou akci, ale jak jsem jako účastník spoza těch čár, těch hřišť, tak vlastně reaguju jenom na to, co se jako děje.
2: Když se dostáváme k těm čarám a hřištím, tak nevím, rok 1962, kdy byl světový šampionát v Chile, na kterém fotbalisti získali stříbrné medaile, a pamatuju si ty okamžiky, když se třeba čekalo na fotografii, až přeběhnou z jedné strany na druhou a pak teprve může pokračovat akce.
1: Já jsem teda vlastně zažil ještě mistrovství Evropy v Anglii.
2: Ve fotbale
1: 96, kde jsme taky byli úspěšní. Možná ty úspěchy nosím já.
2: No, tak
1: těm týmům.
2: Už to tak bude.
1: Ale tím chci říct, že od toho 96. jako do současné doby se fotbal třeba strašně změnil.
2: I pro potom, fotografa teda?
1: Pro fotografy myslím, no. A ty 60. léta prostě tam fotografové seděli za čárou prakticky hnedka u hřiště. Teďka jsou tam zóny, že jo, bezpečnostní a reklamní panely, takže my třeba sedíme jako 2-3 metry až za. Musíme teda používat jako další objektivy. Tam dřív prostě jen tak jako posedávali, bych řekl. Mávali na sebe skoro. To měli trošku v té technice jednodušší. Zase byla jiná ta technika. Tak to je takový, jako když se díváte na film pro pamětníky. Byly filmy, vyvolávaly se filmy a teďka už je to elektronika, všechno. Dřív trávil člověk čas v černý komoře, teďka tráví čas u počítače. Každá doba nese svoje, no.
2: Sportovní fotograf Pavel Lebeda, se kterým si povídáme na radiožurnálu Sport. Takový fotograf, když je úspěšný, když se dostane do blízkého kontaktu se sportovci, tak asi musí mít i jejich velkou důvěru, ale zase to přináší to, že musí asi držet hodně tajemství.
1: Tak to je pravda, to se musí jako přiznat, že ne všechno, nebo respektive spousta věcí zůstává v šatně, ale mě prostě zajímaly jakoby ty obrázky, to okolí nebo ty další věci, to a ani jsem nikdy nechtěl dělat v bulváru, takže takovýhle věci prostě jdou mimo mě. Já jsem jako se dostal k několika sportovcům jako dost blízko a rád na to vzpomínám, protože to je zážitek, jako je to trošku jako něco jiného, ale nikdy bych neudělal něco, aby se ten náš vztah jako pokazil.
2: Takže když někdo zavolá, hele, jak je na tom?
1: To nemůžu říct, tohle tak, to vůbec. To. Mě to nikdy nenapadlo samotného. Prostě já třeba většinou na to přijdu, až se to jako stane, nebo až se to stane nějakým...
2: Že
1: jako,
2: to pak sepne zpětně.
1: Veřejným jako nějakou věcí, tak pak se na to někoho třeba zeptám, jestli to tak je, nebo ne. Ale tohle to je prostě mimo úplně mojí mysl, jako.
0: Přiznává sportovní fotograf Pavel Lebeda. Rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli a zaměříme přitom na slavné místo českého tenisu, tedy na pražskou Štvanici. 17 hodin 49 minut posloucháte radiožurnál Sport a teď zpěvačku LP.

0: Na radiožurnálu Sport je na řadě třetí a poslední díl odpoledního rozhovoru. Vrátíme se při něm na pražskou Štvanici, kam se nedávno dostal zpátky velký tenis díky ženskému turnaji elitního okruhu WTA. S předním reportážním fotografem a Pavlem Lebedou si také o tom povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Když půjdeme s Pavlem Lebedou na Štvanici, tak jak se tady fotí? I barevně třeba ta modrá, která člověka trkne do očí, když přijde, tak si najednou připadá jak v Austrálii někde.
2: Já jsem teda tady u tohohle turnaje vlastně úplně od začátku, od toho roku 2010, myslím, sehrál ten první turnaj, ještě to nebylo VTAčko, ale bylo to ITFko a začalo to na Spartě.
1: Takže ve Stromovce,
2: v areálu Sparty? Ve Stromovce, ano, ačkoliv Sparta jako je pěkný areál a když se tam postavili tribuny, tak to vypadalo hezky, ale prostě tady ten center court má prostě svoje nějaký jako genius loci, no. Prostě nějakou věc. Takže já to mám tady úplně strašně rád.
1: No tak zažil toho hodně ten kurt, velkou slávu Davis Cupovou, Fed Cupovou. Byla tady v roce 1986 Martina Navrátilová poprvé po emigraci v Československu s americkým týmem, takže spousta okamžiků, ale dlouho se na něm hrálo na Antuce. Jaký je to rozdíl fotit na antukovém povrchu a teď na tom modrém betonovém?
2: Tak já, když jsem objel jako všechny Grand Slamy, tak pro mě ta antuka je taková hodně jako barevná, takže ty fotky jsou tam jako takový trošku malebnější. Beton v Austrálii je, to si každý fotograf smosne, tam je to opravdu hezký, ještě se sluníčkem dohromady. Každý ten povrch musí se na to člověk jako musí se s tím srovnat, s těma podmínkama.
1: Tak nevytváří třeba nějaké efekty jako doprovodné ta antuka třeba nějak.
2: Tak někdy lítá, že jo, když fouká vítr, tak je to hezký. Třeba když jsme narazili na ty turné na Spartě, ještě dřív se to nehrávalo takhle v letním termínu, ale v jarním, tak jeden rok vlastně tam sněžilo,
1: tam,
2: takže
1: to,
2: já
1: to Lucie Šafářová v roce 2016 si vzpomínám. No. Zažila.
2: Já jsem to zažil teda, když myslím, dřív a tak Lucka měla
1: zimu. To si pamatuju, že se oteplovalo to s každým dnem, že se začínalo ve sněhu.
2: A teď teda nevím, jestli to byl tenhle rok přesně, ale na začátku prostě těch prvních kolech tak hrála Tereza Smitková a ta nastupovala opravdu za sněžení. Takže já mám fotku, kdy vlastně vchází jako na kurt a sněží. Tak to mi k letnímu sportu úplně jako nesedělo, ale jsou to takové věci, které se můžou stát.
1: Takže i takový moment zaznamenal náš dnešní host, sportovní fotograf Pavel Lebeda, který byl hostem radiožurnálu Sport. Tak děkuju moc za hezké povídání, ať se daří.
2: Tak já děkuju za pozvání a dobré světlo.

0: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
1: V Česku bude dnes večer vidět výrazné zatmění slunce.
2: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
1: Francie přijímá další opatření kvůli suchu, lidem chybí voda, elektřina a praskají domy.
3: Ještě před pár měsíci tam trhlina nebyla. Jsem v šoku a mám strach, že by se zeď mohla úplně zbortit.
1: Plavec Čejka bude bojovat o medaili ve finále na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Kolona popojíždí v Praze po jižní spojce před Barrandovským mostem a zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 30 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hvězdárny a planetária po celém Česku se plní lidmi, kteří chtějí sledovat částečné zatmění slunce. Začne zhruba za hodinu a čtvrt. U dalekohledů je už v mnoha případech kapacita naplněná. Vyprodáno je taky v ostravském planetáriu, kde máme reportéra Martina Knitla.
5: Tady v planetáriu na západním konci Ostravy to žije zatměním už od 4 odpoledne. Parkující auta vidím stát v dlouhé řadě. Teď jsou zatím přednášky a besedy, i ty jsou ale vyprodané, tak jako všechny pozorovací brýle. Venku před hvězdárnou už se chystá a ladí 14 dalekohledů pro veřejnost. Všechno, co se v planetáriu našlo, a vlastní optiku přinesli i zaměstnanci, aby se opravdu na každého dostalo. No a kdo toho dnes nebude mít dost, tak se může přijít i zítra a lovit Perseidy. Z planetária v Ostravě Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Zatímco ve většině Evropy bude možné pozorovat jen částečné zatmění, v částech Islandu, Grónska, Portugalska nebo Španělska bude slunce zakryté úplně. Právě do Španělska kvůli tomu zamířili miliony turistů. Mezi nimi je i náš editor zpravodajství Ondřej Rybníkář.
6: Už od odpoledne na každém dálničním parkovišti s výhledem na západ posedávají turisté pod slunečníky. Podle značek nejen z okolních zemí, ale i třeba z Velké Británie, Dánska nebo Slovenska. Já jsem teď kousek od města León na náhorní plošině, tady se k večeru začaly plnit i polní cesty. Španělská vláda se na zatmění připravovala asi rok. Zvláštní komise řešila třeba zásobování pohonnými hmotami, aby nedošly. Na hlavních tazích platí dnes večer zákaz jízd kamionů. A že je tu opravdu plno, dokazuje i fakt, že za místo prostan na jednu noc jsem zaplatil asi 30 eur na louce u zemědělce bez vody i záchodu. Normálně přitom stojí noc v kempu asi 15 eur. Z pásu totality ve Španělsku, Ondřej Rybníkář, Radiožurnál.
1: 400 tisíc lidí má kvůli suchu ve Francii problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problémy měly dnes znovu i jaderné elektrárny, které nemohly dostatečně ochlazovat reaktory. Lidé si stěžují, že jim kvůli vysychajícímu podloží praskají domy. Situaci řešil i vládní krizový štáb.
7: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Voda chybí i v Česku. Správa státních hmotných rezerv proto oznámila, že půjčí některým obcím autocisternu pro napuštění vodojemů. Chovatelé a zemědělci se už teď potýkají kvůli suchu s nedostatkem krmiva pro dobytek. Uvedl to Zemědělský svaz. Ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala ve 20 minutách Radiožurnálu vyzval k další stavbě přehrad, které by vodu v krajině zadržely.
8: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
1: K Kritiku sklidila návrh státní kulturní politiky nejen od umělců. Desítky připomínek mají i jednotlivá ministerstva. Zjistil to server iRozhlas.cz. Například podle rezortu financí dokument překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že návrh neobsahuje analýzu a rezort školství se pozastavuje nad chybějícím vyčíslením nákladů. V pondělí vyzvali ke

0: předložení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila spolková vláda.
1: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
2: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Jihlavský soud poslal do vazby ženu bez domova, která útočila na lidi v tamní nemocnici. Policisté ji obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože na Jihlavsku už měla kvůli podobným problémům zákaz pobytu. Viní ji taky z výtržnictví.
3: Vlastně dezinfekci, kterou my používáme na ruce a máme ji mít na každém prostě prostranství, tak ona je schopná si ji vylít na celé tělo, umýt si s tím hlavu.
4: Popisuje vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová, že zdravotníci museli kvůli ženě často řešit i vytopené toalety a také agresivní chování.
5: Co bylo nejhorší, takže napadala ty naše pacienty a osočovala je za to, jak vypadají. Byla na ně jakoby opravdu vulgární a sprostá a to jako bylo opravdu ošklivý, že nám tam i jednu holčičku rozbrečela malou, která tam doprovázela maminku.
4: Vysvětluje vrchní sestra onkologického centra Marta Doskočilová s tím, že jednou na toaletách fyzicky napadla i jednu ze sestřiček. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.
0: Začal letošní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. V pražských Letenských sadech se představí nejlepší novocirkusové soubory z Česka i zahraničí. Na místě reportérka Tereza Cedidlová.
6: Desítky lidí se tady v tuto chvíli prochází mezi šapity a maringotkami nebo sedí na lavičkách, no a o kousek dál se zase skupinka dětí s rodiči snaží vystřelit papírovou růži na střelnici. Už za hodinu tady začne úvodní koncert festivalu a také první představení. V béžovém stanu s barevnými světýlky vystoupí francouzští umělci ze souboru Kompaní Rasposo. Ti se do Prahy vrací po 11 letech, tentokrát s akrobatickou show nazvanou Urvary. Festival Letní Letná potrvá do 31. srpna a nabídne představení souborů z Austrálie, Německa nebo Švýcarska. Pro návštěvníky jsou připravené také lekce žonglování nebo herny pro děti. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Sport. Plavec Jan Čejka bude usilovat o medaili na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Finále ho v Paříži čeká zhruba za půl hodiny. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Čejka v semifinále výrazně posunul vlastní český rekord a myslí si, že ve finále by mohl být ještě rychlejší.
8: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
7: Do večerního semifinále postoupila z prvního místa Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce. Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín opouští pražskou Spartu. 30-letý záložník a bývalý kapitán Sparty přestupuje do saúdsko-arabského Al-Fatí.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři a kolona od Prahy má asi 4 kilometry, zdržení na Boleslav 20 minut. Na D1 z Brna směr Praha velmi opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 106,5 narazil kamion do středových svodidel.
11: Měl kamion pravděpodobně nějaký defekt, najel do středových svodidel, zasahuje do rychlého kruhu.
10: A v Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné vozidlo ve Strahovském tunelu směr Troja. Na začátku za nájezdem z Anděla blokuje jeden průh a kolona tak na jižní spojice od sjezdu na Vídeňskou až do tunelu Mrázovka asi na 30 minut a plní se i Radlická ulice Zinonic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude převážně skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy.
12: I po 18. hodině ladíte jedinou sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Přejeme dobrý den.
9: Radiožurnál Sport
13: a Karel Schamberger.
12: A míříme do Turecka. Pokud chtějí fotbalisté Hradce Králové postoupit do závěrečné části kvalifikace Evropské ligy, musí zítra vyhrát v Istanbulu. Od 19 hodin je tam v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká odveta třetího předkola s Bešiktašem. Půjdou do ní se ztrátou 0-1. Východočeský tým teď v tureckém hlavním městě trénuje a je u toho i náš reportér Tomáš Borovec, kterému přeju hezký den.
14: Hezký podvečer z Tipraš Stadium v Istanbulu.
12: Když už jsi zmínil ten název toho stadionu, tak tím pojďme začít, když se porozhlédneš, jaké emoce, jaké pocity požíváš?
14: Myslím si, že zítra budou úplně jiné, protože teď se dívám kolem sebe a je tady pár lidí, novinářů konkrétně na sedačkách, aby v tuto chvíli sledovali trénink královéhradeckého týmu. No ale já si jemně připadám jako v Hradci Králové v nové aréně, protože je tam velká schoda a to v klubových barvách. Také tady jsou sedačky černé a bílé, Bešiktaš Istanbul neboli černí orly, takže z tohoto pohledu je to hodně podobné, co je úplně jiné, tak to je ta velikost a kapacita, protože zítra by tady mělo být přes 40 tisíc fanoušků, čtyřikrát tolik než v Hradci, no, tak podle toho to tady tak vypadá. Krásný stadion.
12: Tomáš Borovec, náš reportér, živě z Istanbulu, kde zítra budou hrát fotbalisté Hradce Králové odvetu třetího předkola Evropské ligy s domácím Bešiktašem Istanbul. Zmínil si na závěr fanoušky tureckého celku. Kolik přijede východu Čechů?
14: No, byl vypraven čártrový let, to znamená, že už dnes s týmem přiletělo pár desítek fanoušků a co mám informace, tak další se sem chystají, přece jenom není to do Istanbulu daleko, takže se očekává pár stovek, uvidíme, jak to bude v reálu, ale samozřejmě budou ve velké menšině. A co se týče atmosféry, tak je známá věc, že v Turecku je to až pekelné někdy, takže na to se také hradečtí fotbalisté připravovali. Kapitán Vladimír Darida o tom mluvil, že se snažil právě s těmi, kteří nemají zkušenosti s podobným prostředím, jim zmiňovat, jak se k tomu postavit, jak se nenechat právě tou kulisou, která se tady očekává bouřlivá, nějakým způsobem zaskočit. Vladimír Darida tady hrál jako mladík z Plzní právě na stadionu Bešiktaše. No, hrál v vozovkách, on byl na lavičce, on do toho zápasu nezasáhl, ale o pár let později hrál na vedlejším Galatasaray, tam do konce dal gól, ví, co od takovýchto zápasů očekávat, takže s těmi zkušenějšími spoluhráči, samozřejmě k těm mladším v kabině, tak trochu působili.
12: Když cituješ Vladimíra Daridu, tedy kapitána východu Čechů, s jakou taktikou půjdou fotbalisté Hradce Králové do toho zítřejšího důležitého zápasu? Prozradili něco?
14: No, tak jak víme všichni, tak málo kdo prozradí nějakou taktiku před zápasem, to se asi nechává uvnitř kabiny, ale trenér David Horejš na tiskovce zmínil, že si rozpitvali ten první zápas, vědí, že hrají proti velkoklubu, že to bude velice těžké, navíc doma prohráli, ale na druhou stranu ten tým ví, že si dokázali vypracovat v Hradci Králové příležitosti, že se do té defenzivy Bešiktaše uměli prokousat a říkal, že bude rozhodovat určitě to, aby nenabídli šance, protože Bešiktaš ukázal, že v takovéto soutěži kovaný tým umí právě ty malé šance, které přijdou využít. No a na druhou stranu se Hradec musí pokusit využít ty šance, ke kterým se dostane. Samozřejmě důležité je, aby se do nich také dostal.
12: Tomáš Borovec, náš reportér, který nám teď říká informace před zítřejší třetí odvetou, respektive odvetou třetího předkola Evropské ligy mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové. Před zhruba 10 minutami začal trénink právě východočechů, tak můžeš nám ho nějakým způsobem zprostředkovat?
14: Tak nejprve jsme viděli, jak se kluci klasicky rozcvičili, rozběhali, tady kolem pažitu kroužil i Tomáš Petrášek, který je zraněný, ale nechybí v Istanbulu, přiletěl s týmem, ten do zápasu nezasáhne, no a potom, co se kluci rozpohybovali a na různých stanovištích rozcvičili, tak teď si dávají proti sobě báčko, branky na polovinu hřiště a hraje se dvěma míči, takže je to takové na krátkém prostoru série přihrávek, do pohybu, nabízet se, no takové to rozehrání se, nic samozřejmě fyzicky náročného, ale dribbling, vedení balónu a dostat se do toho a nasát tu atmosféru, no tu ještě ne, ale aspoň nasát ten stadion, na kterým se zítra bude to velké utkání hrát.
12: Reportér Tomáš Borovec teď živě z Istanbulu, zítra ho čeká z duel, respektive komentář duelu mezi Bešiktašem Istanbul a Hradcem Králové v rámci odvety třetího předkola Evropské ligy. Tomáši, díky a naslyšenou.
14: Naslyšenou a zítra hezký večer při poslechu.
12: Přesně tak, posloucháte Radiožurnál Sport, 18 hodin 15 minut. Já jen připomenu ty důležité zítřejší časy. V 18.30 začne odveta třetího předkola konferenční ligy, a to v lotyšském hlavním městě, tedy v Rize. Tam bude hrát Jablonec po úvodní výhře doma na Střelnici 2-0 a následně tedy v 19 hodin o půl hodiny později se připojí také Hradec Králové, který rozehraje duela na stadionu Bešiktaše Istanbul a bude dotahovat jednobrankové manko po prohře 0-1 na východu Čech. Jak už jste možná poznali, čekají nás činasky. 18 hodin 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisty Sparty oficiálně opustil kapitán Lukáš Haraslín, který přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. Po odchodech brankáře Vindála a útočníka Kuchty tak jde o třetí ztrátu pro Letenské v posledních dnech. Sparta o odchodu slovenského reprezentanta informovala na svém webu, neuvedla ale další detaily transferu, jen nabídla emotivní video, ve kterém se Haraslín s fanoušky loučí. Ten prozradil, že nabídka z Arábie byla jen těžko odmítnutelná a bylo to jedno z jeho nejtěžších rozhodnutí v životě.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Na radiožurnálu Sport ale teď další zprávy, a to konkrétně pozvánka. Po 6:30 nás totiž čeká nabité vysílání z mistrovství Evropy v plavání. V 18:34 prvně čeká Barboru Sémanovou semifinále na kraulařské dvoustovce a následně bude bojovat o medaile Jan Čejka na 200 metrů znak. Nabídneme vám přímý přenos z Paříže od našeho reportéra Martina Chrváta, a to včetně pozávodních ohlasů a rozhovorů. Teď už Coldplay.

0: Coldplay ve vysílání radiožurnálu Sport. Jak jsme zmínili před chvílí, další momenty na radiožurnálu Sport budou patřit plavání. A tak se můžeme vydat prozkoumat mistrovství Evropy v Paříži ještě předtím, než čeští plavci budou ve vodě, a to díky našemu reportérovi Martinu Charvátovi, který je přímo na místě a já ho teď zdravím.
1: Hezké odpoledne.
0: Prvně půjde do vody těsně po 6:30. Barbora Sémanová, čekají semifinále na Královařské dvoustovce. Co čekáš?
1: Čekám hladký postup do finále. Opravdu, tady by neměl být žádný problém, a to bez ohledu na to, že Sémanová byla nejrychlejší v rozplavbách. Tam vlastně se rozhodla, že poplave takový čas, aby to pro ní bylo příjemné a zároveň nebyla příliš pomalá. A zároveň si připomeňme, že na postup do semifinále na Královařské dvoustovce stačilo mít čas okolo minuty a 59 sekund, což je opravdu velice, velice pomalé na té evropské úrovni. Postup do semifinále na úrovni Barbory Sémanové, na to, co plave, tak byl opravdu velmi jednoduchý, v podstatě zadarmo, a ona se rozhodla, že i tak poplave poměrně, řekněme, rychle, vzhledem k tomu, že byla nejrychlejší ze všech, tak to tak může působit, ale její schopnosti jsou ještě výrazně, výrazně lepší, než se dostat na minutu a 57 sekund, kolik zaplavala ve zmíněných rozplavbách, takže teď by se do té finálové osmičky také měla dostat podle mě relativně v pohodě, takže by ani nemusela potřebovat všechny své síly.
0: Martin Charvát, náš reportér přímo z Paříže, kde aktuálně je mistrovství Evropy v plavání. Ještě než se dostanu k Janu Čejkovi, tak se zastavím u té kulisy, kterou slyším pod tvým hlasem. Kolik zhruba fanoušků je teď právě v tamním plaveckém areálu?
1: Těžko se to odhaduje, hala je plná a je plná na úplně všechny části toho programu, což slouží ke cti pořadatelů, protože oni to zjevně nadimenzovali tak, že správně odhadli, kolik by lidí mohlo přijít, že olympijské hry i paralympijské hry tady v Paříži byly velmi úspěšné, použili halu, která tady byla na synchronizované plavání na olympijských hrách. Odhadem tu je, dejme tomu, tak 3000 lidí a kapacita je tak 4,5 až 5, ale celé je to odhadem. Chtěl jsem tím zároveň i naznačit, že stále je dnes poměrně hodně míst prázdných, ale i tak tě ta kulisa zjevně upoutala.
0: Krásná kulisa přímo z Paříže. Pojďme se dostat k Janu Čejkovi, který bude bojovat o medaile. Krátce po tom, co doplave Barbora Sémanová, právě Jana Čejku čeká finále na 200 metrů znak. Můžeme čekat opravdu ten boj o medaile od Jana Čejky?
1: Měli bychom, protože Jan Čejka, byť má opravdu skvostné soupeře, co do jmen, tak v Evropě znakaři na stovce, dvoustovce jsou opravdu výborní, zvláště po návratu Rusů, kteří především na stovce budou zlobit, ale to Miroslava Knedlu, tam Jan Čejka nebude, ale tady na dvoustovce opravdu je to jeden olympijský vítěz, světový rekordman, ať už seniorský nebo juniorský, vedle druhého, jeden medailista z olympijských her, vedle druhého, jeden finalista z olympijských her, jeden mistr světa nebo mistr Evropy vedle druhého. Jenom Jan Čejka zatím nic z toho nemá, on má zatím pouze medaily z krátkého bazénu z prosince z Lublinu, kde skončil bronzový právě na dvoustovce. No a dneska se chce dostat také mezi ty, kteří mají medaily na dlouhém bazénu, v tomto případě na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. Byl loni 6., což je hezký odrazový můstek k tomu, aby to dneska na tu medaili dopadlo.
0: A Martin Charvát, náš reportér, který bude plnit svým hlasem vysílání krátce za několik, vlastně už jenom minut, krátce po 6:30, jsem chtěl říct, teď nalákal právě na ty závody. Prvně semifinále Barbory Sémanové na Královařské dvoustovce a následně bude ve finále na 200 metrů znak Jan Čejka. Martine, pro tuto chvíli tím moc děkuji.
1: Zatím naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Posloucháte Radiožurnál Sport, blíží se 6:30 a tím pádem také informace ze světa, z Česka, samozřejmě o sportu, ale také o dopravě, pokud jste na cestách, tak se vám to může hodit, anebo třeba o počasí. To jsou zprávy Radiožurnálu Sport.
11: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Tausidisová.
12: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek-Polodnové teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Na slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. 2 muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Chovatelé v Česku musí kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávat dobytek. Na problém upozornila Asociace soukromých zemědělců České republiky. Zemědělci mají málo sena i senáže. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat počty zvířat.
3: Sport.
12: Na mistrovství Evropy v plavání v Paříži začíná večerní program i s českými medailovými nadějemi. Je u toho reportér Martin Charvát.
13: Program začíná prvním semifinále na 200 metrů kraul. Barbora Sejmanová bude v tom druhém semifinále na 200 metrů kraul. Jen co Sejmanová doplave, tak se potom do bazénu vydá Jan Čejka. Jeho finále uslyšíte také ve vysílání Radiožurnálu. Semifinále s Barborou Sejmanovou také ve vysílání Radiožurnálu Sport. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D10 na příjezdu do Boleslavy a kolony v Praze. Na dálnici D10 čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru tam pracují silničáři a ta kolona začíná už na kilometru 35. Zdržení pak do Boleslavy asi půl hodiny. Silný provoz je i na D1 příjezd do Brna od Prahy. Na kilometru 196 se jezdí s zúženými pruhy v omezení a nákladní doprava stojí už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta projíždí levým pruhem rychleji, stojí pak od kilometru 193. Na dálnici D52 z Mikulova směr Brno pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru je hlášená větší nehoda, na místo jedou hasiči, vybočuje se bez kolon. A v Praze stále ještě je odpolední špička, velmi silný provoz. V Radlické ulici u zastávky tramvají Laurová řeší nehodu, jezdí se k Kyvadlově. Kolona je směrem k tunelům od Motorletu asi na 25 minut. Hodně plná je v Praze i magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Hlavním nádražím. Tam je to kvůli omezením vždy na 20 minut. 20 minut se jede v Praze v koloně i v Novopatské z Černého mostu do omezení ve Kbelské a také na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou namíříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
10: Spěcháme do Paříže, tedy na mistrovství Evropy v plavání, protože Barbora Sémanová už za malou chvíli poplave semifinále na kraulařské dvoustovce a následně bude ve finále na 200 metrů znak Jano Čejka. Oba závody vám nabídneme s komentářem reportéra Martina Charváta.
13: Nizozemka Marit Stenberchenová právě dohmatává časem minuta 56,35 setin sekund. Je nejrychlejší z úvodního semifinále. Za ní Litevka Jurka Najteová, 16-letá žena, která plavala v rozplavbách vedle Barbory Sémanové, byla v podstatě až v závěrečných metrech pomalejší než Barbora Sémanová, plavala velmi dobře. No a teď Jurka Najteová potvrzuje, že je velmi dobře připravená na tento šampionát. Její čas minuta 56,9 sekundy. Kdybychom se koukali na čtvrtou, což při logické úvaze, že z každého semifinále by mohli postoupit právě čtyři, tak čtvrtou je Španělka Kambadalová v čase minuta 57,88 sekundy pro Barboru Sémanovou na postup. V podstatě jednoduchý čas vzhledem k tomu, že Sémanová má za cíl se na tomto mistrovství Evropy dostat se svým časem pod minutu a 55 sekund. Stabilně plavé časy na minutě a 55 sekundách, také v této sezóně se na minutu a 55 sekund dostala, byť k tomu bylo ještě 99 setin sekundy, ale zkrátka ten čas začínající 55 sekundami tak má. A Barbora Sémanová by měla naprosto pohodlně a jednoduše postoupit z tohoto druhého semifinále. Co se týče dalších jmen, tak se určitě budu koukat na to, jak bude plavat Britka Freya Colbertová, která má vůbec nejrychlejší čas v této sezóně. Ona se dostala právě tam, kam chce Barbora Sémanová, tedy na minutu a 54 sekund. A to dost výrazně, opravdu čas této Britky ji řadil před šampionátem mezi, troufám si říct, dvě největší favoritky, možná tři, uvidíme, jak si kdo se řadí, právě Sémanovou, Colbertovou a Marit Stenberchenovou, která byla nejrychlejší právě v tom úvodním semifinále. Kdo nevíte, připomeňme, že Marit Stenberchenová je od tohoto roku, od tohoto léta, od vlastně závěru června světovou rekordmankou na stovce a na dvoustovce, tady potvrdila, že je velmi dobře připravená. Barbora Sémanová, vedlení evropská šampionka mezi juniorkami, o 8 let mladší Němka Linda Rotová, Barbora Sémanová spolu s Marit Stenberchenovou nejstaršími v semifinále a Sémanová logicky nejstarší v tomto druhém semifinále. Odstartováno, Sémanová vlní poměrně hodně dlouho, dostává se na 25 metrů, kde vyvlnila spolu s Rotovou. Dopředu se dostává také Lia Schlosenová, která plave za Velkou Británii v dráze číslo 8, tedy v krajní dráze. Dopředu míří především Rotová, Sémanová začíná možná trochu volněji, ale ona ví, že v závěru to dokáže velmi dobře dotáhnout, když bude potřebovat. Na první obráci na 50 metrů Rotová točí na prvním místě, Sémanová na druhé příčce a Portugalka Suárezová Martinsová na pozici třetí. Sémanová po vyvlnění se posunula mírně před Rotovou na první pozici. Na 75 metrech Sémanová v podstatě srovnaná s Rotovou, dotahuje se k ním i zmíná Freya Colbertová, která se samozřejmě postoupit tak, aby nemusela být v krajní dráze, byť teď vlastně téměř na kraji je v dráze číslo 2. Colbertová točí na 100 metrech na druhé pozici, v podstatě v úplně stejném čase jako Sémanová. Sémanová aktuálně na prvním místě, ale stále srovnaná s Rotovou, stále srovnaná s Colbertovou. Třetí padesátka by mohla trochu naznačit, že Barbora Sémanová už by potřebovala mírně zabrat, anebo si spíše nechává ještě nějaké síly do té padesátky závěrečné. Pravda, dnes se nerozhoduje, postup do finále vypadá jednoznačně. Sémanová točí na 150 metrech na prvním místě, Colbertová těsně za ní, Rotová na třetí příčce. Další závodnice už odpadávají, jako například Italka Maskolová, nebo Nizozemka De Jongová. Na 175 metrech Barbora Sémanová jednoznačně ve vedení. Kolbertová s mírnou ztrátou, čekal bych, že bude spíše bojovat. Dopředu se snaží dostat také Belgičanka Dimontová, ale na Sémanovou to stračit nebude. Barbora Sématová dohmatává, je první a je v první také v porovnání s úvodním semifinále. Potom, co Sémanová vyhrála rozplavby z prvního místa, postupuje také do zítřejšího finále na 200 metrů volným způsobem. Barbora Sémanová, když startovala na mistrovství Evropy, bylo z toho zlato v roce 2021, zlatá v roce 2024, tehdy v velmi chabé konkurenci, řekněme to na rovinu, také zlatá. No a teď tedy v roce 2026 vyhrála rozplavby, vyhrála semifinále a teď tedy postupuje do finále časem minuta 55,77 setin sekundy, její nejlepší letošní čas, ale doufejme, že se jí splní to, co chce od tohoto šampionátu, protože kdo si ji zeptal před mistrovstvím Evropy, tak bylo patrné, že Barbora Sémanová vlastně ani nekouká, co z toho bude za medaily. Že to zas pro ní není tak podstatné. Dvě evropská zlata už má, to olympijské bohužel ne, to by bylo krásné, ale bohužel ne. Dvě evropská zlata už má, ale ona především chce se dostat se svým časem na minutu 54 sekund a setiny už vlastně nebudou rozhodovat. Ale v hlavě, aby viděla, že tam je 54 sekund k té jedné minutě, to ona chce, to ona potřebuje a s tím také přijela sem do Paříže. O to se bude snažit v zítřejším finále. Barbora Sémanová tedy z prvního místa postupuje dál. No a teď se k nám připojí také posluchači Radiožurnálu, které zajímá finále na 200 metrů znak mezi muži také s Janem Čejkou. Jan Čejka, stejně jako sedm jeho soupeřů, už přichází ke startovním blokům. Blok číslo 8 naznačuje, že opravdu to bude krásně obsazené finále, co se týče mužů, kteří v něm budou startovat. Muž, který je světovým rekordmanem, muž, který je olympijským vítězem, ale na stovce Tomáš Čekon v dráze číslo 8. Muž, který obhajuje titul mistra Evropy, byť už zmíněného slabě obsazeného Bělehradu, tedy Hugo González v dráze číslo 1. Potom přichází jediný muž, který není rekordmanem své země, a sice proto, že Švýcaři jsou ve finále 2, pak to logicky nejde, z bílých 7 je rekordmany své země, tedy Švýcar Flavio Buka v dráze číslo 2, nejlepší muž mezi juniory na dvoustovce znak, ale v krátkém bazénu, tedy John Short, Irsko, dráze číslo 6, Švýcar Roman Mitjukov, to je jeden z těch borců, kteří by mohli být dnes nepříjemní pro Jana Čejku. Připomeňme, že z olympijských her má Roman Mitjukov tady z Paříže bronzovou medaili právě z dvoustovky. Jan Čejka, dráze číslo 3, pro něj příjemné, že vedle něj bude ten, který teď dostává největší potlesk, tedy hlavní favorit Hubert Koš, muž, který tady v semifinále zaplaval druhý nejlepší čas historie. Chtěl překonat Aarona Piercela, chtěl překonat jeden z těch tří rekordů, které stále drží ze superplavek z roku 2009, jenomže pod minutu a 52 sekund se nedostal. Dnes to bude zkoušet Hubert Koš podruhé, kdyby s ním Čejka vydržel, bude to pro něj samozřejmě velmi, velmi příjemné. Bude ho mít na startu po své pravici, pak samozřejmě po obráce se to změní. Ale ještě nezapomeňme na toho, který v těch historických tabulkách je v Evropě i na světě stále rychlejší než Jan Čejka. Byl rychlejší také v semifinále, a sice řek Apostolos Siskos. Na olympijských hrách se mu tady před 2 lety příliš nedařilo. To Apostolos Christou byl lepší z řeku, on tady měl stříbrnou medaili, Apostolos Siskos to nezvládl. Hubert Koš jasným favoritem, Jan Čejka a spolu s ním Apostolos Siskos, doufám, že budou bojovat o stříbrnou medaili a doufám, že Roman Mitjukov se jim do toho lidově řečeno nebude příliš míchat. Samozřejmě pořád je tady ještě Tomáš Čekon, šampion ze stovky na olympijských hrách, na dvoustovce, no snad ne, snad tam nebude. Pro Čejku samozřejmě příjemné, že domácí francouzští reprezentanti nesmírně dobří. tak se vystříleli v rozplavbách. V semifinále to nezvládli. Muratori i Mewentomak zůstali mezi náhradníky na 9. a 10. místě a do finále se nedostali, přestože Francouzi si věřili na velmi dobrý úspěch. Jan Čejka a jeho snaha o zisk první medaile v dlouhém bazénu, v tomto případě na mistrovství Evropy. Medaily z krátkého bazénu už má z Lublinu z prosince. Ta byla bronzová. Je odstartováno Hubert Koš, Jan Čejka, stejně tak i Siskos a Miťukov vyjeli velmi rychle. Hubert Koš má velmi rychlý úvod na 25 metrech, je ale na první místě jednoznačně Tomáš Čekon, který začíná velmi rychle v dráze číslo 8. Čejka možná mírně pozvolněji, ale pomalejší jsou ještě Short a González de Oliveira. V krajních drahách vedle Čejky vyráží výrazně dopředu Hubert Koš, první je na obráce právě Koš, druhý Čekon, Čejka na 50 metrech otáčí na čtvrté pozici. Čejka teď strávil hodně času pod vodou, vyvlnil v rámci limitu, ale poměrně daleko. Hubert Koš se dostává přibližně o jednu délku do vedení před Janem Čejkou. Čejka ale srovnaný přibližně s Čekonem na 75, teď už 80 metrech. Čekon stále ve druhé pozici. Na 100 metrech točí Hubert Koš na prvním místě, Jan Čejka stále čtvrtý, Čekon na druhém místě, mezi nimi ještě Roman Miťukov. Hubert Koš po vyvlnění na obráce na 100 metrech je na tom zatím výborně. Dává se ještě hodně sil do závěrečné 50 na 125 metrech. Čejka potřebuje zabrat. Tohle nebude stačit případně na medaily. Čekon stále druhý na 150 metrech. Jednoznačně bude Koš na prvním místě. Čekon stále druhý a Jan Čejka klesá na pátou pozici. Tohle nebude stačit na medaily. Musí zabrat. Jan Čejka hodně času tráví pod vodou, teď vyvlnil, ale přibližně na té páté pozici. Koš na 175 metrech jednoznačně první a Čejka. Čejka se snaží finišovat na posledních 20 metrech, ale zatím je pomalý. Rychlejší je Miťukov, rychlejší je Siskos, rychlejší je také Čekon. Koš tuhne, Koš hodně tuhne, Čejka se snaží o finiš, ale Koš bude první a Jan Čejka nakonec. Bohužel bez medaile. Bohužel bez medaile. 0,4 sekundy za svým výkonem ze semifinále, pátá příčka pro Jana Čejku. Hubert Koš je mistrem Evropy v čase minuta 53,8 sekundy. Na druhé místo se v závěru dostal Apostolos Siskos a Tomáš Čekon zůstal na bronzu. Roman Miťukov ztratil na bronzového Čekona přesně 0,11 sekundy. A Čejka na bronz ztratil relativně výrazně, v podstatě půl sekundy za bronzovou pozicí Tomase Čekona zůstal Jan Čejka. Čekon se také výrazně zlepšil a také on se dokázal dostat pod minutu a 54 sekund. Janu Čejkovi se tentokrát nepovedlo zlepšit tak, jak on doufal oproti semifinále a končí tedy na mistrovství Evropy na své hlavní trati z dakarské dvoustovce na pátém místě. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
10: 18 hodin 46 minut a my samozřejmě do Paříže se za několik minut ještě vrátíme na Radiožurnálu Sport, protože budeme chtít slyšet pocity, emoce, ať už od Báry Sémanové, tedy Barbory Sémanové, která plavala právě v Paříži semifinále na 200 metrů, a to konkrétně Kraul, a následně budeme chtít slyšet samozřejmě také pozávodní ohlasy od Jana Čejky, který skončil pátý ve finále na 200 metrů znak. Tak si počkejte na Radiožurnálu Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport znovu míříme do francouzského hlavního města a tedy do Paříže, kde se v tomto týdnu koná mistrovství Evropy v plavání. Náš reportér Martin Charvát pro nás má pozávodní ohlasy po semifinále na 200 metrů kraul, tedy u Barbory Sémanové, a následně také rozhovor s Janem Čejkou po finále na 200 metrů znak. Martine.
1: Ano, nejprve Barbora Sémanová, žena, která postoupila první z rozplaveb, první ze semifinále. Vy máte ráda prostřední dráhy, takže pro vás ideální, že?
2: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsme měli s trenérem, a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost. A že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
1: Čas, minuta 55,77 sekundy. Jestli dobře vím, váš nejlepší osobní výkon v téhle sezóně?
2: Myslím si, že to bude tak nějak. Já si nepamatuju přesně, kolik jsem měla na Mareno Strom, ale myslím si, že to bylo na tady té hranici, takže jsem ráda, že jsem se tomu přiblížila takhle v semifinále.
1: Kolik tam bylo rezerv? To je pokaždé klasická otázka, semifinále nerozhoduje, postoupit ze semifinále, skončit osmý. Kolik tam bylo rezerv na to, aby z toho byl ten vytoužený čas začínající na sekundách 54?
2: Nedokážu to takhle přesně říct, ani to asi nechci jako takhle nějak označovat, ale určitě, jako když jsem viděla tu poslední padesátku, že jsem tam první a že tam vedle mě byla jenom jako jedna, dvě holky, tak jsem to jako nejela úplně naplno, takže určitě tam něco vyškrábu ještě extra.
1: Překvapilo vás trochu, že vlastně kolem vás pořád nikdo, přece jenom ty časy, které stačily na postup do semifinále a teď i na postup do finále, člověk by čekal, že to možná bude trochu rychlejší, že budou muset se ženy snažit víc, aby se dostali do finále, stačí relativně opravdu horší čas.
2: No jako ne, mně teda přišlo to semifinále docela rychlý, že když někdo jel 58 vysokých, tak se vlastně do semifinále nedostal, což mi přijde na Evropě docela jako náhodou rychlý, a dostali se tam holky, které jsem na šampionátech jako nikdy neviděla vedle sebe, takže byla to jako šance pro ty holky z těch třeba horších pozic dostat se dál. A nechci to zase hodnotit, jako každý to může mít jinak, někdo plave štafety, někdo do toho dává jako menší úsilí, takže se na to úplně nekoukám a soustředím se na sebe.
1: Jak velkou motivací jsou výkony Jana Čejky? Vy spolu trénujete často, jezdíte přibližně stejné časy, přijde tam i nějaká sázka?
2: Je to obrovská motivace samozřejmě. Čekala jsem, že určitě si udělá osobák, v tréninku jezdil výborně, ale když jsme dělali tu sázku, tak jsem nečekala, že pojede až tak rychle, protože jinak bych do toho se úplně tak nehrnula asi. Ale je to samozřejmě motivace. Tím, že trénujeme spolu, tak vím, že jako jsme schopni jet rychle, že máme natrénováno, a je to jenom o tom to prodat, a on to prodal skvěle, takže určitě je to velká motivace.
1: Děkuji, hodně štěstí ve finále.
2: Děkuji moc.
1: Říká Barbora Sémanová. Jan Čejka tady sedí znavený po finále. Nemusíte vstávat, já si k vám klidně kleknu, jestli vás natolik bolí nohy. Jan Čejka potvrdil čas v podstatě úplně stejný na 40, který plaval v semifinále, ale v finále bylo tedy nesmírně rychlé.
3: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
1: Já ale vidět na vaší tváři úsměv, protože ten čas je výborný, ten čas je opravdu skvělý, potvrzený, jenom prostě jsou tady borci, kteří už se dostanou i pod 54 sekund.
3: Tak samozřejmě mě mrzí, že se mi to nepovedlo vylepšit oproti tomu semifinále. I včera si myslím, že jsem říkal, že to je ten můj cíl se zlepšit. Každopádně ten výkon byl jako hodně podobný. Pořád jsou to dva časy takhle rychle za sebou, které jsou hodně rychlejší, než co jsem kdy dřív jel. Takže jsem spokojený a je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
1: Co tam šlo udělat teoreticky lépe? Vy jste viděl v svém semifinále, no ve svém semifinále včerejším, že tam ještě nějaká rezerva byla a teď vlastně čas srovnatelný, tak co mohlo být lepší ve finále?
3: Tak myslím si, že jsem se nechal trošku jako uníst v té první padesátce, kdy jsem spíš jakoby šel do toho trošku tak jako stuha oproti tomu semifinále, kdy jsem měl jako takovou větší uvolněnost a pak mě to nakonec stálo trošku těch sil, který jsem třeba potřeboval v tom finiši, abych tam tu poslední padesátku zmáčknul rychleji.
1: Jak berete páté místo na mistrovství Evropy? Už máte šesté z mistrovství světa?
3: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek. A určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
1: Říká Jan Čejka po pátém místě na mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: 18 hodin 57 minut, to nejdůležitější jsme se tedy dozvěděli na Radiožurnálu Sport. Teď čekáme na Sum 41.

0: nastane částečné zatmění slunce, je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které zrak ochrání.
1: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
2: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
1: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
2: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a Lidický památník se na jaro opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
3: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
4: Proto se nyní památník obrátil na Ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř. Pír za motoristy.
5: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
4: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovaly informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, Střední Asii a nebo taky v Africe.
6: Sport. Plavec Jan Čejka na mistrovství Evropy nevybojoval medaili ve finále trati 200 metrů znak. V Paříži dohmátl na pátém místě. Vyhrál Maďar Koš. Do finále kraulařské dvoustovky postoupila v nejrychlejším čase obhájkyně titulu Barbora Sémanová. Desetibojař Vilém Stráský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopecký na 20. místě. Největší česká naděje Tomas Järvinen v soutěži nepokračuje. Ve druhé disciplíně odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
7: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
6: Desetiboj pokračuje ve večerním programu skokem vysokým a během na 400 metrů. V semifinále se představí překážkáři Kolomazník a Štefko na 110 metrech.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D10 před Boleslaví a kolony stále také v Praze. Na dálnici D10 stále čekejte pomalý provoz na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru je zúžení a kolona stále má skoro 4 kilometry a zdržení od Prahy na Boleslav asi 20 minut. V Praze pak stále čekejte velmi silný provoz a kolony. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení ve Kbelské směrem z Černého mostu. Zdržení je tam asi 20 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, zejména ve Velzonově, tam brzdí provoz zúžení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Je to vždy obousměrně na 10 minut. A 10 minut naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Kvůli regulaci tunelů je pak v Praze stále plná Dobřížská ulice od Barandovského mostu do Mrázovky a také Radlická ulice. Tam navíc překáží i nehoda u zastávky tramvají Laurova. A na Žižkově se ucpává okolí křižovatky Ohrada. Je to kvůli omezení, no a ty kolony jsou tam v Hartigově i v ulici Jana Žilivského. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
10: 19 hodin a 5 minut. Dobrý večer z Prahy.
8: Radiožurnál Sport
11: a Karel Schamberger.
10: Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat další zprávou. Fotbalisty Sparty opustil kapitáno Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do Saúdské

0: Je tady souboj fotbalových vítězů Ligy mistrů a Evropské ligy. V superpoháru v rakouském Salzburku nastoupí favorizované Paris Saint-Germain proti anglické Aston Ville, která asi na rozdíl od soupeře nenasadí část svých hlavních opor. S podrobnostmi je ve studiu Mirko Vasič. Přeji ti dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Celek z Birminghamu nastupuje proti Pařížanům, kteří Ligu mistrů vyhráli dvakrát za sebou a superpohár se letos pokusí obhájit. Jak k dnešnímu duelu Angličané přistoupí?
1: Podle trenéra Aston Villa Unaia Emeryho je důležitá zejména nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži, no a pak taky v evropských pohárech. On ale i dnešnímu souboji o superpohár dává docela velkou váhu.
2: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
1: Unai Emery taky potvrdil, že do utkání nezasáhnou tři velká jména, tři medailisté z letošního světového šampionátu. Útočník Ollie Watkins a obránce Ezri Konsa, kteří pomohli anglické reprezentaci k zisku bronzu. No a pak brankář stříbrných Argentinců Emiliano Martinez. Národní tým Francie skončil na šampionátu čtvrtý a do pařížského týmu se teprve v pondělí vrátili reprezentanti Dembele, Barcola, Doué, Hernandez a Zaire Emery. S nimi tedy i mistr světa, Španěl Fabián Ruiz. Ani u nich se nějak tak start ve večerním utkání nečeká.
0: A takže to nejspíš bude bez velkých hvězd. Za francouzský tým by ovšem mohly nastoupit třeba opory Portugalska, že?
1: Ano, na pár minut v posledním přípravném zápase Paris Saint-Germain už naskočili Nuno Mendes, João Neves i Vitinha a všichni tři by měli být tedy na ten dnešní duel připravení. Vedle nich je na superpohár nachystaný třeba i kapitán brazilské reprezentace Marquinhos, který tedy nosí pásku taky v Paris Saint-Germain. Portugalec Vitinha mluvil před prvním soutěžním utkáním v nové sezóně o ambicích francouzského celku, o tom, že dva tituly za sebou v Lize mistrů, pět titulů v řadě v domácí soutěži Ligue 1, a nebo právě loňský superpohár prostě týmu nestačí.
3: V minulé sezóně jsme ukázali, jak jsme hladoví. Chceme vyhrávat dál, získávat další tituly, další poháry. Cíle se nemění.
1: No a ukáže se to dnes večer. Zápas o fotbalový superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne v 21 hodin.
0: Říká Mirko Vasič, náš dnešní editor, a já můžu slíbit ze studia radiožurnálu Sport, že samozřejmě budeme o tomto zápasu informovat v častých reportážních vstupech. Budeme ten stav a čas tohoto duelu často připomínat. Teď ve studiu Mirko Vasič, moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 19 hodin 13 minut, posloucháte radiožurnál Sport.
4: Na pláži v písku leželo srdce.

Od léta až na Radiožurnálu Sport hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se v emotivním dopise rozloučil se svým otcem Jorgem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. 39-letý kanonýr ve vzkazu, který zveřejnil na Instagramu, hlitoval, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa a zpochybnil, jak dlouho ještě bude bez něho pokračovat v kariéře. Osminásobný držitel zlatého míče přiznal, že je jedním z hlavních důvodů účasti na letošním mistrovství světa. Pro něj bylo, že si to otec přál. Na vzkaz Messiho reagoval i jeho možná největší rival během kariéry, Portugalec Cristiano Ronaldo, který napsal, cituji, posílám obrovské obětí tobě i tvým blízkým v této těžké době. Leo, hodně sil. 19 hodin 17 minut, i o tomto je Sport, i o tomto je Radiožurnál Sport, teď už YouTube.

0: Český atlet Tomas Järvinen odstoupil po dvou disciplínách z 10 boje na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 nepokračuje v soutěži kvůli svalovému zranění a na stadionu v Birminghamu s ním po nešťastném konci v závodě mluvil Jakub Marek.
1: Tomasi, je vidět na vás velké zklamání, co se tam stalo?
2: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to, abych nebyl zraněnější, než můžu být.
1: V prvním dálkařském pokusu to bylo 718 cm, už v něm jste cítil, že to také není dobré?
2: Ano, už v něm mě to bolelo, ale říkal jsem si, že to chci zkusit, chci jít dál. I kdyby to byla lehká bolest, tak bych přesto šel, ale jak to bolelo víc, tak jsme to bohužel museli ukončit.
1: Je to ten stejný zadní stehní sval, se kterým jste měl problémy nedávno?
2: Ano, je to ten stejný sval, jenom je to vejš trochu, ta bolest.
1: Vy už jste se ulížil s tím, že jste říkal hlavně dokončit ten víceboj, takže jste tak nějak tušil, že to bude na hraně.
2: Upřímně netušil, to říkám do každého víceboje, do kterého jdu, že pro mě nejdůležitější to dokončit ve zdraví, ale bohužel no, tohle se ve víceboji stává a budu doufat, že se bude stávat co nejméně.
1: Ono se také často stává, že právě v té největší formě atlet se zraní, tak je to i ten váš případ, že teď jste cítil, že byste tady mohl útočit na osobní rekordy?
2: Cítil jsem, že určitě můžu dělat osobní rekordy, z tréninku to i tak vypadalo, já jsem se teda necítil až tak dobře jako třeba v Peru, ale výsledky ukazovaly něco jiného, takže jsem tomu věřil a je to možný, no, že jsem prostě byl ve formě a stalo se.
1: Je to vaše první akce vlastně takhle mezi dospělými, asi na ní nebudete vzpomínat v dobrém, přesto dávám to něco do budoucna?
2: Určitě. I trenér říká, že ty špatné závody jsou důležitější než ty dobrý, takže si to zkusím vzít co nejvíc a zlepšit do příštích let.
1: Co zbytek sezóny? Už ho věnujete spíš léčením těch bolístech, těch zranění, nebo ještě někde zkusíte zazávodit?
2: Uvidíme, už dneska jdu na Sono se zaďákem a podle toho se asi rozhodneme.
1: To říká největší naděje současného českého desetiboje 20-letý Tomas Järvinen. Ten nedokončí kvůli svalovému zranění soutěž na evropském šampionátu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: V soutěži desetibojařů tak po konci Järvinena zůstávají už jen Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. Za několik desítek minut nás čeká další část deseti boje, a to konkrétně výška, na kterou po 10. večera naváže 400. Mezitím ale ještě před 9. 110 metrů překážek. V semifinále se představí Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Vše nabídneme živě z britského Birminghamu díky našim reportérům Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi, se kterými se spojíme tedy už po 7:30. Do té doby třeba Aerosmith.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Radiožurnál Sport připravil další zprávy.
11: Radiožurnál je 19 hodin a 30 minut. Krátké zprávy a Kateřina Salsidisová.
12: Už 10 minut je možné pozorovat v Česku částečné zatmění slunce. Měsíc by měl zakrýt skoro 90% slunečního záření. Tento vzácný astronomický jev bude nejvýraznější po 8 hodině večer. Češi ho můžou sledovat z hvězdáren i domovů, potřeba je ale speciální ochrana očí. Pozorování zatmění sluncem přímým pohledem může nevratně poškodit zrak. Do Česka míří více než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by ale měla situace na trhu se dál stabilizovat. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o 1/5 nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví.
0: Sport.
12: Znakář Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na dálnici D10 u Boleslavy a také kolona v Praze v Novopatské. Na dálnici D10 stále čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je omezení pouze do jednoho pruhu a ta kolona stále je asi na 20 minut. V Praze provoz postupně slábne, stále ale čekejte kolonu v Novopatské ulici z Černého mostu do Belské. Tamto zdržení je asi na 15 minut. 10 minut pak naberete ve Vlzonově ulici před omezením u hlavního nádraží směr muzeum. 5 minut se pak zdržíte na konci Nuselského mostu před Legerovou. A kolona je v Praze také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Čekejte zdržení asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

19 hodin 630 minut a ladíte radiožurnál Sport. Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku skončil po dvou letech v Neapoli a zamířil do Fenerbahce Istanbul. Přestup fotbalisty oznámili zástupci obou týmů na svých webech. Podle informací tureckých médií zaplatí klub italským vicemistrům za reprezentačního kanonýra 6 milionů euro plus bonusy, což je v přepočtu nějakých 145 milionů korun. Lukaku ve své první sezóně v Neapoli nastřílel v 38 zápasech 14 gólů a týmu tak pomohl k domácímu titulu, pak ale přišel ve vztahu mezi Belgičanem a Neapolí zvrat. Vinou různých zranění odehrála na jaře jen 7 utkání a tak se bez povolení klubu rozhodl podstoupit léčbu doma v Belgii, aby zvýšil své šance na start na mistrovství světa. V Neapoli za to dostal disciplinární trest, nyní se ale s klubem rozešel v dobrém.

0: 19 hodin 40 minut, možná nás teď posloucháte někde venku a u toho se koukáte na částečné zatmění slunce a u toho sníte, pokud tedy vidíte hvězdy. Upřímně nevím, jak moc a jestli je zatmění slunce viditelné i ve Velké Británii v těchto chvílích, ale třeba se to teď rozvíme od našeho reportéra Adama Procházky, který sleduje hlavně závod v 10 boji na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. A tak ho zdravím. Adame, dobrý večer.
1: Hezký večer, no my máme s kolegou Jakubem Markem trochu smůlu, protože zhruba v těch místech, kde je slunce, tak my máme střechu nad komentátorským stanovištěm, takže nejlepší výhled budou mít asi fanoušci na té protilehlé tribuně. My máme smůlu, ale nemáme ani speciální brýle, ani jsme cestou nenašli žádné svářičské, takže bychom se stejně asi nedívali.
0: Ale my můžeme se dostat teď více už k tomu sportu. Přibliž nám více ten závod v 10 boji, ve kterém už bohužel nepokračuje jeden z českých reprezentantů Tomas Järvinen.
1: Deseti bojaři mají za sebou tři disciplíny, na té druhé, což byla dálka, tak skončil právě zmiňovaný Tomas Järvinen. Je to velká škoda, protože připomínám, je mu teprve 20 let a má velký potenciál. Stal se před 2 lety juniorským mistrem světa v Peru v Limě. Tady musel odstoupit, protože si pravděpodobně přivodil zranění zadního stehenního svalu. To je typ zranění, který ho trápil už třeba i v přípravě a tady se mu to pravděpodobně obnovilo. Takže musel skončit. Ve hře už máme pouze dva deseti bojaře. Tím, který na tom zatím průběžně lépe, je Willem Stráský, který má průběžně 7. pozici, tedy je průběžně 7. s 2567 body, to znamená, že na ty úplně nejlepší, což je tedy Němec Leo Neugebauer, tak ztrácí nějakých 300 bodů. Když se podíváme tím pořadím trochu hlouběji, tak tam najdeme taky 20. Ondřeje Kopeckého, kterému se úplně nedaří. To naopak Stráský se třeba docela ukázal v té dálce zmiňované, protože skočil svůj osobní rekord, tedy 754 cm.
0: Jsme ve spojení živě s Birminghamem, kde probíhá mistrovství Evropy v atletice. Máme nějaké ponětí o tom, kdyby mohli jít právě zmínění čeští deseti bojaři Ondřej Kopecký a Willem Stráský do akce, tedy kdy půjdou do toho výškařského sektoru?
1: Na to si chvíli počkáme, protože oba vynechávají ty úvodní laťky, úvodní výšky. Willem Stráský půjde poprvé až na hodnotu 184 cm a Ondřej Kopecký taky, takže si musíme počkat, až odskáčou ti další, kteří začínají už na těch dřívějších hranicích, třeba na 175 cm, Švýcar Krumenacher a tak dále a tak dále. Takže si na to chvíli počkáme, možná o to větší škoda, že chybí Tomas Järvinen, protože ten má tu výkonnost, co se výšky týče, z českých atletů suverénně nejlepší a patří i mezi světovou špičku, ale jak už jsme zmiňovali, bohužel musel odstoupit kvůli zranění.
0: Adam Procházka, náš reportér, teď živě z Birminghamu z mistrovství Evropy v atletice. Samozřejmě, až ho budou skákat Ondřej Kopecký a Willem Stráský, tak se zpátky do Anglie, do Velké Británie vrátíme. Pro tuto chvíli, Adame, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Stále čekáme na start českých 10 bojařů na mistrovství Evropy v atletice, a to konkrétně ve výškařském sektoru. A tak než se spojíme s Birminghamem, nabízíme ženský týmový olympijský sport. České reprezentantky v lakrosu čeká v listopadu ve Španělsku mistrovství Evropy v Sixies. To je varianta lakrosu, která se ukáže na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. Evropský šampionát bude prvním stupněm kvalifikace. V pořadu české šampionky si nejen o tom povídal mimochodem náš atletický reportér Adam Procházka s českou brankářkou Kateřinou Nájemníkovou, která národnímu týmu v kvalifikaci na hry věří.
1: Myslím si, že je to reálný. Taky záleží, jestli ostatní týmy si naberou do svých národních týmů americké hráčky. To nám by trošičku ty naše šance snížily.
2: No, to je zajímavé téma těch amerických hráček. Je třeba ve hře, že by se nějaké mohly objevit i v české reprezentaci?
1: Je to možné. My, když jsme se minulý rok kvalifikovali na světové hry do Číny, tak s námi právě hrály sestry Kýsovy, Izzy a Maggie. A myslím si, že nám dost pomohly.
2: A jak se vám vlastně tohle líbí nebo nelíbí, jak vnímáte tohle téma, že vlastně ty výkony těch reprezentací mohou ovlivnit v uvozovkách angažma amerických hráček?
1: No, nám to jako celému týmu vadí. Když to vemu tady z té Evropy, když se hraje mistrovství Evropy, tak to vlastně neukazuje to, jak ten evropský lakros na tom je, když se tam vlastně přivádí hráčky z Ameriky. My jsme říkali, že by se nám líbilo, kdyby tam byl nějaký strop toho, kolik ten tým může mít těch amerických hráček. Hmm. Ale to bohužel není na nás, aby jsme rozhodli.
2: To říká česká lakrosistka Kateřina Nájemníková, která hraje lakros od 4 let, ale brankářkou se stala vlastně docela náhodou až ve 12 letech. Tak myslíte si, že byste teď byla takhle daleko, i kdyby tehdy neonemocněla brankářka ve vašem týmu a vy jste před těmi více než 10 lety neskusila jít do branky?
1: Možná by byl za mě útočník, ale to už se nedozvíme. A já jsem vlastně za to strašně ráda, že jsem se do té branky dostala. Vlastně můžu hrát i v poli, ale tu bránu si moc užívám.
2: Jak myslíte, že vaší kariéře pomohlo třeba i to, že jste už od malička bydlela v Radotíně, v jeho západní části Prahy, což kdybychom měli označit nějakou meku lakrosu v Česku, tak by to byl asi Radotín.
1: Je to tak, Radotín je taková lakrosová vesnice. Ovlivnilo to dost. Myslím si, že kdybych bydlela někde jinde v Praze, tak se k tomu lakrosu ani nedostanu. Protože přeci jen, když člověk v Radotíně chodí do školky nebo do školy, tak tam těch lakrosáků je mnoho. A mě to právě zaujalo u spolužáka a mých kamarádů. A mně se ten sport zalíbil natolik, že jsem doma řekla, že já chci tady hrát lakros.
2: To říká Kateřina Nájemníková, česká lakrosistka, brankářka, reprezentantka, která se chystá na další velké turnaje. Kateřino, díky moc, že jste si udělala čas na Radiožurnál Sport a hodně štěstí.
1: Děkuju moc, mějte se hezky.
2: Adam Procházka, Radiožurnál.
0: A reportér Adam Procházka teď ještě jednou živě z Birminghamu. Vypadá to totiž, že čeští 10 bojaři už by se mohli dostat na řadu ve výškařském sektoru na mistrovství Evropy v atletice. Adame, máš slovo.
2: Ano, přicházíte právě včas, ještě jednou hezký večer. Ondřej Kopecký teď schodil laťku ve výšce 184 cm, což je ta první, do které se pustil, takže zatím Ondřej Kopecký pokračuje v té neúplně ideální formě tady na mistrovství Evropy v Birminghamu. To Vilém Stráský, ten o chviličku před ním zvládl ten svůj úvodní skok, takže pokořil 184 cm a může se připravovat na 187. Ondřej Kopecký tedy bude opravovat. To je kvalifikační skupina B, samozřejmě ti nejlepší jsou v té Ačkové skupině, kde měl být i Tomas Jervinen, který ale připomínám kvůli zranění odstoupil, a tam se skáče už o poznání výš 190 cm. Už pokořili třeba Ben Kunskas z Litvy nebo Nizozemec Dechrev nebo Němec Gräber a taky Němec Neugebauer, což je velký favorit tohoto závodu, tohoto desetiboje, protože je to olympijský šampion a taky mistr světa z Tokia a tady tedy průběžný lídr na evropském šampionátu v Birminghamu. Připomínám, že před touto disciplínou na tom z těch dvou Čechů byl lépe Vilém Stráský na průběžné 7. pozici, no a samozřejmě na té výšce, která teď probíhá, si bude chtít to svoje postavení ještě o něco zlepšit.
0: Říká náš reportér Adam Procházka, samozřejmě jakmile bude také právě Vilém Stráský skákat v Birminghamu, tak u toho s Radiožurnálem Sport budete. Teď je 19 hodin 51 minut a nás střídá kapela Lucie.

0: na trumpety by se nám líbilo od kapely Lucie. Určitě by se líbilo českým 10 bojařům na mistrovství Evropy v atletice, kdyby se jim dařilo na výšce. Aktuálně skáče Ondřej Kopecký a my míříme proto do Birminghamu. Zda se Ondřej Kopeckému povedlo skočit 184 cm a míříme za reportérem Adamem Procházkou.
1: Kopeckému se to stále nepodařilo, už dvakrát schodil tu laťku a vzhledem k tomu, že všem ostatním se to v té jeho kvalifikační skupině podařilo, včetně Viléma Stráského, který zvládl 184 cm na ten úplně první pokus, tak to znamená, že teď vlastně přijde na řadu znovu Ondřej Kopecký, český desetibojař, no a bude mít poslední šanci na to zdolat tedy tu výšku 184 cm. On vynechal ty úvodní čtyři, začínalo to až na 172 cm, ale podobně jako třeba Stráský a podobně jako spoustu dalších desetibojařů se rozhodl Kopecký vynechat úvodní čtyři výšky. Teď tedy je na té páté 184 cm a má už poslední šanci a poslední pokus. Teď se drží za hlavu, vypadá, že je opravdu hodně pod tlakem. On když to neskočil na podruhé, tak ještě chvíli ležel na té modré duchně, jako kdyby tušil, že se blíží pohroma. Teď jí může napravit. Už sám stojí před tou výškou 184 cm. Připomínám, že Ondřej Kopecký, český desetibojař, už dvakrát nedokázal překonat. Teď má poslední šanci. Už se rozabíhá obloukem zprava, skáče a nakonec překonává laťku 184 cm. Velká úleva pro Ondřeje Kopeckého, který se tímhle skokem zachránil, pokořil laťku 184 cm a stejně jako všichni ostatní bude pokračovat dál na tu laťku, která bude ještě o 3 cm výš.
0: A my tak stále máme důvod být ve spojení s Birminghamem. Budeme se na atletické mistrovství Evropy právě do Velké Británie vydávat ještě hodně často. 19 hodin 57 minut. Za malou chvíli nás čekají zprávy.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidusová.
1: Ve Španělsku začalo úplné zatmění slunce, v Česku částečné. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Atleti Strásky a Kopecký pokračují v 10 boji na mistrovství Evropy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Částečné zatmění slunce se v Česku blíží do nejvýraznější fáze. Zhruba za 10 minut by měl měsíc zakrýt skoro 90% sluneční.

0: naplněná. Omlouvali se, říkali, že je to z bezpečnostních důvodů, je to preventivní opatření, protože kdyby náhodou vypukl požár, protože je velké sucho, tak by se lidé nestihli dostat včas zpátky do bezpečí. Úplné zatmění slunce tady nastane ve 20 hodin 32 minut a potrvá zhruba jednu minutu. Jana Kudláčková, Radiožurnál.
1: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit ministerstvo práce. Teď jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
3: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
4: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Pražští hasiči zasahují u výbuchu plynu v Praze v Komořanech. Záchranáři kvůli tomu museli ošetřit 3 lidi s popáleninami. V restauraci v ulici Komořanská se nahromadil plyn od digestoří. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podle něj výbuch nezpůsobil žádné větší škody.
5: Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na místě je 5 evakuovaných osob a 3 osoby jsme předávali do péče zdravotnické záchranné služby. Celý objekt byl zkontrolován pomocí termokamery a samozřejmě probíhalo v místě i měření koncentrací toho plynu, ale nenaměřili jsme žádné nebezpečné hodnoty.
6: Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje soutěž 10 bojařů. Chybí v ní Tomas Jirvinen, který odstoupil kvůli zranění stehního svalu. Jak se daří dalším dvěma Čechům, Stráskému a Kopeckému, řekne z místa Adam Procházka.
7: Průběžně sedmý Vilém Stráský vstoupil do výšky dobře, na první pokus zdolal 184 cm, celkově 20. Ondřej Kopecký zvládl stejnou výšku až na poslední třetí pokus na 187 cm, ho čeká druhý skok, přitom první mlaďku schodil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Fotbalový záložník Lukáš Haraslín přestupuje ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatí. 30-letý Slovák opouští Spartu po 5 letech, během kterých s ní získal 2 ligové tituly a jednou triumfoval v domácím poháru.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D11 u Jaroměře, další na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. Na místě záchranáři, podle policie průjezdný jen odstavný pruh. Na D1 před Brnem a v Brně směr Ostrava ještě hustý provoz, před Brnem od kilometru zhruba 186 ještě místy blokují pravý pruh odstavená nákladní auta. Na D1 z Brna do Ostravy na exitu 226 Vyškov stojí kamion, je na sjezdu vlevo na zebře a bliká u něj šipka. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy na obchvatu Kravař havarovala motorka. K nehodě vyjeli záchranáři, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
10: 20 hodin a 5 minut jste ve společnosti Radiožurnálu Sport. Dobrý večer.
8: Radiožurnál Sport
11: a Karel Schamberger.
10: Znovu míříme do anglického Birminghamu, kde na mistrovství Evropy v atletice pokračuje 10 boj. Počínání ve výškařském sektoru Viléma Stráského a Ondřeje Kopeckého sledují reportéři Adam Procházka a Jakub Marek. Pánové, máte slovo.
7: Ondřej Kopecký právě schodil laťku ve výšce 187 cm po druhé, takže stejně jako na té předešlé výšce bude bojovat o záchranu, tam to dokázal až na třetí pokus a ten třetí pokus na ten bude spoléhat i tady na 180 cm, mezitím Vilém Stráský čeká, protože on na první dobrou skočil 184 cm a tuhle laťku, se kterou bojuje Kopecký, tak Vilém Stráský vynechává.

0: a bude se potom soustředit až na tu další.
1: Ondřej Kopecký, svěřenec Romana Šebrleho, se tady skutečně zatím dost trápí. V těch předešlých disciplínách to nebylo úplně ono a už teď si myslím, že to nebude na součet 8000 bodů. To by teď musel nějak naprosto změnit nastavení, asi psychické i fyzické, právě Ondřej Kopecký. Mezitím Nikolas Kraul, Němec, překonal laťku v tom vedlejším, silnějším, papírově silnějším sektoru. Tam už se skáče 196 cm, Kaul na poprvé 196 cm a on, přestože byl po třech disciplínách na 12. pozici, tak si myslím, že to je stále velký adept na medaily. On má famózní druhý den a i v těch prvních třech disciplínách dnes byl vlastně nad tím svým výkonem z letošního Getsisu, kde pozbíral téměř 8600 bodů. Takže Niklas Kaul velmi dobře, to je jeho krajan Leo Neugebauer, který suverénně vede po třech disciplínách. Teď schodil laťku na poprvé na výšce 196 cm.
0: A ještě jedna informace, mimo atletiku už i tady v Birminghamu je vidět, že pomalu dochází k tomu zatmění slunce, protože se tady tak trochu stmívá a reflektory tady na Alexander Stadium už svítí naplno.
1: Ten pík má přijít zhruba za 4 minuty a skutečně se tady sešeřilo.
0: Ano.
2: Tolik tedy zatím naši reportéři Adam Procházka, Jakub Marek, kteří vás i nadále budou informovat právě z Birminghamu právě o mistrovství Evropy v atletice. I nadále pokračuje desetiboj i s českými reprezentanty Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. I nadále to sledujeme na Radiožurnálu Sport. Teď už Scorpions.

0: rakouském Salzburku se dnes rozhodne o vítězi fotbalového superpoháru UEFA. V něm se utkají vítězové ligy mistrů z Paris Saint-Germain a Aston Villa, tedy klub, který triumfoval v evropské lize. Duel začne v 21 hodin a na radiožurnálu Sport vám budeme pravidelně aktuální stav připomínat. Teď ale ze Salzburku do anglického Birminghamu na atletické mistrovství Evropy. Závod 10 bojařů sledují Adam Procházka a Jakub Marek.
1: A Vilém Strácký před okamžikem nepřekonal 190 cm na poprvé, takže bude muset poprvé v této soutěži ve čtvrté disciplíně 10 boje opravovat. To Ondřej Kopecký, ten už skončil v této disciplíně 184 cm zapsal, ale to bude hodně málo bodů, velká bodová ztráta v této disciplíně, ale když se dívám na Švýcara Krumenekra, tak ten pravděpodobně bude na tom stejně jako Tomas Järvinen, který skončil po dálce, tak Krumenekr teď už má také Erko, tedy retired u svého jména ve výškarském sektoru a pravděpodobně to bude také konec v soutěži pro tohoto Švýcara. Když se podíváme do té výkonnostně lepší skupiny, tak tam před okamžikem na podruhé nepřekonal 196 cm dosud vedoucí Němec Leo Neugebauer, mistr světa v 10 boji a bude překvapivě opravovat na třetí pokus.
2: Já jenom doplním, co nás ještě bude čekat v programu dál, protože už zhruba tak za 40 minutek začne semifinále závodu na 110 metrů překážek i s českou účastí, a to dvojnásobnou. V dvou různých semifinále se představí Jonáš Kolomazník a taky Štěpán Števko, ten půjde tedy po Jonáši Kolomazníkovi. No a co se týká toho 10 boje, teď tu máme výškařskou soutěž, ale potom později večer po 10. hodině ve 22:22 hezký čas začne taky 400 metrů 10 bojařů, samozřejmě i s Vilémem Stráským a taky Ondřejem Kopeckým.
0: A samozřejmě na radiožurnálu Sport u toho díky našim reportérům v Anglii budeme. Teď Genesis.

0: Znakaři Janu Čejkovi nevyšel na plaveckém mistrovství Evropy útok na medaili. Na trati 200 metrů obsadil ve finále 5. místo. Podrobnosti přidá ve sportovním přehledu Krištof Kousal. Přeji ti dobrý večer.
1: Hezký večer. Znakař Jan Čejka ve finále dvoustovky časem 1:54,44 zaostal za svým národním rekordem ze semifinále jenom o 0,4. Od medaile ho ale dělilo skoro 0,5 sekundy. S výsledkem na šampionátu v dlouhém bazénu a v silné konkurenci je proto Čejka spokojený.
2: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek. A mě to motivuje, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
0: Vyhrál Maďar Koš, do finále kraulařské dvoustovky s přehledem postoupila Barbora Sémanová. Obhájkyně zlaté medaile byla v semifinále nejrychlejší ze všech o víc než 0,5 sekundy před soupeřkami.
3: Jo, určitě jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: Finále dvoustovky poplave Barbora Sémanová zítra.
1: Desetibojař Tomas Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na atletickém mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si v Birminghamu poranil zadní stehenní sval.
4: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mi zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
1: V deseti boji pokračují Češi Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. O jejich výkonech uslyšíte za chvíli od našich reportérů přímo z Birminghamu.
0: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
5: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
0: Haraslín pôsobil na Letné od roku 2021, se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů.
1: Vítězové fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain se utkají o super pohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a v evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
6: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
1: Zápas o zisk superpoháru UEFA mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne asi za 40 minut.
0: Kanadský obránce hokejistů Pardubic John Ludvík by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport řekl, že by o jeho nominaci mohl realizační tým uvažovat. 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí druhou sezonu v extralize, čímž splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace pro start v národním týmu.
1: A tenistka Kateřina Siňáková na turnaj WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojci s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nicholsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melikarovou Martinézovou.
0: 20 hodin 21 minut na radiožurnálu Sport končí další sportovní přehled. Ten aktuální připravil Krištof Kousal. Moc díky a naslyšenou.
1: Hezký večer, naslyšenou.

0: Bohužel bez Tomase Järvinena, který kvůli zranění odstoupil, pokračuje 10 boj na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Aktuálně jsou atleté ve výškařském sektoru, včetně Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Nejen ty, ale bedlivě sledují i naši reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Vilém Stráský teď se připravuje na první pokus na 193 cm, na 190 cm se zachraňoval posledním pokusem, ale byl to hodně vydařený pokus. Řekl bych, že tam ještě nějaká rezerva, pár centimetrů tam rozhodně bylo. Vidíme, jestli obdobný pokus teď předvede Stráský na té výšce, která je další postupnou v té výkonnostně horší skupině výškařů 10 bojařů, a Vilém Stráský už je teď připraven právě k tomu svému úvodnímu pokusu na 193 cm. Laťka padá, ale rozhodně to nebylo nějak daleko od úspěchu.
2: Nebylo to daleko od úspěchu, když Jakub Marek zmiňoval tu výkonnostně horší skupinu, tak můžeme rychle nahlédnout taky do té druhé, tedy výkonnostně lepší skupiny. Tam už se skáče 199 cm, to zdolal například Němec Niklas Kaul, anebo taky ostatní favorité, třeba i Němec a lídr 10 boje Leo Neugebauer.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
1: V Česku skončilo částečné zatmění slunce. Vzácný astronomický jev byl na českém území nejsilnější po 8 hodině večer. Další podobně výrazné zatmění nastane až v roce 2075. Dnes v noci budou ještě dobré podmínky pro sledování každoročního meteorického roje Perseid. Velké množství padajících hvězd můžou Češi sledovat i nad ránem. Meteory můžou lidé spatřit i pouhýma očima. Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn společnosti Cryfin. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. A to přesto, že podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než miliardu a 100 milionů korun. Obžalovaným v případě odsouzení hrozí 5 až 10 let vězení. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a nebo zemědělci. Sport. Deseti bojaři Vilém Stráský a Ondřej Kopecký bojují na atletickém mistrovství Evropy ve čtvrté disciplíně skoku vysokém. Sleduje to Adam Procházka.
2: Soutěží výškařů už se drží z Čechů jenom Vilém Stráský, 190 cm překonal na třetí pokus, teď je laťka o další 3 cm výš a Stráský na poprvé schodil. Ondřej Kopecký ve výšce skončil s výkonem 184 cm. Před výškou byl Stráský v deseti boji průběžně sedmý, Kopecký 20. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 před Brnem a už průjezdná dálnice D8. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stále pozorně na 15. kilometru v levém pruhu hlásil náš zpravodaj velký kus pneumatiky.
5: Zatrhaná pneumatika od kamionu, ale je to jako obrovský. Už tam jedno auto je odstaveno na 14, ten kamion je na 14,5.
4: Dálnice D8 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem byla obousměrně neprůjezdná. Uzavírka mezi kilometry 58 až 60 v tunelech u Prackovic skončila, rušili tam omezení, kolona se rozjíždí. Ještě jednou D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici jede nadměrný náklad, kilometry 22 až 20, dejte pozor, je tam omezení a nejdou předjet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude skoro jasno, teploty klesnou na 13 až 8 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: 20 hodin 33 minut ladíte jediné čistě sportovní z rádio v Česku a vracíme se do Birminghamu, tedy na atletické mistrovství Evropy, kde je na programu aktuálně soutěž 10 bojařů, a to ve výškařském sektoru, a proto dostávají slovo reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
2: Hezký večer, ještě jednou máme dobrou i špatnou zprávu, o té špatné už jste slyšeli. Ondřej Kopecký, ten skončil s výkonem 184 cm, protože potom tu laťku, která byla o 3 cm výš, nepřekonal, ale Vilém Stráský, ten pokořil 193 cm a tím pádem se bude chystat na 196. Stráský se poměrně natrápil na té předchozí výšce, což bylo 187 cm, tu zvládl až na třetí pokus, potom tu další, to je tedy 193 cm, tam na poprvé pokazil, ale po druhé už se mu to podařilo, takže stále je Vilém Stráský ve hře a bude si chtít tady ve výšce ještě vylepšit to průběžné sedmé místo. Ondřej Kopecký, ten tedy dál pokračuje v neúplně ideálních výkonech tady na evropském šampionátu. Připomínám, že před touto disciplínou, která je čtvrtá v pořadí, patřilo Ondřej Kopeckému celkové 20. místo z 24. A ještě připomenu, že původně startovalo 25 desetibojařů, ale český reprezentant 20-letý juniorský mistr světa Tomas Järvinen kvůli zranění odstoupil.

0: 20 hodin 38 minuty nadále sledujeme na Radiožurnálu Sport 10 boje na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu a vydáváme se do Velké Británie i teď za našimi reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
1: Vilém Stráský a 196 cm, to je teď souboj ve čtvrté disciplíně desetiboje. Stráský už překonal 193 cm, vylepšil si tak svůj nejlepší letošní výkon, teď už by tedy další 3 cm k tomu přidal, osobní rekord je dokonce 199 cm. Vilém Stráský na poprvé 196 cm nepřekonává, laťka padá, ale na těch předešlých výškách jsme už viděli víc nezdarů Viléma Stráského. Třeba na 190 cm dokonce opravoval na poslední třetí pokus, takže ještě dva pokusy má před sebou, nic není ztraceno.
2: Stráský už navíc ukázal, že když jde do tuhého, tak se dokáže skoncentrovat a nakonec tu laťku zvládnout, takže si počkejme ještě na další pokusy tohoto českého reprezentanta. Zatím z těch favoritů, tak těm se daří tady ve výšce, třeba mistr Evropy z Říma, Estonec Johannes Erm, ten je zatím čistý, skočil i 196 cm a když se podíváme do té lepší výkonnostní skupiny, tak tam zatím pokračuje stále dál i lídr desetiboje tady v Birminghamu, Němec Leo Neugebauer, i když teď na 202 cm poprvé zkazil. Každopádně, když se podíváme dál, tak je tu třeba i Francouz Mackenson Gletti, který byl v Římě bronzový a ten taky na poprvé 202 cm nezdolal. Nás samozřejmě ale zajímá Vilém Stráský. Připomínám, že tedy už má za sebou úspěšně 193 cm, 96 na poprvé nezvládl a my se budeme těšit na jeho další pokusy.
1: Je to a bude to ještě hodně dlouhá soutěž výškařů, desetibojařů, už hodinu tady skáčou, myslím si, že zhruba ještě tak hodinu skákat budou, i proto je právě naplánovaná pátá disciplína, tedy běh na 400 metrů na 22. hodinu a 22. minutu českého času.
0: A samozřejmě i u ní na Radiožurnálu Sport budeme díky našim reportérům Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi. Mezitím ale budeme informovat také o fotbalu, protože už zhruba za 20 minut začne v rakouském Salzburgu finále superpoháru UEFA, tedy duel mezi vítězi Ligy mistrů PSG Paris Saint-Germain a mezi vítězi Evropské ligy, mezi anglickou Aston Villou. Když se podíváme jen letmo do sestav obou týmů, tak v té PSG nenajdeme ty největší hvězdy, které třeba hrály na mistrovství světa z týmu Francie, tedy hráčů, kteří hráli pravidelně pod Didier Deschampsem, jsou to jen Désiré Doué a také Zaire Emery. Když se podíváme ale třeba na sestavu Aston Villa, tak v bráně nebude argentinská opora Emiliano Martinez, nicméně Nizozemec Bizot, který dostává dnes přednost. Ono se to vědělo, trenér Aston Villa to před zápasem zmiňoval, tedy Unai Emery, že bude odpočívat Emiliano Martinez po náročném mistrovství světa, na kterém Argentinci skončili stříbrní, Španělé ho ovládli.

0: Na sever, tam míříme i s mikrofony radiožurnálu Sport, protože přece jenom z Prahy do britského Birminghamu je to trochu na sever, i když více samozřejmě na západ. Právě v Birminghamu probíhá mistrovství Evropy v atletice a my se tam vydáváme za 10 bojaři. Právě jejich výkony ve výškařském sektoru sledují reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
1: A teď to bylo velmi těsné. Vilém Stráský nevěřícně kroutil hlavou na doskočišti, že laťka spadla na 196 cm. Tam to jen tak lízl, možná stehny, možná kotníky, ale podstatné je to, že má druhý křížek na 196 cm. Bude mít tak poslední opravný pokus.
2: Stráský potom na té modré duchně klečel a díval se, jakoby nevěděl, co přesně tam bylo špatně. Každopádně ta laťka spadla, to je jisté, takže se bude zachraňovat na 196 cm. A připomenout taky můžeme to, že Ondřej Kopecký, ten už před nějakou dobou skončil ve výšce, protože nedokázal překonat 190 cm, takže jeho nejlepším platným výkonem je ve výšce, tedy ve čtvrté disciplíně 10 boje 184 cm.
0: I nadále sledujeme na radiožurnálu Sport výkony atletů na mistrovství Evropy v Birminghamu. Teď ale jiné téma. Basketbalistu Děčína Tomáše Pomykálka lidé v poslední době popichují nejen kvůli výkonům na hřišti. Právě dlouholetá klubová opora má totiž prsty v jednom z největších letních přestupů v české nejvyšší soutěži. Právě on dal totiž první impuls k přesunu Tomáše Vyorala, kterého Děčín přebral svému úhlavnímu rivalovi z Ústí nad Labem.
3: Ze mě si dělají srandu lidi, jako že vždycky se mě právě, nebo oni se mě ptají, jako a ty taky jako vybíráš ty hráče, jo? A já říkám, ne, to je absolutně mimo mě a teď jako tohle to byla fakt taková shoda náhod všeho.
4: Potvrdil Tomáš Pomykálek, že šlo o mimořádnou záležitost a popsal, jak se angažování Vyorala se běhlo.
3: Já jsem totiž mezi řečí řekl, že tím, že jsme spolu byli nějakou jako celou dobu v podstatě v nějakém jako aspoň menším kontaktu, že jsme si občas takhle napsali, tak jsem řekl, že by bylo fajn si spolu ještě někde pinknout. A že jsem vlastně jako věděl, že mu končí smlouva a říkal jsem jako tak, hele, já tady mám ještě smlouvu, tak jako co kdybys přišel ty za mnou. No a v podstatě na tomhle to jako začalo tak nějak a pak jsme se nějak zmínili jako tady, jako vedení samo na tím začalo pak jako uvažovat, že ta varianta by třeba byla a teď je tady s náma.
5: Ke konci sezóny jsme si napsali s Tomášem Pomykálkem a vlastně to byl asi hlavní člověk, který to pak nějak jako celý zmanéžoval. Samozřejmě pak jsem byl v kontaktu s Lukášem Housarem, řekli jsme si nějaké podmínky a víceméně pak po sezóně jsme jednali a povedlo se to, za co jsem rád.
4: Řekl Tomáš Vyoral, že kamarádskou domluvu ještě musel potvrdit děčínský generální manažer Lukáš Houser. Přestože Ústí chtělo svou oporu udržet, Vyoral zamířil k rivalovi.
5: Od Ústí jsem nabídku dostal, nicméně prostě jsem hledal ještě lepší nabídku, co mi bude dávat i větší smysl. Jednak i tady budu moct trénovat mladší kluky, takže a já bych do budoucna se tomu basketu chtěl dál věnovat, takže tohle to mi dávalo největší smysl, kdy vlastně i ta mládež je tady na velice vysoký úrovni a ještě bych samozřejmě chtěl hrát plnohodnotně nějaký ten rok a dávalo mi to smysl.
3: Teď jenom doufám, že Vio bude dobrý a abych to nedostal slíznu to jako, no tak ty jsi sám ho sem dotáhl, ty jsi to vymyslel, takže doufám, ne, dělám si samozřejmě srandu. Poslední roky tady všichni říkali, že jsme bez emocí takový, ale já věřím tomu, že teď přišel prostě hráč, který zase to umí jako oživit, který umí udělat nějaký gesto, umí trošku vyhecovat i, jako, i jak ty fanoušky, tak spoluhráče. Já jsem přesvědčený o tom, že nám hodně pomůže.
4: Řekl kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomykálek. Z Děčína David Kalvas, Radiožurnál.
0: 20 hodin 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jak se daří 10 bojaři Vilému Stráskému? To je otázka, se kterou míříme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy za našimi reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem.
1: Vilém Stráský právě teď schodil i na potřetí laťku ve výšce 196 cm ve čtvrté disciplíně 10 boje, tedy výšce, ale i těch 193 je o 5 cm víc, než zdolal na začátku července v Polsku při tom svém letošním nejlepším součtu 10 bojařském a vypadá to, že by mohl útočit tady na nějakou hranici 8150 bodů a Vilém Stráský by tak si mohl vylepšit třeba i 8 osobní rekord, a když se podíváme na to celkové pořadí aktuálně v průběhu čtvrté disciplíny, samozřejmě se to ještě může měnit, tak Vilém Stráský drží sedmou pozici.
2: Sedmou pozici za 3307 bodů, každopádně výška pro něj skončila, to už jsme zmiňovali, ještě ho dnes stejně jako ostatní desetibojaře bude čekat jedna disciplína po 10. hodině večer 400 metrů. A teď, když se rozhlédnu tady na Alexander Stadium po těch ochozech, tak to nevypadá na žádnou vyloženě zlepšenou návštěvnost. Ta čísla z těch minulých dní, to se pohybovalo kolem nějakých 13 tisíc diváků, kapacita je zhruba 22 tisíc. Hodně se o tom psalo třeba na BBC, že ty lístky jsou možná až příliš drahé, stejně tak jako jídlo tady ve stáncích. Každopádně organizátoři ti říkali, že třeba na páteční, sobotní, nedělní program už lístky skoro ani nezbývají, tak to buď potvrdíme, nebo vyvrátíme.
1: Snad to třeba dneska ještě dorazí, protože tady poběží finále čtyřstovky mužů, hladké čtyřstovky Matthew Hudson-Smith, britská hvězda odsud z Birminghamu, a to je skutečně velká hvězda britské atletiky, a pokud by ani na něj nedorazil plný stadion, tak to jsem zvědavý na ten víkend.
2: No, když se podíváme po levé straně, tak ta západní tribuna je vlastně dočasně pojmenovaná právě po něm, takže tam visí nápis Matthew Hudson-Smith Stand.
0: Adam Procházka a Jakub Marek, naši reportéři na mistrovství Evropy v atletice. Teď také trochu o návštěvnosti, ale samozřejmě hlavně o desetiboji, který i nadále budou sledovat právě v Birminghamu, kde i nadále pokračují Vilém Stráský a Ondřej Kopecký.

0: Na radiožurnálu Sport znovu míříme do Birminghamu za špičkovou evropskou atletikou. Tentokrát ne na desetiboj, ale semifinále mužů na 110 metrů překážek. V českém dresu se představí Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Jejich závody odkomentují reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Příjemný večer, 110 překážek čeká i desetibojaře, ale to až zítra dopoledne, teď jsou na startu specialisti, no a Jonáš Kolomazník, ten už je připravený za startovními bloky v dráze číslo 2. Jonáš Kolomazník, který letos si vylepšil osobní rekord už na 13,55 sekundy, rozhodně není velkým adeptem na postup do dnešního večerního finále, to by se rovnalo senzaci, kdyby Kolomazník prošel mezi těch 8 nejlepších, ale bude se snažit bojovat o co nejlepší čas, o co nejlepší umístění. Favority opět hledejme v těch vnitřních drahách. Je tam Just Quo Mathieu, to je Francouz, který už má osobní rekord dokonce pod 13 sekund, 12,99. Letos v uvozovkách jen 13,20, ale i tak je velkým favoritem tohoto prvního semifinále. Vedle Quo Mathieu je Alcie Martinez, to je Španěl, který také má už hodně rychlou 110 překáže v kariéře za 13,14 setin sekundy. Postupový klíč dva nejrychlejší plus další dva z časy. Takže pokud by chtěl, což určitě chce, Jonáš Kolomazník pomýšlet na postup do finále, tak by musel být nejhůř čtvrtý právě v tomto úvodním semifinále. V tom druhém semifinále pak bude další Čech Štěpán Štefko. Teď už je vše připraveno ke startu závodu na 110 metrů překážek. Jonáš Kolomazník vypadl ze druhé dráhy velmi slušně. Na první překážce byl mezi těmi nejlepšími, ale teď už se před něj soupeři dostali. Jonáš Kolomazník na páté, šesté pozici a teď to pravděpodobně bude šesté, sedmé místo v semifinále evropského šampionátu. Ještě si počkáme na čas, ten vítězný čas, neoficiálně 13,33 setin sekundy. Tam byl právě favorizovaný Francouz Quo Mathieu, už je to oficiální 13,33 na druhé pozici. Přímo do finále jde i Kypřan Milan Trajkovič. Velmi zkušený Kypřan za 13.40 na třetí pozici v novém osobním rekordu Belgičan Van Negin 13.41. Na čtvrté pozici bude čekat na čas ještě Asie Martinez za 13.45. Už máme oficiální i čas Jonáše Kolomazníka 13.80. S tím asi nebude úplně spokojený, ale je to o něco rychlejší než v rozběhu tady v Birminghamu.
2: Za chvíli nás tady bude čekat ještě další semifinále opět s českou účastí. Tam poběží Štěpán Štefko a kdybychom měli odhadnout, v jakém čase doběhne, tak bychom asi řekli ve stejném jako Jonáš Kolomazník, protože už jsme to zmiňovali, je to kuriozita, kterou mě baví opakovat. Mají stejné sezónní maximum, stejný osobní rekord na setinu, no a ve stejném čase běželi taky v rozběhu, tak uvidíme, jestli v téhle sérii budou pokračovat i dál.
0: A samozřejmě, jestli to bude stejný čas pro Jonáše Kolomazníka a i Štěpána Štefka, uslyšíte na radiožurnálu Sport. Právě semifinále na 110 metrů překážek i se Štěpánem Štefkem nabídneme už za okamžik.

0: Na radiožurnálu Sport 21 hodina, téměř 1 minuta a my znovu se vydáváme do britského Birminghamu na atletické mistrovství Evropy, protože nás čeká další semifinále mužů na 110 metrů překážet tenkotokrát se Štěpánem Štefkem, tedy dalším českým reprezentantem. A proto mají slovo znovu Jakub Marek a Adam Procházka.
1: A už se připravuje ta druhá osmička sprinterů překážkářů Štěpán Štefko, stejně tak jako Jonáš Kolmazník ve druhé dráze. Vedle Štefka je Damian Čikier, velmi rychlý Polák, který ale má rychlou hodně 60 překážek. Na 110 už to zas až tak rychlé není a favorit je opět ve vnitřních dráhách Jason Joseph Švýcar a Enrique Llopis Španěl.
2: Štěpán Štefko.

0: teď na tenhle ten závod, ve kterém tedy máme i české zastoupení, a Štěpán Štefko se teď hodně burcuje, klepe si do stehen i do hlavy teď trochu, to je skoro až za hranou. Říkám si, že to asi muselo trochu bolet, ale zkrátka, pokud mu to pomáhá, tak dobře pro něj. Teď už všichni závodníci zaklekávají tedy do svých bloků. Připomínám, že Štěpán Štefko poběží úplně vlevo z pohledu překážkářů v té druhé dráze a teď už všichni jenom čekají na startovní výstřel. Štěpán Štefko bude chtít překvapit na 110 metrech překážek. Už máme odstartováno. Štěpán Štefko vystartoval pomalej trochu než ostatní závodníci. Teď už se trochu propadá tím polem. Pro postup si běží jiní, mezi nimi taky třeba Josef. No a Štěpán Štefko teď poslední nebude, protože tam došlo k nebezpečnému pádu, ale i Štěpán Štefko nakonec ani nepřeskočil poslední překážku a tak doběhl do cíle mimo postupové pozice a my to řekneme i ve vysílání Radiožurnálu. Stráský vyrovnal ve výšce své sezónní maximum 193 cm. Před touto disciplínou desetiboje mu patřila průběžně sedmá příčka. Ondřej Kopeckému se nedaří, překonal pouze 184 cm a v běhu, v semifinále běhu na 110 metrů překážek skončil Jonáš Kolomazník. Štěpán Štefko doběhl před malou chvílí, ale vypadá to, že na postup to bude málo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
1: A my můžeme ještě pokračovat ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že Štěpán Štefko už vlastně také doklopítal do cíle v čase 15,30 sekundy. Měl tam několik kolizí s překážkami, ale nebylo to tak hrozné jako u Belgičana Bakaryho. Ten na šesté překážce se, jak se říká, smotal. Úplně hned spadl na zem. Byla to velká rána, ale vypadá to, že z toho žádné zranění nebude. Bude to nějaký ten šrám na duši, ale Bakary vypadal skvěle. On vedl ještě na té šesté překážce, ale zkrátka technicky to nezvládl, spadl na zem a nepostupuje tak do finále. Vyhrál toto semifinále Švýcar Jason Joseph 13,38 sekundy na druhé pozici, Thomas Wilkes, Francouz 13,40 a na třetím místě Enrique Llopis 13,47. To už mu nestačí, takže stále drží postupové časy borci na třetí a čtvrtém místě. Z prvního semifinále podstatné z českého pohledu je to, že Štěpán Štefko a Jonáš Kolomazník, tito oba čeští překážkáři, končí tady v semifinále.

21 hodin 7 minut posloucháte radiožurnál Sport. Fanoušci fotbaloví v Salzburku slyšeli úvodní hvist sudího v superpoháru UEFA. Začalo utkání mezi Paris Saint-Germain, tedy mezi vítězi Ligy mistrů, a Aston Villou, tedy týmem, který triumfoval v Evropské lize. Zatím ale fanoušci sledují opatrný start utkání. Na začátku 8. minuty je to 0-0 a ani jeden tým ještě nevystřelil na bránu. Statistické údaje můžeme doplnit o to, že zatím více drží balón hráči z Paříže, ale to zatím není úplně tak směrodatné. Samozřejmě i nadále budeme sledovat tento duel telegraficky na radiožurnálu Sport.

Fotbalisty Sparty oficiálně opustil kapitán Lukáš Haraslín, který přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí. Po odchodech brankáře Vindála a útočníka Kuchty tak jde o třetí ztrátu pro Letenské v posledních dnech. Připomeňme ale, že Vindál i Kuchta odešli na hostování. Sparta o odchodu slovenského reprezentanta informovala na svém webu, neuvedla ale další detaily, jen nabídla emotivní video, ve kterém se Haraslín s fanoušky loučí. Prozradil, že nabídka z Arábie byla jen těžko odmítnutelná a bylo to jedno z jeho nejtěžších rozhodnutí v životě. Krátké informace také o klubu, kam Haraslín zamířil. Al-Fatí obsadil v minulé sezóně saúdsko-arabské ligy 11. místo a do nového ročníku vstoupí o víkendu zápasem a proti An-Nassru, jehož barvy hájí hvězdný Cristiano Ronaldo. Takže slovenského záložníka možná čeká velice zajímavé střetnutí hned na úvod v dresu Al-Fatí.

0: Plavec Jan Očejka skončil pátý ve finále mistrovství Evropy na trati 200 metrů znak. Dohmátl v čase 1:54,44 sekundy. Od medaile ho dělilo v Paříži zhruba půl sekundy. Vyhrál Maďar Kóš. Chvíli před Čejkou postoupila do boje o medaile na kraulařské dvoustovce Barbora Sémanová, která byla v semifinále ze všech nejrychlejší. A s oběma českými reprezentanty v plavání pak natáčel v Paříži reportér Martin Charvát.
1: Barbora Sémanová, žena, která postoupila první z rozplaveb, první ze semifinále. Vy máte ráda prostřední dráhy, takže pro vás ideální, že?
2: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost. A že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
1: Čas, minuta 55,77 sekundy, jestli dobře vím, váš nejlepší osobní výkon v téhle sezóně?
2: Myslím si, že to bude tak nějak. Já si nepamatuju přesně, kolik jsem má na Mare Nostrum, ale myslím si, že to bylo na tady té hranici, takže jsem ráda, že jsem se tomu přiblížila takhle v semifinále.
1: Kolik tam bylo rezerv? To je po každé klasická otázka, semifinále nerozhoduje, postoupit ze semifinále, skončit osmý. Kolik tam bylo rezerv na to, aby z toho byl ten vytoužený čas začínající na sekundách 54?
2: Nedokážu to takhle přesně říct, ani to asi nechci jako takhle nějak označovat, ale určitě, jako když jsem viděla tu poslední padesátku, že jsem tam první a že tam vedle mě byly jenom jako jedna, dvě holky, tak jsem to jako nejela úplně naplno, takže určitě tam něco vyškrábu ještě extra.
1: Překvapilo vás trochu, že vlastně kolem vás pořád nikdo, přece jenom ty časy, které stačily na postup do semifinále a teď i na postup do finále, člověk by čekal, že to možná bude trochu rychlejší, že budou muset se ženy snažit víc, aby se dostali do finále, stačí relativně opravdu horší čas.
2: No jako ne, mně teda přišlo to semifinále docela rychlý, že když někdo jel 58 vysokých, tak se vlastně do semifinále nedostal, což mi přijde na Evropě docela jako náhodou rychlý a dostali se tam holky, které jsem na šampionátech jako nikdy neviděla vedle sebe, takže byla to jako šance pro ty holky z těch třeba horších pozic dostat se dál. A nechci zase hodnotit, jako každý to může mít jinak, někdo plave štafety, někdo do toho dává jako menší úsilí, takže se na to úplně nekoukám a soustředím se na sebe.
1: Jak velkou motivací jsou výkony Jana Čejky? Vy spolu trénujete často, jezdíte přibližně stejné časy, prý je tam i nějaká sázka.
2: Je to obrovská motivace samozřejmě, čekala jsem, že určitě si udělá osobák, v tréninku jezdil výborně, ale když jsme dělali tu sázku, tak jsem nečekala, že pojede až tak rychle, protože jinak bych do toho se úplně tak nehrnula asi, ale je to samozřejmě motivace, tím, že trénujeme spolu, tak vím, že jako jsme schopni jet rychle, že máme natrénováno a je to jenom o tom to prodat, on to prodal skvěle, takže určitě je to velká motivace.
1: Děkuji, hodně štěstí ve finále.
2: Děkuji moc.
1: Říká Barbora Sémanová, Jan Čejka tady sedí znavený po finále. Nemusíte vstávat, já si k vám klidně kleknu, jestli vás natolik bolí nohy. Jan Čejka potvrdil čas v podstatě úplně stejný na 4/7, který plaval v semifinále, ale v finále bylo tedy nesmírně rychlé.
3: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
1: Já ale vidět na vaší tváři úsměv, protože ten čas je výborný, ten čas je opravdu skvělý, potvrzený, jenom prostě jsou tady borci, kteří už se dostanou i pod 54 sekund.
3: Tak samozřejmě mě mrzí, že se mi to nepovedlo vylepšit oproti tomu semifinále. I včera si myslím, že jsem říkal, že to je ten můj cíl se zlepšit. Každopádně ten výkon byl jako hodně podobný. Pořád jsou to dva časy takhle rychle za sebou, které jsou hodně rychlejší, než co jsem kdy dřív jel. Takže jsem spokojený a je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
1: Co tam šlo udělat teoreticky lépe? Vy jste viděl ve svém semifinále včerejším, že tam ještě nějaká rezerva byla a teď vlastně čas srovnatelný, tak co mohlo být lepší ve finále?
3: Tak myslím si, že jsem se nechal trošku jako uníst v té první padesátce, kdy jsem spíš jakoby šel do toho trošku tak jako stuha oproti tomu semifinále, kdy jsem měl jako takovou větší uvolněnost a pak mě to nakonec stálo trošku těch sil, který jsem třeba potřeboval v tom finiši, abych tam tu poslední padesátku zmáčknul rychleji.
1: Jak berete páté místo na mistrovství Evropy? Už máte šesté z mistrovství světa?
3: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek. A určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
1: Říká Jan Čejka po pátém místě na mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

21 hodin 25 minut posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain už vedou v superpoháru UEFA nad Aston Villou 1-0 a to říkám na začátku 26. minuty tohoto duelu mezi vítězem Ligy mistrů a vítězem také Evropské ligy, tedy PSG ovládlo nejprestižnější evropskou klubovou soutěž Ligu mistrů a Aston Villa v minulé sezóně triumfovala v Evropské lize. O ten gól pro Pařížany se postaral Gruzínec Kvaratskhelia. Můžeme připomenout ještě, že tento duel nerozhoduje evropský rozhodčí, ale sudí z Afriky. Možná si vzpomenete na fotbalové mistrovství světa, na které nebyl vpuštěn somálský sudí Omar Artan. A ten právě tento duel, tedy superpohár UEFA v rakouském Salzburku, dnes rozhoduje. Můžeme připomenout to nejpodstatnější na konci 26. minuty hry. PSG vede nad Aston Villou 1-0.

0: vysíláme jediné sportovní rádio v Česku.
1: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice a okruhu v Östersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
2: Pešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
3: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: V zimě.
1: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
4: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
5: Co se v té kabině dělo?
6: Tehdy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
7: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Žurnál je s vámi v 9:30. Taky Kateřina Cousidesová se zprávami.
9: Skončilo úplné zatmění slunce, pozorovat ho mohli lidé ve Španělsku, Portugalsku nebo třeba na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné, měsíc zakryl slunce skoro z 90%. Úplné zatmění slunce bude možné na českém území pozorovat až za více než 100 let. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Od ledna získal Kyjev zpátky pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat.
0: Sport.
9: Český fotbalista Alex Král dal první gól v dresu FC Kodaň. Dánskému týmu pomohl v odvetě třetího předkola konferenční ligy s Debrecínem k vítězství 5-1 a jasnému postupu. 28-letý Král v 76. minutě zvýšil na 3-1 a dvě minuty na to přidal i gólovou přihrávku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdné silnice u Prahy a na Třebíčsku. Dálnice aktuálně bez kolon na D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno stojí popelářské auto. Za sjezdem na Nemilany kilometr 268, dejte pozor, blokuje pravý pruh. Místo je dobře označené, vybočuje se vlevo. Praha západ, Statenice a neprůjezdná Kralupská ulice. Zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Omezení by mělo trvat ještě několik hodin. Neprůjezdná je taky silnice 23, trasa Třebíč, Náměšť nad Oslavou. Uzavírka je u odbočky na Studenec. Hasiči tam u silnice likvidují požár lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní dopravu pak přes Studenec a Okarec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

21 hodin a 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V rakouském Salzburku se stále hraje finále superpoháru UEFA mezi vítězi Ligy mistrů z Paris Saint-Germain a týmem, který ovládl Evropskou ligu, tedy Aston Villou. PSG stále vede od 20. minuty 1-0 po gólu Kvaratskhely před malou chvílí, ale měla Aston Villa velkou šanci. Maggio ale netrefil ideálně, přestřelil branku zhruba z hranice pokutového území a tím pádem Aston Villa, anglický tým, stále prohrává v tomto finále v Salzburku. Mezitím můžeme informovat třeba o tom, že tenistku Kateřinu Siniakovou na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu čeká semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru a Mihalíková Nikolsová. Na vítězky pak čeká ve finále Italka Erenejová s Američankou Melicharovou Martinezovou.

0: Nějakou dobu jsme na radiožurnálu Sport neskloňovali mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu a tak se po nějaké době právě do Velké Británie můžeme vydat a zamíříme za reportérem Jakubem Markem.
1: Příjemný večer. Vilém Stráský po čtvrté disciplíně desetiboje skoku vysokém je na průběžné osmé pozici 3307 bodů. To je jeho aktuální součet po čtyřech disciplínách při Stráského. Letošním desetibojarském maximum měl zhruba o 80 bodů méně, takže z tohoto pohledu Stráský začal velmi solidně ten víceboj tady na evropském šampionátu v Birminghamu. V čele je Němec Leo Neugebauer 3613 bodů s výrazným více než 100 bodovým náskokem před Norem Sanderem Skotheimem. To jsou oba borci, kteří mají osobní rekordy v desetiboji přes 8900 bodů. Na třetí pozici je Nizozemec Jeff Tesselaar 3457 bodů. Ten začal na své poměry velmi dobře ten desetiboj. To je skvělý mílař, velmi dobrý čtvrtkař. Myslím si, že i tu čtvrtku dnes od něj uvidíme velmi svižnou. Další z českých desetibojů Ondřej Kopecký, ten se trápí v tomto desetiboji, je na průběžném 22. místě. No a Tomas Jervinen, už jsme to mnohokrát dnes říkali, nejlepší současný český desetibojař, bohužel kvůli svalovému zranění po druhé disciplíně skoku dalekém odstoupil z této soutěže. Čtyřstovka desetibojařů bude ve 22 hodin a 22 minut českého času, to bude ten první běh s Ondřejem Kopeckým, ve druhém běhu pak ve 22:29 bude Vilém Stráský. To jsou ty dva pomalejší, papírově pomalejší běhy. Ve třetím běhu měl být Tomas Jervinen, ještě tam je ve startovní listině, ale my už víme, že tady skončil v deseti boji. Rychle do ženského kladiva, to je první dnešní finálová soutěž, tam v průběhu páté disciplíny vede Finka Kosonenová před Italkou Fantiniovou. Na třetím místě je Norka Lanová. No a na čtvrté pozici je Anita Vlodarčíková. Anita Vlodarčíková, ročník 1985, vele zkušená kladivářka, světová rekordmanka, už ty nejlepší kladivářské roky má za sebou, ale i tady bojuje za o medaily z evropského šampionátu.

0: 21 hodin 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalové finále superpoháru UEFA pomalu, ale jistě míří ke konci prvního poločasu. Je tady ale zvrat, ačkoliv Paris Saint-Germain vedlo 1-0, tak už je stav znovu vyrovnaný. Na gól z 20. minuty Pařížana Kvaratskhely zareagoval v závěru úvodního poločasu Angličan Majo. Aston Villa opravdu v závěru úvodního dějství hodně tlačila na defenzivu Pařížanů a tím pádem se jí vyplatilo to, že mohla tlačit a nakonec i skórovala. Právě Majo zaznamenal tu vyrovnávací branku na 1-1. Na Radiožurnálu Sport teď ale jiné téma, poslechneme si náš pravidelný seriál. V současné době jen těžko budeme hledat českého hokejového trenéra u zahraniční reprezentace. Historie jich ale pamatuje několik a jeden z nich působil dokonce i u jedné z těch nejprestižnějších. Augustin Bubník vedl národní tým Finska.
1: Já jsem byl v roce 2002 při mistrovství světa v Helsinkách dán do síně slávy Finského hokejového svazu. Já jsem pro Finy takovej malej trenér, který oni říkají, konečně dotáhl to finské národní mužstvo z toho podpalubí mezi ty nejslavnější 4 nebo 5 celků světového primátu a to byla doba, kdy já jsem tam vlastně působil.
2: Vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu Augustin Bubník. Na sever Evropy přišel v době, kdy finští hokejisté nezažívali tak úspěšné období jako v posledních letech.
1: V roce 65 bylo mistrovství světa ve Finsku a Finové málem vypadli z A skupiny a naši chlapci tam hráli strašně dobře v Tampere a tehdejší prezident Finského hokejového svazu požádal přes našeho velvyslance o vyslání československého trenéra. Já tehdy jsem vůbec do Finska nechtěl, já jsem se spouzel po mnoha a mnoha letech, kdy jsem žádal o možnosti jít trénovat do ciziny, přivydělat si nějaké lepší peníze, ale já jsem nikdy nesměl na západ, já jsem nesměl jít do Německa, já nesměl jít do Švýcarska. Stále jsem neprošel tím politickým sítem, no až když jednou jsem dostal smlouvu ze Švýcarska, z Klotenu a šel jsem s ní na státní výbor, tak pan místopředseda Pokorný tuto moji smlouvu vzal, dal jí do šuplíku, vyndal z druhého šuplíku druhý papír a říká, tak pane Bubník, jestli chcete vycestovat, tak tady máte politický úkol, vy půjdete pomoct Finům s hokejem.
2: Vyprávěl Augustin Bubník, který na konci 60. let trénoval finskou hokejovou reprezentaci. Nejslavnější chvíli na střídačce severské země zažil na mistrovství světa v roce 1967 ve Vídni. Finové tehdy porazili Československo v sestavě s Nedomanským, Jiříkem nebo Golonkou 3-1. Blízko senzační výhře byl také Luděk Bukač, když trénoval na začátku 90. let Německo. Ve čtvrtfinále olympijských her v roce 1992 rozhodli o postupu Kanady až samostatné nájezdy.
3: Trenér je vlastně řídící pracovník, řídící síla a ten mužstvo připravuje i vede. Je to otázka rozhodování, je to otázka komunikace s hráči, otázka vytvoření toho klima. V vrcholovém sportu nejde získávat výsledky přes noc nebo tím, že někdo přijde a řekne, tohle bychom měli hrát nebo ten by měl hrát. Je to otázka výkonnosti celého systému, který vychovává hráče.
2: Tvrdil Bukač, který převzal německou reprezentaci po krátkém angažmá Ladislava Olejníka. Už na konci 70. let působil u tamního národního týmu také Vladimír Bouzek. To, co se nepovedlo Bubníkovi nebo Bukačovi, dokázal Vladimír Vujtek starší. Ten se díky úspěšnému působení v ruské KHL dostal na střídačku Slovenska, se kterým v roce 2012 získal na mistrovství světa stříbro.
4: Tak já jsem si vždycky myslel, že největší ten úspěch jsou 2 tituly s Lokomotivem a že to už se nedá překonat, ale potom, když přišlo to stříbro se slovenským mužstvem, vlastně jsme tam měli jako outsideri, tak to převyšilo všechno a považuji to za největší úspěch.
2: U zahraničních reprezentací působili i další hokejoví trenéři z Česka. František Výborný v sezóně 2005-2006 vedl hokejovou Spartu a navíc i slovinskou reprezentaci. Ještě exotičtější angažmá mají ve svém životopise další čeští trenéři. Vladimír Rubeš, který získal australské občanství, strávil 3 roky na střídačce tamní reprezentace. Jan Kalivoda, který je známý ze světa motorsportu, zase krátce vedl národní tým Malajzie. Tomáš Petr, Radiožurnál.

1-1, takové je skóre aktuálně superpoháru UEFA, který se hraje v Salzburku. PSG sice slavilo úvodní branku ve 20. minutě, potom co se trefil Gruzínec Kvaratskhelia, na něj ale zareagovala Majo za Aston Villu a tak je to 1-1 po prvním poločase. Druhé dějství začne zhruba za nějakých 5 minut. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Dobrý večer s Radiožurnálem, je 22 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Ředitel povodí Vltavy Kubala vyzval ke stavění nových vodních nádrží. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu anebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní nádrže, ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
3: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
2: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
4: Ministr vnitra Matúš Šutaj ještok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
5: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
4: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů

0: mají lidé za nájmy, které dosahují až 100 000 korun, říká velitel strážníků Petr Šach.
1: Mi to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním tu RZ odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
0: Sport. Plavec Jan Čejka skončil pátý na mistrovství Evropy v disciplíně 200 metrů znak. Ve finále zaostalo pouhé 0,4 sekundy za českým rekordem, který sám stanovil v semifinále. Mistrem Evropy se stal Maďar Kóš. Po závodě o medaile Čejka radiožurnálu Sport řekl.
2: Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo. Jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
0: Do zítřejšího finále závodu na 200 metrů volný způsob bez problémů prošla obhájkyně titulu Barbora Sémanová, která v semifinále zaplavala nejrychlejší čas.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda u Znojma a neprůjezdné silnice u Prahy a na Třebíčsku. Na dálnici D35 z Olomouce směr Mohelnice a Brno se stále objíždí odstavené popelářské auto. Stojí za sjezdem na Nemilany na kilometru 268, kousek začerpací stanicí. Blokuje pravý pruh, místo je dobře označené. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu, taky omezený průjezd. Čekejte za odbočkami na Hodonice a Bantice na úrovni čerpací stanice Orlen. U Prahy neprůjezdná silnice 240 z Prahy do Kralup, Statenice, Černý Vůl, Kralupská ulice, zasahují tam záchranáři u nehody motorky, upřesňuje naše zpravodajka a doporučuje objízdnou trasu.
5: Černý Vůl je neprůjezdný od Velkých Cílek až po Horoměřice, objížďka přes Roztoky.
4: A neprůjezdná je stále 23. trasa Třebíč, Náměšť nad Oslavou, zasahují tam hasiči u požáru lesa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude převážně skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
6: Vstupujeme do poslední živé vysílací hodiny 12. srpna 2026 na radiožurnálu Sport. Přeji vám dobrý večer.
3: Radiožurnál Sport
7: a Karel Schamberger.
6: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se v emotivním dopise rozloučil se svým otcem Jorgem, který zemřel minulý týden po těžké nemoci. 39-letý kanonýr ve vzkazu, který zveřejnil na Instagramu, litoval, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa a zpochybnil, jak dlouho ještě bude bez něho pokračovat v kariéře. Osminásobný držitel zlatého míče přiznal, že jedním z hlavních důvodů účasti na letošním mistrovství světa pro něj bylo, že si to otec přál. Na vzkaz Messiho reagoval i jeho možná největší rival během kariéry, Portugalec Cristiano Ronaldo, který napsal, cituji, posílám obrovské obětí tobě i tvým blízkým v této těžké době, Leo. Hodně sil. 22 hodin 6 minut na radiožurnálu Sport, můžeme teď trochu na pozitivnější notu, ale stále fotbalovou, protože začal druhý poločas superpoháru UEFA, finále hrané v rakouském Salzburku mezi vítězem Ligy mistrů Paris Saint-Germain a Aston Villou, tedy týmem, který triumfoval v evropské lize. Zatím nemá tým, který by měl navrch, protože po úvodním poločase je skóre vyrovnané 1-1. Před několika minutami začal druhý poločas, aktuálně start 48. minuty a trenér Paris Saint-Germain Luis Enrique poslal na plac nového hráče Ousmana Dembeleho, tedy francouzského reprezentanta, který se vrátil vůbec do toho tréninkového režimu společně s dalšími reprezentanty, kteří byli na mistrovství světa jen před pár dny. Za malou chvíli už se vydáme na atletické mistrovství Evropy za Jakubem Markem, protože nás bude zajímat jeden závod, ve kterém sice nebudou čeští reprezentanti, ale slovenští. A tak právě proto se teď vydáváme do Birminghamu, aby nám Jakub Marek řekl víc. Jakube.
8: Příjemný večer, už se tady představují ženy před finále na 400 metrů překážek. To je historicky z českého pohledu samozřejmě velmi zajímavá disciplína, protože Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa na této trati a na posledním evropském šampionátu v Římě se Nikoleta Jichová blízko

finálovou účastí a pak i čtvrtým místem. Bohužel Nikoleta Jíchová, ta se už prakticky druhou sezonu trápí s různými zraněními, i když teď česká atletika má obrovský talent v Lindě Bodkové. Linda Bodková, evropská šampionka dorostenecká právě na této trati 400 metrů překážek, ale teď v sedmé dráze poběží Emma Zapetalová. To je slovenská reprezentantka, která už v minulých sezonách běhala velmi solidně, v Tokiu pak, řekl bych, i šokovala bronzovou medailí na světovém šampionátu právě na čtvrce s překážkami, no a letos dominuje nejen evropským, ale i světovým tabulkám. Zatím tady nevypadal úplně přesvědčivě v tom semifinálovém běhu, ale když se podíváme na ten její letošní nejlepší výkon 52,30 sekundy, tak ona vede světové tabulky a v těch historických evropských už je lepší jen Femke Bolová. První dvě překážky za překážkářkami, Zapletalová v sedmé dráze zvolila, řekl bych, trochu opatrnější tempo, ale teď už se dotahuje na Britku Nielsenovou. Očekávám tady teď hlasitý ohlas fanoušků a poslední dvoustovka překážek před atletkami. Emma Zapletalová už se postupně dostává na druhou pozici za Belgičanku Kokjutovou a blíží se cílové rovince. Poslední tři překážky posledních 100 metrů. Emma Zapletalová se dostává na první místo. Předposlední překážka také bez problému, ale nebude to mít úplně lehké. Poslední překážka za Zapletalovou a teď už ukazuje, proč dominuje letošním světovým tabulkám. Obrovská radost pro Emu Zapletalovou, slovenskou reprezentantku. Evropský titul pro tuto 26-letou Slovenku. Po 16 letech slaví Slovensko zlato z mistrovství Evropy v atletice v roce 2010. To byl v Barceloně kladivář Libor Harfreitag. Teď tedy Emma Zapletalová opět ve skvělém čase 52,91 sekundy. Za ní druhá Britka Newhamová 53,33 v novém osobním rekordu a třetí Portugalka Dialová 53,55 v novém národním portugalském rekordu. Takže výjimečný závod, velmi rychlý a hlavně se zlatou tečkou pro slovenskou atletiku. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: It was almost love. It was almost love.
1: 22 hodin 13 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalový superpohár UEFA mezi hráči Paris Saint-Germain a tedy vítězi Ligy mistrů a hráči Aston Villa, tedy týmem, který triumfoval v Evropské ligi, je zatím vyrovnaný. V 54. minutě je skóre 1-1. Ve druhém poločase fanoušci v rakouském Salzburku tak zatím gól neviděli. V tom úvodním se prvně trefil Gruzínec Kvaratsky a následně reagoval Angličan Majo. Teď další fotbalová zpráva. Fotbalová reprezentace Nizozemska má totiž nového trenéra. Bude jim španělský kouč Xavi Hernández, který podepsal smlouvu až do mistrovství světa 2030. Bývalý trenér Barcelony a také hráč tohoto katalánského celku nahradil Ronalda Koemana, který skončil po mistrovství světa v USA, Mexiku a také Kanadě. Můžeme připomenout, že Nizozemci skončili už v 16. finále, tedy v tom úvodním kole play-off po tom, co prohráli s Marokem 2-3 po penaltách 1-1 po základní hrací době a také prodloužení. Tolik tedy informace z nizozemského fotbalu. Reprezentace právě Oranges, jak si říkají nizozemští reprezentanti, o tom informovali na síti X.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 19 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se po krátké odmlce vracíme do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice. Reportéři Adam Procházka a Jakub Marek pro nás mají nové informace.
1: Příjemný večer, Ondřej Kopecký, český desetibojař, má teď u svého jména před během na 400 metrů, tedy pátou disciplínou desetiboje, písmenka DNS, tedy did not start, je tedy téměř jisté, že odstoupí i z celého desetiboje, protože za pátou disciplínu, tedy čtvrtku, bude mít nulu a ono už to bylo vidět v těch předešlých disciplínách, hlavně ve výšce, že to zkrátka nebylo úplně ono v podání Ondřeje Kopeckého a pravděpodobně tam nějaký ten zdravotní limit byl.
2: No, hodně jsme se těšili na desetiboj z českého pohledu, protože tři zástupci, to je určitě pozitivní, ale teď už dva z toho vlastně odpadli. Připomeňme, že odstoupil taky Tomas Järvinen, který si poranil zadní stehenní sval při té úvodní disciplíně při stovce, no a potom ještě zkusil dálku, ale úplně to nešlo, takže dva zatím desetibojaři z toho celého startovního pole odstoupili ze soutěže tady na evropském šampionátu v Birminghamu a oba to jsou Češi, Ondřej Kopecký, Tomas Järvinen. Zůstává tedy pouze Vilém Stráský, který poběží 400 metrů těsně před půl jedenáctou, to znamená za nějakých 8-9 minut. A ještě připomenu, jak na tom je celkově, patří mu průběžné sedmé místo, má zatím 2567 bodů, to znamená, že se pohybuje nad tou hranicí, respektive nad tím svým zatím nejlepším výkonem v této sezóně.
1: Vilém Stráský drží osmou pozici v celkovém pořadí, 3307 bodů po čtyřech disciplínách, za ním už je 3 bodíky Niklas Kaul, pravděpodobně se to pořadí prohodí, protože Kaul je o něco lepším čtvrtkařem než právě Stráský, ale samozřejmě ještě zítra je celý druhý den, tedy 5 disciplín před více bojaři, tak se to může ještě hodně promíchat. Na překážkách jsme v minulosti viděli spoustu kolizí v tyči, spoustu nezaložených soutěží, takže tam se to ještě může hodně promíchat, ale aktuálně jsou v čele dva favorité, Leo Neugebauer, mistr světa z Tokia, a Sander Skotheim Nor, který se vrací po zranění. Oba už mají osobní rekordy desetibojařské přes 8900 bodů, přiblížili se výrazně 9000 hranici, kterou v minulosti překonali pouze 4 vícebojaři. Tím prvním byl v roce 2001 Roman Schäberle, pak to byl Ashton Eaton, Damien Warner a světový rekordman Francouz Kevin Mayer. Teď ještě můžeme odkomentovat ten úvodní běh i bez Ondřeje Kopeckého, protože i časy těchto závodníků nás budou s ohledem právě na Viléma Stráského velmi zajímat. Je tam Johannes Erm, což je obhájce evropského titulu desetibojařského, ale ten se také vrací po zranění. Není to ten Johannes Erm jako právě před dvěma lety v Římě.
2: Ano, a startovat bude taky Švýcar Leon Krumenacher, který odstoupil z té výškařské soutěže, ale vypadá to, že úplně odstupovat nebude a že je v pořádku, protože běží i tu čtyřstovku. Máme tedy odstartováno, Erm se dostává poměrně solidně do těch prvních pozic, ale ještě si musíme počkat, až se běžci srovnají po té zatáčce. Zatím tedy Erm ve vedení, za ním Ben Kunskas z Litvy, no a třetí zatím Nor Skotheim.
1: Zmiňovaný Krumenacher sice běží, ale řekl bych, že běží tak na 80%, že tam taky asi bude nějaké svalové zranění, protože teď už ztrácí nějakých 20 metrů na všechny své soupeře a do cílové rovinky teď bíhá na první pozici Skotheim před Ermem. Bude to ještě zajímavý souboj, myslím si, že i pod hranicí 48 sekund Erm se teď dostává před Skotheima. Erm dobíhá první v tomto běhu za 48.07. Nakonec je to těsně nad tu 48 sekundovou hranici. Johannes Erm evidentně hodně vyčerpaný. Asi tam bude nějaké tréninkové manko u tohoto estonského borce, ale v letošním nejlepším výkonu. Ale ono to jinak asi ani dopadnout nemohlo, protože on letos ještě neměl žádnou čtvrtku v nohách, takže Erm ustanovující letošní maximum na druhé pozici, Nor Sander Skotheim 48.31, na třetím místě Karel Tilga 49.10, to si myslím, že je výkon, na který minimálně by mohl v tom následujícím běhu zhruba za 5 minut útočit Čech Vilém Stráský.
0: Říká reportér Jakub Marek živě z britského Birminghamu z mistrovství Evropy v atletice. Mezi tím, co nás informovali právě naši atletičtí reportéři Adam Procházka a Jakub Marek, tak se měnilo skóre ve fotbalovém superpoháru UEFA a Paris Saint-Germain znovu vede. Désiré Doué se v 61. minutě postaralo o to, že Pařížané vedou nad Aston Villou. Aston Villa to je anglický tým, který triumfoval v Evropské lize, zatímco Pařížané vyhráli v loňské sezóně Ligu mistrů, obhájili tak titul a právě teď vedou v 66. minutě v superpoháru UEFA hraném v Salzburku nad Aston Villou 2-1.

0: is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a my znovu míříme do britského Birminghamu na atletické mistrovství Evropy, protože nás čekají závody v 10 boji. Více už řeknou reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
2: Vilém Stráský už si chystá startovní bloky v dráze číslo 4. Vilém Stráský na 400 letos 49,0, tedy přesně 49 sekund, to by si určitě přál tady vylepšit. Zatím tady jede na úrovni svého osobního, celkového osobního rekordu v 10 boji, takže lehce nad 8100 bodů. To říkal už před šampionátem, že by byl pro něj velmi dobrý výkon, protože on měl problémy se zády v letošní sezóně, prý byl velký úspěch to, že se sem vůbec dostal. Problémy se zády bohužel má aktuálně Ondřej Kopecký, který skončil v soutěži právě kvůli bolavým zádům, takže Vilém Stráský je poslední z českého tria, který tady bojuje ještě v 10 boji na evropském šampionátu.
3: Vilém Stráský se hodně motivoval, když pochodoval v té své čtvrté dráze, ze které odstartuje do tohoto závodu na 400 metrů v 10 boji. Bušil se do nohou i do hlavy, podobně jako třeba Štěpán Štefko, tedy český překážkář, který nakonec nepostoupil do finále 110 metrů překážek. K tomu tedy tohle motivování nepomohlo. Uvidíme, jak to bude v případě Viléma Stráského. Už vlastně pravděpodobně můžeme říkat posledního českého desetibojaře v 10 boji. Tomas Järvinen už odstoupil jisto jistě. Ondřej Kopecký, ten tedy před malou chvílí vynechal ten svůj běh na 400 metrů, ale ještě si asi budeme muset počkat na oficiální potvrzení toho, že skutečně odstoupil, ale je to pravděpodobné.
2: Je to velmi pravděpodobné a snad Vilém Stráský potvrdí to, co na posledních velkých evropských i světových akcích, že on zkrátka dokončuje více boje. On sice bojuje občas také s nějakými problémy, ale vždy na velké akci to nějak zvládne. Je to velký bojovník. Letos byl čtvrtý na halovém mistrovství světa v 7 boji. Tam samozřejmě nejsou ty dlouhé vrhy, které nemá úplně nejlepší Vilém Stráský, takže v tom 7 boji mívá ještě lepší výkony na tom světovém poli než v 10 boji, ale před 2 lety byl v Římě v 10 boji na 10. pozici, něco podobného by tady mohl předvést také možná i lepšího. Teď už osmička překážkářů zaklekává do startovních bloků v dráze číslo 4 i Vilém Stráský.
3: Vilém Stráský tedy čeká stejně jako ostatní na startovní výstřel tady na stadionu Alexander Stadium na mistrovství Evropy v Birminghamu. Je připravený ve čtvrté dráze, vedle něj například taky Němec Kaul, který má solidní osobní rekord na 400 metrů. Máme odstartováno, odstartoval taky tedy Vilém Stráský ve čtvrté dráze a odstartoval poměrně dobře, protože už dobíhá před ním běžícího a zmiňovaného Němce Kaula. Teď se dostává na jeho úroveň, to znamená, že už má za sebou tedy první stovku metrů, možná dvoustovku. A zatím je to tedy solidní čas a my to řekneme taky ve vysílání na Radiožurnálu do zpráv, mezi tím, co stále běží český reprezentant. Vilém Stráský právě běží 400 metrů v 10 boji. Vypadá to, že doběhne někde okolo 3., 4. nebo 5. místa. Mezitím odstoupil Ondřej Kopecký z běhu na 400 metrů, takže potom asi Järvinenovi skončil v 10 boji. Další český reprezentant Vilém Stráský právě dobíhá, už trochu tuhne na 400 metrech a nakonec dobíhá tedy na celkovém 5. místě. To znamená, to je od nás vše z Birminghamu, Adam Procházka, Radiožurnál.
2: A my můžeme ještě pokračovat na Radiožurnálu Sport. Hodně to nakupnul Vilém Stráský v poslední 150. Už mu síly chyběly, ale útok na ten season best, tedy nejlepší letošní výkon, myslím, že by to měl být úspěšný, oficiálně nejrychlejší v tomto běhu Rasmus Roslech, testonec 47,84 sekundy, nový osobní rekord pro tohoto Estonce na čtvrce, stejně tak jako u druhého Belgičana Katie 47,97. Ukazuje se, že sice na hladkých sprintech nebo těch krátkých stovce, dvoustovce tady se neběhá až tak rychle, ale na čtyřstovce nebo čtvrtce překážek tady dosahují muži i ženy velmi rychlých časů. No a už víme i oficiální čas Viléma Stráského 48,45 setin sekundy. To je season best, nejlepší letošní výkon Viléma Stráského, zaostal jen o 0,3 sekundy za osobním rekordem, takže i s tím by mohl být poměrně spokojený, třeba tak jako s osobním rekordem ve druhé disciplíně v dálce.
3: Takže po polovině 10 boje tady na evropském šampionátu v Birminghamu sice špatné zprávy, že odstoupil Tomas Järvinen a pravděpodobně i Ondřej Kopecký, ale dobrou zprávou je, že Willem Stráský zatím má náběh na své sezónní maximum tady v Birminghamu.
1: Adam Procházka a Jakub Marek a naši reportéři uzavírají další atletický den na mistrovství Evropy v Birminghamu. Pánové, díky moc a hezký večer.
2: Hezký večer.
3: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalový superpohár UEFA zatím stále 2-1 pro Paris Saint-Germain, tedy pro tým, který ovládl Ligu mistrů. Paris Saint-Germain vede 2-1 nad Aston Villou, tedy nad klubem, který naopak triumfoval v Evropské lize. Aktuálně konec 78. minuty hry. Na Radiožurnálu Sport vám teď nabídneme reprízu odpoledního rozhovoru se zajímavou osobností. Sportovní fotograf Pavel Lebeda je samoukem. V dětských časech ho inspirovaly snímky v časopisu Stadion, konkrétně slavní autoři Jiří Koliš nebo Jaroslav Skála. I díky těmto vzorům se pak vypracoval v předního českého fotografa, který je desítky let na blízku wimbledonským Fed Cupovým nebo Davis Cupovým šampionům. S Pavlem Lebedou si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Pavel Lebeda, sportovní fotograf. Pavle, hezký den.
2: Dobrý den, já bych chtěl pozdravit všechny posluchače a zvlášť fotografy.
1: A zvláště...
2: A sportovní fotografie, ještě zvlášť.
1: Fotografie. Když je fotbalista třeba nebo sportovec, tenista, tak má nějaký sen vyhrát Grand Slam, vyhrát mistrovství světa, dát gól ve finále. Jak to má sportovní fotograf?
2: Nemůžu mluvit obecně, já budu mluvit jenom za sebe, jak to mám já. Tak pro mě, jelikož jsem jako na volný noze freelance fotograf, tak je důležitý, abych měl klienty a ty klienti si ode mě brali ty fotky. Nejsem úplně účastníkem soutěží a neposílám žádný fotky před poroty. Já to mám prostě nastavený takhle, že potřebuji, aby byl ten klient spokojený a našel u mě to, co potřebuje. To nad tím už někdy může přijít, ale taky to nemusí přijít.
1: Za těch mnoho let u Fed Cupového týmu, Davis Cupového týmu, tak co přišlo, co bylo to navíc, ten bonus teda?
2: Já jsem teda už se dostal vlastně k tenisu a Davis Cupu a Fed Cupu už vlastně kolem roku 2003, ale to nebylo tak blízko, jako jsem teď. To už jako to bylo takový vzdálenější, tam ta doba byla jiná, byly potřeba jenom fotky z těch zápasů, nic jiného. Takže já jsem tam trošku nakouk a zlomový rok pro mě byl rok 2011. Do té doby já jsem hodně fotil fotbal, ale chodil jsem právě občas na tenis tady na Štvanici přímo na turnaj a tady jeden pán, který vlastně ten turnaj tenkrát organizoval, tak mi říkal, že bych mohl fotit tenis, že by to bylo hezčí, než sedět někde za lajnou v blátě, v dešti, ve sněhu a že bych mohl jít na Wimbledon. Já říkám, to těžko asi a pak přišel za měsíc a říkal, jak jsem ti domluvil akreditaci, tak já jsem 2011 jel na Wimbledon, neznal jsem nic.
1: Posluchači Radiožurnálu Sport asi tuší, kam míříme.
2: A mířím tam, že vlastně jsem strávil první týden na Wimbledonu jako úplně začátečník, ale jelikož jsem znal Petru Kvitovou a její tým, tak když jsem odjížděl v sobotu, tak jsem říkal, uvidíme se na finále. Pak ve čtvrtek jsem se v Praze díval na televizi a Petra postoupila ze semifinále do finále, takže jsem si zařídil rychle letenku ubytování a vrátil jsem se tam na finále. A tam se stal ten zlom jako můj, protože od té doby už jsem vlastně jenom u tenisu.
1: A u velkých úspěchů taky. Jak se fotí úspěch, jak se fotí výhry? A 2011 byl první Fed Cupový titul, pak rok na to i Davis Cupový, na
2: tak
1: který...
2: Ten rok 2011 byl právě zlom, kdy jsme ještě vyhráli na podzim Fed Cup v Moskvě. A ten Wimbledon, to bylo takový speciální, protože vlastně já jsem tam přijel, to fotooddělení, který je na Wimbledonu, nebo ten manažer fotografů, tak rozdává pozice na tom kurtu. Pro fotografii dostanete číslo na místo a z toho místa se nemůže už člověk jako hnout. Prostě je tam celý ten zápas, nemůže jít nikam nahoru, nemůže jít nikam ze strany, prostě sedí jenom na tom jednom místě a doufá, že se všechno jako odehraje před ním nejlépe. A to, jako nevím, asi štěstí začátečníka nebo prostě... Takový, že se to odehrálo přímo přede mnou. Petra jako dala ten poslední míč, tam začala se radovat a neuvěřitelný, prostě zvedla ten talíř pak. No. Pak následuje takový ceremoniál, kde se předává ta cena a tam se ještě dřív chodilo na kurt, ale to mě tam nepustili, tam prostě neměl jsem jako by tu pozici na to, takže jsme čekali na těch místech fotografických a už mi běželo hlavou, že prostě nebudu mít pořádnou fotku Petry, jak drží talíř. Ale netušil jsem, že to mají tam jako zmáklý. Vědí moc dobře, co je potřeba a tak přišlo kolečko a Takže jsme navázali nějaký oční kontakt s Petrou, ukázala mi talíř, políbila ho a tyhle ty fotky pak jako se tady používaly prostě jako dokola. Byl to jako obrovský úspěch, že od Jany Novotný naposled, tak po nevím, 20 letech.
1: Čekalo se dlouho i na Davis Cupový titul.
2: No a pak přišel rok 12, to byl taky neuvěřitelný rok, kdy se vyhrál Davis Cup, Fed Cup, se to hrálo tady v Praze, jako neuvěřitelná atmosféra v O2 aréně. To jako jsem naskočil na takový vlak, který jel hodně do kopce.
0: Vypráví náš host, sportovní fotograf Pavel Lebeda. Rozhovor bude pokračovat už za chvíli. Také na téma různých tajemství, která musí držet tak, aby se vztah se sportovci nepokazil.

0: 22 hodin 45 minut posloucháte radiožurnál Sport a fotbalisté Paris Saint-Germain stále vedou v superpoháru UEFA nad Aston Villou 2-1, na konci 86. minuty stále vyhrávají v rakouském Salzburku. Na radiožurnálu Sport teď pokračujeme v odpoledním rozhovoru. Reportér Jaroslav Plašil si povídá s předním sportovním fotografem Pavlem Lebedou, který byl v posledních letech u mnoha velkých úspěchů českých tenistů.
1: Tak já nevím, jako čím to úplně je, ale musím říct, že tenis vozí prostě ty úspěchy pořád, ať je to juniorka, nebo ať jsou to dospělí, jako víc holky teda, ale samozřejmě ten mužský tenis je trošku úplně o ničem jiným, ale teď zase se probouzejí kluci, takže jako super.
2: Dělá něco jinak očima fotografa Pavla Lebedy ve srovnání třeba s fotbalem?
1: Do tohohle nevím, jako já to sleduju prostě zvenčí, já jsem jako
2: ten... A ten pohled může být taky užitečný, protože má, jako přináší nějaký nadhled jistý?
1: No, tohle nemůžu jako úplně říct, jo. Já vlastně jsem začal sport fotit, že jsem chtěl nějakou dynamiku, nějakou akci, ale jak jsem jako účastník spoza těch čár, těch hřišť, tak vlastně reaguju jenom na to, co se jako děje.
2: Když se dostáváme k těm čarám a hřištím, tak v roce 1962, kdy byl světový šampionát v Chile, na kterém fotbalisti získali stříbrné medaile, a pamatuju si ty okamžiky, kdy se třeba čekalo na fotografii, až přeběhnou z jedné strany na druhou a pak teprve může pokračovat akce.
1: Já jsem teda vlastně zažil ještě mistrovství Evropy v Anglii.
2: V 96,
1: kde jsme taky byli úspěšní. Možná ty úspěchy nosím já.
2: No, tak
1: těm týmům.
2: Už to tak bude.
1: Ale tím chci říct, že od toho 96. jako do současné doby se fotbal třeba strašně změnil.
2: I pro potom, fotografa teda?
1: Pro fotografy, myslím, no. A ty 60. léta prostě tam fotografové seděli za čárou prakticky hnedka u hřiště. Teďka jsou tam zóny, že jo, bezpečnostní a reklamní panely, takže my třeba sedíme jako 2-3 metry až za. Musíme teda používat jako další objektivy. Tam dřív prostě jen tak jako posedávali, bych řekl. Mávali na sebe skoro. To měli trošku v té technice jednodušší. Zase byla jiná ta technika. Tak to je takový, jako když se díváte na film pro pamětníky. Byly filmy, vyvolávaly se filmy a teďka už je to elektronika, všechno. Dřív trával člověk čas v černý komoře, teďka tráví čas u počítače. Každá doba nese svoje. No.
2: Sportovní fotograf Pavel Lebeda, se kterým si povídáme na radiožurnálu Sport. Takový fotograf, když je úspěšný, když se dostane do blízkého kontaktu se sportovci, tak asi musí mít i jejich velkou důvěru, ale zase to přináší to, že musí asi držet hodně tajemství.
1: Tak to je pravda, to se musí jako přiznat, že ne všechno, nebo respektive spousta věcí zůstává v šatně, ale mě prostě zajímaly jakoby ty obrázky, to okolí, nebo ty další věci, to a ani jsem nikdy nechtěl dělat v bulváru, takže takovýhle věci prostě jdou mimo mě. Já jsem jako se dostal k několika sportovcům jako dost blízko a rád na to vzpomínám, protože to je zážitek, jako je to trošku jako něco jiného, ale nikdy bych neudělal něco, aby se ten náš vztah jako pokazil.
2: Takže když někdo zavolá, hele, jak je na tom?
1: Nemůžu říct tohle tak, vůbec. Tak ani jako... mě to nikdy nenapadlo samotného. Prostě já třeba většinou na to přijdu, až se to jako stane, nebo až se to stane nějakým...
2: Že
1: jako,
2: to pak sepne zpětně.
1: Veřejným jako nějakou věcí, tak pak se na to někoho třeba zeptám, jestli to tak je, nebo ne. Ale tohle to je prostě mimo úplně mojí mysl. Jako.
0: Přiznal sportovní fotograf Pavel Lebeda. Rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli a zamíříme přitom na slavné místo českého tenisu na pražskou Štvanici.

0: Do konce finále superpoháru UEFA mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Aston Villou zbývá zhruba nějakých 30 vteřin a Pařížané stále vedou v rakouském Salzburku 2-1 a jsou tak blízko k další trofej v evropských pohárech. Připomeňme, že superpohár UEFA je soutěž pouze pro vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy. Na Radiožurnálu Sport máme před sebou teď třetí a poslední díl odpoledního rozhovoru. Vrátíme se při něm na pražskou Štvanici, kam se nedávno dostal zpátky velký tenis díky ženskému turnaji elitního okruhu WTA. S předním reportážním fotografem Pavlem Lebedou si také o tom povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Když půjdeme s Pavlem Lebedou na Štvanici, tak jak se tady fotí? I barevně třeba ta modrá, která člověka trkne do očí, když přijde, tak si najednou připadá jak v Austrálii někde.
2: Já jsem teda tady u tohohle turnaje vlastně úplně od začátku. Od toho roku 2010, myslím, se hrál ten první turnaj. Ještě to nebylo VTAčko, ale bylo to ITFko a začalo to na Spartě.
1: Takže ve Stromovce, Ve Stromovce,
2: ano. Ačkoliv Sparta jako je pěkný areál a když se tam postavili tribuny, tak to vypadalo hezky, ale prostě tady ten center court má prostě svoje nějaký jako genius loci, no. Prostě nějakou věc. Takže já to mám tady úplně strašně rád.
1: No tak zažil toho hodně ten kurt, velkou slávu Davis Cupovou, Fed Cupovou, byla tady v roce 1986 Martina Navrátilová poprvé po emigraci v Československu s americkým týmem, takže spousta okamžiků, ale dlouho se na něm hrálo na Antuce. Jaký je to rozdíl fotit na antukovém povrchu a teď na tom modrém betonovém?
2: Tak já, když jsem objel jako všechny Grand Slamy, tak pro mě ta antuka je taková hodně jako barevná, takže ty fotky jsou tam jako takový trošku malebnější. Beton v Austrálii je, to si každý fotograf smosne, tam je to opravdu hezký, ještě se sluníčkem dohromady. Každý ten povrch musí se na to člověk jako, musí se s tím srovnat, s těma podmínkama.
1: Tak nevytváří třeba nějaké efekty, jako doprovodné ta antuka třeba nějak?
2: Tak někdy lítá, že jo, když fouká vítr, tak je to hezký. Třeba když jsme narazili na ty turnaje na Spartě, ještě dřív se to nehrávalo takhle v letním termínu, ale v jarním, tak jeden rok vlastně tam sněžilo.
1: Tam,
2: takže
1: to Lucie Šafářová v roce 2016, si vzpomínám. No. Zažila.
2: Já jsem to zažil teda, myslím, nějak. A tak Lucka měla
1: zimu. To si pamatuju, že se oteplovalo s každým dnem, ano, že se začínalo ve sněhu.
2: A teď teda nevím, jestli to byl tenhle rok přesně, ale na začátku prostě v těch prvních kolech tak hrála Tereza Smitková a ta nastupovala opravdu za sněžení. Takže já mám fotku, kdy vlastně vchází jako na kurt a sněží. Tak to mi k letnímu sportu úplně jako... Ne, ale jsou to takové věci, které se můžou stát.
1: Takže i takový moment zaznamenal náš dnešní host, sportovní fotograf Pavel Lebeda, který byl hostem Radiožurnálu Sport. Tak děkuju moc za hezké povídání, ať se daří.
2: Tak já děkuju za pozvání a dobré světlo.
0: A já jen doplním ve 22 hodin a 57 minut, že fotbalisté Paris Saint-Germain opravdu ovládli superpohár UEFA, zvítězili v rakouském Salzburku nad Aston Villou 2-1. Přeji hezký večer.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být v Česku trestné. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Kyjev letos dobil zpátky stovky kilometrů čtverečních. Plavec Šejka byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak a zítřek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
4: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
3: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
5: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
3: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Kyjev získal od začátku roku zpátky pod svou kontrolu téměř 800 kilometrů čtverečních dobytého území. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko přesto stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Stav venkovního pláště vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány a posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude výjmutý jenom horní tubus s 20-metrovou anténou pro televizní a rozhlasové přenosy, říká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
6: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička ta je ve velmi dobrém stavu.

0: roku 2021 se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Český desetibojař Vilém Stráský je po prvním dnu na mistrovství Evropy na dělené osmé příčce. Další český reprezentant Ondřej Kopecký do závodu na 400 metrů nenastoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D5 u sjezdu na Mariánské Lázně překážka a za Prahou nehoda. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně hlášená překážka. 121. kilometr, dejte pozor, je to asi lať. Na D5 z Prahy do Plzně u exitu 10 Loděnice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v místě, kde je noční uzavírka mezi 10. až 12. kilometrem. Zavřený levý pruh nárazově je v místě hustý provoz. Neprůjezdné silnice, stále 23 Střebíče do Náměště nad Oslavou u odbočky na Studenec. Hasiči tam likvidují požár lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní provoz přes Studenec a Okarec. A neprůjezdná je taky trasa Praha-Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Zasahují tam záchranáři u požáru střechy domu. Oběd by to mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítřek bude zase slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
3: Dnes je mým hostem bývalý nejlepší házenkář světa, vítěz Ligy mistrů, jako hráč i trenér a muž, který spojil 16 let své kariéry s německým Kýlem. Filip Pícha. Filip, ahoj.
4: Ahoj.
3: Plzeňáci se opět scházejí v Praze a já jsem hrozně ráda, že jsi přijal pozvání, protože úplnou náhodou, což ty vůbec nevíš, já jsem si s Karlem Nocarem psala asi před měsícem, jestli by bylo možné tě dostat sem na rozhovor. A on mi právě říkal, on je pořád pryč, to asi nemá moc cenu se zkoušet. A tak jsme se na to jako vykašlali a teď to přišlo. A přišlo to ale z důvodu tvého konce v německém Kýlu po 7 letech na lavičce v roli trenéra. Čekal jsi, že to může přijít?
4: Určitě jsem čekal, protože ta trenérská kariéra je svým způsobem náročná a takový to opotřebení těch mechanismů se stává a já z toho mám, jak bych tomu řekl, velkou pokoru. A že jsem tam mohl být 7 let jako hlavní trenér a rok jako asistent, já jsem úplně mega šťastný, že to takhle dopadlo a teď momentálně nabírám síly a právě proto všechno, co jsem vždycky blokoval, všechny rozhovory, tak všechny teď říkám, jo, já jsem ready, já jsem tady, já jsem k dispozici, takže díky moc za pozvání a jsem moc rád tady.
3: Jak to samotné oznámení probíhalo? Bylo to emotivní z tvojí strany, ten konec?
4: Ani ne, jelikož nás spojí za těch 16 let v Kýlu, kde jsem si vydobil, musím říct, skvělou pozici na jedno, na co jsem obrovsky pyšnej a je to, že jsem nejúspěšnější aktér, který kdy v Kýlu působil z těch tisíce hráčů a trenérů. To je pro mě obrovská zadosti učinění a podle toho se také ty představitelé ke mně chovali. Já jsem vždycky říkal, že já sloužím tomu klubu a pokud už teď mu nemůžu tolik dát, tak je absolutně logický, transparentní, že přijde někdo novej a pokusí se ten klub trošku mu navrátit takový šmrnc a to je pro mě to absolutně prioritní. Takže probíhalo to asi přibližně normálně, protože jsme s tím generálním manažerem mluvili, co je možné, co je zlepšit, jaký hráči přivést, jakou strategii jsme řešili, ale nakonec jsme řešili i to, pokud je lepší, když by mi odvolali, tak ve světě se to musí udělat a na takovým rozhodnutí jsme se domluvili a probíhalo to úplně ve velmi přátelském duchu.
3: Dokážeš teda popsat přesný důvod, proč tahle etapa skončila? Proč jste se rozešli?
4: Já si myslím, že tím, že když jsem začal, tak jsme měli hned enormní úspěchy. Potom v té etapě se mi zdá, když to hodnotím, jsme udělali jednu velkou chybu a já jsem byl tak trošku jakoby přesvědčený, že to zvládneme s tím hráčem a nebyl jsem tak důrazný na to, že potřebujeme znova další hráče obnovu. Spíše jsem byl
3: zarputilej.
4: Byl jsem spíš na takový ty kompromisy. Teď bohužel nemáme na tohle. Musíš si vystačit s tím, jo, to

0: samozřejmě zvládnu, ale víceméně to byla ta pravá chyba. Ale pro mě je to takový koloběh života, který já jsem za to obrovsky vděčný, že já všechny ty svoje negativní věci, které se mi stávají v životě jako sportovci, ať už jsou prohry, ať už jsou různé překážky, nebo i názory ostatních lidí, ty se snažím víceméně přehodit do takového pozitivna, takže i pro mě tohle, tuto etapa, ty 16 let, je fantastická, mohl jsem to teď zavřít. Ale na druhou stranu říkám, že to je taky něco, kterého jsem ještě nikdy nezažil a bylo to je takový srovnatelný jako rozchod s holkou, kterou člověk prostě miluje 16 let.
1: Tohle už je skoro rozvod,
0: To už je skoro rozvod.
1: Tam jsou i právní atributy.
0: A zabolí to a teď prostě ten první týden potom jsem cítil, že to přichází v takových vlnách a jsem říkal, já už vlastně nejsem trenér toho mýho klubu. A teď už to mám takový spíš nastaven, jo, že to je super, že se těším, až se budu dívat, ale na druhou stranu to, jak to prostě ještě přichází, ale cítím, že začínám nabírat energie a jsem podle mě po nějakých pár měsících zase připravený do toho skočit.
1: Co bude teď? Ty jsi zmiňoval, že léto strávíš nebo jsi strávil na dovolený tyhle ty letní měsíce, tak chceš úplný odstup, najít si čas pro sebe, pro rodinu a nebo se vrháš okamžitě hlavou do něčeho nového?
0: Ne, teď potřebuju trošku odstup. Cítím, že po těch 8 letech koučování jednoho z největších klubů světa potřebuju trošku nabrat energii. I cítím, že to mi bylo dané teď, že se můžu trošku rozkoukat, můžu strávit čas s rodiči, který posledních 8 let z toho ode mě moc neměli, takže i se budu snažit trávit víc času v České republice, nejenom v Německu. V Německu budeme dál žít, protože děti tam chodí do školy, mají tam svoji bázi, všechno je tam zaběhlé, ale já budu více věnovat tomu tak, abych byl trošku viděný tady se svýma kamarádama, se svýma rodičema, věnovat se i možná nějakým projektům, který jsou mimo házenou, který já mám v hlavě a to, což mě je obrovský žene plno myšlenek a nápadů a teď budu chtít něco zkusit zrealizovat a rozhodně si dám pauzu do prosince. Svým agentům jsem říkal, že do prosince nejsem k dispozici, jenom kdyby to je takový to, jenom kdyby
1: přišlo
0: nějaká giga. Přesně tak, nějaká nabídka, která se nedá odmítnout, už to z těch největších klubů, ale což neočekávám, protože tam je to pěkně zastaven.
1: S Filipem Míchou jsme otevřeli konec jedné velké kapitoly. Po písnice se podíváme na to, jak se za poslední roky změnil samotný kýl i světová házená. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Mým dnešním hostem je házenkář Filip Jícha. Když jsi se, Filipe, stal trenérem Kýlu, o kterém jsme teďka mluvili, přebíral si jednu z nejsledovanějších laviček světa. Jak velký tlak to byl jít z pozice asistenta trenéra teda v té době, když budeme konkrétní, tam si působil rok, ale hlavně z pozice toho bývalého hráče, toho kádru?
2: No, bylo to určitě netypický pro tak velký klub, že dal šanci ve své podstatě nováčkovi a jmenoval mi hlavním trenérem. Já jsem osobně byl totálně přesvědčený o tom, že to zvládnu, že budu, protože mi to trenérství a víceméně ta taktická, jak bych to nazval, vyzrálost možná myšlenky a taktika mě hrozně fascinovaly už jako hráči a myslím si, že jsem pomáhal vždycky trenérům zrealizovat to, jak budeme hrát a jak budeme chtít víceméně mít ten projev. Takže o to jsem byl jako přesvědčený, že to zvládnu, ale samozřejmě ta realita je trošku jiná, protože ty atributy, které tě drží jako hráči, který tě obrovsky pomáhají, ať už je to nějaká urputnost, kdy na tom hřišti to můžeš udělat sám, tak jako trenér víceméně ta tvrdohlavost a urputnost je spíš na škodu, protože je třeba naslouchat hráčům, je třeba jim dokázat nastavit tak, aby oni tu tvoji myšlenku vzali za vlastní. Potom je tam taková symbioza, která je vzájemná. A to je hrozně těžký někdy udělat, protože někteří ty hráči samozřejmě jsou olympijští vítězové, hvězdy svých daných zemí a mají svoji vlastní hlavu. Ale na druhou stranu, to mi právě na tomto obrovsky bavilo, být takový ten mentor, být někdy psycholog, být otec mladších, to mi na tom hrozně bavilo a to trénování je víceméně to, co ta esence, co vlastně jsem. I když ty první dva roky, když mi říkali, ty jsi trenér, já jsem se tak necítil, protože jsem říkal, ještě to nebylo úplně to, ale pak se to přechýlilo a víceméně nikdo mi neříká jménem, všichni mi říkají jenom coach, což jsem tak jako na začátku říkal, já jsem ale pořád Filip, já jako, ale všichni, a teď už jsem se na to tak zvyknul, že vlastně, když mi někdo řekne Filip, tak říkám, OK.
1: Tak Filipe, když zmiňuješ tu proměnu z urputného hráče, který se musel naučit být psychologem. Je opravdu trenérská pozice něco, co ti změnilo život i v osobním světě, protože takhle, když to porovnám třeba s těma tenistama, je to hodně v tenise, jak je to individuální sport, je to hodně sobecká pozice, je to hodně o těch tvých jediných nárocích a konkrétně třeba, když budu mluvit za sebe, pak jde holka jako do mateřství, kde to je vlastně úplně všechno o někom jiným a o všech ostatních než o ní samotný a vlastně mě to strašně proměnilo, ten další život a práce, tak jak moc ty vnímáš, že právě to trenérství tě proměnilo i jako osobnost?
2: Tak já jsem tu startovní čáru jenom přece měl trošku jinak postavenou, jednak s tím, jakou jsem měl roli v té světové házené, takže jsem trošku věděl, do čeho jdu. Což mě hrozně proměnilo, bylo to, že já jsem si myslím na sebe přísnej s tím, že chci věci dělat dobře, až puntičkářsky dobře a ty zápasy, tréninky připravovat tak, abych je měl opravdu připravovat tak, jaká je moje nějaká kvalita. A to hrozně stojí času a ten čas jsem samozřejmě ubíral všude možně, ne v té házené. Takže ten pracovní den víceméně nekonečný a na to byla největší určitě to, co rodina na tom nejvíc trpěla. Víceméně děti sice, kteří vyrostli v Německu, mají to rádi oba dva hrou házenou, tak pro ně to bylo samozřejmě něco speciálního, že táta byl trenérem Kýlu, ale na druhou stranu moc ze mě neměli. A to je ta druhá strana mince, kdy někdy občas to opravdu jakoby byla ta proměna z toho hráče, kdy má člověk hrozně relativně hodně času, tak přesto ten trenér dělá stejný job, ale diametrálně odlišně víc. A to je ta největší podle mě proměna toho, že jsem se stal takový jakoby pracant v kanceláři, jsem chodil prostě a seděl jsem hodiny a hodiny v kanceláři. Nikdy prostě do noci, abych to obstihnul, abych to další den ráno dokázal tím hráčům tu moji ideu prezentovat na tom meetingu, tak jak to chci vizuálně i mluveným slovem pro mě připraven. A to stálo hrozně času.
1: Když ještě zůstaneme na chvilinku u Kýlu, tak bývala to výkladní skříň německý házený. Platí to pořád? Je to, ty jsi zmiňoval vlastně ty ústupky, který jsi musel v posledních letech dělat, nemohl si mít každýho hráče. Je to tak, že už nesouhlasí každý hráč, na kterýho si Kiel ukáže, že by ho chtěli do týmu?
2: Přesně tak to je. Já když jsem přišel, tak jsem myslel, že to bude mnohonásobně jednodušší, ale ta konkurence je brutální. Teď v Německu se to obrovsky rozsáhlo na začátku. Když já jsem hrál, tak my jsme měli arenu na skoro 11 000 diváků, která byla pořád vyprodaná. Teď je dalších 5 týmů, který mají velké arény, možnosti, mnohem vyšší rozpočty. A to se prostě ukazuje nakonec, jak se říká, peníze nedávají gole, ale i dávají, a to se v našem sportu absolutní. Takže z tohohle úhlu pohledu jsou obrovské ústupky. Ale mně se to naopak moc líbí, že ta konkurence je tak báječná, že prostě člověk neví, kde se dostane, ať už má vizi a nárok na to hrát lize mistrů, co jsou první dvě místa v německé Bundeslize, tak skončí jako mi letos šestý a aniž by mrknul okem, stačí 2-3 zranění těch důležitých hráčů, který nemůžeš vykompenzovat, a to je na tom, to si myslím, to nejhezčí, protože to je nevypočitatelné.
1: A živý,
2: ano.
1: Po písnici se podíváme na to, co bude s Filipem Míchou dál, také na to, jestli se jednou dokáže představit svůj návrat k české házené. Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Jsme zpět v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Hostem je stále házenkář Filip Jícha. Filipe, už máš jasno, co bude tvoje další trenérská štace? Protože já v tojí vášni pro to, co jsi teďka popisoval v předchozím vstupu, pro tu práci v Kýlu a pro ten přerod z hráče do trenéra vnímám, že to je ale tvůj jako osud, že se možná podíváš do nějakých dveří teďka, který se otevřou, ale že to je něco, co je tvoje vášeň.
2: 100% házená je moje vášeň, já z toho neutíkám, naopak já chci dál předávat, koučovat, sbírat, učit se, to je něco, co chci a rád bych zůstal ještě pár let ve světové házené, ale na druhou stranu musím říct i svůj jeden takový sen, cíl, který bych moc rád, já bych chtěl zkusit koučovat i nějaký národní tým, zkusit se probojovat a zúčastnit se olympijských her, což jsem jako sportovec, jako hráč nemohl. Mm-hmm. A to je můj obrovský cíl a tomu jsem i otevřen samozřejmě jako kouč Kýlu, k tomu absolutně nesnoubitelný. Mm-hmm. Ale teď jsem k tomu připravený a já jsem takový, jak bych to řekl, světoběžný, takže já nejsem úplně zarputilej zůstat tady v Evropě. Já jsem otevřený od Japonska po Argentinu všem možnostem, protože že mě baví cestovat, mě baví objevovat svět a i z toho úhlu pohledu rozhodně jsem otevřený. Otázka, jestli se to stane nebo nestane, to je otevřený jsem tomu každopádně.
1: Když zmiňuješ tohle ten kočovný život, tak jak na tohle pohlíží tvoje žena?
2: To je otázka asi na delší dobu, protože jako hráč víceméně v jednom klubu, ale hráč národňáku plus ty zápasy venku, cestování venku, je člověk přibližně 180 dní z roka pryč. Půl roku člověk teď s malýma dětma, je to prostě obrovská zátěž pro tu ženu, která je na to tak jako tak sama a potom, když přijde ten atlet domů, tak není úplně jako, že já si mám děti a ty si běž jako
1: odpočnout.
2: To tak moc nefunguje. Takže víceméně moje obrovský dík a vděčnost patří za to, že Hanča prostě to držela tuhle tu bázi a dokázala a dala nám možnost, abych já mohl prostě se běhat za těma svýma snama, stát se nejlepším házenkářem světa, vyhrát tolik titulů. A na druhou stranu jsme to takhle drželi dohromady a ta moje vděčnost za to, že to je slovy podle mě nepopsatelná, protože bez toho bych buď neměl rodinu a něco by mi to prostě chybilo, protože ta rodina, ty děti mi dali takový klid do toho, abych byl lepší sportovec, lepší atlet, protože jsem skrze mě jsem získal nádhled na to, co je v životě nejdůležitější a ten sport mi dal takovou potom takovou lehkost do toho bytí a takže jsem za to moc vděčný.
1: Zmiňuješ, že svýmu agentovi si řekl, že do prosince chceš mít čistou hlavu, otevírat jiné dveře a přesto informuje tě třeba o tom, jestli přichází nějaké nabídky, přišlo už něco?
2: Jednou se mi zeptal, jestli bych si dokázal koučovat jeden tým lehce od roku 2027, tak jsem říkal, toto se můžeme povolit ještě chvilku dál, ale teď rozhodně ne. Takže víceméně jsem to teď takhle stopnul. Jenom jsem říkal prostě pár týmů, pár těch
1: men, o kterých by ti měl zavolat, i když budeš mi vyplej mobil.
2: Ano, přesně tak. Tak, o ty bych chtěl být informovaný, a jinak ostatní se budeme bavit až třeba v prosinci.
1: Když jsi zmiňoval ten cíl, ten sen té olympiády, který asi pro spoustu sportovců, a já říkám spoustu a ne každýho, protože já ho třeba vůbec neměla, což je komický v tom, co mě se pak v kariéře povedlo. Ale pro ty tenisty jsou prostě ty cíle trošku jinde. Když zmiňuješ tu olympiádu a národák, tak je to třeba reálný, pokud by si přijal nabídku Českýho svazu?
2: Já si myslím, že v Čechách máme skvělý trenéry u národňáků, který odvádí skvělou práci a naopak já se vůbec jsem neměl jakoby pohnutky se dostávat sem do České republiky. Já si myslím, že...
1: Fakt ne? To je první, co každého napadne, že dostaneš prostě okamžitě nabídku od českého nároďáku.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. My jsme v nějaké fázi mé kariéry, já jsem byl prostě, snažil jsem se být velkým kritikem, protože to jsem viděl, jakým způsobem světová házená jde. Snažil jsem se prostě to za každou cenu urvat a pochopil jsem samozřejmě v roli trenéra toho, že některé věci prostě nejsou srovnatelná. Nejde to takhle lámat přes koleno. A na druhou stranu bych chtěl spíš, aby jsme byli jednotní, aby jsme byli jednotnější, protože to ne vždycky je možný. A moc rád bych si přál, aby česká házená v klidu pracovala, vychovávala talenty. Já si myslím, že někteří trenéři, kteří tady máme, jsou velmi talentovaní, jsou velmi, velmi šikovní, ať už kteří pracují teď na svazu, starají se o metodiku, nebo kteří jsou kluci o národě, jako ať už je to z Karviná, z Plzně, v Dukle. Já jsem hrozný fanoušek tady toho a teď rozhodně jsem po 8 letech, když jsem nebyl na žádném zápase českého národňáku, tak se těším, že se určitě ukážu a vemu i svoje děti ukázat jim taky českou házenou a český národňák, který jsem strávil spoustu let a hrozně mi to bavilo.
1: Takže uvidíme časem.
2: Uvidíme časem.
1: Po písničce se zaměříme na českou házenou jako takovou. Co je potřeba změnit, aby se česká reprezentace pravidelně vracela na ty největší turnaje? A vy posloucháte Radiožurnál Sport s Filipem Jíchou.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Dnes si povídám o házené samozřejmě s Filipem Jíchou. Filipe, jak se tedy dnes díváš na tu českou házenou? Zmiňoval jsi, že jsi 8 let nebyl na zápase. Přesto asi vnímáš nějaký progres, to, kde se pohybuje, jde správným směrem?
2: Nebyl jsem sám reálně na zápase, ale samozřejmě házenou sleduji, jednak plno mých kamarádů, opravdu srdečných kamarádů působí ve funkcích hlavních trenérů tady v České republice a tím moc fandím a konec konců tomu českému národňáku, který když vidím, tak samozřejmě to pro mě neustále srdeční záležitost a bude do konce mých dnů tady. Takže jak já českou házenou vidím, já vidím, že plno klubů začalo pracovat v těch daných možnostech profesionálně. Některé samozřejmě kluby jsou poloprofesionální, některé jsou amatérský, ale tak, jak se snaží, tak je to obrovský plus. Co samozřejmě nám v tom daném rozvoji a momentu chybí, je to, aby jsme mohli ještě více kvalitních trenérů si dokázat zaplatit, což samozřejmě je plně spojen s tím, jak je ten sport financovaný v České republice, ale to není jenom házená, a to jsou všechny míčové sporty, ať už je to volejbal nebo basketbal, ty jsou potřeba financovat, protože ten sport je tak komplexní. A dobří trenéři, jako všude kvalitní pracovní síla, je třeba zaplatit nebo si udržet a udělat jim to nějakým způsobem zajímavý i s tou perspektivou. A v české házené plno dobrovolníků, který prostě se snaží absolutní maximum odvádět tomu sportu a za to jim patří obrovský dík, ale pokud si teď sedneme a budeme polemizovat a filozofovat o to, co je třeba, aby Česká republika jako reprezentace každoročně jezdila na akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa a byla jedna z těch okruhů širších favoritů, tak to si myslím, že je pro nás zatím veliká utopie. Myslím, že ve všech sportech, kdy procházíme takovou vlnou té postkomunistické etapy, bych řekl, naopak v tomhle tom musíme být, trpělivější, 100%. Musíme mít takový ty koňský klapky na to, protože všichni chtějí úspěch hned a jezdit na mistrovství světa a být v širším okruhu je strategický rozhodnutí. Není rozhodnutí toho, že teď nám to momentálně vyjde s trenérem XY, ale to je strategický rozhodnutí, která ve své podstatě nabere nějakou metodiku, kde se dokáže financovat od ohromně základen na to, aby trenéři se dokázali vychovávat a ty trenéři to potom předávají. A v tuhle z těch různých centrech je potřeba si udržet trenéry, který mají kvalitu a to není jednoduchý v žádném sportu v České republice. A házená není výjimkou, ale na druhou stranu v tom, co máme, v tom, co momentálně máme k dispozici, tak se mi zdá, že ty kluci, trenéři, že se snaží s jakou urputným ohněm bojovat a dělají to profesionálně v těch daných možnostech, za co jim ode mě patří obrovský dík.
1: Když zhodnotíš české hráče v Německu, je jich tam víc než dřív, ale v těch největších klubech stále ještě nejsou. Jaký mají čeští hráči v Německu pověst?
2: To je zajímavá otázka, protože já samozřejmě jsem celý svůj život skoro až na 3 roky v Barceloně na 2 aktivně jsem působil v německy mluvících zemích a čeští házenkáři mají víceméně pověst v
1: Teď se trochu bojím.
2: No jo. A v tom absolutně největším měřítku, v těch nejlepších státech, ať už jsou Dánové, ať už jsou to Francouzi, prostě s těma nejlepšíma hráčima, že čeští hráči jsou talentovan, ale jakoby nemají takovou průbojnost. Občas, když se na to podívám, tak říkám, jo, to možná někdy sedí na někom, protože nám stačí, my jsme takový pokorní jako s tím a přitom bychom mohli být, máme v sobě víc a dokázali bychom, ale tím, že jsme jakoby nechceme moc jako vybočovat, tak nám to občas někdy stačí a to bych samozřejmě, když bych měl možnost s hráčem XY, tak prostě jakoby nekoukej dopředu, dozadu. Ta kariéra možná 6letá, možná 7letá a stojí to za to prostě vybočit a já jsem víceméně toho příkladem, že jsem nebral ohled a byl jsem vždycky takový zarputilý a nakonec se jim povedlo to, co asi by nikdo neřekl, že nikdo z České republiky, který hraje v český národňáku, kdy ta trofej nejlepšího házenkáře světa je samozřejmě i vizitka toho českého národňáku, nebo respektive potřebuješ ten národní tým k tomu, aby se to stalo. A proto bych každému říkal prostě teď a tady je možnost toho prostě nebejt
1: přízemní.
2: Ano.
1: Je to možná meta, o kterou prostě usilujou ty hráči, a když jí dosáhnou, dostat se ven, takzvaně do ciziny, a když jí dosáhnou, tak možná jakoby si říkají, tak teď tady co nejvíce udržet a moc nevystupovat, to je prostě česká natura. Co Dominik Skopár nebo Daniel Bláha mohou znovu otevřít brány do evropské špičky pro Česko?
2: Já věřím, že tyhle kluci se dostanou do první ligy, že se dostanou do toho, aby mohli v Bundeslize hrát. Nejenom aby, ale dostali nějakou možnost hrát. A je to podle mě zásadní v tomhle tom Dominik Skopár, který jde teď do druhé Bundesligy a určitě bude hrát. A záleží na něm prostě, aby měl tuhle tu drzost, že ta druhá Bundesliga není cíl. A to je hrozně důležitý atribut, protože on bude 100% mít skvělý zápasy, agenti, hráči se na něm budou dívat. Já jsem víceméně, když jsme se na to dívali jsme s generálním ředitelem, my bychom ho na tu pozici toho druhého hráče tenkrát i vzali, ale on už podepsal smlouvu do té druhé Bundesligy a Dan Bláha je hráč, který potřebuje 100% hrát a to je
1: vyhrát se.
2: Přesně tak, to je jako pozice spojky a v tom, když brání v centru, je obrovsky důležitý, aby převzal roli v týmu, kde to nezná. Co znamená pryč z Plzně, pryč kamkoliv do ciziny a začít hrát. Já jsem tak začal hrát ve Švýcarsku a bylo to prostě pro mě absolutně nejlepší škola a doporučoval bych to každému, který jde tady odsaď z té poloprofesionální ligy nebo poloamatérský, aby šel napřed a převzal prostě roli v nějakém týmu, který je profesionální.
1: Zůstaňte ještě s námi dnes na Radiožurnálu Sport. V posledním vstupu se podíváme na to, co si Filip Jícha ze své mimořádné kariéry odnáší a co by chtěl jednou možná i české házené nebo jakékoliv jiné vrátit. Posloucháte na síti na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Jsme na konci pořadu Na síti na radiožurnálu Sport, ale naším dnešním hostem byl házenkář Filip Jícha a já si ho tu ještě chvíli nechávám. A Filipe, když se dnes ohlédneš za tou svojí obrovskou dlouhou kariérou, na co jsi nejvíc pyšný?
2: Já jsem to je plno věcí, na které jsem pyšný. Nejvíc jsem asi pyšný na to, že ten sport házená, že jsem mohl být atlet. Co mi házená dala všechno. Víceméně, když jsem začínal v 17-18 letech jako talentovaný hráč, který byl, měl svoji hlavu, byl urputnej, ale rozhodně jsem nebyl osobnost, jako jsem teď. To je asi to možná víc než veškerý samozřejmě tituly, to nejznámější, že tady zrovna v České republice to o mě, že jsem nejlepší házenkář světa, že jsem byl prostě mezi tou absolutní světou šičkou. To je něco takového pro to mužský ego možná dobrý. Na druhou stranu ta chuť toho vítězství je vyhrát jeden titul a přijít do kabiny a zžít tu euforii a tu energii. To, co tam člověk zažívá, to je něco jakoby hmatatelného. Mm-hmm. A to chceš zažívat znovu a znovu. A
1: je jít, to trošku droga.
2: Jo, a jít prostě skrze absolutní nížiny až k tomu znova tomu vrcholu a prostě to je něco, co mi, to byl můj absolutní hnací motor.
1: Ty jsi už několikrát dneska naznačil to, jak moc nebo málo jsi byl v životě svých dětí díky své kariéře a díky kariéře po kariéře a vlastně aktuálnímu životu. Přesto tvoje děti házenou hrajou. Jak seš přísnej a ambiciozní jako sportovní rodič?
2: Tak to právě vůbec. Já na druhou stranu jsem hrozně v klidu a tuto jsem více nikdy neměl ani rád, ani to tak jak nerespektuju tuhle ty absolutní výlevy těch rodičů. Já jsem klidný, sedím na tribuně, klidně fandím.
1: A hodnotíš?
2: A pokud jsem vyzván k hodnocení, tak hodnotím. A moje dcera víceméně víc chce rady, můj syn míň. A to respektuju. Dcera je starší.
1: 17, syn 14, tak to tak ale odpovídá. Si říct, že za 3 roky syn třeba taky přijde pro radu.
2: Já jsem k dispozici k tomu, já rád s ním trénuju, rád chodíme do haly, že si něco děláme. A každý má víceméně svoji hlavu. Syna vidím, že má prostě takový tvrdohlavnější v tomhle tom, ale já jsem hlavně rodič a že mám know-how trenérský, to se snažím předat, pokud jsem tomu vyzván, ale rozhodně nejsem ten, že prostě do něčeho nutím, to bože můj ne. Hlavně ať to, co dělají, ať je naplňuje a baví.
1: A když jsi dneska zmiňoval kluky, co jdou do ciziny a možná tam trochu zakrní v nějaký pozici, v nějakým komfortním spotu, zmiňuješ vlastně to, jak přistupuješ ke svým dětem a k jejich sportu a tě hlavně baví a naplňuje. Jakou by si dal radu takovýmu budoucímu novýmu Filipovi Jíchovi, možná tady z Čech, protože nás poslouchají čeští posluchači, tak co by si dal jako takovou radu? Já vím, že to je trochu kliše, tato otázka, ale přece jenom mně přijde, že jsi takový mentor a že to myslíš tak nějak pro celý ten sport.
2: Jedna rada pro, ať už je to pro budoucí házenkáře nebo sportovce, ať trefí to správné rozhodnutí. Když trefí správné rozhodnutí, a teď už je to, ať už je to v tenise nebo házené, když je nějaká situace a nastávající mladí sportovci trefí plno dobrých rozhodnutí, vystřelí, ale nedají gola. Vemeš si na tenise smeč, ale dáš to do sítě. Prostě a je důležitý vědět, že tuto rozhodnutí bylo správné. Sice si se neobohatil tím, že si dal prostě vítězný 15, nebo že si dal branku. A plno lidí na tuté cestě potom zakrně řekne, prostě tady tuto jsem nedal gola. Z toho jsem se neobohatil tím, prostě proč to dělám. Ale to rozhodnutí bylo správné. Mm-hmm. A když na tom ty mladí lidi vytrvají a zjistí, že tuto rozhodnutí, tyhle rozhodnutí jsou správné a jsou na té cestě, tak za rok budou dávat
1: prostě to
2: goly.
1: Přijde.
2: Za rok budou dávat goly, za rok budou dávat vítězný 15 a potom mi to bude volet. Takže ty rozhodnutí stůjte si za nima, skálopevně a buďte přesvědčeni o tom, že to v tom, co vám říkají ty trenéři, jestli je to správně rozumění, tak se něm stojte a nekoukejte moc na ten výsledek. Ten přijde až potom. A to by byla asi taková ta největší moje apel na mladý sportovce. Co říkám svým dětem extrémně, tuto rozhodnutí si udělal správně. Bohužel si to nedal, ale když to budeš dělat takhle, teď ti možná tečou slzy, protože si nedal z toho nebo nedal z toho gola. Ale věř mi, že za 2 roky to budeš o to víc dominantnější.
1: Jak chceš, Filipe, aby si tě lidi pamatovali v tom prostě veřejným názoru jako člověka, jako nejlepšího házenkáře světa, jako jednoho z nejúspěšnějších trenérů. Co je vlastně tvým cílem? A nebo to je máš ve všech těchto těch? Protože nejlepším hráčem světa už jsi byl, tak teď jsi byl jedním asi nebo jedním z nejlepších trenérů světa, minimálně v tom nejlepším týmu. Tak jaké je jakoby tvoje vize, když i zmiňuješ, budu se víc vracet do Česka, jsem otevřený a vlastně se bavit, dávat rozhovory, to, co jsem dřív nemohl, tak budeš si tady víc a víc budovat image, kdy tě lidi budou víc poznávat. Zatím to bylo jenom to jméno s tabulkovými výsledkama.
2: Jako sportovec, jako atlet jsem rád, ať mi lidi spojují s nejlepším házenkářem světa, protože jsem na to extrémně pyšný, že se mi to podařilo jako z České republiky, ale jako člověka, jako kamaráda, jako otce, bych si hrozně rád přál, aby lidi dali nejenom mě, ale nám všem prostor k nějaké k diskuzi a vytvořit si vlastní názor na to podle různých atributů, který nesem. A to je pro mě důležitý, ale když někdo mi tu šanci nedá a udělá si názor na mě, jakého chce mít, tak proti tomu neboju. Ale jenom my dokážeme víceméně ovlivnit, co nás čeká, jakým způsobem to poneseme. A já jsem připravený diskutovat, hovořit a připravený jsem přispět k tomu, aby jsme se měli i další 26 let, nebo jak dlouho to bude, skvěle.
1: Filipe, děkuji moc za dnešní obohacující rozhovor, za to, že jsme byli na Radiožurnálu Sport jedni z těch prvních, co tě tady zpátky v Česku uzmuli k rozhovoru. Užij si, ať tě už toto léto čeká cokoliv s rodinou a nahrazuj si všechny ty zážitky, kterým si musel říkat, ne každý to moc dobře zná po té kariéře nebo po nějaké uzavřené kapitole. A přeju ti, aby ta další, která přijde, ta nová kapitola, byla vysněná. Ta přesně, kterou si přeješ a kterou si zasloužíš. Děkuju moc.
2: Děkuju.
1: Dnešním hostem na Radiožurnálu Sport v pořadu Na síti byl nejlepší házenkář světa Filip Jícha.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Skončilo zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. V Česku i ve světě ho sledovali miliony lidí. Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezili i jaderné elektrárny. Hradečtí fotbalisté se v odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí smazat na hřišti Bešiktaše jednogólovou ztrátu. Dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna, začínají hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Částečné zatmění slunce sledovali večer po celém Česku tisíce lidí. Měsíc začal zakrývat sluneční kotouč přibližně ve 7:45. Maxima dosáhl o necelou hodinu později. Krátce na to pak slunce zapadlo za obzor. Pozorovatelé s profesionální i improvizovanou technikou se vydali na vyvýšená místa s dobrým výhledem nebo přímo do planetárií. To ostravské bylo obsazené do posledního místa.
3: Pusty. Pojď se podívat.
4: Jsme nadšení
5: a děkujeme dceři, že to vymyslela.
6: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
7: Už od první minuty zatmění stály fronty u všech 14 připravených dalekohledů. Přinesli jsme veškerou optiku, která se dala využít, říká Jana Hrabalová z ostravského planetária.
8: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
9: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
7: Lidé stáli i za branou hvězdárny, která se už teď chystá na další hromadné pozorování. Perseid. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
10: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
11: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
10: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
12: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
10: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
1: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že vodu musí dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
13: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém

0: člověku bala?
1: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
0: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu opadává na některých místech v Česku dřív listí. Stromy v horku spotřebovávají víc vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
2: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
3: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
3: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Dinosauři se vracejí na filmová plátna. Tentokrát ale neutíkají ze zábavního parku, objeví se přímo na americkém předměstí. Do českých kin vstupuje sci-fi thriller Konec Oak Street.
5: Get out of there, run!
6: Poklidná předměstská ulice se po záhadné kosmické události vytrhne ze známého světa a přenese daleko do historie. Rodina Pletových musí držet pohromadě a bojovat o přežití. V okolí jejich domu se totiž objevují dinosauři. Ústřední manželský pár stvárnili Anne Hathaway a Ewan McGregor. Film napsal a režíroval David Mitchell, autor hororu Neutečeš a mysteriózního snímku Záhada Silver Lake. Mezi producenty je také J.J. Abrams. Konec Oak Street kombinuje rodinné drama s sci-fi a napínavý boj o přežití. Přestože je přístupný od 12 let, tuzemská kina ho promítají pouze v původním znění s českými titulky. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Na festivalu Nového cirkusu Letní Letná bude mít dnes premiéru inscenace Vertíž. V pražských Letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
7: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří. A ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvětě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1. O 19 hodin je tak na půdě soupeře čeká velmi těžký úkol. To ví i hradecký trenér David Horejš.
8: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře a my musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
3: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a podruhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat, po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. Český desetibojař Willem Stráský je po úvodním dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na děleném 8. místě. Po úvodních 5 disciplínách se dělí o 8. příčku s Němcem Pelmancem. Stráský může vylepšit 10. místo z minulého evropského šampionátu v Římě. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v běhu na 400 metrů byla nejrychlejší Slovenka Emma Zapletalová. 26-letá rodačka z Nitry ovládla závod časem 52 sekund celých 91 setiny sekundy. Mezi muži na stejné trati získal zlato Brit Matthew Hudson-Smith. Před domácím publikem vyhrál hladkou čtvrtku za 44,17 setiny sekundy a získal už třetí evropský titul.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nové omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice ve Štěchovicích. Na Pražském okruhu je mezi sjezdy na Jesenici a Vestec nová uzavírka. Mezi kilometry 82 až 3 se jezdí jen v páse na Ruzini, obousměrně dvěma zúženými pruhy. A teď plynule. Dálnice i jinde bez kolon. Silnice 23 z Třebíče do náměště nad Oslavou je už průjezdná. Uzavírka kvůli požáru lesa u odbočky.

0: na Studenec skončila. Neprůjezdná zůstává trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Je tam hlášený požár střechy domu. Oběd uzavírku by mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 a 8 stupňů, v údolích až 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez Vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co znamená pojem hydrologické sucho?
4: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
3: No, znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
4: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9% dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. A takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál. Ta situace opravdu příznivá není.
3: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
4: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoků v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy do Vraného, tak tam ho musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Mm-hmm. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní nivou domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Čiže to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Čiže tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
5: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
4: Na jakém začátku?
5: No, v tom Lipně třeba.
4: A ona nechybí ještě.
5: Tam no, ale nutný, nehrozí to?
4: Jasně, no, tak vemte si, všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
5: Tehdy si ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
4: No, ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024, o měsíc později, a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, či jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského, Lipenská nádrž, přítok je minimální 1, maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní, prázdní se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
5: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
4: Nechybí. V té okolní krajině, v té okolní, no samozřejmě chybí. Je to drénováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom dréno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom řekl, zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let, to bereme jako statistické. Údaj.
5: No to tak to, co... vychází to z nějaké studie z roku 2014, myslím, vychází že jednou za 50
4: přesně,
5: let.
4: Vychází to ze studie ČVUT.
5: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
4: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní, a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat tohle i ve vazbě na to sucho. A to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu, výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
5: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
4: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže. To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, jejich 47 na území České republiky a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
5: A platí to obecně po celém povodí?
4: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko. A z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
5: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kuvalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slatskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
4: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
5: Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zaprší přijít bouřky, přehánky.
4: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouštějí. Tím by jsme teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
5: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
4: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. To je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická. Takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je. Takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezóny, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září. Dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
5: Teď už je jasné, že to nebude.
4: Nepřipadá v úvahu, ale jdeme jinou cestou, ještě pardon. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitelé těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém. Čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
5: Jak nízko můžete na Slapech jít? Kolik se může upustit?
4: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kvótu a pak má dole omezen kvótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kvóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kvótě, tak potom zase začneme dotovat Slapskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba, proč se neodpouští z obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zaříznutá ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že, od té maximální kvóty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8krát větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív a vy byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšovat a pak pouštět dál. To jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
5: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala vltavská kaskáda?
4: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Fošumpaur a jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
5: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut Radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošním bazénu a podobně, taky užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
4: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání na puštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely a protože tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce se vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. Mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji. Zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci. A to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
5: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
4: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z povodí, z podniků povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle to mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle to nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
5: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině, to jsou vaše slova. Nebude ano. Pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
4: Ale ono se to doplňuje, že? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterým se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období, tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
5: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
4: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
5: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tedy bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří s rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
4: No, já bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat, půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný, no tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích, a myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
5: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět Orlická přehrada.
4: snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Pak, někdo přijde a bude říkat, hele, oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
5: Ne, já jsem rád, že jste to...
4: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém, ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
5: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
4: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde. Naschledanou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
6: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
2: Stát dnes odpoledne spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je systém připravený na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Uživatelé se můžou zapojit tím, že se do aplikace během dne zaregistrují a ve 13 hodiny otevřou a nechají doklad automaticky aktualizovat. Německá vláda schválila reformu zpravodajských služeb. Ty tak získaly víc pravomocí a širší pole působnosti. Například zahraniční rozvědka BND tak bude moct například aktivně zasahovat v kyberprostoru proti sabotérům. Víc pravomocí získá taky domácí rozvědka Úřad na ochranu ústavy. Vláda to zdůvodňuje současnou vyostřenou bezpečnostní situací. Letošní úroda chmele bude zřejmě až o pětinu nižší než obvykle. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé totiž mají s pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jenom malou položkou. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, víc než 200, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale taky ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Sport. Čeští překážkáři Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále běhu na 110 metrů překážek nepostoupili. Kolomazník obsadil časem 13,71 sekundy celkově 18. místo. Štefko byl po chybách na trati diskvalifikován. V finále vyhrál Švýcar Josef.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D4 u Příbrami, další v Praze. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic narazilo osobní auto do značení. Je to v omezení za sjezdem na Příbram a Sedlčany, 43. kilometru. Vše je za značkami mimo průjezdné dva pruhy. Na kamerách vidíme, že tam stojí dvě osobní auta, jedno z nich na blikačích a zřejmě posádka sedí u svodidel. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Nehoda je na křižovatce s ulicí Ulihovaru ve směru z centra. Čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd, zasahují tam záchranáři. A další nehoda se zásahem záchranářů vás může zpomalit nebo zdržet na silnici ze Šumperku do Rudoltic. U Hraběšic je osobní auto mimo komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Posloucháte noční radiožurnál 8 minut po půl jedné, právě začíná noční vysílání s datem 13. srpna a pokud se nechystáte jít brzy spát, můžete pozorovat noční oblohu, jelikož právě dnes by měl být nejvíce vidět meteorický rej Perseidy. Ovšem, pokud to nestihnete, tak i v dalších dnech by měla být možnost ještě vidět nějaké padající meteory. No a jaké bude téma první noční reportáže za pár minut? Budeme se věnovat horkému letnímu počasí. Zemědělci totiž stahují v některých oblastech zvířata z pastvin. Tráva je tak suchá a dobytek tím pádem už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy dokonce omezí. Podrobnosti už za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Píseň Easy a Faith No More zazněly v nočním radiožurnálu. Mimochodem, tahle populární skupina se po více než 10 letech pauzy vrátí v roce 2027 na pódia a opět bude koncertovat. Ovšem zatím jen v Austrálii a na Novém Zélandu. Tak uvidíme, jestli poté nezamíří třeba i k nám nebo někam poblíž do Evropy. Teď už ale slíbené téma. Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jenom suchá tráva. Zemědělci musí proto dobytek, koně a ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem, ale vystačí do další sklizně. Schání proto krmení i v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
3: Ten porost je spálený doslova na trout.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
3: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
3: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu. Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech, doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
4: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má. Teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajak krosu. Čím ho tahle disciplína zaujala? A uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? A platí i v kajak krosu, že Vít Přindiš nejezdí proti soupeřům, ale proti vodě?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je jedna hodina. Lenka Pištěková doplní zpravodajský přehled.
3: Větší cely od příštího roku ve věznicích možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce změnu odložit. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na mistrovství Evropy pátý na 200 znak. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
4: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
3: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejmíň naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dřív odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
5: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
6: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
5: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: V Trutnově dnes večer začne 4denní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako pocta k jeho nedožitým 90. narozeninám, protože bývalý prezident festival často navštěvoval. Před prvními koncerty přehlídku zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou odslouží katolický kněz Jan Hanák.
0: Sport.
3: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl, v Paříži skončil pátý. Znakařské dvoustovce v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále, soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro půl sekundy. Naopak nejrychlejším časem postoupila do finále kraulařské dvoustovky Barbora Semanová.
7: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u 9 křížů a nehoda na dálnici D4 u Příbrami. Na dálnici

0: Na křižovatce s ulicí Ulihovaru ve směru z centra zasahují nebo zasahovali tam záchranáři a následky teď omezují průjezd. Vypadá to, že v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnešek má být slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo Adam Carda.
3: Přeji poklidnou čtvrteční noc, ladíte noční radiožurnál a to 1:05. A cestující na ostravských nádražích zažívali včera neobvyklý pohled. Rozesmáté skupinky mladých vítal biskup s generálním vikářem, farníci hráli na kytary a společně zpívali. Tak začalo celostátní setkání mladých katolíků. My se tam podíváme už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: tisíce účastníků z celé republiky. Čekají je přednášky, koncerty, divadlo nebo třeba setkání s psychologi. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků, včetně řádových sester.
1: Nám jezdí na Doslavu.
2: Pojďte tady ještě někdo, tě berte.
3: Já jsem z Třebiče a těším se na komunitu mladých křesťanů.
4: A na Ostravu?
3: A na Ostravu, já nevím, co od toho čekat. Jirka.
5: Já jsem Krištof a jsem taky z Třebiče. Já se těším asi na tu atmosféru toho setkání, jako tý radostný atmosféry s těma ostatními mladýma lidma. A nechám se překvapit, co mi Ostrava nabídne.
4: Uspěvavá sestra Pia z řádu Svatého kříže je tady jako pomocnice.
6: Dá se říct, tady přijede asi přes 3000 mladých lidí, budou rozděleni do různých skupinek, zhruba po 13, a každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem jasně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
2: Nabízíme kávu, nervé espresso, máme i espresso tonic.
4: Usměvavou servírkou tady v takovém sympatickém bistru je Patricie Kosíková. Přijela do Ostravy od Salesiánu z Brna.
2: Já jsem se do Ostravy úplně zamilovala, mně to tady přijde úplně kouzelné.
4: Za váma jsou sudy s pivem?
2: Nealko máme jenom.
4: Tvář Daniela Víchy z Ostravsko-opavského biskupství zdobí také úsměv, protože říká, že toto je opravdu takový zdroj energie.
7: Kde jsou mladí lidé? Tam je vždycky spoustu energie a je to i tady. Myslím si, že Ostrava má co nabídnout, protože je specifická. Ostrava je v mnohem jedinečná v naší republice.
4: Účastníky setkání tady na hlavním nádraží vítali zástupci biskupství. Písničku

0: tebe.
1: Zpěvačka Daša zazněla v nočním radiožurnálu. Svatojánské proudy na Vltavě jsou pojem, přestože už přes 70 let neexistují, zaplavila je totiž přehrada Slapy. Jak to tam vypadalo, ukazují dobové fotografie, vzpomene si na to pár pamětníků a také muzeum Staré Vltavy v Chotilsku, pár kilometrů od Slapské přehrady. Právě tam za moment zamíříme v seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hladiny přehrad a řek celé léto klesají. V některých nádržích se ale z nejrůznějších důvodů hladina vody udržuje. Příkladem mohou být třeba slapy na Vltavě. Přehradu postavili před více než 70 lety a pod hladinou zmizely například známé svatojánské proudy a také hned několik vesnic. Tomuto místu se říká Stará Vltava a má i svoje muzeum. Jmenuje se nepřekvapivě Muzeum Staré Vltavy a najdete ho v Chotilsku na levém břehu Slapské přehrady. Kdo se chce dozvědět o Vltavě víc, určitě by ho neměl minout.
1: No tak pojď. Jo, já ti uvařím kafíčko. Tak pojď na chvilinku, prosím. Jo?
2: Průvodkyně v muzeu Adéla Tomášková volá pro posilu k rozhovoru na obecní úřad a mezitím vydává balíček. Malé muzeum v malé obci si musí nějak přivydělávat.
1: Zanikla ves Mora, přímo. To je ves, která úplně zmizela pod hladinou.
2: A dneska je hladina, když mi ukážete, kde?
1: Tak ta hladina té Vltavy byla strašně mělká, jako ona měla 150 cm, což znamená, že jako každý dospělý člověk by tam prostě prošel tou řekou. A tím, že se postavila Slapská přehrada, tak v podstatě to šlo o těch 40 metrů a na té živohoště je prostě 40 metrů sloup. A všechno, co tam na té živohešti bylo, tak je pod vodou.
2: Ale ve Slapech voda je, přestože na horním toku směrem na Orlík skoro žádná voda není.
1: Protože Slapy jako přehrada je velký zdroj pro Prahu. Takže Orlík se upouští, Slapy držej, aby Praha měla vodu.
3: No, my tady máme i vyhlídku, potom když se jede jakoby směrem k té Vltavě, tak tam je vlastně vyhlídka, kde
2: stála socha Jana Nepomuckého. A to už teď říká tajemník obecního úřadu Hynek Hypr a ukazuje pískovcový podstavec, jediné, co ze sochy zbylo.
3: Kde je jakoby replika toho podstavce, replika vlastně té sochy.
2: Podle všeho bude Jan Nepomucký ještě někde na dně.
3: Někde tam leže.
2: Slap.
3: A bude to tam hlídat.
1: A ten podstavec cesty Vltavy tahal 2 roky. Jo, protože to museli z těch 38 metrů pošoupnout, po kouskách.
2: No takže to je docela vzácná pískovcová.
1: No to je originál.
3: A hlavně.
1: Hele, je to v podstatě to nejcennější, co tady máme.
4: Máme dlouhou chvíli u vody, tak se jdem prostě podívat.
2: Na dovolené jsou tady kousek odsud Zdeněk s Petrem. Jste si řekli, že toho horka už bylo dost a jdete do muzea.
4: Určitě.
2: Jste tady v kempu kde, nebo táboříte?
4: No, živohošti tady. Živohošť.
5: Tady je tam je kostel, že jo?
2: A to je celkem hezký model, že? Takhle vytvořit hladinu původní a dnešní.
5: Když ty peře, že už nejsou, jakoby, jak je to ještě vidět ve starých filmech, kdy splavovali dřevo, že jo?
2: No těch peřejích se zpívá v každé tramské písni. Takže vy máte Vltavu ve svém telefonu, jo?
3: Jo, mám, ale to zase nemá nic společného. Jako.
2: Tak já jsem si myslel, že když jste tajemník tady v obci, Chotilsko, že je to vlastně povinnost mít Vltavu v telefonu.
3: Ne.
2: Nemají to všichni zaměstnanci obce. Základem muzea jsou především fotografie, tak jak vypadala Stará Vltava před zatopením. Potom je tady model Staré Vltavy a různé trojrozměrné předměty, jako třeba kusy prámu nebo tahle ta krásná dřevěná kánoe. To muzeum na člověka dýchne i s tou nostalgií, ale to se tak nějak od muzea očekává. Ale přichází turisté.
1: Víte co, ono je to strašně nárazový. Ve chvíli, kdy je prostě krásně a je teplo, jakože teď je teplo, tak ty lidi ležejí u vody, nebudou courat po muzeu. My bychom potřebovali, aby pršelo.
2: I vy potřebujete, aby pršelo.
1: Já bych potřebovala, ano, aby pršelo.
2: Z muzea Staré Vltavy v Chotilsku u Slap ve středních Čechách Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zdříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Krátké zprávy Alenka Pištěková.
3: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní koncepce mezi lety 2026 až 2030, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek. Jak zjistil server i rozhlas, ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Miliony lidí sledovali večer na různých místech planety zatmění slunce. Úplné bylo třeba ve Španělsku, Portugalsku nebo na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné i tak, ale bylo nejvýraznější od roku 1999. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se Levitová bude věnovat svým dětem a rodině. Trump dodal, že její rozhodnutí respektuje. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A silničáři začnou dnes kolem 6. večer odstraňovat dopravní značení v omezení Vekbelské ulici na severovýchodě Prahy. Podařilo se ji totiž opravit o 2 dny dřív, než se původně předpokládalo, a bude znova plně průjezdná pro řidiče. Oprava vyšla hlavní město na zhruba 600 milionů korun.
0: Sport.
3: Fotbalista Alex Král vstřelil první gól za FC Kodaň a pomohl svému týmu k postupu v konferenční lize. Český záložník se prosadil při výhře 5-1 nad Debrecínem a přidal taky asistenci. Kodaň zvládla i první zápas a do další fáze prošla s celkovým skóre 8-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D4 u Příbrami a noční uzavírky v Praze. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram šetří nehodu. Na 43. kilometru v omezení narazilo osobní auto do značek. Vše je zaznačením mimo průjezdné 2 pruhy. Objíždí se plynule, před chvílí kolem nehody projel i nadměrný náklad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí kamion kilometr 166,5, je to u odpočívky 9 křížů. Blokuje krajnici, silničáři tam přivezli šipku a podél jsou kužely. A v Praze na městském okruhu údržba. Zavřela tunel Mrázovka a taky část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Obě uzavírky jsou obousměrné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů, v údolích až k 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Dnes čekáme slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Měl jít k zemi, teď z něj ale bude luxusní bydlení. Začíná přestavba 60 let starého výškového domu v centru Ostravy podle projektu architektky Evy Jiříčné. Do 3 let se dům promění k nepoznání. Více informací přidáme už za pár minut v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Z problematického věžáku na dohled od ostravské radnice bude luxusní bytový dům. Podobu nového ostravského mrakodrapu o 24 patrech navrhla architektka Eva Jiřičná. Před 60 lety se věžák pyšnil titulem nejvyšší obytné budovy v Československu. Kvůli mnoha nedostatkům v něm ale nájemníci dlouho nevydrželi a teprve po důkladné přestavbě bude sloužit tak, jak má.
1: Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům růzy. Za průměnou stojí architektka Eva Jiřičná.
2: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až k podlaze a tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
1: Linoleum u makartové příčky, hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let podle stavby vedoucího Denise Siudy. Z ní ale zůstane jen železobetonová kostra.
3: Cca za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku a vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
1: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsnila, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho bourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
4: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější a takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva, to jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
1: Říká zástupce developera Jakub Blaťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: kohoutků v Horní Bečvě teče čím dál méně vody. Oba obecní vrty už přestávají stačit a tak minulý týden 2 dny vozili vodu i hasiči. Obec teď žádá o šetrnost místní chataře i velké hotely s wellness bazény. Do horské obce v Beskydech totiž o prázdninách přijíždí na dovolenou tisíce lidí.
1: Musíme šetřit, protože říkám ty, Silvo, 2 pračky, 2 myčky, ty máš 2 děti, my jsme 2, jo, ale práce musí, že? Tak já říkám, žádné tak.
2: Určitě se tak často nekoupeme, jenom se sprchujeme. Snažíme se šetřit, co se dá, nezaléváme kvítka, bazény napouštíme už.
3: Odpovědi místních, kterých se ptám před jednotou v Horní Bečvě, se opakují. To, že je situace vážná, potvrzuje i nezávislý starosta Horní Bečvě Rudolf Bernát.
4: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče.
3: Hasiči vzali vodu z Mečůvky a pracně ji vozili do zmiňovaných zdrojů.
4: No tak vozili 2 dny celé odpoledne.
3: Starosta říká, že nejvíc vodu odebírají velké hotely s wellness, se kterými obec kvůli spotřebě intenzivně jedná.
4: Tak samozřejmě máme tady velké hotely, které mají své wellnessy a odebírají naše vodu, takže s nimi jako intenzivně komunikujeme, aby zbytečně neodčerpávali vodu z těch vodních zdrojů.
3: Z přehrady se přesunují do hotelu Valaška. Rekreanty tady na to, aby šetřili s vodou, upozorňují na recepci.
5: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít.
3: Říká hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
5: Nedokážeme to ovlivnit a nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
3: Podle starosty by se situace mohla zlepšit s koncem prázdnin, až ubude rekreantů a taky s příchodem letních dešťů. Gabriela Hykl, Radiožur.

0: Billie Eilish jste slyšeli v nočním radiožurnálu, kde teď vyrazíme na výlet k našim jižním sousedům. Impozantní rakouský hrad Hardeck se mimořádně otevřel veřejnosti. Několik let byl návštěvníkům nepřístupným, jeho majitelé ale loni začali pořádat hradní léto a Hardeck na několik dní otevřou. Blízkost k hranicím s Českem láká i výletníky z 12 kilometrů vzdáleného Znojma.
1: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hardeck vydala Lenka.
2: Já jsem to byla před 5 lety na kole, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
1: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
3: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali se podívat, jak to tady vypadá.
1: Posledních několik let mohli lidé hrad Hardeck obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hardeck navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Piláty z Tasselu na Daxberku.
4: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
1: Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
4: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
1: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Piláty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
4: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
1: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hardeck, Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
3: Do Česka míří víc než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Dodávky by se měly postupně stabilizovat. Policisté v Řecku letos kvůli požárům zadrželi už stovky lidí. Oštěpař Vadlej vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, podle kterého se má postupně stabilizovat nedostatek těchto přípravků na českém trhu. Lékárníci teď léčivo pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Přípravky s tamoxifenem, které do českých lékáren míří ze zahraničí, jsou totiž v Česku neregistrované. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
4: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno.
5: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
4: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostu na pastvinách nedevastovaly.
5: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
5: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
3: Skoro 300 lidí už letos zadrželi řecké úřady kvůli požárům. Většina z nich oheň založila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku, stejně jako ve zbytku Evropy, panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
7: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil.
1: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlej je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro 2měsíční závodní pauzu kvůli problémům s pravým kolenem.
8: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci říct, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
3: Kvalifikace je další průběh soutěže oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu. V čele s nejlepším českým oštěpařem Jakubem Vadlejchem vám nabídneme v živém vysílání na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na dálnici D1 u 9 křížů a taky na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš odstavený kamion a o kus dál hlášená nehoda. Nákladní auto stojí na kilometru 166,5 vedle odpočívky 9 křížů. Na krajnici označené nepřekáží. Na kilometru 172 opět D1 směr Brno. Havarovalo nákladní auto. Na kamerách jsme viděli projíždět v obou směrech policejní hlídky. Taky záchranáře. Vypadá to, že už jsou na místě. D1, kilometr 172, směr Brno. Místo je teď s opatrností průjezdné. Na D1 ve směru z Polska do Ostravy se srazila dvě osobní auta. Následky nehody čekejte.